0: remizovalo s Pardubicemi 0-0 a fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Hrusic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se odstraňují pozůstatky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice 2. třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
3: Ano, jsem tady. Ve 2:06 v neděli 6. září a protože i teď v noci vám chceme udělat radost, tak pro vás máme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď dnes naposledy o audioknihu Jiří Havelka Tragédie Liblice vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. O tuhle audioknihu je velký zájem, tak volejte teď hned 221 552 155 anebo 221 552 255.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.
3: Těším se na vás. Myslím si, že dnes pro vás mám velmi jednoduchou soutěžní otázku. Než někoho nabereme do telefonické soutěže na linku, tak skupina Script Superheroes.

0: Dvě hodiny 10 minut, za chvíli 14:15. Ještě než bude 14:15, tak pro vás máme telefonickou soutěž. Určitě ji stihneme, velmi jednoduchá soutěžní otázka. Zavolejte si právě teď do studia o novou audioknihu Tragédie Liblice Jiří Havelka, a tedy soubor VO 105. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Bejorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Petr je na telefonu. Petře, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den, taky zdravím.
0: Dvě hodiny v noci, jak to, že nespíte?
4: No, já jsem v práci.
0: A jak dlouho ještě budete pracovat?
4: No, do 6 do rána.
0: Tak ještě nějaká hodina před vámi, tak pojďte si zpříjemnit tu pracovní dobu tím, že vyhrajete v telefonické soutěži, Petře. Už víme, tenhle týden jsme to několikrát říkali, že vysílač Liblice B je nejvyšší stavbou v Česku, měří 355 metrů. No a dneska se ptáme, Petře, jaká je nejvyšší stavba světa? Víme, nebo dáme tři možnosti?
4: No, něco tuším, ale radši ty možnosti.
0: Dáme tři možnosti, tak za A Burj Khalifa v Dubaji, za B Empire State Building v New Yorku, anebo za C Shanghai Tower v Číně.
4: Takže asi Ačko.
0: Ano, asi určitě. 828 metrů od roku 2010 je to nejvyšší stavba na světě, ale už se mimo jiné staví taky další stavba, která by měla Burj Khalifu trumfnout. Bude to Jeddah Tower v Saudské Arábii a zkuste tipnout, jak bude vysoká. Petře.
4: Netuším.
0: No, více než kilometr, takže už jdeme nejen do metrů, ale už i do kilometrů, do těch jednotek zatím. Předpokládané dokončení koukám rok 2028-2029, tak stále ještě ale Burj Khalifa nejvyšší stavba na světě. Petře, dobrá zpráva pro vás, takže audiokniha Tragédie Liblice je vaše, tak ať se vám dobře poslouchá, přeju hezkou neděli, ať vám to utíká v práci. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Doufám, že ti, kteří chtěli vyhrát v této soutěži, tak vyhráli. Mimo jiné Tragédie Liblice i tuhle audioknihu můžete zakoupit na radioservisu, pokud jste tedy nevyhráli. 2:13 v Radiožurnálu, za chvíli další téma. Tentokrát si připomeneme Freddieho Mercuryho, který by oslavil 80. Teď ale Ed Sheeran.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Za chvíli se ve vysílání víkendového radiožurnálu zahrajeme taky frontmana skupiny Queen, zpěváka Freddieho Mercuryho. Ten patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší ikony rockové hudby. Jeho nedožité osmdesátiny si o tomhle víkendu připomínají v Londýně i ve Švýcarsku, kde na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho předčasné smrti.
2: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
2: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
4: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
2: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. Is this the real life? Is this just fantasy? K Mercuryho stylu patřili extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
3: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
2: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 91 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: Hladina vodní nádrže Orlík je na historickém minimu zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Průtok Vltavy musí proto poprvé doplňovat Slapská přehrada. Její hladina bude kvůli tomu klesat každý týden až o metr a půl. Omezený odtok z Orlíku taky nestačí na provoz vodní elektrárny. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera ale výpadek nahradí jiné elektrárny. Íránské armádní velení v sobotu varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Zájemci dnes můžou zdarma navštívit státní galerie a muzea. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Stejnou možnost nabídne Ministerstvo kultury každou první neděli v měsíci, a to až do konce roku.
1: Sport.
3: Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu Slovenec Primož Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gál. Před Rakušanem vede Mas o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Již proběhlo přeložení nákladu a odstranění vraku vozidla. Na místě pracují silničáři na úklidu vozovky. Odklon stále na exitu 56 Trhový Štěpánov a objízdná trasa vedena po komunikacích druhé třídy, tak dejte pozor. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři. Provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou pracují silničáři na několika úsecích na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově, ale příliš se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A jsme za polovinou dnešního nočního víkendového vysílání neděle 6. září. Zatímco české děti za sebou mají první týden ve škole, některé děti ve Spojených státech do tříd ještě ani nenastoupily. V amerických školách totiž daný školní rok začíná v každém státě jindy. Velmi zajímavé detaily zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, kterou uslyšíte ve vysílání nočního Radiožurnálu kolem 3:15. Do té doby Eňa, Richard Miller, Michael Schulte a mám pro vás třeba taky Red Hot Chili Peppers. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, že 1. září znamená vždycky první školní den, to mají zažité generace českých dětí. Ty americké jim to ale můžou jenom závidět. Škola jim začíná a taky končí pokaždé jinak. Americké školy se totiž otvírají postupně od července až do září. Jak vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře, tak to zjišťovala naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal. Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy 1. zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech. Děti se tu rozřazují podle jmén a každé z nich dostane svůj rozvrh. Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a noční zprávy.
9: Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Strana AfD vyhraje podle průzkumů dnešní volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. České basketbalisty se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za Mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
10: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
9: Lepší příprava na propouštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Obyvatelé německého Saska-Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Ostatní strany s ní ale nadále odmítají spolupracovat.
11: Tisíce lidí přišli ještě včera v Magdeburku na takzvaný festival demokracie, aby protestovali proti nástupu strany, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. AfD dnes může podle průzkumu získat přes 40% hlasů. To je skoro dvojnásobný zisk oproti křesťanským demokratům, kteří vládnou v Sasku-Anhaltsku téměř nepřetržitě od roku 1990. Sasko-Anhaltsko mívá nejmenší volební účast ze všech spolkových zemí, trpí stárnutím obyvatelstva a kvůli ekonomickým problémům i jeho odliv. K volbám dnes mohou přijít necelé 2 miliony voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Život Čapí hrodiny a proměny přírody přibližuje dětem nové interaktivní představení 4ročních dob. Loutkovou inscenaci dnes poprvé uvádí brněnské divadlo DIP. Tvůrci v něm spojili Vivaldiho hudbu s verši Františka Halase. Z jeho sbírky Před usnutím vycházela i režisérka Juliana Vališková.
12: Vychází to z toho vlastně jako hodně, protože ona ten rok krásně pojímá přesně v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se, přesně v tom, že jsou některé věci těžké, ale zároveň hravý a že ta příroda maluje obrazy pořád.
9: Sport. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa. Od 14.30 nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Číňankám. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ci dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
13: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
9: Posledními soupeřkami českých basketbalistek budou v pondělí večer úřadující šampionky a olympijské vítězky Američanky. Ze čtyřčlenné skupiny postupují do play-off tři nejlepší celky. Fotbalisti Olomouce porazili v 7. kole šance ligy Bohemians 3-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Plzeň zvítězila na hřišti Artisu Brno 3-0 a brněnská zbrojovka podlehla v Praze Slávii 0-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Hrusic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Na místě probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jděte opatrně, jedná se o silnice 2. třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru u mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na pražském okruhu z D1 na letiště jděte opatrně za sjezdem z D1. Na silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují tam dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je u mikrofonu dál Jiří Štefl.
8: Zdravím vás v neděli 6. září, 6 minut po 3. hodině. V téhle hodině, tedy v čase do 4. hodiny, pro vás mám to nejlepší z hostů radiožurnálu. Tento týden si s nimi povídal moderátor Libor Bouček. Prvního hosta uslyšíte už za pár minut. Ještě než se tak stane, tak hudebník, zpěvák Callum Scott.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Hostem Radiožurnálu byla tenhle týden mimo jiné Lada Stuchlá, vítězka učitelské soutěže Global Teacher Prize. Moderátor Libor Bouček se jí ptal, jak se k téhle práci dostala.
1: Byla ta vaše cesta k pedagogice ta snová, že jste chtěla být odjakživa učitelkou?
2: Nebylo to tak, že bych odjakživa snila o tom, že budu učitelka, ale když se zpětně zamyslím, tak je pravda, že jsem si často jako malá hrála na učitelku, ale vedle toho také na prodavačku a na lékařku, ale když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zvažovala mezi cestou pedagogickou anebo zdravotnickou. A ve finále jsem ráda, že se mi podařilo vlastně oba ty obory propojit. Já jsem nastoupila na obor porodní asistentka, nelékařský zdravotnický pracovník a následně jsem tady pokračovala učitelství pro zdravotnické školy, kde je podmínka, abyste byl zdravotník, buď to záchranář nebo všeobecná sestra nebo právě porodní asistentka.
1: A proč zvítězila ta pedagogika nad tou reálnou praxí, protože z toho laického pohledu člověk je u zrodu toho nejkrásnějšího života, tak možná i tohle může být lákavé.
2: Je ta porodní asistence krásný obor, to jo, ale já jsem si během výkonu své praxe, během studia uvědomila, že nejsem příliš v souladu s přístupem lékařů a sester, které nás mají na starost. Cítila jsem takovou nevoli věnovat se nám. Neměli jsme příliš dobré jako žákinky zázemí u zdravotnického personálu. Scházela nám třeba konkrétní mentorka, která by se nám věnovala a zajistila nám kontakt s konkrétními porodními asistentkami, čili nelíbil se mi tento přístup a musím říct, že mi vzal určitým způsobem chuť zůstat ve zdravotnickém oboru a naopak mě motivoval k tomu, jak důležité je těm budoucím zdravotníkům poskytnout podporu, motivaci a vlastně jakoby je být jim hnacím motorem do té praxe. Takže potom ta cesta té pedagogiky byla na řadě.
1: To znamená, vy chcete zajistit to, aby se těm následovnicím a následníkům nestalo to stejné, co vám?
2: Je to tak.
1: Jak na to? Je to, řekl bych, personalizovanější přístup, nebo co s tím udělat? Co je ten největší konkrétní nešvar?
2: Tak já musím říct, že zrovna na té zdravotnické škole, kde působím, tak máme toto dobře opatřeno, protože na odděleních jsou konkrétní mentorky, které se žákům věnují a mojí rolí je ty žáky do té praxe připravit, co se týče toho být motivovaní, těšit se do ní, ale mít také to reálné očekávání od zdravotnické praxe.
1: No, to je ta střední škola. Vy zároveň k tomu dokončujete, nebo už jste dokončila studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.
2: Ano.
1: Tak co vás na té vědě láká dál? Protože to už rázem přesahuje to, že těm lidem, co jsou na střední nebo vyšší odborné škole, chcete posílit ten vztah k té následné práci.
2: Jo.
1: Ale jsou tady ty předškolní děti?
2: Je to tak. Mě ta předškolní pedagogika velice lákala, zejména z toho pohledu zasáhnout pedagogiku v co nejširším možném rozměru. A je pravda, že to studium předškolní pedagogiky mi ukázalo, jakým jiným způsobem je možné přistupovat k těm našim středoškolákům, případně tedy studentům na vyšší odborné škole. Velice ráda v nich probouzím nějaké intuitivní učení, víru, přirozenou víru v úspěch, multisenzorické vnímání, které nám právě v tom předškolním věku bylo vlastní. A v momentě, kdy děti posadíme do prvních lavic nebo do první třídy do lavic, tak jakoby jde stranou takové to otevřené učení a ta zvídavost a zkrátka, co řekne učitel, tak to je. A já bych hrozně ráda se vracela k tomu přirozenému vnímání těch předkládaných skutečností.
1: To znamená, ten pohled Lady, co by vítězky, je to, že ten nějaký velký element předškolního vzdělávání chcete znovu implikovat do toho středoškolského?
2: Ano, probudit ty kognitivní a psychické procesy, které nám v předškolním věku byly vlastní.
1: No a tak vám ještě chybí to 1 až 9 na té základní škole.
2: Je to
1: Ta mezera
2: pravda.
1: Je hrozně dlouhá.
2: Je to pravda.
1: Čím to je, že to zmizí na té základní škole a že tam, můžeme to třeba nazvat archaickým přístupem, že je stále přítomen i v roce 2026 a asi bude v tom následujícím školním roku.
2: No, já bych na to ráda přišla, proč je to tak, ale sama nevím. Já si myslím, že 21. století už opravdu není stoletím vyučujících strašáků a daných pravd, které žáci se dozví v lavicích. Myslím si, že skutečně je na místě brát žáky a studenty jako rovnocenné partnery a stanovovat si společné cíle a dosahovat jich společně ve spolupráci s učiteli.
1: Hrozně hezká teze. Dá se aplikovat i na první stupeň? Že můžeme brát ty děti, kterým je 7, 8, 9 let, že i tam to platí?
2: Mm-hmm. Myslím si, že do jisté míry určitě ano, protože učitel by měl určitě v naší době být průvodcem, nikoli formální autoritou. V momentě, kdy ten žák, dítě na základní škole přijme toho vyučujícího jako přirozenou autoritu, tak se nechá provázet.
1: Myslím si, i tohle je jedna z myšlenek a vizí Global Teacher Prize, aby se právě tyto plány, vize a strategie šířily. Nicméně musím se zeptat opět z pozice rodiče. Tenhle váš přístup je, když se díváte kolem sebe, menšinový mezi pedagogickým sborem nebo většinový?
2: Vnímám ho jako menšinový a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že nějakým způsobem nemáme chuť opustit takové zvyklosti, zajeté způsoby práce, klasické vyučovací metody.

0: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a taky muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál při jeho návštěvě v Praze popsal moderátorovi Liboru Boučkovi, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není největším konkurentem atletiky fotbal, ale zábava obecně.
1: Od roku 2015 stojíte v čele světové atletiky. Tak mě zajímá, jaká by měla být ta role asociace směrem ke sportovcům a jak blízko by asociace sportovcům měla být?
2: Já chápu, samozřejmě jako prezident federace, že musím pracovat v nějakém ekosystému. Atleti jsou v centru našeho světa, oni mají samozřejmě nějaké zástupce, máme tu média, máme tu různé vztahy, důležitou roli mají třeba společnosti, které vyrábí oblečení a boty, protože nesmíme zapomínat na to, že atlet finančně se nejvíc zajistí prostě tím spojením s nějakou konkrétní značkou. To, jakou roli hraje Nike, Adidas, Asics, New Balance a další firmy, to je úplně klíčové a bez toho vlastně to nemůže celé fungovat. Jsou to různé zájmy, ale já rád připomínám a chci si myslet, protože já jsem byl atletem, mám za sebou tuhle minulost. Takže si říkám, že já mám s atlety tak blízký vztah, osobní, každodenní, jak je to jen možné. Ostatně já strašně rád s nimi trávím čas, třeba když se rozcvičují před velkými závody. A tohle mi činí stejnou radost, jako když potom sedím v publiku na nějakém velkém šampionátu.
1: Když už jste s nimi byl v kontaktu, soutěžil jste s nimi? Mám na mysli spíš nějakou exhibici, ale myslím si, že by bylo fajn je vyzvat.
2: Ne, to opravdu ne. Nemyslím si, že nikdo chce vidět, jak závodím s Joshem Kerem nebo s Jakobem Ingebrigtsenem. To opravdu ne. No možná, kdyby to vytvořila umělá inteligence, tak by se na to lidi dívali.
1: No a na atletky a atlety čeká nová výzva v podobě Ultimate Championship. Proč zrovna v roce 2026. Pochopitelně jsme zde měli mistrovství Evropy v atletice, ale ta globální událost chybí, nekonají se ani olympijské hry, ani mistrovství světa. Tak právě absence těchto velkých globálních podniků vedla světovou atletiku k tomu, aby uspořádala v Budapešti Ultimate Championship. Rozumím tomu správně?
2: Pojďme začít tou druhou polovinou vaší otázky. Máte pravdu, máme tu čtyřletý cyklus a ten čtyřletý cyklus v podstatě pro nás znamená dvě mistrovství světa a olympijské hry. No a potom tu máme třetí rok, kdy máme evropský šampionát, máme tu hry Commonwealthu, ne že by se nic velkého nedělo, ale realita je, že tady prostě není ta velká koncentrace, řekněme, diváků na náš sport, které bychom měli v těch zbývajících třech letech. A tím jsme se zabývali a říkali jsme si, co s tím můžeme udělat. A myslím, že rozumně jsme se rozhodli, že tam nechceme přidávat světový šampionát, ale řekli jsme si udělat něco inovativního, zkusit něco, co je možná rizikové, ale nové. Něco, co nebude úplně snadné, ale chtěli jsme vytvořit prostě třídenní akci, v podstatě mistrovství světa. Nebude tam úplně každý atlet, nebude tam každá disciplína atletická, ale bude to vyvážené, pokud jde o pohlaví, bude tam stejně atletů jako atletek, budou tam obrovské odměny, nějakých 10 milionů pro nějakých 440, možná 450 atletů. Oni budou závodit ve svých národních dresech, ale v podstatě to budou jen ti nejlepší z nejlepších. 16 nejlepších v disciplíně, 3 místa jsou garantovaná pro úřadující mistry světa, olympijské šampiony, pokud prokážou, že mají tu formu, pro atlety, kteří zvítězí ve své disciplíně v diamantové lize. No a bude to potom tedy semifinále a finále a v některých disciplínách rovnou finále pro nejlepších 8. Je to úplně jiný model Budeme se soustředit vždycky jenom na jednu disciplínu. Nebude se to hodit víc na jednou. Nebudete zároveň mít nějaký běh a někdo bude skákat do výšky. Změnili jsme formát, změnili jsme, jak to bude vypadat, tak aby se fanoušci opravdu mohli soustředit na to, co se děje, jenom na ty hvězdy. Ta platforma je nová, vytvořená na míru, budou tam technologické inovace, rychlost, se kterou budeme přinášet výsledky. Za to můžeme poděkovat jednomu z našich partnerů, především tedy společnosti Sony. A atletům dáme příležitost, aby byli flexibilnější, aby ten obsah, který budou moct vytvářet, jak ho budou moci využívat v průběhu těch 3 dnů, jak ho budou moct šířit. Máme tu sponzory, samozřejmě s těmi chceme pracovat, chceme je ocenit, ale taky chápeme, že atleti samozřejmě se musí nějakým způsobem živit, takže oni budou moci propagovat sami sebe. Budou tam taky tvůrci obsahu, bude to trošku jiné, bude to jiná akce, než jsme zvyklí a doufám, že se z toho dokážeme poučit a možná něco z toho potom třeba dokážeme využít dál. Možná, abychom třeba lehce změnili formát našeho klasického mistrovství světa, což je úplně jiný formát. Trvá to 9 dnů, 2000 atletů, však to znáte, je tam takový široký element univerzálnosti. Tady jde o to, abychom za ty 3 večery prostě ocenili ty nejlepší z nejlepších. Broad element of universality, so there's only one medal.

0: Madonna ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobré jutro, pokud se právě probouzíte do neděle 6. září. Za chvíli pro vás máme aktualizaci zelené vlny. Na hodinách je 15:30. A u mikrofonu Denisa Hergeslová.
1: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině. Řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Uzhakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Uzhakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na problémy při výcviku, mimo jiné na případy projetí návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců. Na jeho kvalitu tak bude možné lépe dohlížet. K Národnímu muzeu v Praze se vrátily tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku. Sport. Tenistky Maria Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6, 6-7. Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Zápas čeká ještě Jakuba Menčíka, který nastoupí proti domácímu Tijanovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na D11 u Poříčan. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru po odpoledním požáru nákladního vozidla probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice druhé třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Nymburk. Před sjezdem na Nymburk v okolí sjezdu a nájezdu na dálnici policie hlásí pohyb osob po vozovce. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. A pokračuje výběr z hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 60 sezon, 60 let humoru, který nezestárl a her, jejíž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek, který byl tenhle týden hostem Radiožurnálu. Povídal si s ním moderátor Libor Bouček.
1: Pamatuješ si vlastně dobu, kdy jsi nevěděl, že Cimrman existuje? Jakože vlastně nebyl součástí toho tvého života. To byl asi věk.
2: Ne, takhle, já jsem od jak živa věděl, že existuje. A to, že neexistoval, jsem se dozvěděl až po nějaké době, kdy už jsem ho dlouho znal a žil jsem v tom, že skutečně existoval.
1: To znamená, si žil to, co asi ta naše generace, že si slyšel ty přednášky a bezmezně si tomu důvěřoval.
2: Přesně tak a bezmezně jsem důvěřoval tomu, že každé divadlo, každému divadlu a každému divadelnímu představení předchází nějaká přednáška, že jedině tak se dá divadlo hrát.
1: Jaké bylo to vystřízlivění, když si najednou viděl úplně to odlišné divadlo? Že tam není žádná přednáška,
2: říct,
1: že jsou tam absolventi hereckých škol.
2: Nebavilo mě to, nerozuměl jsem tomu, často to bylo ve verších, ještě v podivných kostýmech a hrály tam i ženy, což mě trošku těsilo.
1: No a to bylo v kolika jako tak letech? Já si to neumím představit, opravdu tam člověk je fakt vlastně od narození v tom prostředí.
2: Já jsem takhle úplně jako vážně, já jsem vlastně od nějakých svých 3 let trávil tam jako velmi, jako velkou spoustu času, táta se mnou jezdil i na ty zájezdy a tak mě brával, takže jako já jsem třeba vůbec vlastně netušil, u čeho to vlastně jsem. Mně to přišlo, že jo, normální a přišlo mi to vlastně naprosto přirozený. Kluci pro mě jsou strejdové, nebo byli strejdové, teď jsou to už jenom kluci, ale až prostě v nějakých, já nevím, podle mě 13, 14, 15 mě začalo docházet, u jakého fenoménu jsem se to jako reálně odstnul a jaký mám obrovský štěstí. Takže jako nejenom tyhle ty věci mě začaly docházet, ale třeba i některé ty vtipy, samozřejmě, který jsem nechápal, ale přišly mi legrační už v té době, tak mě začal dotýkat celý ten humor a celá vlastně tady tahle ta jako obrovská krásná gloriela, která kolem toho je a s tím na mě začala padat i trochu ta jako zvláštní zodpovědnost za to, že jsem si říkal, že jako když jsem třeba potom do toho divadla vstupoval v nějakých 22 letech nebo něco takového.
1: 2011, no.
2: Tak mě vůbec nepřišlo, jako mě to přišlo naprosto nepatřičný. Vůči mojí osobě, vůči tomu, jak jsem se do té doby jako stihnul vyprofilovat jako herec teenagerských komedií, tak mě to najednou, i když to pro mě bylo úplně přirozený a vyrůstal jsem v tom, tak mě to přišlo úplně nepatřičný, jako že tam vůbec nemám co dělat vlastně.

0: I'm sorry. Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jenom astronauti, si před rokem vyzkoušelo i 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu byl tenhle týden jeden z velitelů téhle mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Moderátor Libor Bouček se ptal i na to, jak vlastně bude vypadat česká cesta do vesmíru.
1: Česká cesta do vesmíru, národní projekt, má za cíl tři věci. Vyslat českého astronauta na běžnou dráhu, což by se teda mělo už příští rok podařit.
2: Ukázat, já to budu odškrtávat.
1: Dobře. Ukázat, co se v České republice úžasného dělá na poli vědy a techniky, firem, průmyslu, akademického sektoru, protože podtrhávám důležitou věc, v České republice působí na 150 firem už, které dělají hardware, software do raket, do družic a podobně. No a třetí věc je ukázat mladé generaci, že už v mladém věku mohou dělat fakt jako velké věci. A jednoho krásného dne, byl to červen 2024, tak se spustil tady tento národní projekt a už tehdy se řeklo, že například chceme vyslat právě českého astronauta do 5 let.
2: To jste řekl vy a řekl jste, že byste na to i vsadil. V tom roce 24 jsem si to přečet, ten rozhovor, řekl jsem si, ty jaký blázen.
1: No.
2: Nebo takhle, snílek, ne blázen, tak, snílek.
1: A já občas říkám, jde to rychleji než stavba českých dálnic, protože vlastně za 3 roky to vypadá, že to klapne. A ano, on, když byl Aleš Svoboda, český astronaut, na konci roku 22 vybrán do rezervního sboru tehdy evropských astronautů, tak to bylo přesně hozená rukavice. Hozená rukavice členským státům, jejichž astronaut byl vybrán. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, pojďme to udělat. A já věřím, že z toho budou jenom ty nejlepší možné výstupy, které popoženou Českou republiku i v rámci toho optimismu, který jste zmínil, tak hlavně v rámci edukace a podpory mladých.
2: Musím tady se stylizovat do pozice skeptika. A myslím, že budou tací. A člověk jim to nemůže zazlívat. Tak dobře, pošleme Čecha do vesmíru. A co z toho jako? Konec citátu.
1: Konec citátu, dobře.
2: Aby mě někdo
1: neosočkal.
2: Ale setkal se s touhle otázkou?
1: Jasně, xkrát.
2: To stojí
1: x-krát.
2: Hrozný peníze, opět cituji.
1: Naprosto.
2: K čemu to bude? Co tam bude dělat?
1: Když to vezmu obecně v rychlosti kosmické technologie, návratnost, co se týká investicí do kosmických technologií, tak je 8 až 10 násobek, což znamená, každá koruna, euro nebo dolar, který investujete, se vrací do ekonomiky až 8x. Takže jestli někdo řekne, že to je ztráta peněz, tak obecně jako dělat vesmír, tak to je jakože nesmysl samozřejmě. Co se týká pilotovaných letů, tak ty výpočty jsou trošičku jiné, ale jde především o to, že Aleš Svoboda bude na oběžné dráze dělat 12 vědecko-technologicko unikátních experimentů plus jeden, který je zaměřen čistě a jenom pouze na edukaci, na vzdělávání a na popohnání těch mladých. Když se podíváte do historie a zeptáte se lidí, kteří zkrátka žili v dobách dobývání měsíců v rámci programu Apollo, a zeptáte se těchto lidí, co je motivovalo k tomu dělat vědu a technologie, tak často vám přesně odpoví tím kosmickým snažením těmi lety do vesmíru. To znamená, to celé je jeden obrovský nástroj k tomu, abychom změnili směřování i technologické, vědecko-technické České republiky a ekonomiku možná i jako takovou.
2: Jak připraven je ten český průmysl? Jak si stojí ty jednotlivé firmy, které opravdu byly, nechci říct zcela, ale velké části teoretické, ale teď najednou ten příběh Aleše Svobody a můžeme to odosobnit od něj, ale prostě člověka z Česka, který je tak... To je to propojení, které je důležité.
1: Důležité je, že ty firmy už na tom poli samozřejmě působí už řekněme desítky let a neskutečně se osvědčily, proto to množství těch firm roste. A pak je ten druhý krok, a to je příprava přímo těch vědecko-technologických experimentů, které on nahoře bude dělat. Protože co je tam klíčové? No to musí projet veškerými schvalovacími panely Evropské kosmické agentury a dalších. A v tu chvíli, když se osvědčili, tak víme, že to je ta největší extra třída, která jenom jde, protože uspět v tom panelu je opravdu dost náročné.
3: Host Radiožurnálu.

0: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Zakavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Tenhle týden za svou práci dostali cenu Rudolfa Metka a ve vysílání Radiožurnálu se s nimi povídal moderátor Libor Bouček.
1: Josef Pazderka je též šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, pro něj to není první ocenění, přesto jaké bude mít v té výstavě vašich cen místo?
2: Velmi čestné, vy už jste zmínil, Libore, ty osobnosti, které tu cenu dostali v předchozí a já se tam cítím fakt jako nepatřičně a rád bych na tomhle místě řekl, že i v té naší dvojici se s tímhle oceněním, který je veskrze odborný a které udělují lidé, kteří se východem odborně zabývají horem dolem a vědí toho jako stovky, takže se cítím nepatřičně i v té naší dvojici, protože kdybych to vzal jako nějakou terminologii baseballu, tak já jsem takový ten poučený nadhazovač a Ondra je pálkař, který toho ví mraky o východě a dodává tomu našemu podcastu fundament, který by mu jinak chyběl.
1: Takže když se cítíte nepatřičně, tak to dáte spíš tak jako do rohu, abyste na ní úplně neviděli.
2: Já jsem jako mistr v těch přihrávkách do toho rohu, aby jako nebylo vidět na moje slabiny a to druhá teda podstatná věc, která se týká našeho podcastu, je, že to je to velká radost a zároveň trochu utrpení pro mě osobně, protože kdykoliv přijdu po dalším dílu domů, tak mě žena vyčte, že jsem Ondru nepustil ke slovu a já se znova a znova musím soustředit na to, aby měl víc prostoru, tak je to takový jakoby boj, ale já to schytávám i z druhé strany, protože mě spousta lidí, kteří reagují pozitivně na ten podcast, říkají, že Ondra má sametový hlas a já ho teda evidentně nemám, takže
1: tak prostě je dobře, trpím. Že jsme se my dva setkali a že jsme skutečně těch prvních 5 minut zatím Ondře k tomu slovu nepustili. Můžeme pustit píseň a pak dát Ondře, ne nikoliv. Jak je to s tou nepatřičností, Ondřej, v případě Josefa? Je to naplnění té definice falešné skromnosti? Já si myslím, že ano.
3: Tak ono je to hlavně, já jsem si to uvědomil, když jsem tam včera stáli v Národní knihovně.
2: Slyšíte ten sametový hlas, jo?
1: Ano, nejen tak, já.
3: Tak právě vědomí, kdo všechno tu cenu dostal, lidi, ke kterým já jsem taky vzhlížel profesně a nejenom lidsky, tak je to takový jaký závazek, jo, že já si to teda nebudu strkat někam do kouta, naopak si myslím, že si budu vždycky uvědomovat v okamžiku, kdy si řeknu, ježiš, já už bych teďka si možná dal voraz nebo něco takového, si říká, ne, seš laureát, teďka budeš prostě pracovat.
1: Tak. Ono to v tom podcastu Na východ občas je slyšet, přesto tu explicitní odpověď jsem vlastně od vás neslyšel. Vy jste strávil v Rusku velkou část dětství, zároveň jste tam maturoval. Jak nostalgicky se dá ještě na Moskvu takhle vzpomínat, protože vy jste tam strávil možná nejkrásnější období života.
3: No tak ona, ta puberta, taky nemusí být úplně nejkrásnější období života. Samozřejmě bylo to strašně zajímavý, protože to byl že konec 80. let a ta společnost se neuvěřitelným způsobem měnila. My, když jsme tam přijeli v roce 84, no tak to byl prostě jako ten těžký, oni tomu říkali zastoj, prostě taková ta bažina. A když jsme odjížděli, tak prostě všude bouřila pěrestrojka a vycházely knížky, které já jsem vozil do tehdejšího Československa. Já jsem dokonce svou novinářskou kariéru, teda pokud se tomu tak dá říct, zahájil tím, že jsem přeložil asi 2 články, které potom tady vyšly v českém samizdatu. Jo, ale já jsem to překládal z oficiálních sovětských novin. Takže tohle bylo vlastně jako strašně zajímavý, víc než, že bych měl nějaký jako nostalgický vzpomínky na tu vlastně ten už vlastně jako rozpad toho Sovětského svazu.
0: A hosty Radiožurnálu můžete poslouchat taky na můjrozhlas.cz a nebo taky tam, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. A příští týden se můžete těšit na další hosty. Hned v pondělí dorazí do studia herec Martin Dejdar. Poslouchejte po 9. hodině dopoledne v pondělí. Teď je stále neděle, za chvíli budou 4 dobré jitro.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Denisa Hergeslová.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V říjnových srbských parlamentních volbách bude kandidovat i současný prezident Vučić. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad zbrojovkou Brno 4-0. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji použít k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun přispěje obci Jihomoravský kraj. Dotaci 1 milion korun tento týden schválili radní. Kraj podporuje využití důlních vod dlouhodobě. Pro Šardice je to už několikátý příspěvek v řadě, říká náměstek hejtmana Jan Zámečník z KDU-ČSL.
4: Naše podpora slouží k tomu, že vybudujou síť tůní a mokřad, což právě v těchto suchých létech je jedna z nejdůležitějších věcí, protože ta voda se pak postupně může zase zpátky vsakovat do krajiny a je to nějaká prevence vysychání území.
1: S důlní vodou chtějí zavlažovat zeleň i Vacenovice, Kelčany nebo Kyjov. V Oslavanech na Brněnsku je plánují využít energeticky a vytápět s ní plánovanou sportovní halu a byty na sídlišti.
2: Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad zbrojovkou Brno 4-0. 2 góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl nejdřív vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
5: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Průjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dobrá zpráva z D1 ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na Trhovým Štěpánov dálnice opět plně průjezdná. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři, provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. A v Ostravě na ulici 17. listopadu mezi Klimkovicemi a Porubou dejte pozor na úrovni skladových areálů. Policie tam hlásí pohyb lidí po vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volej Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu vám dělá společnost Jiří Štefan.
7: Velmi rád. Dobré ráno, neděle 6. září, 6 minut po 4. hodině. Jestli při nákupech rádi využíváte samoobslužné pokladny, tak možná vás při tom skenování produktů úplně netěší to zdlouhavé hledání různých druhů ovoce, zeleniny nebo pečiva. Nedávno jsem hledal okurku polní, ona to byla okurka salátová, no některé ty problémy tam prostě jsou. Tuhle nepříjemnost by mohly vyřešit nové AI skenery, které produkty dokážou rozeznat sami. Na pokladny je teď instalují některé obchodní řetězce a my vám k tomu řekneme v reportáži víc za pár minut. Dobré nedělní ráno.
2: Víkendový radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Rychlejší a pohodlnější nákup. Tohle si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat třeba konkrétní druh ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně, kterou asi každý zná, tak nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten systém je vybavený softwarem a ten software vlastně je na bázi AI, to znamená umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek, jenom červených, všechna jsou červená, ale je v nich rozdíl.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu a pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme znovu rozpoznat. A vidím, že se nic nevylepšilo, tak zkusíme si to jablko trošku poodhalit. Zkusíme
2: umělou inteligenci. Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak, že jsem netrpělivý zákazník, nechci trápit umělou inteligenci, ale potřebuji rychle zaplatit a jít a dávám znovu rozpoznat. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
2: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
4: Já myslím, že to fungovalo dobře. Podobnou aplikaci už mají v Tesku a tam to funguje taky bez problémů a myslím, že to je fajn. Tohle to je velmi rychlý.
2: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
5: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, jak lidé s tím pracovat, tak samozřejmě i ta AI rozpoznávat skutečně kvalitně a eliminovat chybovost, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
2: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
2: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Víkendový radiožurnál ve čtvrt na pět a pár minut k tomu. Víc než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se účastní festivalu vědy a techniky v Brně. Vydáváme se tam. Ten festival pokračuje na brněnském výstavišti ještě dneska a nabízí experimenty i ukázky nejmodernějších technologií.
1: Právě jsme na festivalu vědy a techniky.
2: Vítá mě v pavilonu A brněnského výstaviště organizátor Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
1: Letos máme přes 100 vystavovatelů. Nově nás najdete i v rotundě s divadlem vědy.
3: Vítejte. Česká věda jede už 240 let.
2: Nyní se pomalu blížím ke stanovišti brněnského archeologického ústavu Akademie věd, ze kterého se ozývá zvuk šperkařského kladívka.
4: Jsme se přesunuli na experimentální pracoviště. Je tady s náma šperkař a zlatník.
2: Šárka Krupičková z archeologického ústavu Brno mi ukazuje místo, kde se potkává práce archeologa, šperkaře a elektronového mikroskopu.
4: Jsou tu kopie šperků velkomoravských z 9. století.
5: Vy teď držíte takzvaný gombík. Aktuálně to vypadá trošku jak jablko z korunovačních klenotů, ale ono je to zároveň velice zvětšené, jinak je to malinkatý šperk.
4: Gombíky byly specifickou oděvní ozdobou v době Velké Moravy.
2: U nálezu, kde se dochoval šperk, mohou vědci zjistit více i o člověku, který ho nosil. Návštěvníci se tak mohou podívat, co všechno dokáže více než 1000 let starý šperk prozradit o svém majiteli.
4: Se dá určit strava těchto jedinců, což se vypovídá o tom, jaké měli postavení ve společnosti a podobně.
2: A pokud jste nikdy neslyšeli o něčem jako elektronové litografii, tak tady na stánku Ústavu přístrojové techniky ji rozhodně nepřehlédnete. Zdejší expozice totiž hraje všemi barvami.
6: Za pomoci elektronové litografie vyrábíme zabezpečovací hologramy.
2: Alexandr Knápek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi ukazuje, jak tato technologie chrání bankovky a dokumenty před paděláním.
6: To je vlastně zabezpečovací prvek, který byl vyvinut u nás ve skupině.
5: Jsou to takové kulaté známky, kde se to vlastně dá využít.
6: Může se jednat o bankovky, o dálniční známky, jakýkoliv dokument, který potřebujete zabezpečit proti okopírování.
2: A na vedlejších stanovištích vědci i návštěvníci čtou krajinu ze satelitů, pátrají po zvířatech pomocí DNA nebo se účastní různých přednášek. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Na hodinách je půl páté. A ještě jednou Denisa Hrgeslová a zprávy.
3: Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny, poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol. Na většině území Poděbrad a v 5 přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry potrubí. Město kvůli tomu uzavře úřad a některé mateřské a základní školy. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikalu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík bojuje na US Open o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku i reportér David Prouza.
4: Poslední zástupce v mužském pavouku z Česka, Jakub Menšík, vstoupil dobře do tohoto utkání, vede 3-2 s breakem, ale zároveň teď při vlastním servisu odvrací breakball domácího Američana Tiena. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Hrusic a na D4 u Příbrami. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce Rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. A na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně za sjezdem z D1. Silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují tam dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi do 5 hodin Jiří Štefl.
2: A přeju vám dobré nedělní ráno, 3,5 minuty po půl pátém. Už se rozehrálo taky US Open, respektive třetí kolo rozehrál z českého pohledu Jakub Menšík. Taky na jeho zápas se vydáme ve vysílání radiožurnálu ještě v čase do 5 hodiny. Na místě v New Yorku zůstává náš reportér David Prouza.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: I se skupinou Europe jste vstávali do neděle 6. září poslouchat Radiožurnál. Jestli vás zajímá, kolik je hodina, jestli je pro vás čas důležitý i o víkendu, tak za 4 minuty bude 3/4 na 5. Dobré jitro. A další téma. Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém pak půjde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucnosti českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je taky získat víc psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
1: Certifikát ve věznici v Šehrdi získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladistvý.

0: dětství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě snáz práci.
1: Využil jsem to takhle, tam na kurzech a teď dneska, jako by poprvé. Těsto jsem dělal jsem salámovou pecinu.
0: Těsto, jak jste připravoval?
1: Směs droždí, mouky, vody a soli, no. A nechal jsem to prostě nakynout.
0: Kde jste to připravoval?
1: Venku, no, na stole.
0: Přímo tady na stole? Jo. Takže jste přijel brzy a připravil všechno?
1: Jo.
0: A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
1: Jo, přenosnou pec, no.
0: A kolik těch pic bylo?
1: Celkem 7.
0: Celkem 7. A rychle se snědli.
1: Jo.
0: Kurz picaře zprostředkoval Pavlovi a dalším Jonáš Motička z projektu Správný start.
2: Podařilo se nám udělat už 2 běhy barber kurzu a první teď byl běh pizza kurzu. Zatím mají jakoby úspěch.
0: Je o ně zájem
2: i v jiných věznicích. Kurz barberu už nám se rozjel i v věznici v Jiřicích. Tam už to není pro mladiství, ale tam je to i pro dospělí. Teď nově budeme dělat i barber kurz ve věznici v Bělušicích.
0: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce vloni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeň městská služba schopná zajistit, přiznává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
0: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun. Měly by být takové, aby bylo možné je postupně samozřejmě přebudovávat podle typu toho zaměstnávání.
0: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
5: Odbornými kapacitami myslím především prostě, aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
0: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém Radiožurnálu před 5 hodinou ještě živě sport. Zdravíme proto i posluchače naší digitální stanice Radiožurnál Sport. 1. září oslavil 21. narozeniny a bylo to už v době, kdy rozehrál letošní US Open. Teď hraje ve 3. kole a jeho zápas v New Yorku, tedy zápas našeho tenisty Menšíka, sleduje reportér David Prouza.
1: Je to tak, narozeniny během US Open, to je tradice, kterou Jakub Menšík odstartoval před několika sezónami, aktuálně v bojuje o postup do 8. finále s domácím Američanem Lernerem Tienem, ale vstup do zápasu, byť měl dobrý první dva gemy, tak od té doby to jde hodně z kopce dolů. Jakub Menšík z náskoku 2-0 se dostal do setu 3-6, který prohrál na začátku sady druhé, ztratil okamžitě podání a teď je to relativně po delší době trochu příjemnější stav z pohledu českého reprezentanta, a to konkrétně 30-15 při servisu Lernera Tiena, teď dokonce breakbully pro českého tenistu, ale musím říct jednu věc, hra Američana jakoby vůbec nebyla kompatibilní s tím, co předvádí Jakub Menšík. Američan Lerner Tien je o trochu menší, nemá problém s výměnami delšího charakteru, mezitím Jakub Menšík je samozřejmě útočnějším tenistou, no a z tohoto tvrzení mi tak vychází, že bude dělat více nevydocených chyb a i proto ztratil první set 3-6, v tom druhém prohrává 0-1, ale vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
5: Ukrajinské oblasti opublikovali svůj příziv.
4: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Do sněmovny se vrací několik vládních návrhů, které odmítli senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou zabývat například novelou stavebního zákona nebo zrušením služebního zákona. Obě změny ostře kritizuje opozice. Jednání tak poslance zřejmě zaměstná pro většinu týdne. Koalice je připravena senát přehlasovat. Od novely stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kutková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
7: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku.
3: Sport.
2: Jakub Menšík hraje na tenisovém US Open o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku reportér David Frouza.
8: Český reprezentant ztratil první sadu 3-6 za půl hodiny, pak odešel do útrop stadionu Louise Armstronga a vrátil se v lepší formě. Získal servis soupeře dvakrát a aktuálně vede 4-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Artisu Brno prohráli v Šancelize z Plzní 0-3. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4-0 a Olomouc zvítězila nad Bohemians 3-0. Sedmé kolo bude pokračovat ve 13 hodin zápasem Mladé Boleslavy proti Baníku Ostrava, o 2 hodiny později Jablonec vyzve Liberec, Zlín Teplice a od 18 hodin bude hrát pražská Sparta v Hradci Králové.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Klimkovic a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři. Provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule. A i ostatní dálnice jsou v tuto chvíli průjezdné bez zdržení. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově na semafor, ale příliš se nezdržíte. Na silnici 50 mezi Starým Hrozenkovem a Uherským Brodem dejte pozor u Bystřice pod Lopeníkem. Silničáři tam pracují na opravě vozovky, projíždí se kyvadlově na semafor bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
1: Myslím, že byste asi uhodli, kam přesně budeme v příštích desítkách minut přepojovat rozhlasové linky nejčastěji. Dokud tenista Jakub Menčík bojuje o osmifinále US Open, bude to New York, dějiště posledního Grand Slamového turnaje této sezóny. V ženské dvouhře už má český tenis jen Lindu Noskovou, tak věřme, že i v té mužské podnešku bude komu fandit. 5:06, nedělní ranní vysílání radiožurnálu začíná, tak příjemný poslech.
3: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bidrmana.

0: Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který někomu zabírá parkovací místo před domem? V Šumperku si odpověď na tuhle otázku můžete vyhledat sami. Městská policie tam totiž spustila novou online mapu, která zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces jejich odstraňování.
1: Tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezla rez, ostrý hrany.
2: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
1: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného, takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu.
2: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
3: Nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásil, 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení.
2: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku.
4: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super.
2: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Tenista Jakub Penčík zabral druhý set zápasu třetího kola US Open nad Američanem Tienem, získal hladce 6-1 a srovnal na 1-1. Mimochodem v New Yorku teď mají zataženou oblohu a 21 stupňů Celsia. Nás ale o něco víc zajímá, jak je a hlavně jak bude v Česku, a proto už do studia Radiožurnálu přišla Anna Horáčková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Potěším vás, před námi je slunečný den, většinou totiž bude jasno až polojasno, pouze na severu a severovýchodě Česka čekejte místy přechodně až oblačno, pršet ale nebude vůbec. A ani vítr dnes nebude tak silný jako včera. Teď po ránu se teploty pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. Jak to bude přes den, řekne meteorolog Štefan Hanžák.
2: Teploty nejvyšší dnes od 18 do 22 stupňů, na jižní Moravě tepleji až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů.
1: A zítra už začnou teploty znovu stoupat, bude i 24, na Moravě i 27 stupňů Celsia. Zároveň ale platí, že už přibude oblačnosti a výjimečně taky čekejte slabý déšť.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Pro tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou skončila dvouhra na US Open ve třetím kole. Obě tam nestačily na vysoce nasazené favoritky. Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou a Bousková s Polkou Švjontekovou. Jakub Hrnčík o postup do osmifinále pořád hraje. Soupeřem mu je Lerner Tien ze Spojených států a je u toho v New Yorku reportér David Prouza.
1: Aktuálně je to 1-1 na sety mezi Menšíkem a Tienem, jejich druhý vzájemný zápas a řekněme první podle klasických pravidel. Ten úvodní byl na turnaji Next Gen, mládežnickém turnaji mistrů, tam se hrálo do 4 gamů. Teď první set vyhrál Tien celkem nakonec v klidu 6-3, byť ztratil na začátek zápasu své podání, ale pak to Menšíkovi dvakrát vrátil a nakonec tedy za půl hodiny se radoval z vedení 1-0 na sety. Jakub Menšík si pak dal přestávku, zmizel v útrobách stadionu Louise Armstronga a vrátil se v solidní formě, vyhrál druhou sadu 6-1 rovněž za půl hodinky. No a teď tedy aktuálně 1-1 na podání Lerner Tien a vypadá to, že po delší době to zase bude vyrovnanější pasáž tohoto zápasu. Zatím tedy pokaždé buď lepší výrazně Menšík nebo Tien, tak věřme, že Jakub Menšík najde recept na takovou, řekněme, úspornou, opatrnější hru amerického tenisty, který je o dost menší než český reprezentant a tak to má o poznání těžší v tom, že mu ty balony dříve padají k zemi, Jakub Menšík se k tomu musí více sklánět a obecně je to spíše agresivní hráč, nežli údržbářský typ. Aktuálně tedy 1-1 na sety, 1-1 na gemy, Tien na servisu a vedení 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Radiožurnál půl šesté. Eliška Zábrocká doplní zprávy.
5: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní předtím, než ho zlevnili. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Na dvoudenní návštěvě ji doprovodí mimo jiné i český eurokomisař Josef Síkela. Leyenová by měla podle serveru Financial Times na návštěvě oznámit investiční balíček pro Grónsko ve výši 200 milionů eur, který má posílit vazby s arktickým regionem. A dnes naposledy můžou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října ruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
6: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík hraje na US Open o postup do osmifinále. V New Yorku to sleduje reportér David Prouza.
7: Jakub Menšík ztratil první set s Američanem Tienem 3-6 za půl hodiny, pak za stejnou časovou jednotku získal druhou sadu 6-1. Aktuálně se hraje set číslo 3. V něm Čech prohrává 2-3, ale je na servisu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a omezení na D1 u Hrusic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havárie osobního vozidla. Na místě hasiči s opatrností se projíždí jedním pruhem. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. A na pražském okruhu z D1 na letiště jeďte opatrně za sjezdem z dálnice D1. Silničáři tam pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují dopravní omezení, kdy se bude jezdit jízdním pásem ve směru na letiště. Projíždí se pouze jedním pruhem, také bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnešní ráno bude většinou slunečné, oblačnosti je teď nad Českem poměrně málo, hlavně tedy na severovýchodě, třeba na Liberecku nebo v Orlických horách. Teploměry ukazují většinou 10 až 15 stupňů Celsia, někde ale i mnohem méně, říká meteorolog Štefan Hanžák.
11: Na jihozápadě máme i kolem 8 stupňů Celsia, nejchladněji na Šumavě. Březník má až minus 2,5 stupně.
10: Přes den to ale bude mnohem víc. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou mezi 18 a 22 stupňů. Na jižní Moravě čekejte i 24. A k tomu bude většinou slunečno, bez deště. Jen na severu a severovýchodě Česka bude místy oblačnosti víc. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál, moderuje Vojtěch Bidrman.
4: A ještě vás pozvu na minifestival Pohádkové září, který startuje dnes v Městském divadle v Karlových Varech. Ve 14 hodin vyjde z prostoru před divadlem průvod s královnou, králem, draky a dalšími pohádkovými postavami a o hodinu později začne v divadle představení Mozartinka. Vám všem přejeme krásnou neděli.
8: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
8: I o víkendu. Aha.

0: No a teď vám na Radiožurnálu řekneme víc o interaktivním představení brněnského divadla DIP, které propojuje hudbu Antonia Vivaldiho s poezí Františka Halase. Řeč je o nové loutkové inscenaci Čtveroročních dob. Proměny přírody v ní nejmenším dětem ukazuje rodina čápů a poprvé ji uvádějí v brněnském klubu Leitnerova.
1: Tady se můžete projít po přírodě.
2: Po chodníku s kamenou, šišek a látky přichází bosá přímo na scénu. Příjemné. Herečka Iveta Kocifajová mě usazuje na deku, která představuje rozkvetlou louku.
3: A tím, že jste sem došla, tak se stáváte naším pomocníkem.
4: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy.
2: Čápy v podobě loutek provázejí diváky celým rokem. Přibližuje herečka Tereza Sikorová.
5: Jsou to loutky, které my herečky nosíme na své ruce, jsou to takové zobáky. Hrozně dlouho jsme vymýšleli, jakým způsobem je právě stvárnit, ale nakonec vzhledem k tomu, že všechno okolo máme spíše abstraktní na té scéně, tak jsme zvolili čáp jako konkrétní podobu čápu.
2: Pro režisérku Julianu Vališkovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody.
6: Co třeba je pro jednoho trošku nepříjemný, tak ale znamená pro druhého něco dobrého. Dobrýho. Jako třeba, že když je bouřka, tak ty čápy se musí držet, ale zase žábám se v tom líbí a můžou vyskákat ven.
2: Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase Před usnutím.
6: Ona ten rok krásně pojímá v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se a že ta příroda maluje obrazy.
2: Osu celého představení tvoří stejnojmenný cyklus Antonia Vivaldiho.
6: Jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
2: Divadlo DIP nemá stálou scénu. Příběh o tom, jak plyne příroda, tak uvidí diváci v brněnském klubu Leitnerova. Kristýna Sedláčková, Radio

Sedm ztracených servisů ve dvou setech nabídl zápas Jakuba Menšíka s Lernerem Tyjenem ve třetím kole tenisového US Open. Ve třetí sadě ale oba drží podání poměrně svědomitě. Před malou chvílí ho Menšík získal proti nule a teď i jeho americký soupeř vede 40-0 na servisu. Takže sečteno a podtrženo, Menšík Tyjen 3-6, 6-1 a 4-4 ve třetím setu. Utkání pro vás na Radiožurnálu i dál sledujeme.

0: počasí.
1: Dnešní ráno už je poměrně chladné, v Telči kolem 10 stupňů Celsia, Praha a taky Brno hlásí 12 a ještě rychlý pohled do Ústí nad Labem, tam teploměry ukazují 14 stupňů. Přes den čekejte maxima mezi 18 a 22, na jižní Moravě to bude i 24 a bude slunečno, na rozdíl od včerejška navíc bez silnějšího větru, který by tu pocitovou teplotu nějak srážel. Pouze na severu a severovýchodě bude místy přechodně i oblačno, pršet ale nebude vůbec nikde v Česku. Dejme vám hezkou neděli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Koupání ve velkém Boleveckém rybníku v Plzni bude nově dostupné i pro vozíčkáře, a to bez překážek. Město v těchto dnech dokončuje poblíž hráze instalaci plovoucího mola se speciálním schodištěm do vody. Bezbariérové řešení umožní pozvolný vstup do rybníka třeba i těm lidem, kteří chodí o berlích nebo mají jiné pohybové potíže.
1: V zásadě jsme hledali takový způsob, který nebude údržbově náročný a zároveň bude funkční.
2: Popisujeme tady na tom novém mole, říkáme tomu molo.
1: Můžeme tomu říkat určitě molo. Je to
2: projektant Přemysl Bureš, pořád se ještě tady montuje.
1: Je to plovoucí ponton, na něm je takové jakoby schodiště pozvolné.
2: Pokud to tady bude vozíčkář, přijede s vozíčkem, přesedne si na pozvolné nerezové schůdky se zábradlíčkem.
1: Ano, se zábradlíčkem a vlastně pak postupně sám vlastní pomocí se dostává do té vody, až vlastně ten poslední stupeň je pod úrovní vody.
2: Pak už může plavat tady a když doplave, tak zase se vrátí zpátky a zase nějakým stejným způsobem.
1: Přesně opačným způsobem, to znamená nasedne si na poslední schůdek a postupně se dostává zpátky.
2: Instalaci mola tady sleduje vozíčkář Jan Krauskopf, tak co tomu říkáte?
3: Člověk by měl být pokorný a skromný, je to dobrý. Jo. Líbí se mi to.
2: Co byste třeba ještě vylepšil?
3: Můj názor, co si myslím, je, že by tady měl být určitě převlíkárna.
2: Jak by mohla vypadat, aby pro vás byla ideální?
3: Zástěna, takovým způsobem, aby jsme se převlíkli, takže určitě z nějaký odkládací prostor.
2: Připomínky vozíčkáře tady poslouchal Richard Havelka ze správy veřejného statku města Plzně. Je tady nějaká šance tedy, že třeba by se mohla udělat ještě nějaká ta zástěna?
4: Připomínky bereme v úvahu a tady ta připomínka je asi důvodná, takže se s ní budeme zabývat.
2: To molo je tady kousek od hráze, sem už se běžně auty nejezdí. Může vozíčkář přijet až sem?
4: Pokud bude jezdit pravidelně, tak dostane výjimku.
2: Molo zatím vzniká a čeká na své úplné dokončení. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 6 hodin a připravené jsou zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Školí podle sjednocených pravidel. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcí schůzky zatím nejsou známé.
3: V ľubom slučaje, samozřejmě.
4: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Dražní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek.
5: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
6: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metodika diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice, tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicní a tuberkulózy Milancova.
7: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
8: Sport. Na tenisovém US Open hraje Jakub Menšík o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje New Yorku reportér David Prouza.
9: 1-1 na sety mezi Menšíkem a Američanem Tienem. Český reprezentant před pár okamžiky obrátil 2 setvoly a teď se hraje tiebreak z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Slovácko remizovalo v 7. kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších zápasech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3. Olomouc vítězil nad Bohemians 3-0 a fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. Brněnskou zbrojovku porazili 4-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Chodec na D2 u Brna a nehoda na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Modřice. Mezi 3. a 4. kilometrem hlásí policie neosvětleného chodce na krajnici. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo a je otočeno proti směru jízdy. Na místě hasiči a policie projíždí se levým pruhem. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásné nedělní ráno, za běžných okolností bychom vám teď po šesté nabídli reprízu desítky Pavla Horváta s Michalem Krmenčíkem, ale okolnosti běžné nejsou. Jak jste slyšeli i ve zprávách, tak český tenista Jakub Menčík hraje o postup do osmifinále US Open a tak se za chvíli vypravíme právě do New Yorku. Ale pokud vás zajímá zmíněná desítka, tak si ji můžete najít třeba na našem YouTube nebo v různých aplikacích na profilu Radiožurnálu Sport. Například i té naší s názvem Můj rozhlas.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Suchan.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tak jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
4: No asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy,
1: pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů
0: uslyšíte od 30. srpna do 13. září
1: od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: A teď máme velmi dobrý důvod k tomu se právě do Flushing Meadows do New Yorku vydat za naším reportérem Davidem Prouzou. Davide, dobré ráno.
6: Krásné ráno do Česka a krásnou noc v New Yorku.
5: No a o čem se budeme bavit, to je právě v tuto chvíli jednoznačné. Jakub Menčík a jeho bitva ve třetím kole s Američanem Tienem. Jak se to vyvíjí?
6: Teď je to o poznání veselější než zhruba před hodinou a půl. Tam Jakub Menčík ztratil první sadu 3-6 a bylo vidět, že se trochu zžívá, řekněme, s přístupem a strategií svého amerického soupeře. Pak si dal přestávku, odešel z kurtu Louise Armstronga do útrop tohoto stadionu. Následující set vyhrál celkem jednoznačně 6-1, no a co je nejdůležitější, před malou chvílí vybojoval také sadu třetí v tiebreaku 7-2. Zejména v tiebreaku předvedl uvěřitelně komplexní hru bez chyb a nakonec získal tu zkrácenou hru poměrem 7-2. Takže 2-1 na sety pro Jakuba Menčíka, který startuje další sadu na podání a ještě má příjemný náskok v podobě 30-0.
5: My už teď v Česku máme neděli 6. září, vy už vlastně v New Yorku taky, protože jste se přehoupli přes půlnoc, ale pokud bychom to brali podle hracího dne, tak během toho sobotního hracího dne byly na kurtu 3 čeští singlisti, kromě Jakuba Menčíka také 2 dámy, tak pojďme ztratit pár slov také o nich. Měli velmi náročné soupeřky, ale Marie Bousková tedy v skutku bojovala srdna s 6-násobnou grandslamovou šampionkou Polkou Igou Świątekovou, padla ve 2 tiebreakcích. Jak jsi to viděl ty?
6: No nejenže bojovala, ale ona byla opravdu blízoučko tomu, aby nakonec dokázala zvítězit, protože v jednom setu vedla 6-5 a podávala, to byla sada první, no a v té druhé pro změnu při vedení 6-5 měla setboly při servisu Świątekové, opravdu to bylo blízko, byl to nejvyrovnanější zápas těchto dvou tenistek, i když Bousková prohrála i po čtvrté s Igou Świątekovou, tak to opravdu ukazuje, že prostě tahle sezóna pro Marii Bouskovou je přelomová, je výborná a třeba to na ten pátý pokus vyjde. No a pokud jde o Nikolu Bartuňkovou, tak tam měla podle mě ještě těžší soupeřku Rusku Andrejevovou, vítězku Roland Garros, se kterou ztratila nakonec ten zápas ve 2 sadách 2-6, 6-7, ale i Bartuňková se prezentovala skvělým tenisem a pro mě je to možná nejzábavnější tenistka ze všech, po možná Karolíně Muchové, dejme tomu, ale opravdu způsob, jakým Nikola Bartuňková vletla na okruh WTA, tak je neskutečný. Vyznává často systém servis síť, což je v ženském tenise opravdu neuvěřitelné, je agresivní a snaží se víceméně přebírat iniciativu v každé výměně a to i proti tak skvělé soupeřce, jako byla Mira Andrejevová. No a možná i proto jí bylo odměnou to, že jí vlastně fandilo docela slušně zaplněné nebo obecenstvo slušně zaplněného kurtu, takže i tohle je třeba příjemná zkušenost pro Nikolu Bartuňkovou, i když to nakonec s postupem nevyšlo.
5: Povídáme si s Davidem Prouzou, reportérem radiožurnálu Sport na tenisovém US Open. Teď jsme probírali české tenisty, ale událo se něco zajímavého i z toho globálního pohledu, pokud se tedy oprostíme od toho českého pohledu.
6: Určitě můžeme říct si zajímavé, že tady byly tři americké postupy, to samozřejmě kvitovali zejména místní návštěvníci Mickelson, Tiafoe a Shelton, všichni zvládli projít dál. Co už možná se dá označit za velké překvapení, tak to je výkon Taylora Fritze. Američan prohrál nakonec s Argentincem Serundolem v pěti setech, byť měl náskok 2-0, ale nakonec ten zápas skončil překvapivě vítězstvím neamerického tenisty. No a ještě jedno americké zaváhání přidám v ženském pavouku, tam Madison Keysová nad Číňankou Cheng vedla 5-0 ve třetím a věřte tomu nebo ne, ten zápas skončil nakonec 5-7. Takže řada překvapivých výsledků byla bohužel ne v případě třeba soubojů Martunkové s Andrejevovou a Bouskové se Švontekovou.
5: No a protože jsme Český rozhlas, konkrétně Radiožurnál Sport, tak se pojďme na závěr vrátit k českým zástupcům, respektive k jedné zástupkyni, protože Linda Nosková už dnes večer českého času, ty si mezi tím ještě zdřímneš, nastoupí proti Ukrajince Kostiukové v osmifinále, tak nás prosím pozvi.
6: No, měl by to být celkem zajímavý zápas. Kostiuková určitě bude chtít odvetu za Wimbledon, za semifinále, kde Linda Nosková v cestě za titulem vyřadila právě Ukrajinku ve dvou sadách, myslím, že to bylo 6-4 a 6-4. Tak teď Kostiuková mluvila třeba o tom, že bude doufat, že se popasuje lépe se servisem Lindy Noskové, že by to na betonu mohlo být trochu snazší než na trávě. Tak se nechme překvapit. Já si myslím, že mírnou favoritkou Linda Nosková je a skvělým způsobem se popasovala s tou rolí úřadující Grandslamové šampionky, protože zvládla tady tři zápasy, to už samo o sobě je velmi dobrým výkonem pro Noskovou, také nové kariérní maximum. To utkání doplním časový údaj plus minus okolo 18. hodiny a 30. minuty by mohlo začít na Radiožurnálu Sport. Budeme samozřejmě u toho. Na závěr doplním další příjemnou zprávu. Jakub Menšík 2-1 na sety, 2-0 a 15-0 při svém vlastním podání.
5: To jsou opravdu velmi dobré zprávy Davida Prouzy, se kterým se rozhodně v nedělním ranním Radiožurnálu Sport neslyšíme naposledy. Davide, zatím díky a naslyšenou.
6: Naslyšenou, hezké ráno.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Po muzice zase sport na Radiožurnálu Sport v 6 hodin a 21 minut. Fotbalisti Plzně slaví v nejvyšší soutěži první vítězství pod novým koučem Radoslavem Kováčem. V 7. kole šance ligy vyhráli na trávníku Artisu Brno 3-0 po trefách Memiče, Suorého a Červa. Západočeši zápas zlomili na svou stranu v závěru úvodní půle. V ní fanoušci viděli bláznivou 7-minutovku, ve které padly 4 góly, ale jen 2 regulérní.
1: Byl to offside, to znamená, že skóre zůstává takové, jaké ho stanovil ve 30. minutě svou regulérní brankou hostující Amar Memič.
2: To se nám nesmí stát, rozumím tomu, že ty emoce prostě jsou nahoru dolů. To ten zápas rozhodlo, tady ta 8-minutovka.
1: Nastínil kouč Artisu Brno Roman Nádvorník klíčové chvíle zápasu. Branka Emanuela Fuliho kvůli offsideu neplatila. O pár sekund později sudí po dohodě s kolegy u videa odvolal také gól Dominika Preisslera pro faul v zárodku akce.
3: Je nás tam dost zkušených, který by to mělo i ten tým jako trošku pozbudit v ten moment a trošku zareagovat na tom hřišti. Tentokrát se to nestalo, já jsem popravdě jako taky asi jsem byl trošku hlavou trošku jinde a je to těžký. No.
1: Řekl brněnský bek Preissler, dvě neuznané trefy odpor Artisu zlomily, což uznal i trenér Nádvorník. Hned po rozehrávce Amar Memič našel skórujícího Šejka Suarého a v zápětí potrestal Hrubku v domácí rozehrávce Lukáš Červ. V číslech 7 minut 4 góly, platné, ale jen 2 plzeňské.
2: Já si myslím, že v tomhletom žebříčku, kdy rozhod VAR, takže máme asi nejvíc střelených gólů a nejvíc VAR odvalených gólů našich. Ale říkám, my se na to nevymlouváme, prostě taková je realita, my s tím musíme pracovat a ten zápas, který si nemyslím, že by se vyvíjel špatně pro nás, byl vyrovnaný, tak jsme si ho prohráli sami vlastně těma 7 minutama, kdy jsme nehráli.
1: Zatím teď navíc velká hrubka brankáře stopena a co to bude, třetí gól!
2: Mě spíš zaráží jiná věc, že rozhodčí stojí od toho 3 metry, ten faul je na půlce, rozhodčí, který je 3 metry od toho, to pustí, dáme krásný gól po krásné akci, která dalších 10-12 sekund plyne a vlastně vám do toho vstoupí VAR. Já pak jako nechápu tu funkci toho hlavního rozhodčího.
4: Jsem samozřejmě rád, že na té straně dneska jsem byl, kdy nám to pomohlo. Několikrát se stalo, kdy jsem byl na straně, kdy nám to nepomohlo. Byla to vlastně gólová situace, tým pádem se tomu vlastně musel vrátit. Ale jednoznačně bychom samozřejmě chtěli všichni, aby prostě tu zodpovědnost byli ty arbitři vlastně na tým hřišti.
1: Shodli se netypicky oba trenéři, Roman Nádvorník a Radoslav Kováč. Druhý jmenovaný měl po vítězství 3-0 pochopitelně radost. Viktoria totiž poprvé pod jeho vedením v nejvyšší soutěži vyhrála a navíc premiérově v této sezóně udržela i čisté konto.
4: Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsem hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
1: Dodal Kováč po triumfu plzeňských fotbalistů na hřišti Artisu z Brna František Typovský, Radiožurnál.
0: Pro jistotu vysvětlím, ten Vigi, to je Florian Vigele, brankář Viktorie Plzeň. Kromě Artisu byl včera v akci i druhý brněnský prvoligový tým. Zbrojovka si dokonce zahrála o první místo tabulky v Edenu proti mistrovské Slávii, ale nedopadlo to minimálně výsledkově pro ní úplně slavně, protože Sešívaní zvítězili 4-0 a mají momentálně v čele tabulky 4-bodový náskok jak před Borovkou, tak před Libercem, tak před olomouckou Sigmou, která zvítězila nad Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a oba tyto kluby tak zatím čekají na první vítězství v nové sezóně šance ligy. A ještě vás moc rád pozvu na dnešní program nejvyšší soutěže. Ve 13 hodin proti sobě nastoupí Mladá Boleslav s ostravským Baníkem. V 15 hodin jsou na programu další dva duely Zlín Teplice a hlavně podještěcké derby. Jablonce s Libercem a druhý jmenovaný tým Slovan se může přiblížit pražské Slávě na rozdíl jednoho bodu, pokud vyhraje, a v 18 hodin se odehraje poslední duel 7. kola mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. Na Radiožurnálu Sport očekávejte přímé přenosy.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Dobré ráno, posloucháte nás i v 6:30. Zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agendru AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. A soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou běž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následovaní Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin. Sport. O postup do osmifinále tenisového US Open hraje Jakub Menšík proti Američanovi Tijenovi a je u toho David Prouza.
2: Menšík vede 2-1 na sety v souboji s Lernerem Tijenem a věřme, před malou chvílí ustál poslední krizovou situaci, kdy odvrátil dva breakboly, teď se tedy mohl posadit při vedení 3-2 ve čtvrtém setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy. Místo označeno světelnou šipkou a kužely, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě, na místě záchranáři, průjezdné jedním pruhem. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové jeďte opatrně mezi Týništěm a Jaroslaví. Na vozovce leží sražená srna, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno je většinou slunečné, oblačnosti je teď nad Českem poměrně málo, hlavně tedy na severovýchodě, třeba na Liberecku, v Orlických horách nebo Jeseníkách. Jak to bude přes den, řekne meteorolog Štefan Hanžák.
6: Čekáme většinou jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno.
5: A vítr dnes nebude foukat tak silně jako včera. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů, na jižní Moravě čekejte ještě o pár stupňů víc, tam až 24, a na horách se ta maxima zastaví kolem 13. Výjimkou je pouze Šumava, kde bude až 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: rockové klasice od velšské skupiny Manic Street Preachers míříme kam jinam než do New Yorku, protože nás zajímá souboj Jakuba Menčíka s Američanem Tienem o postup do osmi finále US Open. Slovo má David Prouza.
1: Komplikace pro Jakuba Menčíka, 2-1 na sety pro Čecha, to stále platí v souboji s Američanem Tienem, no ale v tom čtvrtém, po tom co vedl 2-0, tak teď je to vysta nebo ne, 3-4. Jakub Menčík už přišel dvakrát o svůj servis, po přestávce půjde servírovat Američan, český reprezentant si teď v posledních několika minutách často stěžuje na chování některých fanoušků, konkrétně na takovou jednu trojičku, už byl i u Empérové rozhodčí, ale nic z toho nevzešlo a možná i proto v tuhle chvíli kvůli takovému narušení koncentrace je to 4-3 pro Američana ve čtvrtém setu, připomínám, Jakub Menčík vede 2-1.
0: Za Davidem Prouzou se vypravíme zase třeba za pár minut, přesto jeho hlas už za chvíli opět uslyšíte, protože David Prouza pochopitelně sledoval i výkony dalších českých zástupců, v tomto případě zástupkyň. Víme, že už jsou ze hry venku Marie Bousková, která vzdorovala Polce i ze Švjontekové, ale nakonec po dvou tiebreakcích vypadla a bohužel US Open skončil také pro Nikolu Bartuňkovou s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska, prohrála 2-6 a 6-7. Po třetí v sezóně se ale na Grand Slamu probojovala do třetího kola a tak právě s 20-letou českou reprezentantkou mluvil v New Yorku zmíněný David Prouza.
2: Nikolo, dobrý den. Máte za sebou zápas proti možná jeden z nejlepších hráček na světě aktuálně. Zápas, který mohl jít do tří setů, tak jaké jsou vaše dojmy z něj?
3: No, tak asi jsou dojmy teď trošku smutný, spíš, že jsem prohrála, takže byl to kousek, že bych to mohla dorovnat a do toho třetího setu, ale asi za mě byl to super zápas. Samozřejmě byly tam momenty, nebo ten první set, kdy jsem mohla hrát líp, ale celkově to bylo myslím, že slušný.
2: Andrejová právě v té první sadě byla v podstatě bezchybná, délka úderů mě zaujala, to bylo neuvěřitelné, jak to letalo k základní čáře, jak dlouho trvalo, než jste si na to zvykla.
3: Tak já jsem věděla, že v tom je dobrá, v té dílce a v čistotě těch úderů, takže nic mě nepřekvapilo od ní. A tam škoda nějakých momentů, co jsem nevyužila, i servis mi moc nepomáhal, ale pak v tom druhém setu jsem se zvedla, využila jsem pár šancí a tiebreak je zase trošku i o štěstí, ten začátek se mi nepovedl, no, ale za mě tam byly jako výborný výměny některý, takže byl to boj, chvilku se jí rozčelovala. Takže myslím si, že si docela mákla a já si beru z toho dost zkušeností, protože myslím si, že tady ta zkušenost je fakt velmi cenná pro mě. No.
2: Vnímala jste během zápasu tu podporu z tribun, docela se ozývalo dost často skandování Nikola, Nikola?
3: Jo, tak postupem času, jak jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu, jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo a i těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak jsem ty fanoušky trošku do toho vtáhla, do toho tenisu, takže do toho zápasu, takže to cítila a pomáhala mi to, no.
2: Jste většinu zápasu musela hrát vlastně, dá se říct, na hraně proti Andrejevové, to asi ani jinak nejde, ale v tom druhém setu mi přišlo, že jste trefovala hodně věcí, jak náročné to je vlastně víceméně hrát třeba o 10% ještě na riziko víc, než by bylo třeba záhodno.
3: No, tak zase věděla jsem to, je to prostě top hráčka, vyhrála Grand Slam, má sebevědomí, ale zároveň samozřejmě šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá, což jsem už cítila i dneska. No.

0: Zlocek super výkonu, ale hodně štěstí dál.
1: Děkuji.
2: To řekla na závěr rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká tenistka Nikola Bartuňková, která se tedy loučí s US Open po třetím kole.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Neděle 6. září je perfektní ukázkou, proč má smysl provozovat sportovní rádio v českých poměrech, protože máme reportéry a budeme mít opravdu na celé řadě sportovních akcí. Na fotbalovou šanceligu už jsem vás pozval, z tenisového US Open slýcháte v těchto okamžicích Davida Prouzu a k tomu můžeme přidat mistrovství republiky atletických družstev, dostihový Sun Ledger v pražské Chuchli, také ženské fotbalové derby od 11 hodin Czech Darts Open, tedy šipkařský turnaj, ten nejprestižnější na našem území v pražských Letňanech, mistrovství republiky v plážovém volejbale v Ládví a teď vás moc rád pozvu také na odpolední přímý přenos z mistrovství světa basketbalistek, na kterém se české reprezentantky po páteční porážce s Itálií pokusí ve druhém utkání na šampionátu proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Také obhájkyně stříbra začaly turnaj v Berlíně prohrou, v repríze posledního finále podlehly Číňanky favorizovaným Spojeným státům americkým. Souboj Česko versus Čína začne v Berlíně v 14:30 odpoledne, což je doba, kdy se spojíme také s naším reportérem Jakubem Kantou, ale ne poprvé, protože vás pozveme po 9. hodině. Tak zůstaňte s Radiožurnálem Sport, krásnou neděli!

0: George Ezra dozněl v 6 hodin a 51 minut ve vysílání radiožurnálu Sport, které teď musí zkrátka směřovat do Flushing Meadows, což je areál, který rok co rok hostí tenisové US Open a letos i reportéra Davida Prouzu, který sleduje Jakuba Menšíka a jeho utkání s Američanem Tienem o postup do osmifinále. Davide.
1: To skóre je vyrovnané, 2-2 na sety, čtvrtou sadu Lerner Tien získal poměrem 6-3, stejně jako tu první, takže teď máme srovnáno a je tu přestávka, protože za prvé Jakub Menšík zmizel v úprovách stadionu Louise Armstronga a za druhé nad kurtem se pomaličku zatahuje střecha, možná protože se ochlazuje, těžko říci, jaký je ten důvod, protože myslím si, že pršet by nemělo. Na každý pád pátá sada už se odehraje pod střechou a bude to o tom, kdo se lépe přizpůsobí novým podmínkám. Věřme, že to bude Jakub Menšík, třeba i proto, že fanoušek, na kterého si už několikrát stěžoval, že ho provokuje během výměn, tak už byl vykázán, musel odejít. Takže v tuhle chvíli snad tenhle problém vyřešený a za nějaké 2-3 minutky by se pátá sada měla rozehrát.
0: Davide, je dost dobře možné, že někdo právě vstává, že si naladil radiožurnál Sport před pár minutami, tak pojďme ještě znovu připomenout, jak se vedlo českým tenistkám Nikole Bartuňkové a Marii Bouskové už vlastně během české soboty, ale u tebe je to stále ten stejný hrací den.
1: Je to přesně tak, Marie Bousková po asi, řekněme, nejlepším výkonu v souboji s Igou Švěntekovou, šestinásobnou grandslamovou šampionkou, tak nakonec padla ve dvou tiebreakcích, schodně 2x3-7, ale opravdu šance měla, jak jsem už říkal v tom našem prvním rozhovoru, tak měla set voly v setu druhém a zase měla možnost doservírovat první sadu při svém vlastním podání. Bohužel to Marie Bouskové nevyšlo, ale stále můžeme tvrdit, že ta sezóna její je znamenitá a třeba to v tom příštím vzájemném souboji Bouskové se Švěntekovou už vyjde. Pokud jde o souboj Nikoly Bartuňkové s Mirou Andrejevovou, vítězkou Roland Garros letošního roku, tak tam byl první set celkem jasný, tam se Bartuňková podle mě trochu zžívala s tou nesmírně vysokou úrovní, kterou Andrejevová disponuje, pokud jde o tenisové výkony. V tiebreaku, respektive v druhém setu, už to bylo vyrovnanější, Bartuňková měla řadu příležitostí, dostala zápas do tiebreaku, dokázala se vrátit z velké ztráty ještě, ale nakonec to také těsně nevyšlo, ale Nikole Bartuňkové je 20 let, tam si myslím, že těch příležitostí bude ještě dost a dost, posuďte sami. První sezóna v hlavních soutěžích na Grand Slamech a 2x3 třetí kolo pro debutující tenistku, to je prostě něco naprosto neuvěřitelného a já si myslím, že v případě Nikoly Bartuňkové to rozhodně není strop.
0: Říká David Prouza, kterého pochopitelně uslyšíte i z pátého setu Jakuba Menšíka proti Američanu Tienovi ve třetím kole US Open a zhruba v 6:30 večer českého času nastoupí do osmifinále Linda Nosková proti Martě Kostiukové z Ukrajiny. Tak Davide, zatím se těšíme na slyšenou.
1: Na slyšenou, hezké ráno.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Areny Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Koncek Sand Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
7: Dobré ráno, 7 hodin. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
8: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Johnny Depp se vrací do Česka, dnes v Praze vystoupí se svou hudební skupinou. Tenista Jakub Menšík hraje o osmifinále US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner byli v Moskvě. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny. V Kyjevě dnes vyjednavače čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
9: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
10: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
8: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
11: Just for one day. kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
12: Sport. Na tenisovém US Open skončili ve třetím kole Marie Bousková i Nikola Bartuňková. Bousková podlehla Polce Świątekové 0-2 na sety. Stejným výsledkem Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou. O postup do osmifinále teď hraje Jakub Menčík proti Američanovi Tienovi. Zápas v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
13: Utkání tenis tak byla velmi vyrovnaná, no a to samé platí i pro souboj Menšíka s Tienem, je to 2-2 na sety, pátá sada, aktuálně skóre 1-1 na servisu Američana vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. V 7. kole porazili brněnskou zbrojovku 4-0. Plzeň zvítězil nad Artisem 3-0. Olomouc porazila Bohemians taky 3-0 a Slovácko remizovalo v 7. kole s Pardubicemi 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy a čeká na odtah. Místo označeno světelnou šipkou a kužely. Projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za exitem 67 Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě, místo označeno šipkou silničářů, kamiony mohou vybočovat. A na silnici 59 mezi Ostravou a Karvinou počítejte s omezením na průjezdu Petřvaldem, kde u čerpací stanice Orlen přejelo auto do protisměru a havarovalo. Na místě záchranáři projíždí se s opatrností jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy.
15: Hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport, příjemné nedělní ráno. Dál budeme v našem vysílání sledovat velkou bitvu Jakuba Menšíka ve třetím kole tenisového US Open s domácím Američanem Tienem, ale mluvit budeme také o basketbalovém mistrovství světa. České hráčky čeká dnes veledůležitý zápas, odpoledne nastoupí proti Číňankám. Řeč o tom bude vlastně už za chvíli po písnice od Arch Overkill.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: České basketbalistky mají velmi pravděpodobně poslední šanci zabojovat na mistrovství světa v Berlíně o výhru, která by jim mohla přinést postup ze skupiny. Odpoledne nastoupí proti finalistkám z minulého světového šampionátu, Číňankám. Těm na turnaji v Berlíně chybí jedna z důležitých a tradičních opor.
1: Vypadá to, že ta Lie nedorazí kvůli ztracenému pasu, tak si myslím, že to by taky mohlo pomoct. Je to zajímavý, nevím, jestli to je pravda, nebo jestli zatím ještě jiného, ale to se asi nedozvíme.
2: Zraněná pivotka Minnesota v WNBA Ima Čechová po příjezdu do Berlína, kde jen podporuje reprezentační spoluhráčky, mluvila také o kolegyni Lie Ju z Dallasu. Dvoumetrová basketbalistka opravdu nakonec chybí na mistrovství světa. Jako oficiální důvod čínská výprava uvedla, že se její cestovní pas, zaslaný z vlasti poštou zpátky do Spojených států amerických zámoří, ztratil. A nový se nepovedlo vyřídit včas.
3: Byl jsem strašně překvapený, když jsem tu novinku viděl na sítích. To, že nějaký hráčky měli problémy s vízama a nepřijala půlka týmu, tak to už se nám stalo v Číně. Jižní Sudán měli tyhle ty problémy, ale aby jedna z klíčových hráček takhle důležitá prostě nepřijela jenom protože se jí při vyřizování víz někde po cestě ztratil pas, tak to je nechtěl bych být v její kůži a ani v kůži jakoby Číňanek.
2: Říká asistent Martin Bašta. O jednu z konkurentek tak přišla kapitánka národního týmu Natálie Stoupalová, která nastoupila na úvod na pozici startující pivotky a pokud to bude platit i proti Číňankám, bude se ale nejen ona pod košem přetahovat tentokrát o hlavu vyššími protivnicemi. Chan Shi narostla do 211 cm a Chang Cui měří 223 zatím, protože té je teprve stále 19 let.
4: Určitě se na to netěším, ale už jsme si říkali nějaký fígle, jako třeba sedět na kolena velkým lidem, takže je to nepříjemný. Určitě je to prostě co nejvíc nepříjemně vypohamáhat se tam a hrát kolektivní obranu jako proti té Itálii.
5: Stalo se vám někdy, že jste nemohla najít pas?
4: Ne, nestalo, ale párkrát jsem byla vyděšená, že se třeba taky ztratil, takže určitě to není nic příjemného u nich, ale pro nás je to malé bezvýznamné plus.
2: Věří Stoupalová před soubojem s Čínou, který bude zřejmě klíčový v boji o postup. Začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 14:30 a pokud to české basketbalistky zvládnou, velmi pravděpodobně si zajistí překvapivý postup do play-off světového šampionátu. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin a 15 minut míříme zase do New Yorku, protože tam stále bojuje Jakub Menčík o postup do čtvrtého kola posledního Grand Slamu sezóny, tedy US Open. Jeho soupeřem je Američan Tien a hraje se pátý set, který sleduje David Prouza.
1: A bohužel je to zase o poznání méně veselé. Jakub Menčík potom to ztratil čtvrtou sadu 3-6, tak za stavu 2-2 měl 3 breakboly při podání Tiena v páté rozhodující sadě, ale nevyužil ani jeden k obrovské radosti místního publika, takže teď Len Tien vede 3-2 v rozhodujícím pátém setu. Na servis se ale bude chystat Jakub Menčík, hraje se už pod zataženou střechou, možná kvůli zvýšené vlhkosti. Jedno je jisté, určitě se neoteplilo, čím bude chladněji, tím pomaleji bude létat balón a tím větší šance pro údržbáře Tiena a menší pro útočníka Menčíka. Je to trochu proti němu postavené, snad si s tím český reprezentant poradí aktuálně, ale prohrává v pátém setu s Tienem 2-3.
0: Říká David Prouza, zase brzy se za ním vypravíme do New Yorku na drama Jakuba Menčíka ve třetím kole US Open.

0: Obrovské překvapení přineslo mistrovství světa basketbalistek v Berlíně. Mali totiž porazilo favorizované Španělsko 82-73 a slaví vůbec první vítězství v historii v základní skupině na světovém šampionátu. V německých médiích se také píše o přesvědčivém vítězství fotbalistů Leverkusenu v kádru s českým reprezentantem Patrikem Šikem nad Unionem Berlín. Víc už si řekneme v tradiční rubrice o zahraničních sportovních webech s Janem Suchanem. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: A začněme tedy u basketbalu, jak německá Sport Show hodnotí překvapivé vítězství Mali nad Španělskem.
1: Němci ho označují rovnou za senzaci. Mali podle Sportschau vybojovalo historicky teprve druhé vítězství na mistrovství světa a postaralo se o pořádný šok. Ještě pozoruhodnější je přitom kontext. Španělsko jen nedlouho před zápasem velmi přesvědčivě porazilo v přípravě Německo 83-53, takže do utkání s Mali vstupovalo jako jasný favorit. Tentokrát ale podle německého webu doplatilo především na slabou střelbu z dálky, zatímco proti Německu Španělky trojky proměňovaly s vysokou úspěšností, proti Mali trefily jen 4 z 22 pokusů Španělky. Španělky kvůli prohře přišly o možnost předčasně si zajistit postup do další fáze a o jejich osudu ve skupině se rozhodne až v posledním utkání proti Japonsku. Zajímavé je, že Mali teď čeká právě Německo, tedy tým, který Španělsko, omlouvám se, nebylo to v přípravě, bylo to na úvod šampionátu, o den dřív porazilo o 30 bodů. Ještě dodám, že Češky svůj úvodní zápas proti Italkám prohráli 54-63 a dnes je od půl třetí čekají Číňanky, jak jste ostatně slyšeli před pár minutami.
0: Světový šampionát basketbalistek se hraje v Berlíně, my v Německu zůstaneme, ale přesuneme se k fotbalu. V Bundeslize si totiž Leverkusen spravil chuť po nepovedeném úvodu sezóny. Co o jeho vítězství 4-0 nad Unionem Berlín píší v Německu?
1: Sportschau píše o přesvědčivé reakci Leverkusenu po nepovedeném startu sezóny. Ber totiž v prvním kole překvapivě prohrál na stadionu Nováčka z Elfsbergu 2-3. Z českého pohledu je samozřejmě nejzajímavější Patrik Šik, který tentokrát vstřelil třetí gól domácích. Po přestávce zůstal úplně volný před brankou a po přihrávce Kvancaha pohodlně zvýšil na 3-0. Pro Šika to byl ve třetím soutěžním utkání sezóny třetí gól proti Unionu, k němu přidal ještě asistenci. Německý web zároveň zdůrazňuje, že berlínský klub byl v utkání prakticky bezzubý. Za celý zápas si nepřipsal ani jednu střelu na branku.
0: Škoda, že se Patrik Šik rozloučil s reprezentací. V téhle formě by se určitě hodil do nadcházejících těžkých zápasů.
1: Pokud bychom ho dokázali využít, a ne tak jako v těch předchozích.
0: To je pravda. Vlastně téměř výhradně v Německu jsme sledovali teď s Janem Suchanem, co píší sportovní weby. Každopádně díky.
1: Rádo se stalo.
0: No a my se zase přesuneme do New Yorku, protože tam Jakub Menšík v pátém setu bojuje s Američanem Tienem o postup do čtvrtého kola US Open. Jak se to vyvíjí, ví David Prouza.
2: Dobré zprávy, dílčí dobré zprávy. Jakub Menšík zdá se opět našel svůj servis. To znamená, že teď při stavu 3-4 v rozhodující páté sadě v souboji s Američanem Tienem vede 30-0, připisuje 23. ESO, ale nadře se nad ty 15 neuvěřitelným způsobem. Lerner Tien je v podstatě nalepený na té zadní plachtě dvorce Louise Armstronga. Jakub Menšík do toho mlátí zprava, zleva jako hluchý dobrat. Teď další výměnu nezískal. Extrémně se nadře, je to třeba 5-6 celým úderů navíc, které by normálně možná nehrál proti jinak hrajícímu jinému soupeři. Ale taková je realita, s tím se potřebuje Jakub Menšík srovnat. Aktuálně pátá sada, souboj Menšíka s Tienem. Čech prohrává 3-4, ale také při svém servisu vede 30-15.
0: Tolik prozatím, David Prouza. Uslyšíte ho třeba po půl osmé ve zprávách.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
5: Oni prostě furtí?
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: No a na Radiožurnálu Sport vás teď čekají krátké zprávy i s informacemi z tenisového US Open.
7: 7 hodin a 30 minut, posloucháte Radiožurnál. A teď je zprávy s Eliškou Zábrockou.
8: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině. Řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov, který se tříhodinové schůzky účastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kirill Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Ušakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. A brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z bázní Františka Halase. Premiéru má dnes. Představení uvádí divadlo ve dvou verzích podle věku dětí.
0: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková prohrála ve třetím kole US Open s Polkou Švjontekovou a Bartuňková s Ruskou Andrejevovou, obě 0-2 na sety. Teď hraje o osmifinále Jakub Menšík proti Američanovi Tyjenovi. Je u toho reportér David Prouza.
9: Skoro 3,5 hodiny trvá bitva Jakuba Menšíka s Američanem Lennerem Tyjenem. Čech prohrává 4-5 v rozhodující páté sadě a při svém servisu také 0-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a omezení na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, nyní je již naloženo na odtah a odjíždí. Místo označeno světelnou šipkou a kužely, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně jeďte opatrně za exitem 62 Rokycany. Na 65. kilometru odstavené vozidlo pro poruchu. Místo označeno šipkou silničářů kamiony mohou vybočovat. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Cheb centrum. Na 156. kilometru hlásí policie neznámý předmět v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Před námi je slunečná neděle bez deště, pouze na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Teploměry ukážou 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě ještě o pár stupňů víc, tam i 24. Zítra už bude oblačnosti víc, přechodně čekejte i zataženo a výjimečně se přidá slabý déšť a teploty už začnou stoupat. Zítra většinou do 24 stupňů, na jihu Moravy i 27 a v úterý to bude ještě víc, jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
2: V úterý nás čeká asi nejteplejší den toho příštího týdne. Teploty nejvyšší budou od 24 do 29 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. No a ve středu tam bude přecházet studená fronta.
11: Takže obloha se zatáhne a bude deštivo. Teploty začnou výrazně klesat, za studenou frontou už jen 15 až 20 stupňů, na jihovýchodě a východě Česka se před tou zmíněnou frontou dostanou ve středu ještě i na 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Jak jste slyšeli ve sportovní části zpráv, Jakub Menčík bojuje o udržení v pátém rozhodujícím setu ve třetím kole US Open s domácím Američanem Tienem, takže spěcháme za Davidem Prouzou.
9: Je to nepříjemný stav pro Jakuba Menčíka, byť o poznání příjemnější, než kdy byl před pár okamžiky. 4-5 v pátém z pohledu českého tenisty a posledního českého zástupce v mužském pavouku. A také 30-40. Menčík sice servíruje, ale Tien aktuálně je majitelem matchballů a jeden z těch důvodů, proč je majitelem matchballů, je ten, že Jakub Menčík od té doby, co se zatáhla střecha, tak nemyslím si, že začal podávat lépe, ba spíše naopak, a v momentě, kdy si nedokáže získávat, řekněme, lacinější body ze svého podání, tak je to všechno o tom, jestli vydrží v mezihře, a tam je samozřejmě Lerner Tien extrémně silný a dokazuje to právě teď Jakub Menčík. A nevynucená chyba číslo 59, udělal jich o 20 víc než Lerner Etienne, a tam přesně můžeme hledat důvod toho, proč Jakub Menčík, který je asi tak o 20 cm vyšší než Lerner Etienne, nakonec s Američanem prohrál. Zkrátka, trpělivost přinesla postup americkému reprezentantovi, tomu už čtvrtému v programu US Open, už teď můžeme říkat o včerejším. Jakub Menčík, byť si myslím, že byl mírným favoritem, tak zkrátka doplatil na to, že je vyznavačem agresivnější formy tenisu, a Lerner Etienne, řeknu to lidově, ale snad se někdo neurazí, zkrátka Jakuba Menčíka upindil. Takže 6-4 v rozhodujícím pátém setu vítězí Američan, Jakub Menčík končí, poslední českou zástupkyní v singlu je Linda Nosková, ta bude hrát dnes večer, nejdříve v 6:30 večer českého času, a samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme alespoň trochu u toho.
6: Tak nebyly to dobré zprávy takhle v neděli po ránu našeho času od Davida Prouzy, ale nedá se nic dělat. To síto pro české tenisty bylo velmi kruté. Vlastně 16. dohromady v ženské a mužské dvouhře nastoupilo do US Open, do hlavní soutěže. No a jak bylo řečeno, po třech kolech zbývá ve hře už jen jedna jediná česká tenistka. A Linda Nosková tedy bude hrát dnes proti Martě Kostiukové o postup do čtvrtfinále.

0: Do Prahy přijeli znovu po roce ty největší hvězdy světových šipek. V Letňanech se totiž od pátku do dneška koná turnaj Evropské tour Czech Darts Open, na kterém nechybí ani světová jednička a úřadující mistr světa 19-letý Angličan Luke Littler. A vedle skvělých zápasů a dramatických soubojů turnaj nabízí i bouřlivou atmosféru. Přímo v Letňanech natáčel reportér Kristián Šveda.
1: Turnaj odstartoval už v pátek zápasy prvního kola. Hala ještě nebyla úplně plná, nicméně v sobotní části programu už je. Jsou tu zhruba 4000 fanoušků a v letňanské hale to bouří. Na utkání Nizozemce Michaela van Gervena s belgickým šipkařem Van de Mugardem fandí úplně od začátku, vyvolávají jméno právě Nizozemce. Michaela van Gervena je velkým oblíbencem a jak můžete slyšet pod mým hlasem, neustává to ani po 20 minutách hry. Michael van Gerwen a jeho šipky na vítězství. Jak můžete slyšet, Michael van Gerwen postoupil a tak o něm uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport i v nedělním programu v osmi finále. Nad Van de Mugardem zvítězil 6-4 na legi k velké radosti fanoušků v Letňanech.
2: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální, ale taky to trochu vyvíjí tlak, lidi hodně očekávají a já pak chci hrát pro ně, chci hrát co nejlíp a tímto sám sobě stížím.
1: Pochvaloval si Michael van Gerwen atmosféru v pražských Letňanech. Ani já sám, ať už jako návštěvník nebo novinář a reportér, jsem podobnou záležitost nezažil, že by opravdu celý zápas fandili všichni fanoušci, vyvolávali jeden stejný chorál a to jméno Michaela van Gervena. Ani u jiného šipkařů jsem to ještě neviděl, je to opravdu unikát. Tamhle vidím i fotbalového trenéra Davida Holoubka, tak se za ním hned vydám. David Holoubek se přišel podívat na šipkařský turnaj Czech Darts Open. První dojem z atmosféry.
3: A je to neuvěřitelná atmosféra. Já jsem tady vlastně už asi po třetí, ale to stole je něco, co úplně má musí kůži a všem bych to přál zažít, protože vidět to tady zevnitř a z té televize je obrovský rozdíl, já si to maximálně užívám. Je to skvělý.
1: Atmosférou to často převyšuje i vlastně fotbalová utkání. Sám kroutím hlavou, teď sledujeme utkání Michaela van Gervena vlastně ve druhém kole turnaje. A fanoušci od začátku zpívají jeho jméno.
3: Já jsem to nezažil, je to podle mě úplně světový unikum. To, že je takhle, že to, že přijde tolik lidí, celý zápas vyvolávají jenom jedno jméno tohohle borce, je úžasný a všem bych to doporučil to zažít zevnitř.
1: A dá se očekávat, že atmosféra i v nedělním programu šipkarského turnaje Czech Darts Open bude hlasitá, bude bouřlivá. Vy o zápasech uslyšíte živě ve vstupech na radiožurnálu Sport. Z Letňan Kristián Šveda, radiožurnál.

0: Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole, slyšeli jsme to v našem vysílání po 7:30. Český tenista podlehl Američanovi Tienovi v 5 setech. O tom, jak hrály další české tenistky, už ve sportovním přehledu s Lukášem Antošem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Tenistka Nikola Bartuňková do osmi finále US Open nepostoupila s nasazenou pětkou Mirou Andrejevou z Ruska, prohrála ve třetím kole 2-6 a 6-7. Zejména ve druhém setu ale odehrála s šampionkou z Roland Garros velmi vyrovnanou partii a vysloužila si podporu z tribun. Pokračuje Bartuňková.
2: Těma výměnama některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu, jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Ve třetím kole skončila i Marie Bousková, která prohrála s šestinásobnou grandslamovou šampionkou Igou Švontekovou z Polska 2x6-7.
0: Linda Nosková zabojuje dnes večer o postup do čtvrtfinále US Open. Poslední česká zástupkyně v pavouku dvouher se utká s Martou Kostiukovou, kterou před pár týdny na cestě za wimbledonským titulem vyřadila v semifinále. Ukrajinka doufá, že v New Yorku se dokáže Noskové pomstít.
3: Well, I think it's definitely different to play her on hard court.
4: Myslím, že je rozdíl, jestli proti Lindě hrajete na trávě nebo na tvrdém povrchu. Na trávě jí to fakt sedí, ale je to celkově výborná tenistka a taky pořád hodně mladá. Její hlavní zbraní je podle mě servis, tak se budu snažit se s tím nějak vyrovnat, aby to nedopadlo jako na Wimbledonu.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. V sedmém kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl nejdřív vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
5: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
0: V dnešním programu sedmého kola fotbalové šance ligy nastoupí Hradec Králové proti Spartě. Zápas začne v 18 hodin a domácí Východočeši se budou moci spolehnout na podporu ve vyprodané aréně. Obránce Hradce Jakub Uhrinčatě věří, že atmosféra pomůže jeho týmu k výhře, na kterou čeká už měsíc.
6: Každý se těší na to, když vlastně uvidíte je plné ochozy a proto ten fotbal hráme, takže jsme velmi vděční za tu podporu a právě aj fanoušikům dlužíme už to, aby jsme zabojovali a uspěli v zápase a pevně věřím, že si pomůžeme navzájem.
0: Už od 13 hodin budou hrát fotbalisté Mladé Boleslavy proti Baníku Ostrava, o 2 hodiny později Jablonec nastoupí proti Liberci a ve stejný čas, tedy v 15 hodin, začne zápas Zlína proti Teplicím. Utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalový útočník Patrik Schick dal gól i ve třetím soutěžním zápase nové sezóny. Tentokrát v Bundeslize pomohl Leverkusenu k výhře 4-0 nad Unionem Berlín. K brance přidali i asistenci. Tu zaznamenal také Vladimír Coufal z Hoffenheimu, který proti Dortmundu ztratil dvoubrankové vedení a podlehl mu 2-3.
0: V anglické Premier League si Antonín Kinský připsal první čisté konto v novém ročníku. S Tottenhamem remizoval na stadionu Nottinghamu 0-0 a získal první bod do tabulky. Neporazitelnost drží s Newcastlem další český brankář Lukáš Horníček. Straky v závěru vyrovnali na konečných 2-2 s Bournemouthem.
1: České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa. O 14:30 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Číňankám. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Chan Si-shi měří 211 cm a Chang Tse-yi dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
7: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
0: Posledními soupeřkami českých basketbalistek pak budou v pondělí večer uhradující šampionky a olympijské vítězky Američanky. Ze čtyřčlenné skupiny postupují do play-off nejlepší tři týmy.
1: Česká čtvrtařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulová z Dominikánské republiky.
0: Kvalifikaci na dnešní velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Pierre Gasly ze stáje Alpine a připsal si první pole position v kariéře, druhý skončil George Russell s Mercedesem, třetí byl Oscar Piastri z McLarenu. Závod na okruhu v Monze začne dnes v 15 hodin.
1: Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu Slovinec Primož Roglič na lídra závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gál, před Rakušanem vede Mas o více než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Marco Brenner.
0: Bohatý ranní sportovní přehled připravil na radiožurnálu Sport Lukáš Antoš. Díky.
1: Mějte hezký den.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no, takže...
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál je s vámi i v 8 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
13: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V Sasku-Anhaltsku začínají zemské volby, podle průzkumů v nich jasně vyhraje strana AFD. Tenista Menšík do osmifinále US Open nepostoupil, v pěti setech podlehl Tyjenovi. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí na 56,5 kilometru havaroval kamion mimo komunikaci a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní předtím, než zlevnila.
14: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
13: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. V německém Sasku Anhaltsku může být po dnešních volbách těžké sestavit vládu. Volby do zemského sněmu podle průzkumu jasně vyhraje strana AFD, která ale nechce a ani by nenašla žádného partnera do koalice. Volební místnosti se otevřely před chvílí a u jedné z nich je náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
15: Tady v obci Cílic u Magdeburku už několik lidí čekalo na to, až se otevře volební místnost ve zdejším divadle a další přicházejí dál. Volit sem přijdou i horníci z místního Draselného dolu, jednoho z největších v Evropě. I jim slibovala AFD před volbami levnější energie, a to cestou zlepšování vztahů s Ruskem. Strana vedená do voleb charismatickým Ulrichem Siegmundem se ale jinak v kampani soustředila hlavně na pozitivní atmosféru a na únik od všedních problémů. Těch má Sasko-Anhaltsko víc. Od roku 1990 například zaznamenalo největší úbytek obyvatel ze všech německých spolkových zemí a výjimkou v něm nejsou takzvané odříznuté obce, kde už ani nestaví autobus. Z Cílicu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
13: Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, že by se návštěvníci měli připravit na fronty.
9: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
13: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku.
16: Sport. Jakub Menčík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tienovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švontekovou, Bartuňková s Ruskou Andrejevovou. Dnes bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové. Fotbalisti Plzně v Šancelize poprvé vyhráli pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artist porazili na jeho hřišti 3-0. Spokojený trenér Radoslav Kováč vyzdvihl, že jeho tým poprvé v sezóně neinkasoval.
17: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, ale určitě práce máme dost.
16: Souboj o první místo tabulky Slavia porazila Zbrojovku 4-0. Slovácko pak remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Olomouc vyhrál nad Bohemians 3-0.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D8 dvě nehody, první za Velemínem, druhá u Doksan. Na D8 směrem z Prahy do Ústí spozorněte za sjezdem na Velemín. Na 56,5 kilometru hlásíte nehodu.
20: Kamion tam vyjel mimo dálnici a vlastně boční svodidla má mezi kolama.
19: A na místo už dorazili hasiči, blokovaný pouze odstavný pruh, plynule se tak jede pravým i levým. Dálnice D8 ještě jednou, teď ale v opačném směru, jedete-li z Ústí do Prahy a na 35. kilometru se chystáte sjíždět na Doksany a Budyni tak velmi obezřetně. Přímo ve sjezdu se střetla dvě osobní auta, na místě policisté, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle čekejte zatím kratší frontu, tvoří se před omezením, ztratíte jen pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
21: Po zprávách v 8 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Přeji vám příjemné nedělní ráno. V květnu se zdálo, že už si Tomáš Chorý za fotbalovou Slávii nezahraje. Vedení klubu si ale nakonec rozmyslelo jeho vyřazení z kádru za opakované nesportovní chování a teď si vytáhlý útočník znovu zahrál za pražský tým v základní sestavě a byl hodně vidět. O právě výkonu Tomáše Chorého ve včerejším utkání Slávie v nejvyšší soutěži, ve kterém slávisté vyhráli 4-0 nad Zbrojovkou Brno, si víc povíme už po písnice od Bon Joviho.
18: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalista Tomáš Chorý se vrátil do základní sestavy Slávie poprvé od květnového vyloučení v derby a vyřazení z kádru. Do týmu ho vedení klubu později vzalo zpět. V posledních dnech se sice spekulovalo o jeho možném návratu do Plzně. Po konci disciplinárního trestu a několika střídáních teď Chorý, tedy už jako člen základní sestavy, pomohl dvěma góly k vítězství nad Zbrojovkou Brno v přímém souboji o první místo šance ligy. Vedoucí Slávia vyhrála v 7. kole 4-0 a minimálně do dnešního odpoledne vede tabulku o 4 body.
1: Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu.
2: Popisoval Tomáš Chorý, který děkoval i rodině. V zápase byl hodně vidět. Nejdřív proměnil v 38. minutě pokutový kop, který byl po souboji slavistického útočníka s brněnským stoperem Jakubem Klímou.
1: Myslím, že to byla jasná penalta a cítil jsem, že mě prostě drží a že bych to určitě neustál a pak on spadl na mě a rozhodčí pískal penaltu.
2: Měl jasno Tomáš Chorý. Trenér Zbrojovky Martin Svědík měl ale úplně jiný názor.
3: Za mě to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že je jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
2: Protože se pak podle Svědíka musel změnit obraz hry. Zbrojovka hrála otevřeněji a po nedorazech v obraně dostala ve druhém poločase od Slávie další 3 góly. A jeden z nich přidal i navrátilec do základní sestavy Slávie, Tomáš Chorý. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Kromě vítězství Slávie nad brněnskou zbrojovkou 4-0, o kterém jsme mluvili před písničkou od AC/DC, tak ve včerejších dalších zápasech nejvyšší fotbalové soutěže olomoucká Sigma porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a brněnský Artis prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. V dnešním programu 7. kola fotbalové šance ligy nastoupí jako první už ve 13 hodin fotbalisté Mladé Boleslavy a Baníku Ostrava. O 2 hodiny později Jablonec přivítá Liberec a ve stejný čas, tedy v 15 hodin, začne zápas Zlína proti Teplicím. No a program 7. kola zakončí od 18 hodin duel Hradce Králové proti pražské Spartě. Všechna utkání vám nabídneme na Radiožurnálu Sport a kompletní přenosy z každého zápasu najdete také na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: V 8 hodin a 19 minut se budeme věnovat na Radiožurnálu Sport hokejové lize mistrů. Plzeňští hokejisté uspěli i ve svém druhém zápasu v novém ročníku soutěže po výhře 4-0 nad švédským Regle, ale měli hodně práce s celkem GKS Tychy. Výhru 2-1 nakonec trefil až v 52. minutě Ondřej Rohlík. Střelce Škody celý zápas trápil skvěle chytající golman polského mistra Tomáš Fučík. S odchovancem Třebíče si po utkání povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Hokejisté polského GKS Tychy sahali po senzaci v Plzni. Tomáši, co chybilo, abyste si alespoň třeba bod odvezli z Plzně?
2: Tak možná i trošku štěstíčko, bo ten zápas celý. Jak se vyvíjel, tak možná málo kdo to čekal. Já myslím, že vlastně možná bylo dobrý trošku, že jsme hned do toho skočili do hluboké vody, protože ve čtvrtek s Pardubicema samozřejmě to byl veliký skok, protože do téhle chvíle jsme prostě hráli zápasy se slovenskou extraligou, ale nějaký příprava třeba s českou extraligou jsme neměli. A to zdeření s tou realitou bylo trošku těžký. Čtvrtek. O to pozitivnější, že si myslím, že jsme na to dokázali zareagovat v některých věcech. Samozřejmě byly tam chyby, ale myslím si, že jich tam bylo dost méně než ten čtvrtek.
1: Těší vás, jakým způsobem jste pozlobili Plzeň, druhý tým v základní části minulé sezóny české extraligy?
2: Kluci bojovali, jako my jsme všichni cítili tu šanci. Samozřejmě ten los je neúprostný. My z těch 6 týmů, který máme v lize mistrů, to bych řekl, že 5 je top 12 prostě v Evropě. Jako. A trošku jsme si říkali, že možná tady by se nám to mohlo otevřít. Na druhou stranu Plzeň má též jako výborný čas zkušený proti nám.
1: V Pardubicích 41 zákroků, teď v Plzni 35, jak byste se cítil osobně?
2: Dneska to bylo už trošku lepší, musím říct. Jak jsem říkal, no, v těch Pardubicích po dvou třetinách nebudu ukrývat, že to bylo těžké a že prostě bylo dalších 20 minut a tam už jsem si fakt šahal na dno, ale dneska byly pasáže, kdy jsme byli v ofenzivní třetině, kdy jsem si mohl odpočinout a kdy jsme i soupeře zatlačili, jak ke konci taky, takže bych řekl, že to je v pohodě.
1: Vás čeká 6. sezona v týmu GKS Tychy. Čím to, že se vám takhle líbí v tomhle mužstvu, v tomhle městě?
2: Tak řekl bych, že jako na polský hokejový rybníček jsou Tychy jako strašně hokejový město. A já jsem si trošku dělal srandu, že Hockey Town si říkají v Pardubicích, tak já bych řekl, že Tychy to je takový Hockey Town v Polsku. Jste to tady mohli vidět, prostě naše fanoušci jsou jako neuvěřitelní a hrát před nima doma každý zápas, to je vždycky velký zážitek a já si to prostě v Tychách užívám. Samostatně jako klub je prostě stabilní, dlouhý roky prostě hraje o nejvyšší příčky a to mě baví, protože čím jsem starší, tím hraju hlavně hokej pro to, abych vyhrával, abych hrál o nějaký trofej. No.
1: Jaké je to sepětí fanoušků s klubem GKS Tychy? Jste třeba celebritou v Tychách?
2: No, jako musím říct, že i celkem jo, protože fakt ty lidi na ten hokej chodí, i ty závodníky znají a o to víc bych řekl, že Poláci jsou strašně jakoby hrdý národ. Jenom když slyšíte, jak zpívají polskou hymnu, to vždycky mám husí kůži na zádech, tak i jako k tomu klubu z toho města, z kterého jsou, že to není jenom na ty mezistátní úrovni, ale i v tom město, že jsou na to hrozně hrdí a že nás znají, poznávají, takže řekl bych, že taková mini hvězda můžu být v Tychách, ale tak trošku s nadsázkou samozřejmě.
1: Už máte něco za sebou, máte polské občanství, reprezentoval jste Polsko na světových šampionátech, tak chystáte se tu kariéru dochytat právě v Polsku?
2: Těžko říct, já vždycky, když jsem si něco jako v životě plánoval, tak to vždycky bylo úplně jinak, takže už jsem se naučil, že si to prostě plánovat nechci. V Polsku jsem spokojený, v Tychách taky, chtěl bych prostě pro tým odvádět tu nejlepší práci, aby tým nemusel přemýšlet nad jinou alternativou, aby věděli, že já prostě jsem pro ně ta dobrá volba. No.
1: Říká Tomáš Fučík, brankář polského GKS Tychy, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Hokejisté mistrovských Pardubic v tomto týdnu v lize mistrů právě z Plzní měnili soupeře, nejprve porazili Tychy, o kterých jste slyšeli před chvílí, no a včera zvládli i zápas se švédským Regle, i když jen těsně 1-0. To Liberec má za sebou 2 venkovní zápasy a po prohře v Tampere 3-6 neuspěl ani v Rakousku na ledě Salzburku. Libereční Bílí Tygři tam prohráli 0-3.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která byla v dlouhodobé části sezony v Diamantové lize v pořadí nejlepší, doběhla ve finále v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky.

0: Písnice od Sunrise Avenue na Radiožurnálu Sport. Čas na další krátké zprávy. Hezké ráno.
1: Radiožurnál 8:30. Jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. A dnes naposledy můžou příznivci železnice projet trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října ruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tyjenovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D8 za Velemínem i na Trojce v Kaplici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem stále opatrněji za sjezdem na Velemín. Na 50. až 6,5. kilometru zasahují hasiči u nehody kamionu. Ten prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Neprůjezdný zůstává pouze odstavný pruh, kolona se tak netvoří. Na jihu Čech zpozorněte na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic. Na obchvatu Kaplice u druhé odbočky do města se střetla dvě osobní auta. Na místě jsou kromě policie i záchranáři, projíždí se kyvadlově. V obou směrech čekejte kratší zdržení. A silnice 38, trasa ze Znojma do Kolína. Na první kratší zdržení se připravte před omezením u Moravských Budějovic. Poté už o něco delší vás čeká mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Neděle zatím je a dál taky bude slunečná, pouze na severu a severovýchodě čekejte přechodně až oblačno. A jaké dnes budou teploty? 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zítra už bude o něco tepleji, jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nejvyšší teploty o něco vyšší, 20 až 24 stupňů na jihu Moravy až 27. Úterý nás čeká asi nejteplejší den toho příštího týdne.
5: V úterý totiž čekáme i tropické teploty. Na Moravě i 32 stupňů, jinde v Česku mezi 24 a 29 stupni Celsia. A bude většinou polojasno, výjimečně se objeví přehánky, večer bude na západě a taky severozápadě oblačno až zataženo, místy s přehánkami a ojediněle taky bouřkami. Ve středu už nás čeká velká změna počasí, dorazí k nám studená fronta, která přinese ochlazení, maxima spadnou ke 20 stupňům a čekejte i déšť. Ta proměna počasí z velkého tepla na podzimní by mohla pomoct růstu hub. Teď je podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu největší šance na růst hub v Krkonoších, na Šumavě, ale taky třeba v Orlických horách. Naopak například na Plzeňsku a Vysočině je ta pravděpodobnost růstu hub nižší. Podrobně o tom budeme na Radiožurnálu mluvit ještě i za 20 minut v ranním interview s Mikološkou. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Honza Křížek hudebně otevřel další část vysílání radiožurnálu Sport, u které vás vítám. Dva čeští gólmani v anglické Premier League byli včera u remízových zápasů. Antonín Kinský si připsal první čisté konto v novém ročníku a s Tottenhamem remizoval na stadionu Nottinghamu 0-0. No a neporazitelnost drží s Newcastlem letní posila tohoto klubu Lukáš Horníček. Straky uhráli remízu 2-2 s Bournemouthem. Dnes bude pokračovat Premier League dvěma zápasy od 15 hodin. Everton přivítá Manchester United, no a v 17.30 se hraje jedno z mnoha londýnských derby. Arsenal Chelsea. O průběhu těchto zápasů vás budeme samozřejmě i na radiožurnálu Sport informovat.

0: Tři bitvy, všechny se špatným koncem, tak to z českého pohledu vypadalo uplynulý hrací den tenisového US Open. Ve třetím kole vypadli Jakub Menšík v pěti setech s Američanem Tienem a také dvě ženy, které čelily velkým favoritkám. Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejevové a Marie Bousková pak šestinásobné grandslamové vítězce Polce Świątekové. A to po dvou tiebreakcích.
1: V obou setech ale měla Marie Bousková šanci. V první sadě vedla 6-5 a servírovala. Ve druhé měla při podání Świątekové 3 set voli. S Polkou ale nakonec prohrála i po čtvrté v kariéře. Nicméně po utkání našla i pozitiva.
2: Nepřipadá mi, že se tak nějak jakože přepínem, jako bylo předtím, že jenom s ní vydržet ve výměnách bylo jakože hrozně těžký a dneska mi to připadalo, že prostě hrajeme hra na hru a bylo to otevřenější. Takže to je samozřejmě dobrý takový první krok, ale samozřejmě chci víc a že příště už to vyjde.
1: Vyprávila Marie Bousková, která se na dvorci musela smířit, že fanoušci přejí spíš její soupeřce. O poznání jiná situace byla v souboji Nikoly Bartuňkové s úřadující vítězkou Roland Garros s Mirou Andrejevovou z Ruska. Češka sice prohrála 2-6 a 6-7, ale mohla se spolehnout zejména v druhé sadě na podporu z tribun.
3: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu, jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Řekla 20-letá Nikola Bartuňková, která má za sebou poprvé v kariéře sezonu, kde se podívala po každé do hlavní fáze grandslamového turnaje. Výsledkem jsou 3 účasti ve třetím kole. Bartuňková je s touto bilancí velmi spokojená. Zároveň si uvědomuje, že k dalšímu posunu potřebuje odehrát víc zápasů s elitními tenistkami. S Andrejevovou hrála totiž možná až za hranou rizika.
3: Šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální. Prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
1: Vyprávila po konci na US Open Nikola Bartuňková. Jedinou českou zástupkyní tak v ženském pavouku zůstala Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: 16 českých tenistů a tenistek tedy zasáhlo do dvou her na US Open a právě Linda Nosková zbyla jako poslední, která dnes bude hrát o postup do čtvrtfinále. Utká se s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, kterou nedávno na cestě za wimbledonským titulem vyřadila v semifinále.

0: Hlavní Oasis na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 47 minut. O pořádný šok se včera na okruhu v Monze postaral Pierre Gasly se stáje Alpine, protože vyhrál kvalifikaci na dnešní velkou cenu Itálie vozu Formule 1 a pro ně je to vůbec první pole position v kariéře. Zaskočil všechny favority, druhý za ním skončil George Russell s Mercedesem, třetí byl pak Oscar Piastri s McLarenem. Závod na okruhu v Monze začne dnes v 15 hodin a my na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě pro vás budeme sledovat a budeme vás informovat, jak to všechno bude probíhat.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 52 minuty. Pokud nás posloucháte pravidelně, dobře víte, že od tohoto týdne vám denně připomínáme jednu událost, která se ten stejný den stala v minulosti. Dnes se vrátíme do 6. září roku 2015, kdy na veslařském mistrovství světa ve Francii získal svůj 4. světový titul Ondřej Sinek. Český skifař v dané sezóně do té doby nevyhrál jediný závod v tom nejdůležitějším u jezera Ekbilet, ale kraloval. Hned po startu se Sinek dostal do popředí, ještě rychlejší tempo ale nasadil Litevec Griskonis. Oba veslaři jeli vpředu dlouho společně, v poslední třetině trati ale začal Griskonis lehce ztrácet, zatímco do útoku se vrhl velký konkurent českého reprezentanta Novozélanďan Drysdale. Sinek s Drysdalem finišovali až do cíle bok po boku, více sil ale zbylo prvnímu jmenovanému. Svůj třetí triumf na světovém šampionátu v řadě a celkově čtvrtý vybojoval Ondřej Sinek s náskokem pouhých 34 setin sekundy.
2: Jsem strašně unavený, hrozně bolí nohy a asi mi to za chvíli dojde, ale super, no, vyhrál jsem po čtvrtý mistrovství světa. Jsem rád, že jsem Drysdalovi sebral možnost vyhrát po šestý a tím by se stal nejlepším veslařem v historii, tak ještě jsem mu to asi oddál o kousek. Jel jsem úplně v pohodě celou dobu, strašně jsem jim ujížděl, i jsem Drysdalovi v třetí pětistovce ujížděl, což není normální. A pak už poslední 250 metrů jsem zavřel oči a říkám, jedu a hrozně mi pak vytuhly ruce, ale nějak jsem to tam došťouchal. Cíli jsem ani nevěděl, jestli jsem vyhrál nebo jsem druhej. To pak každý se rozsvítila tabule. No.
1: Ondřej Sinek ten rekordní titul Drysdalovi vlastně oddálil na dobro. Novozélanďan už šestý světový titul totiž nikdy nepřidal. Naopak rodák z Brandy se nad Labem jeho bilanci v roce 2017 dorovnal. Kromě toho je český skifař také čtyřnásobným mistrem Evropy a na olympijských hrách získal 2 stříbrné medaile a 1 bronz. Sportovní kariéru ukončil dnes 43-letý Ondřej Sinek před 5 lety.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no, takže...
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější a Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál je 9 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
13: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz, a to kvůli aktivitě nedaleké sopky. Tenista Jakub Menšík si osmifinále US Open nezahraje, vypadly i Bousková s Bartuňkovou. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 56,5 zasahují u nehody kamionu. A bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z hnutí STAN.
14: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
13: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa omezila provoz na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Sopka je nejobávanější v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
9: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyspytatelností a pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
13: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
15: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
16: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
15: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
16: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
17: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
16: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Sport. Tenista Jakub Menčík do osmi finále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Američanem Tienem 2-3 na sety. Marie Bousková nestačila na polku Švontekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejové 0-2 na sety. Utkání s vítězkou Roland Garros prý může pomoct.
19: Šla jsem jít do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když se to neohraje, tak to nemá.
18: Dnes bude na tenisovém US Open o postup do čtvrtfinále hrát Lina Nosková proti Ukrajince Kostukové. České basketbalistky čeká druhé utkání na mistrovství světa. Ve 14:30 nastoupí proti Číňankám. Zápas nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu ho uslyšíte v reportážních vstupech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody na D8 za Velemínem a také na silnici 3 u Kaplice. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem za Velemínem na 56,5 kilometru je po nehodě kamionu stále neprůjezdný odstavný pruh. Na místě hasiči okolo projedete bez zdržení. Na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají potíže na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny odklízejí následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Projíždí se Kyvadlově, z obou stran se tvoří kratší fronty. A silnice 57 z Opavy do Nového Jičína za Hradcem nad Moravicí se kvůli opravám vozovky jede Kyvadlově pomocí semaforu. V obou směrech ztratíte zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
21: 9 hodin a 6 minut je s vámi dál Radiožurnál Sport. Jak jste slyšeli ve zprávách, české basketbalistky dnes čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Zápas mimořádně důležitý, může jim uchovat ještě jakž takž postupové naděje. Budou hrát odpoledne proti Číňankám a my si podrobnosti řekneme před tímto zápasem už za chvíli po písničce od Mike and the Mechanics, protože se spojíme s naším reportérem, který je na mistrovství světa v Berlíně, Jakubem Kantou.
5: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: České basketbalistky čeká dnes odpoledne na mistrovství světa zápas o naději, o tu reálnou naději na postup ze skupiny. Na světovém šampionátu se utkají po prohře s Italkami, tentokrát s Čínou. A o tom teď budeme mluvit s naším reportérem, který je právě na mistrovství světa, s Jakubem Kantou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak se připravovali Češky na klíčový duel proti Číňankám?
1: Snad pečlivě, protože je nečeká vůbec nic lehkého. Jsou to poražené finalistky z posledního mistrovství světa, světové čtyřky Číňanky, které navíc spoléhají hlavně na své podkošové hráčky, které jsou opravdu urostlé, o tom jistě ještě budeme mluvit, a české basketbalistky včera tomu věnovaly prakticky celý den, několikrát byly u videa, pak sami na tréninku pilovali, co to jsem samozřejmě úplně možnost vidět neměl, zase jsem byl vpuštěn jenom na posledních 5 minut, stejně jako čínští novináři, takže tentokrát už jsem vlastně neviděl vůbec nic taktického, tam už se jenom střílelo z půlky, ale právě ta přesnost střelby, to bude jeden z těch klíčových opravdu atributů toho zápasu, to je to, co Češky budou potřebovat k tomu, aby měli šanci Číňanky porazit.
0: S Itálií opravdu to střelecký festival nebyl. Češky prohráli 54-63 v tom prvním utkání. Navíc ta jejich střelecká produktivita během zápasu měla sestupnou tendenci. Po jednotlivých čtvrtinách nastříleli 17, 15, 13 a pak dokonce jenom 9 bodů v tom závěru, kdy ztratili zápas. Mohlo to být třeba i únavou? Mluvilo se o něčem takovém po zápasu?
1: I když po zápase třeba trenérka Ptáčková tohle zrovna úplně si připustit nechtěla, tak hráčky i třeba včera asistent trenérky Martin Bašta mluvil o tom, že rozhodně to muselo hrát svoji roli a bylo to vidět i na pohybech jednotlivých reprezentantek. Ta rotace, kterou držela trenérka Romana Ptáčková, byla celkem úzká, to proto, že ten zápas prostě byl vyrovnaný. Ona tady má několik nováčků nebo ne tak zkušených hráček, jak by asi sama chtěla, a to byl asi jeden z těch důvodů, proč přesně to procento střelby klesalo dolů. Třeba Eliška Joklová, ta dokonce mluvila o tom, že se nemůže stávat, že by netrefovala tak často trestné hody, jako se jí to povedlo v tom zápase s Itálií, kdy nedala 4 z 5. A také mluvila o tom, že prostě bude potřeba, aby to procento střelby bylo vyšší, aby ho udrželi výš, aby se někdo přidal, třeba k Julii Pospíšilové, která proti Itálii nastřílela 21 bodů, ale ta propast mezi dalšími střelkyněmi už byla větší, ale moc dobře si to reprezentantky uvědomují, že pokud budou chtít uspět, musí udržet to procento střelby mnohem vyšší a musí být konkurenceschopné na doskoku.
0: S Jakubem Kantou, který je na mistrovství světa v basketbalu žen v Berlíně, se teď zase můžeme vrátit k tomu nadcházejícímu duelu Češek s Číňankami. Čínský tým tedy disponuje opravdu dvěma mimořádně vysokými věžemi. Ne, že by byly vidět z vesmíru jako slavná velká čínská zeď, ale přesto nadstandardní čísla. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Tse dokonce 223. Jak se s tím popasovat? Z logiky věci by se nabízelo, že by proti takovým to hráčka měl platit rychlý pohyb.
1: To jistě ano, na tohle přesně budou české basketbalistky sázet. Oni to ukázali už v tom utkání proti Italkám, které nemají tak vysoké, tak hřmotné pivotky, ale tam si minimálně ty 2 až 3 čtvrtiny velmi dobře na nich vypomáhali. Týmově se snažili zdvojovat, prostě dostat je pod tlak. Ale teď bude potřeba k tomuhle ještě přidat nějakou větší agresivitu na rozehrávačky a křídelnice, protože české basketbalistky se prostě budou podle toho herního plánu, jak jsem ho měl možnost tak trochu zjistit, tak hlavně nebudou chtít pustit balón ani jako v ideálním případě na ty vysoké pivotky, protože opravdu Chan Shi 211, Chang Tse 223, teprve 19 let, no a v českém týmu je nejvyšší Natálie Koucká 193 cm, ta ale toho zřejmě moc neodehraje, stejně jako třeba Kateřina Kalná, to jsou mladé neskušené pivotky, takže to zbyde hlavně na Natálii Stoupalové 188 cm, metrů vysoké podkošové hráčce, která ani v Žabinách nenastupovala třeba na pozici pivotky, ale v tom prvním utkání v kombinaci s Alenou Hanušovou to nebylo vůbec špatné, ale znovu opakuji, rozhodně nebude stačit, že ubrání jedna hráčka podkošová pivotka. Bude potřeba, aby se zapojil celý tým, aby ta obrana byla velice týmová.
0: Jestli se to povede, to se začneme dozvídat ve 14:30, kdy začne přímý přenos na radiožurnálu Sport utkání českých basketbalistek proti Číňankám. A znovu připomínám, že je to klíčový zápas, protože spoléhat se na to, že by Češky porazili v posledním duelu ve skupině v pondělí Američanky, to by bylo asi bláhové. Jakub Kanta bude u toho, takže se s ním těším samozřejmě odpoledne naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Support Lesbians na Radiožurnálu Sport, teď je 9 hodin a 19 minut. Fotbalový útočník Patrik Šik si na začátku sezóny dál drží výbornou střeleckou formu. I ve třetím soutěžním zápasu v sezóně se dokázal prosadit. Tentokrát v Bundeslize pomohl Leverkusenu k výhře 4-0 nad Unionem Berlín. A k brance přidal i asistenci. Tu zaznamenal také Vladimír Coufal z Hoffenheimu v utkání proti Dortmundu, ve kterém byl v sestavě Hoffenheimu také Adam Hložek. Ale Češi se nakonec nemohli radovat z bodového zisku, protože ztratili s Dortmundem dvoubrankové vedení a nakonec prohráli 2-3.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Balisté Sigmy Olomouc zaznamenali čtvrtou výhru v sezóně Šance ligy, když v sedmém kole porazili Bohemians 3-0. Pražané měli v nohách i hlavách středeční dohrávku s Jabloncem. Navzdory tomu ale trenér Jaroslav Veselý udělal jen jednu změnu v sestavě a to se mu nakonec vymstilo.
1: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu sestavu měl asi víc prorotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
2: Sypal si trenér Bohemians Jaroslav Veselý popel na hlavu po porážce 0-3 na hřišti Olomouce. Oproti středeční dohrávce udělal v základní sestavě jen jednu změnu a chybějící síly se v určitých pasážích markantně projevili.
1: Myslím si, že jsem zvažoval tři změny v té rotaci, ale věřil jsem, že to mužstvo je schopný třeba ten poločas, že to je tak naplánovaný, že třeba do poločasu to uhrajeme příznivý výsledek a pak to oživíme. Chtěl jsem to oživit spíš těma jako odpočatějšíma hráčema, než těma z toho středy, ale to se ukázalo úplně ne jako správná varianta, ale tak chybama se člověk učí, tak chyby dělám i já, i hráči.
2: Trenéři na druhé straně se připravovali na různé varianty sestavy a každopádně na to, že budou chtít využít únavy na straně soupeře ve svůj prospěch.
3: Jestli byli soupeř unavený nebo nebyl, samozřejmě oni odehráli těžký zápas s Jabloncem. Myslím si, že ten zápas jsem moc dobře viděl, byl velice agresivní, důrazný, takže to možná nějaké síly stalo, ale my jsme se snažili soustředit na sebe. A pokud by měli být unavení nebo v tom závěru zápasu unavení, tak jsme potřebovali, aby s námi víc běhali. To znamená, že jsme byli připraveni nebo nachystaní, aby jsme byli ve velkém pohybu, aby to stálo hodně sil. My jsme právě naopak chtěli hrát ve vysokém tempu, což se nám v prvním poločase dařilo, nebo hlavně v tom úvodu toho zápasu a vlastně těma dvouma gólema jsme to utkání rozhodli.
2: Dvě branky Sigma vstřelila do 20 minut a slova trenéra Pavla Hapala potvrdili i autor druhé z nich, útočník Václav Sejk.
4: Tím, že my jsme měli normální týden bez žádného zápasu uprostřed, tak jsme se mohli celý týden připravit na tenhle zápas a si udělat takovou přípravu v tu středu na ně a podívat se na to, jak hrajou a myslím si, že ten zápas ve středu jim vzal hodně sil a proto ten náš záměr byl ten, aby jsme hodně tlačili, hodně probíhali a myslím si, že to nám pomohlo a přineslo ovoce.
2: Třetí zásah přidal v 81. minutě premiérovou ligovou brankou chorvatský záložník Marko Soldo a poprvé v sezóně udržel čisté konto brankář Jan Koutný. Pro Sigmu tedy po všech ohledech povedené odpoledne. Naopak Bohemians přišli o pětizápasovou šňůru bez soutěžní porážky. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech v sedmém kole Slavia přehrála Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a brněnský Artis prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Dnes se budou hrát další čtyři zápasy, ve 13 hodin nastoupí Mladá Boleslav proti Baníku Ostrava, od 15 hodin hned dva duely, podještěcké derby Jablonec-Liberec a také utkání Zlína proti Teplicím a sedmé kolo uzavře od 18 hodin utkání mezi Hradcem Králové a Spartou Praha. Vše podstatné uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport, stejně tak jako kompletní přenosy ze všech utkání najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radiožurnál, půl desáté. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Útok má 4 oběti, další 20 lidí jsou zraněné. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbalách. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. A u sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku dnes otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exibice na kolech a skateboardech. Sport. Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šancelize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad Zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3, Olomouc zdolala Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem, o 2 hodiny později začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D8 nehoda za Velemínem a uzavřená 57 za Meziříčím. Na D8 z Prahy do Ústí pozorně za Velemínem. Na 56,5 kilometru skončil po nehodě kamion mimo vozovku. V odstavném pruhu stojí hasiči. Okolo se jede plynule pravým i levým pruhem. Silnice 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směr Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, je teď v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody osobního auta a motorkáře zasahují záchranáři. Osobní vozidla z Meziříčí se do Jičína dostanou například přes Lešnou a Palačov, nákladní buď přes hranice nebo Rožnov pod Radhoštěm. A 57 ještě jednou, pokud z Nového Jičína pokračujete dál ve směru na Opavu, zdržení v řádech minut čekejte kvůli omezení u Kajlovce. Do půlky září je tam kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů. A na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají komplikace na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny pokračují s odklízením následků vážnějšího střetu dvou osobních aut. I tam se jede kyvadlově a z obou stran se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

James Arthur na rady žurnálu Sport 9 hodin 37 minut. Přeji vám příjemné dopoledne. Týden po čtyřgólovém představení proti Montrealu se Lionel Messi v dalším utkání Major League Soccer střelecky neprosadil. Podílel se ale přihrávkami na obou brankářch fotbalistů Miami při remíze 2-2 s Atlantou. Floridský tým je v soutěži druhý za Nashvillem.

0: Slavní Beatles, písnička Here Comes the Sun, no a slunce samozřejmě patří v ideálním případě i k plážovému volejbalu a vypadá to, že by si ho dnes mohli užít účastníci závěrečných bojů na mistrovství republiky v pražském beach klubu Ládví, kde je také Krištof Kousal. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, slunce svítí, jenom málo mráku, zatím tedy 15 stupňů, poměrně chladno, je to ještě na mikinu, ale to se určitě brzy zlepší.
0: Co už se dnes stihlo odehrát z toho závěrečného programu šampionátu?
1: Jeden zápas, první semifinále ženské soutěže, do kterého nastoupily nasazené dvojky Kalin Jušifrová s Martinou Meixnerovou proti Justýně Frumové s Julií Honzovičovou. Dá se říct, že to bylo zatím jediné nebo největší překvapení z toho včerejšího průběhu, že právě Frumová s Honzovičovou se dostali do semifinále, do souboje proti Jušifrové s Meixnerovou. Včera totiž porazili obhájkyně titulu republikového Andreu Lorenzovou s Marianou Tomasovou 2-1 na sety v podvečerních opravách a tím si vysloužili místo v semifinále, ale v tom už se žádné překvapení nekonalo. Meixnerová s Neuschäferovou ten zápas smetli poměrně rychle za 35 minut. První seta byla ještě relativně vyrovnaná, ale v té druhé už favoritky dominovaly. 21-13 byl výsledek toho druhého setu a toto klidně mohlo skončit s desítkou, s devítkou, nebýt velkého polevení a několika chyb Neuschäferové s Meixnerovou v úplném závěru toho setu. Takže to je první zápas, který už máme dnes za sebou a známe tedy jména prvních semifinalistek a taky první dvojce, která si zahraje o třetí místo na ženské straně pavouku. No a teď, když se podívám na tribuny, tak možná už začne být trošku víc rušno. Ta ranní nálada tady odpovídala, možná té teplotě byla trošku chladnější, ale teď už se opravdu všichni můžou trošku víc zahřát, protože na hřiště už za malou chvíli nastoupí mistr světa Ondřej Perušič ve dvojici s Jakubem Šépkou. To jsou vítězové turnaje z Brna před jedním týdnem, Brno Beach Pro, a ti se v semifinále utkají s Krištofem Olivou a Václavem Kurkou. Co se týče toho dalšího semifinálového programu, tak následuje druhé ženské semifinále nasazených jedniček Marie Sáry Štochlové s Markétou Svozilovou proti sestrám Pavelkovým. No a potom už poslední semifinále mužské. Jiří Sedlák s Matyášem Javoronokovem proti Tomášovi Semerádovi s Adamem Štočkem.
0: No a kdyby se chtěl někdo podívat třeba ještě odpoledne na ten nejlepší možný český plážový volejbal, tak kdy bude turnaj vrcholit?
1: Ano, hraje se přesně po jedné hodině, každý zápas nebo na každý zápas je vyčleněná jedna hodina, hraje se od 9, takže se dá tak nějak dopočítat k tomu, kdy se bude hrát o medaile a hlavně ta finále, tak o třetí místo ty duely začnou ve 13 hodin, nejdřív ženy, potom ve 14 muži, no a finále souboj o republikový titul mezi ženami od 15 hodin a potom mezi muži od 16. Místo tedy rozhodně bude, vstupenky, pokud vím, tak ty by neměly být nějak omezené kapacitou místního areálu, protože se dá stát prakticky kdekoliv, přestože tribuny budou plné. Počasí bude krásné a program je tedy nachystaný i pro děti, pro které je vstupné zdarma do 10 let, takže určitě je to návrh k tomu, kam si udělat výlet v Praze v dnešním docela hezkém slunečném dni.
0: No a kdo by nevyrazil do Ládví, tak se určitě od Krištofa Kousala

0: Fotbalisté Plzně se mohou radovat z prvního vítězství v nejvyšší soutěži pod novým koučem Radoslavem Kováčem. V 7. kole šance ligy včera vyhráli na trávníku Artisu Brno 3-0 po trefách Memiče, Suarého a Červa. Západočeši zápas zlomili na svou stranu v závěru úvodní půle. Tam fanoušci viděli bláznivou 7minutovku, ve které padly 4 góly, ale jen 2 regulérní.
1: Byl to offside, to znamená, že skóre zůstává takové, jakého stanovil ve 30. minutě svou regulérní brankou hostující Amar Memič.
2: To se nám nesmí stát, rozumím tomu, že ty emoce prostě jsou nahoru dolů. To ten zápas rozhodlo, tady ta 8minutovka.
1: Nastínil kouč Artisu Brno Roman Nádvorník klíčové chvíle zápasu. Branka Emanuela Fuliho kvůli offsideu neplatila. O pár sekund později sudí po dohodě s kolegy u videa odvolal také gól Dominika Preisslera pro faul v zárodku akce.
3: Je nás tam dost zkušených, který by to mělo i ten tým jako trošku pozbudit v ten moment a trošku zareagovat na tom hřišti. Tentokrát se to nestalo, já jsem popravdě jako taky asi jsem byl trošku hlavou trošku jinde a je to těžký. No.
1: Řekl brněnský bek Preissler, 2 neuznané trefy odpor Artisu zlomily, což uznal i trenér Nádvorník. Hned po rozehrávce Amar Memič našel skórujícího Šejka Suarého a v zápětí potrestal hrubku v domácí rozehrávce Lukáš Červ. V číslech 7 minut 4 góly, platné, ale jen 2 plzeňské.
2: Já si myslím, že v tomhletom žebříčku, kdy rozhodl VAR, takže máme asi nejvíc střelených gólů a nejvíc VAR odvalených gólů našich. Takže. Ale říkám, my se na to nevymlouváme, prostě taková je realita, my s tím musíme pracovat a ten zápas, který si nemyslím, že by se vyvíjel špatně pro nás, byl vyrovnaný, tak jsme si ho prohráli sami vlastně těma 7 minutama, kdy jsme nehráli.
1: Zatím teď navíc velká hrubka brankáře stopena a co to bude, 3. gól!
2: Mě spíš zaráží jiná věc, že rozhodčí stojí od toho 3 metry, ten faul je na půlce, rozhodčí, který je 3 metry od toho, to pustí, dáme krásný gól po krásné akci, která dalších 10-12 sekund plyne a vlastně vám do toho vstoupí VAR. Já pak jako nechápu tu funkci toho hlavního rozhodčího.
4: Jsem samozřejmě rád, že na té straně dneska jsem byl, kdy nám to pomohlo. Několikrát se stalo, kdy jsem byl na straně, kdy nám to nepomohlo. Byla to vlastně gólová situace, tím pádem se k tomu vlastně musel vrátit. Ale jednoznačně bychom samozřejmě chtěli všichni, aby prostě tu zodpovědnost měli ty arbitři vlastně na tým hřišti.
1: Shodli se netypicky oba trenéři, Roman Nádvorník a Radoslav Kováč. Druhý jmenovaný měl po vítězství 3-0 pochopitelně radost. Viktoria totiž poprvé pod jeho vedením v nejvyšší soutěži vyhrála a navíc premiérově v této sezóně udržela i čisté konto.
4: Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsem hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
1: Dodal Kováč po triumfu plzeňských fotbalistů na hřišti Artisu. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech Slavia potvrdila vedoucí příčku v tabulce, když porazila brněnskou zbrojovku 4-0, Olomouc přehrála Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. No a dnes zakončí 7. kolo šance ligy další 4 zápasy. Postupně ten program začne ve 13 hodin v Mladé Boleslavi, kde nastoupí ostravský Baník. V 15 hodin hned 2 zápasy, prestižní souboj Jablonec-Liberec a také utkání Zlína s Teplicemi, no a od 18 hodin Hradec Králové bude hostit pražskou Spartu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ostatně všechny zápasy vám budeme v našem vysílání nabízet.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Slavné Pink Floyd ve vysílání radiožurnálu Sport vystřídají Cranberries, no a po zprávách po 10. hodině vám nabídneme reprízu pátečních kilometrů Jiřího Ješka. Tak příjemný poslech.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Eliška Zábrocká.
2: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. V září upozorňuje na nehody v okolí škol. Tenisté Menšík, Bousková a Bartuňková skončili ve třetím kole US Open. Silnice 57 z Valašského Meziříčí do Nového Jičína je u Krhové v obou směrech uzavřená a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimir Putin přijal v Kremlu vyjednavače amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Jednání trvalo 3 hodiny, pak se vydali na cestu do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
4: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
5: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
2: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí zda odebraný vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost, upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
6: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
2: Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zazní v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Asi za půl hodiny bude sloužit mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
7: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V Oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vytázková, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Tenista Jakub Menčík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve třetím kole domácímu Tienovi 2-3 na sety. Menčík zápasu řekl.
9: Pětistá bitva, super. Dneska velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
10: Bylo to samozřejmě náročné,
9: měnil spoustu taktických záměrů a já jsem se na to snažil adaptovat.
8: Vypadly i Nikola Bartuňková a Maria Bousková. Ve dvouře na US Open tak zbývá z Čechů už jen Lina Nosková, která se večer utká v osmifinále s Ukrajinkou Kostiukovou. A české basketbalistky čeká na mistrovství světa v Berlíně druhý zápas ve skupině D. Po úvodní porážce z Itálií 54-63 nastoupí proti Číně. Utkání začne ve 14:30. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D8 za Velemínem a neprůjezdná silnice 57 za Meziříčím. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí dejte nohu z plynu za Velemínem. Na 56,5 kilometru stojí v odstavném pruhu hasiči. Brzy ráno tam havaroval kamion, prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Zdržení nenaberete, plynule se jede jak pravým, tak levým pruhem. 57 za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín zůstává kousek za odbočkou do Krhové neprůjezdná. Zasahují tam u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Pro osobní dopravu je vhodná objízdná trasa přes Lešnou a Palačov, pro nákladní buď přes Hranice nebo Rožnov. A silnice 16 na trase ze Slaného do Mělníka. Na konci obchvatu z Pomyšle trvá kratší zdržení z obou stran. Je to kvůli omezení. Kyvadlový provoz tam řídí semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Ve studiu vítám Martina Charváta. Martine, krásný den, jsem rád, že jsem tě pobavil hned na úvod.
14: Hezký den.
13: Vítám taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
14: Mě si taky pobavil, krásný den.
13: Jako vždycky začínáme s dobrou náladou. Docela dost se toho stalo v cyklistickém světě od minulého týdne, když jsme si tady povídali posledně, tak tě čekala cesta do Itálie, tak pojďme začít tím. Pojď připomenout vlastně nějakou velkou cyklistickou akci se sjel podívat na vlastní oči, jaké to tam bylo?
14: No, ve Val di Sole bylo letos mistrovství světa na horských kolech a bylo trošku výjimečné tím, že tam byly jak ty gravity disciplíny, to znamená hlavně sjezd, tak klasické olympijské cross country, takže to byl dlouhý šampionát. Já jsem teda viděl pouze finále sjezdu mužů a potom ten den olympijského cross country elitní závod žen a elitní závod mužů. Ale byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože vlastně poprvé v životě jsem byl na mistrovství světa na bajkách. Díky tomu, že sice můj trenér Viktor Zapletal, se kterým jsem strávil podstatnou část mý kariéry, byl paralelně i trenérem Jardy Kulhavého a později se stal i šéftrenérem celé reprezentace. Takže mě vždycky lákal se tam jet podívat, ale mě to vždycky s něčím kolidovalo. A letos jsem teda využil pozvání jednoho z hlavních sponzorů toho šampionátu, takže jsem tam vlastně ani nepracoval, spíš jsem si to jako užil oproti té Tour de France, kde to byla spíš práce, ale bylo to fakt jako jiná atmosféra, ale jako strašně podobně emotivní, stejně jako třeba, když je člověk na tom Alpe d'Huez mezi těmi 100 000 diváků, tak tady fakt jako báječná atmosféra. Zase jiná skupina lidí, jiná skupina fanoušků. Třeba mě překvapilo, že tam je jako hlavní jako takový fanouškovský, já nevím, jak to říct, no, teď jsme se o tom bavili, že mi občas vypadává slovo, ale chtěl jsem říct, že prostě tam je specifické to, že fanoušci tam pobíhají s motorovými pilami, bez těch listů, teda jenom s tím motorem. Každý druhý má v ruce motorovku a pořád jí túruje. A to je jako, to vytváří tu atmosféru. Smrdí to tam, jak když člověk přijede na závody třeba v enduru na motorkách nebo na motocross, ale jako tohle mě trošku zaskočilo.
13: A co třeba, Jirko, ten sjezd, ten si říkal, že si viděl, ten mi přijde od silniční cyklistiky docela hodně vzdálený a týden před mistrovstvím světa byl svěťák a myslím, že vlastně obrázky z tohohle, když tam na závěr prostě jel ten Francouz, který vyhrál, to bylo ve Francii a tam vlastně ti fanoušci běželi tak nějak jako hned za ním a do cíle se prostě přiřítila několika tisícová masa lidí, tak tady to bylo trošku civilizovanější.
14: No, bylo to trošičku civilizovanější, protože přece jenom na mistrovství světa panují asi nějaké bezpečnostní ty opatření, ale jinak jako tahle ta fanouškovská základna, která prostě je úplně jiná než na ty výkonnostní sporty, jako je třeba to cross country nebo silniční cyklistika, dráha, cyklokros, tak tady to je opravdu takový ten punk, jo. Tyhle ty disciplíny, to je úplně jiný sport. Je to třeba jako srovnávat sjezdový lyžování a snowboard v té klasické, jako v těch pionýrských dobách. Ale jako zajímavý to bylo pro mě. Co bylo teda hodně blízko tomu sportu, který znám já, tak byla ta příprava těch závodníků. Ono sice asi každý musí být trošku šílený, když se jako spustí tady tou rychlostí mezi těma stromama, kořenama a kamenama po černý sezdovce, kde já jsem sotva jako šel a oni tam letí prostě třicítkou na tom bajku. Ale takže tam asi člověk potřebuje i trošku jiný dovednosti, než jenom ten výkon. Ale zase třeba ta příprava těch závodníků nahoře na té horní stanici lanovky, protože já jsem se byl podívat i do té startovní budky, ze který oni potom se spouštějí do toho závodu. Tak mně to přišlo jak třeba před kilometrem na dráze. Fakt jako soustředěnost, sluchátka, rozjíždění buď na válcích, nebo prostě nějakým způsobem se tam připravují, zahřívají svaly těmi gumami cvičícími. Fakt jako hrozně zajímavý. A myslel jsem si, že to jsou jako nařachaný borci, ale jako nejsou to úplně jako osvalený. Jako tam spíš podle mě jako hraje obrovskou roli to, aby byli šikovní, a i ten start je podle mě podobný hodně BMX, jako že to fakt musí být intenzivní výkon.
15: No, je to nesmírně zajímavé, jak vlastně tohle je sport, kde tu jednu chybu už prostě nezachráníš povětšinou. No,
14: pak už možná ani život.
15: No,
14: jako
15: právě, tak jsem no. To myslel. No. Ale každopádně dobře, že to bylo civilizovanější, protože jak si Karle naznačoval, jak běželi za ní do cíle, teď si představ, že bys jel na kole a za tebou tisíc lidí s tou motorovkou.
14: Možná proto jezdí tak rychle.
13: To jsou fanoušci, možná proto jezdí právě tak rychle. No a to cross country, samozřejmě jeden jediný titul s tím krásným duhovým dresem, který Matěj van der Poel nemá, a ani letos to neprolomil, a tak nějak chce se mi říct, že to ani jako nevypadalo. Nebylo to zrovna, že by byl těsně od vítěze.
14: No, bavili jsme se o tom tady před vysíláním, že vlastně podle mě Matthew van der Poel si, pokud bude chtít vyhrát olympijský cross country, ať na olympiádě, nebo třeba mistrovství světa, tak se té disciplině bude muset víc věnovat. Že bohužel prostě bude muset třeba obětovat jeden rok, jednu sezónu ty silnice, nebo tu silnici mít fakt jenom jako doplněk. Protože jemu tam něco chybí. Já nevím, jak to pojmenovat, ani on sám nebyl schopný vlastně říct, co mu nešlo, ale bylo to vidět od startu, že se trápí. Oni startovali, myslím, že v 6. lajně nebo v 5. lajně, to znamená jako hodně zezadu, díky tomu, že nejezdí světový pohár ani on, ani Tom Pidcock. A vlastně startovali ze stejné pozice, ale na tom Pidcockovi, který nakonec teda jako neskutečnou stíhací jízdou ten závod vyhrál, tak ten Matthew van der Poel prostě mě přišle se nedostal jako do těch čísel, kam by potřeboval do toho výkonu, prostě chyběla tam tomu šťáva. Jel dobře, jel tak jako furt stejně, ale na tom krátkým hodinu a půl dlouhém závodu to prostě tam potřebuješ tu výbušnost. Tom Pidcock měl a bylo na něm strašně vidět, jak chce, jak jede dopředu. Sice jako z začátku rozumně, protože třeba kdybych odstartoval já ze zadu, tak se snažím co nejrychleji se dostat dopředu. On jel Tom Pidcock tak jako zadrženě, podle mě to měl pod kontrolou, věděl, že se pořád maličko přibližuje, ale vlastně zabral až v momentu, kdy ta špice, ty Švýcaři a Francouzi plus Chilan, teď mi vypadlo jeho jméno, najdu ho, tak když už oni byli unavení, tak on teprve jako pustil to turbo a neskutečnou jízdou ten závod ovládnul.
15: No, u Matěje van der Poela, ono je to vlastně pro tu samotnou disciplínu dobře, že někdo, kdo tam jen tak přijede, tak ji nevyhraje, což kdyby to tak bylo, tak to působí něco jako alpský snowboarding v dobách Ester Ledecké a jejich vítězství, jo? Že vlastně to působí tak, oni se tady snaží, ale přijede někdo, kdo to ani nejezdí a stejně je lepší. Takže...
13: No, tak to stejně je, akorát se jmenuje jinak. Ne? Jako Tom Pidcock to nejezdí přeci.
15: No, nejezdí tolik.
14: No.
15: Ale no, tak jako Nové Město má za sebou a tak, jakože aspoň něco.
13: Mně přišlo zvláštní, že vlastně Van der Poel i sám říkal, že neví, proč to jako takhle vůbec nešlo, protože na tom svěťáku, který jsme zmínili, dojel prostě druhý, ne? No, jakože tam, ano, on se musí prokousávat zezadu, to je jasné, protože nemá ty body, protože startuje zezadu, což v téhle disciplíně je prostě opravdu šílená nevýhoda, ale jak říká Martin, je to vlastně zaslouženě, protože když to nejezdíte, tak nemůžete odstartovat prostě z první řady jenom protože se jmenujete, jak se jmenujete. To si myslím, že je v pořádku a s tím Mathieu van der Poel ostatně problém nemá. Ale zatímco tedy o týden dřív vlastně je dokázal všechny kromě jednoho dojet, tak teď tedy někde na jako kolem 30. místa, že jo, se strašnou ztrátou.
16: No, určitě no. Dokonce i třeba Ondra Cink, který jako jel takový svůj standard, ale nebylo to jako bohvěčo, jak se říká, tak nakonec jako ho začal dojíždět a samozřejmě, když viděl oranžový dres jako a vysokou postavu, tak podle mě každý závodník by jako přidal, když má šanci tenhle ten skalp si připsat. Takže Ondra Cink skončil před Mathieu van der Poelem. Ale co je fakt zajímavý, že přesně jak jsi říkal, že jako neměl hned tu odpověď na otázku, proč to nešlo. Ale zase na druhou stranu mohl to být jenom špatný den, protože týden předtím vleže na světovém poháru druhé místo ze stejné pozice, neměl to o nic lehčí. A Tom Pidcock vlastně, jak jsem říkal, startoval ze stejného místa, takže vlastně jakože to jde se tím prokousat. Jo. A ten závod byl jako extrémně náročný, co se týče jako převýšení i technických pasáží, že já když jsem se procházel tu trať, tak mně přišlo, že do kopce prostě extrém, horko, ale z kopce jako tak jako náročný, jako že tam si neodpočineš. Buď na tom kole musíš stát kvůli nějakému nerovnému terénu, a nebo jsou tam prudký sjezdy, kde člověk fakt musí řídit a ta tepovka neklesne. Takže jsem si říkal, že tím, že je to takhle fyzicky náročný, že ten Mathieu van der Poel bude dominovat, ale prostě se nestalo. Podle mě mu to jenom nesedlo a teď je jenom na nich, na jeho jako realizačním týmu, aby odhalili proč.
13: No. To si právě říkám, ty už jsi na to částečně odpověděl, jestli ale si myslíš, že to je vůbec reálné, protože samozřejmě ta stáj, která ho platí, je prostě silniční stáj. Je jasné, že on má jednu značku kol, tak tam je to asi všechno v pořádku, to je stejně jako hlavní sponzor, s kterou on je spjatý určitě už na životí, tam je to jasné, ale říkám si, jestli prostě je to jako hratelné, no jestli mu dovolí třeba jet to na jaře, já nevím, po Rubé a pak prostě od té doby silničku pověsit, ať už tedy v bytě v Livigniu ve Španělsku nebo kdekoliv jinde, kde Mathieu van der Poel zrovna bydlí a jako opravdu několik měsíců tomu dát, pokud chce se stát mistrem světa i v téhle disciplíně, ve které není, anebo ta olympiáda, no ale bez toho to asi fakt nejde.
16: Podle mě by mu strašně pomohlo, kdyby nějakým systémem a teď jenom třeba tím, že objíždí ty světové poháry, kdyby startoval víc vepředu. Že by byl v tom závodě hned a pak podle mě Mathieu van der Poel, když v tom závodě je, tak už nepustí. Prostě jak Pitbull zacítí krev, tak prostě už by to nepustil. Ale ono je to taky trošku frustrující, když jste takový šampion, máte tu auru kolem sebe, teď nechci říct, že je nafoukanej, vůbec ne, ale jako prostě člověk, který je zvyklý jezdit vepředu, bejt vždycky tam, kde chci být a najednou se musím prokousávat přes závodníky, teď jako s veškerou úctou, jejich jméno vlastně ani neznám a třeba i nejsou na tom technicky tak dobře a chvilku mi trvá, než ho někde na vhodném místě můžu předjet, že to ty závodníky může trošku frustrovat nebo zlomit. A když se ti ještě do toho nejede úplně dobře, tak to tím vlastně jenom podpoříš tenhle ten pocit a divil jsem se, že to nezabalil, což jsem byl rád, protože jako furt jel, bylo vidět, jak se trápí, jak je mu to líto, jak vlastně, jako si říká člověk, tyjo, tak půlka lidí přišla na mě, na souboj, jako na můj souboj s Tomem Pidcockem a Tom Pidcock už teďko jako jede sám na špici a já se tady trápím na 30. místě, tak jako samozřejmě možná, kdyby neměl to srdce toho závodníka, který on furt má, a je to neskutečný, jakože si drží tu radost z té cyklistiky, tak jako jiný člověk s takovýmhle jménem by to radši zabalil a řekl třeba, že ho bolej záda nebo prostě nějakým způsobem našel nějakou takovou lehkou výmluvu, proč to nešlo. Ale on se s tím prostě jako chlapsky porval, pak přiznal, že neví, což je taky jako hrozně jako otevřená vlastně zpověď. A trošku mi to jako nahrává celý té atmosféře na těch horských kolech, že to je takový víc jako přátelský, víc free, víc jako otevřený a jenom mi to bylo líto, no, ale zase jako když pominu Matthew Van Der Poola, tak ten závod sám o sobě byl neskutečný, už jenom tou stíhací jízdou právě Toma Pitcocka.
15: Souhlasím naprosto. U Matěje Van Der Poola vlastně ten moment, kdy on se musí prokousávat, tak bylo vidět ta frustrace poměrně dost velká vlastně loni na závodě v Novém Městě na Moravě, kdy on tam vlastně jednoho závodníka, když se snažil přejíždět zleva, tak sundal už v možná i zaváděcím okruhu, nebo tom prvním, ale zaváděcím to spíše bylo. Takže já tomu vlastně taky rozumím, přesně jak říkáš. A říkám si, jestli bude pořád trpělivost, jak jeho, tak toho týmu, že to bude zkoušet a že opravdu tohle bude ten jeho cíl a nesoustředit se na navyšování počtu vítězství například na Rubé, byť samozřejmě ta sezóna jako se v tomhle tom úplně nekryje, ale že by zkrátka se soustředil na něco jiného a pustil touhu po tomhle jednom dresu, po tomhle jednom konkrétním závodě.
13: Mně přijde, že je to o Tour de France a že tam on to bude se snažit uhádat, protože on na ní prostě nechce jezdit. To, jako to si myslím, že taky není vlastně žádné tajemství. On na Tour de France etapu vyhrál, etapy můžeme říct, vozil tam žlutý dres, on ví, že celou Tour de France vyhrát nemůže, on je prostě jiný druh závodníka a já myslím, že to říkal opakovaně, že kdyby bylo na něm, tak se tam taky nenominuje, ale prostě protože silniční cyklistika je to, co ho živí, on jako ten tým je založený na dvou lidech a z toho ten jeden potřebuje Matěje Van Der Poola k tomu, aby byl úspěšný prostě s ním. Mám na mysli Jaspera Philipsena, tak mu to zatím vlastně tak jako nějak nedovolili tam nejet a taky víme, že v minulých letech prostě Matěje Van Der Poola občas na té Tour de France je hodně neviditelný. Prostě pro něj podle mě to osobní cíl vlastně není vůbec žádný. On tam opravdu nemá co si dokazovat, jeho baví samozřejmě, protože je to závodník. Jak říkal Jirka, tak jsou tam ty etapy, kdy prostě může proti Pogačarovi, proti Woutu van Aertovi, to je určitě zábava. A tomu prostě vyjde na dva, na tři dny z těch tří týdnů a myslím si, že tohle je prostě pro něj zase nějaká výzva, no. On už taky jako není nejmladší, je to to jediné, co mu chybí. Příští výzva, když můžu zkusit udělat oslý můstek, už byl samozřejmě nominován za Holandsko, na silniční mistrovství světa, které se koná na konci měsíce a taky to už je věc, kterou vyhrál v roce 2023 v Glasgow, ale zase teď můžeme si zaspekulovat, jestli obhájce vůbec bude schopný postavit se na start, asi spíš ne, tak i tohle možná tu současnou silniční cyklistiku výrazným způsobem Jirko ovlivňuje. Mats Pedersen odstoupil z Vuelty, vypadalo to, že není stoprocentně zdravotně v pořádku, ale zase už to všichni dávají do kontextu toho, že Mats Pedersen se prostě jel připravovat na Montreal, protože když tady Pogačar skončil po minulých kilometrech Jiřího Ježka tak, jak skončil, tak vlastně najednou ta dynamika nejenom tohohle závodu o mistra světa je úplně prostě jiná. Celý ten svět silniční cyklistiky vypadá jinak.
16: Rozhodně, já když ještě se vrátím k tomu Matthew Van Der Poolovi, tak mně přijde, že tahle ta generace těch největších šampionů, ať je to Matthew, ať je to Tadej Pogačar, oni jsou pořád na jednu stranu mladí kluci, který jako baví jezdit na kole a musí je to chytnout ten závod za srdce, aby byli schopní podat maximální výkon. Že ta emoce k tomu závodu je jako strašně silný motor pro to, aby mohli ze sebe vymačkat maximum. Ono samozřejmě jsou unavený psychicky, protože být šampion na každém závodě obnáší hrozný tlak. Ty lidi přijdou na tebe, organizátoři tě tam zvou, tým tě tam vysílá s tím, že ten závod vyhraješ a ty vlastně všude obhajuješ to svoje jméno. Už jenom tím, jak se chováš k fanouškům, jak seš vstřícnej před startem, v cíli k novinářům a tak dále, tak to všecko na jednu stranu bere energii, na druhou stranu to z tebe dělá toho šampiona. A pokud ten Matthew Van Der Poola chce ty bajky vyhrát a má to prostě jako svoji nějakou radost, tak podle mě to bude zkoušet, dokovať bude moct, protože to je prostě pro něj z nějakého důvodu důležitý.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
15: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, ty si, Karle, předtím naznačil řadu témat, můžeme skočit ať už na Vueltu, anebo na blížící se mistrovství světa, možná bych to vzal po pořadě, protože dění na Vueltě ovlivňuje vlastně dění na mistrovství světa.
16: To bylo, promiň, to bylo takový to, jak jsou ty lokomotivy v tom depu, nastřádaný do toho kruhu a tam jsou ty kole a těch oslých můstků si tam nastřel během ty jedné věty asi 12.
15: Právě, tak jsem vybíral celou tu dobu nějaký ten mostek a vybral jsem si jeden, který mi vlastně seděl do toho, nad čím jsem přemýšlel minulé dny, a sice jak vám položit otázku a zároveň neříct rovnou svůj názor. Jak vidíte to, kam se ubírá zájem o Vueltu a to, co vlastně je akcentované z Vuelty po té, co Slovinec tady Pogačar na ní skončil?
13: No, Jirko.
16: No, mně přijde, že jako naopak, že třeba asi musíme to rozdělit na obecně sportovní fanoušky a na cyklistický fanoušky. Podle mě cyklistický fanoušek bude sledovat tu Vueltu až do konce, protože ho bude zajímat, kdo z těch překvapivých favoritů najednou, překvapivých, protože jako nikdo nečekal, že budou bojovat o vítězství, tak najednou prostě se ta možnost tady otevřela a teď prostě kdo z těch lidí bude mít šanci tu Vueltu opravdu vyhrát. A je tam i ve hře to, jestli Primož Roglič vyhraje po pátý a jako první člověk v historii, první závodník v historii, že by vyhrál Vueltu pětkrát, tak to tam je samozřejmě ve hře, takže to už samo o sobě jako dává aspoň minimálně cyklistickým fanouškům důvod se dívat do konce. U těch obecně sportovních to možná třeba jako kleslo, protože jako každý chtěl vidět, jestli dokáže vyhrát tady Pogačar i Vueltu, a potom, co odstoupil, tak třeba ten zájem klesnul, ale já si myslím, že jako i naši fanoušci jsou jistě fanoušci cyklistiky, takže to budou sledovat do konce.
13: Já k tomu moc nemám co dodat, zajímá mě, jak to vidíš ty. Mně přijde, že sport je do velké míry o emocích. Tady Pogačar ty emoce vyvolává extrémně silné, ať už teda negativní v tom, že lidi říkají, že ne, proč bych jako na tohle se měl koukat, když on pořád vyhrává a když vyhrává solo a s velkým náskokem. Je strašně důležité to, co Jirka naznačil, kde prostě máme tu hranici toho fanouška, který jak moc sleduje tu cyklistiku. Protože já si nejsem úplně jistý, že pro člověka, který se cyklistice věnuje o hodně méně než my tři, tak vlastně, že je schopný najít si tam nějaký příběh, prostě proč by měl držet palce Felixu Gallovi, proč by měl držet palce Primožu Rogličovi, si myslím, že možná jako už do toho světa mimo cyklistického trošku proniklo Enriku Masovi. Já prostě nevím, já nevím, kolik toho o něm lidé, kteří cyklistiku i docela dost sledují, vědí. A proč by jako Enriku Masovi měli držet palce, proč by jim měl být sympatický. A tohle je to, co Jirka vlastně naznačil, ten celkový zájem asi o ten závod docela logicky, když na něm chybí nejlepší sportovec v tom sportu v té dané chvíli, prostě klesne. Pak můžeme si říkat, že jsme fajnšmekři a že jakoby ty etapy, které končí na kopci, teď jako konečně vidíme ten skutečný souboj muže proti muži. No ale jakoby nejsou tam ti nejlepší, že jo? A my tři to víme, tak je otázka, jestli když to někdo neví, že tam ti nejlepší a nejenom tady Pogačar nejsou, tak jestli v tom dokážou najít to, co tam hledají. Já nevím, já na tu tvoji otázku vlastně neznám odpověď. Mě asi Vuelta zajímá míň od té doby, co tam není tady Pogačar.
15: Já to mám podobně a myslím si, že odstoupení tady Pogačara podle mě dalo odpověď na otázku, kterou ty si říkal několikrát, a sice jestli už to není nuda, že tady Pogačar vítězí. A odpověď u běžného fanouška podle mě zjevně je, že to rozhodně nuda není, protože jakmile tam tady Pogačar už v tom závodě není, tak ten zájem drasticky opadl a běžní lidé podle mě do té doby, dokud tam byl, tak byli víc motivovaní koukat třeba i na souboj o druhé místo, než když teď se bojuje o místo první, ale je to bez toho Pogačara. Vlastně Pogačar byl magnetem a lidé, kteří pravda budou nejspíš těmi, kteří mají menší nebo až minoritní zájem o cyklistiku, ale obecně nějak sport zajímá, tak až tím odstoupením Pogačara vlastně ztratili velkou část toho zájmu o ten závod a Pogačar, i když se předpokládalo, že vyhraje, i když na to jel, i když to tak všechno k tomu směřovalo, tak vlastně pořád byl dostatečně velkým magnetem pro ten závod, který teď podle mě tím jeho odstoupením docela utrpěl.
16: Jo, já tomu vlastně rozumím, jak když to takhle říkáte, tak já když se podívám třeba na sebe jako fanouška třeba jiného sportu, třeba fotbalového fanouška, tak samozřejmě tím, že jsem fanoušek Sparty, tak jsem sledoval kromě ligy i pohár. Hmm. A když ta Sparta najednou v semifinále vypadne, tak já už jsem vlastně jako přestal sledovat, kdo pak ten pohár vyhrál, protože jako vlastně ten můj favorit vypadl a to, co mě na tom zajímalo, tak, tak vlastně opadlo. Na druhou stranu, zase když jako teď chci být vstřícný k těm, kteří tam teďko na té Vueltě bojujou, tak když je to jako strašně zajímavý, jako jak oni se vyrovnají s tím pocitem, že najednou ten závod můžou vyhrát. Mě by fakt zajímalo, co se dělo druhý den ráno v těch autobusech, ať to byl Movistar tým, ať to byl Red Bull Bora Hansgrohe, ať to bylo třeba EF Education, Ineos, prostě Bahrain, Lidl Trek, jo, prostě všechny ty týmy, kde najednou jako se říkalo dobře, tak budeme si hlídat tady toho a budeme se snažit dostat na stupně vítězů, tak najednou ty, my můžeme tu Vueltu vyhrát, jo, a teď jako ty musíš být připravený tu Vueltu vyhrát v hlavě. A já si myslím, že polovina těch, kteří dneska jsou v první desíce, vůbec na to nebyli připraveni.
13: Já s tebou úplně souhlasím a zkusím to doložit příkladem z jiného závodu z téhle sezóny, na kterém chci ukázat, jak tady Pogačar prostě ovlivňuje současnou podobu silniční cyklistiky, a to je Milano Sanremo, kde on spadl v okamžiku, kdy už se myslelo, že není možné, aby on se dotáhl dopředu, tak on nejen, že se tam dotáhl, ale ten závod potom vyhrál. Ale já to teď myslím z jeho pohledu, já se na to chci podívat z pohledu všech těch ostatních, kteří ten první kopec, tu čipresu, jeli prostě částečně tak, že na něj čekali, protože oni vůbec nevěděli, co mají dělat. Oni prostě v hlavě měli, že je všichni věděli, jak se ten závod bude odvíjet. Oni věděli, že čipresa se pojede na rekord, naplno, nejrychleji, co se kdy v historii cyklistiky jela, že to tam tým Tadeje Pogačara napálí na 100%, a teď tady Pogačar 5 kilometrů před tím kopcem spadl. Všichni na ten kopec přijeli a prostě se na sebe dívali. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat, a čekali na něj. A až když on, prostě když ho tam ten McNulty dovezl dopředu a začali to tam prostě rubat a on pak nastoupil, tak se všichni uklidnili a řekli si, jo, jo, tohle jsme věděli. A já si myslím, Mirko, abych částečně odpověděl na tuto otázku, já si myslím, že tam zavládla panika, no, protože ono je to opravdu úplně něco jiného, jet na vítězství na Grand Tour, anebo jet na to, že bychom rádi, abychom byli na bedně. A to se teď právě změnilo. A mimochodem je to podle mě dost vidět i na tom, jak jsou ty týmy složené a jak jsou jako extrémně slabé v těch horách, protože vlastně vždycky, když se dojíždí na vrchol, tak tam ti lídři jsou strašně brzo sami. Vlastně jediný tým, který tam má nějakou podporu, je Decathlon, ale Felix Gall toho zatím jako není schopen využít. A vlastně jako přijde první kopec a jede nám vepředu 7 lidí. A potom se může stát, že nastoupí jeden, druhý, třetí, a to vypadá jako extrémně zábavně a je to moc hezká cyklistika. Ale vlastně ty týmy tam přijeli prostě s tím, že úplně, jak jsme se o tom taky bavili, že vlastně to vítězství vůbec s tím nikdo nepočítal. To prostě bylo odevzdané. To, my jsme sem přijeli a jedeme o druhý, o třetí flag. Možná Primož Roglič si říkal, že třeba kdyby se něco stalo, ale nevím.
15: No, ten podle mě v sobě jediný bude mít tu mentalitu toho vítěze, protože ví, jak na to, ale myslím si, že u něj jakoby prostě ta kondice už nebude taková jako u těch dalších, ale on to právě jako může dohnat právě tím, že ví, jak. A zmíněný Felix Gall je podle mě ukázkou právě toho, že ježiš, ono by to mi tady jako mohlo vyjít, a co budu dělat, a co teďko, a co s tím týmem, a jak vlastně ten tým mám ideálně využít, a co ten tým pro mě všechno může udělat a kde já můžu ušetřit, a že Felix Gall je v tom trošku ztracený právě v tom závodě přesně tím, jak jsi říkal, ale to je podle mě přesně ten moment, kdy se má ukázat ta mentalita toho vítěze, toho budoucího člověka, který tam jednou má být, ať už to bude nový mladý Slovinec, anebo někdo další, kdo do té desítky třeba teprve nakukuje.
13: Třeba to bude někdo, komu jsme se smáli, že zatím byl jenom párkrát druhý a vypadalo to, že nikdy nic víc ze sebe nedokáže dostat. A teď opravdu myslím nás všechny.
16: No, já to nechci kritizovat. Nechci kritizovat ty týmy, že na to nejsou připraveny, že jdou do toho závodu už jakoby s tím, že jako o vítězství bude bojovat tady Pogačar sám ze sebou. Jo. Ale jsou to přesně ty týmy, které kritizovali UAE Emirates za to, že to je velká dominance a že mají velký budget a že prostě v téhle té éře cyklistiky nelze vyhrávat a pojďme s tím něco dělat. Tak mě to připomíná jak tu scénu ze Simpsonu, kdy Bartův dědeček je v tom důchoďáku a teď ty důchodci se tam bouří, že chtějí ven, že chtějí do světa, že chtějí do města a dělají tam prostě represe a pak teda ten ředitel řekne, no tak dobře, odemkne jim ty dveře, řekne, můžete jít a teď oni se vyhrnou, hurá, jsme svobodní, vyhrnou se na ty schody a teď na sebe koukají a ale kam půjdem? Je mi zima a bojím se, jo, mám hlad, pojďme zpátky, jo. Tak to je úplně to samý, jo, že najednou teďko, tyva, my musíme vyhrávat, co s tím budeme dělat? A nejsou na to jako mentálně nastavený. Ten tým třeba Decathlon, který je podle mě v těch horách, jak jsme říkali, nebo ty jsi to říkal teďko, Karle, že jsou ty týmy jako slabý v těch horách, tak tenhle ten tým má jako ambici s tím něco dělat, ale jako takticky, to je strašný, oni prostě rozjedou tempo v momentě, kdy je to zbytečný, Felix Gall najednou nastoupí v momentě, kdy ještě by měl čekat, pak mu samozřejmě dojde, vrátí se zpátky, ale už tu ten druhý náboj nemá, protože většinou v takhle těžkém závodě máte jeden výstřel, někdo možná dva, ale ten Felix Gall prostě když se pak vrátí, tak je jasný, že už pak už čeká jenom Enric Mas, který mu odjede, jako to bylo v té včerejší etapě a bylo to krásně vidět, že i sám závodník jako může ten dres si hlídat. Jemu samozřejmě Enricu Masovi pomohlo, že byl vepředu ještě Garcia Pierna, který mu aspoň na chvíli pomohl, ale tady se nedá říct, že by byl jeden tým slabší nebo silnější, ty týmy jsou na tom podobně a je to fakt jako zajímavá cyklistika v tom, že přesně na už v patě toho posledního kopce jsou tam lídři sami a je to normálně boj proti muže proti muži a v tom momentu jako mě to třeba strašně baví.
13: Pojďme chviličku zůstat u Enrica Mase, protože to je 31letý Španěl, jezdí za stáj Movistar, aktuálně lídr Vuelty, byl už třikrát na tomhle závodě druhý. Poprvé už před mnoha lety, byl to velký talent španělské cyklistiky, světové cyklistiky. Možná, že se asi shodneme na tom, že to tak úplně nenaplnil ta očekávání. On opravdu toho ve svém životě zas tak moc nevyhrál. On prostě nemá třeba ten sprint, takže když přijede skupinka, tak jeho dokáže v tom závěru porazit skoro kdokoliv jiný, kdo v tom světovém pelotonu je. A už se mu úplně nevěřilo. Má za sebou zdravotní problémy prostě a chtěl jsi něco říct pro mě?
16: No, že časovku nemá třeba.
13: Přesně, časovku nemá vůbec a jedna dlouhá nás čeká. Ale teď se mi zdá, že to celé od okamžiku, kdy vlastně si na sebe odmítl vzít ten červený dres v okamžiku, kdy mu ho předali, když tady Pogačar spadl v té osmé etapě, takže to opravdu chytil za ten jako nejlepší možný konec. A že jestliže zrovna tady vy jste krásně rozebrali téma, kdo je vítěz a kdo není vítěz, tak prostě Enric Mas, a to se na mě nikdo nemůže zlobit, jednoznačně byl v té kategorii lidí, kteří prostě nejsou vítěz. On prostě nevyhrává závody. Tak jako musím říct, že teď na mě zatím působí velmi dobře. V těch horách zdá se být nejsilnější, což není všechno, ale je to dost. A sám jsem zvědavý, jak se s tím jako dokáže vypořádat dál, ale mě teda hodně příjemně překvapuje, a když jsme se bavili o tom, kdo to jak sleduje, tak mě vlastně donutil, abych mu fandil, protože se mi zdá, že jezdí velmi sympaticky a vlastně mu to přeju. I se mi zdá, že je pěkné, že je to Španěl ve Španělsku, no to vždycky hodně pomůže.
15: To, jak si na sebe nevzal ten červený dres, je podle mě takovým tím důkazem, jak si zmínil ty mýmy, jak tam je ten člověk, jak na sebe lije to šampaňské a stojí na třetím místě, jo. A kdyby si ho vzal, tak je to vlastně tahle ta situace, protože on si jako naopak dobře uvědomuje, že tam je jako někdo, kdo byl výrazně lepší, na koho prostě neměl ve všech těch ohledech, které jste zmiňovali, ale ten tam prostě není a že tohleto uvědomění celé té situace ho vlastně podle mě dostane víc do hry, že si právě může jako dovolit se dostat do toho, že mu musí dojít, že on musí bojovat. Teďko nedokážu přesně najít ta slova, jakými mi to vyjádřit, ale to, jak to gesto provedl vůči Pogačarovi a v zápětí jako začal opravdu bojovat o to, aby si ten dres sám zasloužil, tak to bylo podle mě to, čím on se vlastně dostal velmi dobře do té role lídra nejen podle čísel.
16: A co tu jeho roli toho lídra jako podtrhuje, je to, že on si za tím trikotem fakt jde, že to není, že by vyčekával ty situace, jo, že by prostě řekl, hele, tak teď mám náskok a budu si jenom hlídat Felixe Gála a Primože Rogliče, ty nejbližší soupeře, ale on v každém momentu, kdy má možnost najet pár vteřin, tak to zkusí. Zkusí to v tom kopci, v tomhle se mi strašně líbí.
15: Je to takový pogačarismus v tomhle tom. Ano. Zkusím to prostě kdekoliv. To,
16: evidentně jako... se nakazil. A je to dobře, stejně tak přesně, jak si říkal, Karle, je to Španěl, na španělské Vueltě to tady taky dlouho nebylo. A pro ty fanoušky je to prostě nějaký důvod k té silnici přijít. Navíc, jako dobře se na to dívá, ne ten na jeho styl, teda šlapání a vůbec na to, jak na tom kole sedí.
13: Lepší než Gál teda.
16: Je trošku lepší než Gál, no. Ale to rozhodně. Jako Felix Gál si podle mě jako moc cyklistických fanoušků nenakloní tímhletím stylem, ale Enric Mas jako útočí, to se mi líbí, hlídá si ten trikot tím nejlepším možným defenzivním způsobem, že nejlepší obrana je útok. A kdyby tam nebyl on a Richard Carapaz, tak je to nudná podívaná, jo. Protože Primož Roglič, přesně jak si říkal, Martine, že už třeba ta kondice tam není, tak on si toho je dobře vědomý a šetří každý šlápnutí. Je na něm vidět, že prostě když nemusí, tak prostě neútočí. Není to ten blázen typu Tadeje Pogačara, který by za každou cenu musel dokazovat, já jsem tady nejlepší. Ale on se touhletou defenzivní taktikou může dostat až k té časovce a pokud bude mít dobrý den, tak on může na toho Enrica Mase na těch víc než 30 kilometrech najet klidně minutu.

0: Mi přijde, že opravdu přemýšlí nad každým šlápnutím, že tu energii prostě spoří na časovku, která hraje v jeho prospěch výrazným způsobem, a pak je tam ještě 20. etapa, která je neuvěřitelně těžká, skoro 5000 metrů stoupání, a tam si taky myslím, že by se případně jako dal udělat rozdíl, který by ten závod mohl rozhodnout, a třeba zase na ten jeden den úplně v závěru čeká Primož Roglič, ono jednou se mu to stalo v negativním, to je Tour de France 2020, ale zase jindy třeba takhle na Montelusari dokázal Gerentu Tomasovi sebrat Giro, tak Primože Rogliče bych určitě neodepisoval, tak Roglič versus Mas, Martine, vej, tak jsme tady pro smích, no, prostě tyhle dva, myslím, explicitně jsme říkali, že už s nimi nemůžeme počítat.
1: Otázka do placu, byla by podle vás staj Spojených arabských emirátů na tom v současnosti v celkovém pořadí lépe, kdyby Pogačar neřekl, že pojede Vueltu, že by zkrátka jeli na Almeidu a on by, nebo samozřejmě, že by tom byli lépe vzhledem tomu, že tam vůbec není, ale že by nějakým způsobem promlouval do tohoto souboje?
2: No, já jsem zklamaný teda jako z těch závodníků, kteří tam jsou. Samozřejmě není to ten A tým UAE Emirates. Oni je tam poslali na Vueltu právě proto, že ani jeden z nich nejel ani Giro, ani Tour de France a neměli žádný třítýdenní etapák v nohách. Takže tam ten tým poslal a takhle. Upřímně řečeno, tady Pogačar jako potřebuje maximálně dva lidi, víc asi ne, jo. Ale tady je vidět, že jako když tam ten Tadej není, tak já jsem čekal, že třeba Sivakov okamžitě skočí do té role a bude chtít vyhrávat jednu etapu za druhou, aby ten tým nějakým způsobem zvedl hlavu a jako byl pořád vidět a byl na těch pozicích, kde by asi měl být. Ale oni z toho úplně vycouvali. A teď je to otázka, jestli to je jako nějaký mentální blok nebo mentální nastavení, že najednou prostě nám tady zmizel lídr, je nám to líto, nejsme schopni zvednout hlavu. A nebo jestli to je tou výkonností, ale v tom případě je to trošku ostuda jako takhle velkýho týmu, že tam prostě nemá nikoho, kdo by aspoň trošku byl vidět. No.
0: Tam jsou určitě jako velké zdravotní problémy už Almeidy, vlastně celý rok se tak nějak řeší, že se neví, proč mu to nejede, protože zase jako připomeňme, že doufám, že se teď nepletu, on vlastně loni na Vueltě, tam byl on tím, kdo jediný jel s Jonasem Vingegaardem aspoň trošičku, jako že byl vlastně jediný, kdo tam s ním dokázal jet, a myslím, že jedno to stoupání tam dokonce vyhrál. A prostě od té doby Almeida nejezdí v žádném případě to, na co jsme o něj zvyklí. Teď asi nejsilnější v těch kopcích tam měl být Jay Vine. Já jsem ho viděl v nějaké etapě, jak vlastně si z toho všeho vystoupil. Tak jsem si říkal, že to dělá chytře, že chce, jako, jak se říká, nabrat ten odstup, aby ho pak pustili do úniku v nějaké následující etapě. No a v té následující etapě on dostal dalších 20 minut. Jo. Takže tohle není, že bychom od nich chtěli, aby vyhráli etapu a oni v té etapě byli třetí nebo pátí, kam by třeba i jako výkonnostně patřili, ale oni tam prostě nejsou vůbec. Takže ta otázka, tak jak si ji položil, jo, kdyby třeba tam tady vůbec nejel, tak by to celé možná poskládali jinak, ale takhle vlastně ti, co měli teď jakoby a čekali bychom to od nich. A viděli jsme to v minulosti, že prostě když se jelo na lídra, tak jasně tady si vyhraje pár etap. A myslím, že jsem to i já zrovna říkal 2-3 týdny zpátky, že třeba když pak tady Pogačar v závěru případně té Vuelty by šel jako do pozadí, tak já jsem přesně čekal, že půjdou po těch etapách, že jako Sivakov, Vaj, na tihle další lidé tam prostě dokážou vyhrávat etapu, tak jako to dokáže i tým Emirates na Tour de France, jo, prostě oni už mají vyhráno, tak pošlou Valence do úniku a on vyhraje etapu, že jo. Letos to tak úplně nebylo, protože chtěli i základ Deltora mít ještě na pódiu, ale oni jsou opravdu tak silní, že jsou schopní mít prostě těch cílů víc. A tady se to vůbec nedaří. Vůbec. Jsou úplně mimo, tak jak říká Jirka, a nemyslím si, že se vlastně na tom dokonce Vuelty něco stihne změnit. A možná můžu přejít k druhému týmu, který tady svoji strategii má jasnou, a to trio Wout van Aert, Christophe Laporte a tedy Matthew Brennan, což je, myslím, druhé jméno, které určitě stojí za zmínku zatím na cyklistické Vuelty. To ukazuje, že když se končí čímkoliv, co připomíná aspoň zdánlivě rovinu, tak prostě proti ním nikdo absolutně nemá šanci, a Matthew Brennan, Jirko, to je velké jméno, taky tam byl nástup, pak trošičku nějaké zdravotní problémy, a teď to vypadá, že je prostě tam, kde jsme ho asi čekali.
2: Jako tohle se mi líbí právě na týmu Visma Lease Bike, že dobře, máme tady Sepa Kuse, který už má v nohách Tour de France a jako potřebujeme někoho do první desítky, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli to auto někde vepředu v té koloně, ale aby jsme sportovní.

0: ředitel dobře viděl, ale jinak oni to vsadili přesně na ty sprinterské a klasikářské etapy a přesně to trio Wout van Aert, Chris Laporte a Matthew Brennan, to je jako smrtelná kombinace. Mně se to strašně líbí, že se takhle poskládali a vlastně jsou schopni vyhrát jakoukoliv etapu, která teda nekončí na 10-kilometrovém kopci. A to, že Wout van Aert jako v tomhletom závodě veze ten zelený trikot a bude ho podle mě chtít dovést do konce a tímhletím závodem trénuje na mistrovství světa, tak já věřím, že je to všecko jako na dobré cestě k tomu, aby on na té bedně, minimálně na bedně, na mistrovství světa byl. A kdyby se mu podařilo v letošním roce, a teď fakt jenom spekuluju, a je to takový to kdyby, a možná víc přání než realita, tak kdyby vyhrál Roubaix a mistrovství světa, tak podle mě může úplně spokojeně skončit. Jo. I když on má tu smlouvu doživotní, takže já bejt jim, tak jezdím dokovať to půjde, protože ty cyklisti to milujou, to závodní nasazení a málo komu se chce končit z důvodu, kdyby třeba nemusel a už jako, že už se mu vlastně nechce závodit. Takovýho závodníka si nedokážu představit.
1: Mistrovství světa, zmínili jste, pojďme k němu, bude s Tadejem Pogačarem nebo bude bez něj? Hele, nebo kdyby ty jsi byl v té situaci, jakože jsi byl dost blízko té situace, tak ty bys tam jel nebo nejel?
0: Já bych tam jel, kdyby to jenom trošku zdravotně šlo, protože já si myslím, že ten jeho výkon tímhletím zraněním není nějakým způsobem jako ovlivněný. On si ofrkne, jako teď to myslím fakt jako v dobrým.
2: Cyklisti jsou šílenci.
0: On si odpočine, to, že mu spravili klíční kost, nevím, jestli mu tam, já jsem teda nekoukal do těch lékařských záznamů nebo zpráv, jako který kolem toho jsou, ono jich právě moc není, ne? Nevím, jestli mu dávali nějakou destičku na tu klíční kost, asi jo, mu to zafixovali, tím pádem on už podle mě tenhle týden bude moc klidně sednout na trenažér. A jenom tak jako to tělo udržovat, ale ta kondice, kterou měl na té Vueltě i po Tour de France, tak jako není důvod, aby se nevrátil. Já tam vidím jediný limit a to je to, že má prasklý ten obratel a jestli je jeho medicínský tým trošku rozumný, tak a jestli ten obratel je opravdu jako fakt prasklý nebezpečně, tak ho na to kolo nikdo nepustí, protože jeden pád by mohl znamenat třeba ochrnutí, jo. Mohl by ten obratel opravdu úplně se rozpadnout a to je na uvážení lékařů, jak moc ta zlomenina je vlasová nebo prostě jenom nepatrná. Samozřejmě, že i ty kosti se dneska hojí daleko rychleji než tou konzervativní metodou, jsou různý, já nevím, magnetický přístroje, různé jako nejmodernější technologické postupy, jak třeba urychlit i ten růst a to hojení té kosti. Tak tohle to všecko pomůže, ale jinak jemu se zase nic moc nestalo, jo.
2: Já jsem s nadsázkou, když jsme se o tom bavili s kamarády, říkal, že rozhodne takzvaně třetí fotka, protože první byla z nemocnice, tu posílal Tadej, druhou teď poslala Urška Žigartová, jak už ho z nemocnice propustili a já teď opravdu netrpělivě čekám na tu třetí a já doufám, že přijde co nejpozději, protože ta třetí bude, že na něčem sedí, to je úplně jasné. To kolo buď bude stát doma v trenažeru, anebo nedej bože bude venku, já doufám, že ne. A prostě to se stane, že jo? Jako to je jenom vlastně otázka času. A jak říkal Jirka, my nevíme vlastně, co přesně se mu stalo. Ani to vědět nemůžeme, protože do té lékařské zprávy nevidíme, ale Jirka řekl vlastně ta zranění, já bych k tomu jenom ještě přidal otřes mozku, protože to je vlastně to, co je asi nejmíň změřitelné, to, co je možná nejvíc individuální. My prostě nevíme, jak moc se do té hlavy praštil, jako jsou tady případy lidí, kteří potom prostě měsíce vlastně nemohli pořádně trénovat, protože prostě měli migrény. Jo, asi to není případ tady Pogačara, když jsme ho viděli, jak vychází z nemocnice, ale prostě tohle není jakože úplně, že bychom to odepsali. Ta operace klíční kosti jenom ukazuje, že to nebylo úplně jakoby bezproblémově zlomené, že se to muselo fixovat a ten obratel vlastně jediné z lékařské komunity, co jsem k tomu slyšel, bylo, že na té nemocniční posteli měl takový ten límec, který možná posluchači znají a ten límec byl prostě takový ten měkký, že údajně, kdyby to bylo něco víc problematického s tou páteří, tak by měl prostě takový ten pevný, ten, aby se opravdu nemohl hýbat. A na to to teda nevypadá, ale jako nic víc nevíme. V hlavě tady je Pogačar, já nepochybuju, že on jede, to je jako jasné. A teď si myslím, že je přesně otázka, jestli mu to někdo vymluví, anebo zakáže. A myslím si, že jestli je to potřeba, tak já strašně doufám, že mu to někdo zakáže.
1: No napíše Carlos Sainz a už jedou v Monaku.
2: No už jedou, no. Tak s Carlosem Sainzem, ať se jezdí klidně po Monaku projíždět, jo, třeba za 2-3 týdny, ale jak říkal Jirka, no, a myslím, že vlastně v tomhle směru se vyjádřil lékař slovenského národního týmu, který řekl, že je přesvědčený o tom, že nepojede ani světový šampionát, ani mistrovství Evropy ve Slovensku, a ten jeho argument, i když taky si myslím, že do té lékařské zprávy neviděl, byl prostě jako tady Pogačarovi, teď doufám, že to nespletu, pořád ještě je 27 let, on má před sebou roky kariéry a pak desetiletí života. Vyhrál toho moc, když to dobře půjde, tak toho ještě moc vyhraje, tak by asi opravdu bylo jako strašně zbytečné, kdyby cokoliv z toho měl teď ovlivnit prostě jeden závod, který se koná za 3 týdny, tak pro boha živého věřme, že tam nejde všem jenom jako o peníze a že třeba snad se rozhodnou prostě tak, aby zdraví bylo na prvním místě. No,
0: no já to vidím zase z toho závodnického pohledu, že prostě ono mu otrne za týden, jo, a řekne si, hele, tak jako dobrý, tak dobře, mám tady 4 stehy na obočí, jak jsi mluvil o tom límci, tak já jsem si myslel, že myslíš takový ten límec, jak mají psi, aby si nešahal na ty stehy na tom obočí, jo. To ne, jako takový ten gramofonek, to ne,
2: tropický,
0: jak ten límec, no, ale jako on bude chtít jet, pokud jenom trošku ucejtí, že to půjde. A fakt podle mě strašně záleží. Zaprvé na tom, na té míře toho otřesu mozku, to je fakt jako věc, kterou jsem jako nezmínil, ale jako může to tam hrát roli, ale nemyslím si, že to byl nějaký ten vyšší stupeň. A bude záležet na tom, co mu řeknou doktoři a jestli je bude chtít poslechnout, co je, jak je zlomený ten obratel, protože to je fakt jediný risk. Ono totiž po tom zranění, po jakýmkoliv takovýmhle pádu, ty když nastoupíš do závodu, do dalšího, tak jedeš trošku jinak. Jedeš opatrnějc, což je nebezpečný, protože to smrdí hned dalším pádem. A mně se to vždycky stalo. Vždycky, když jsem se smotal někde na závodech s někým, pak jsem to jako těžce hojil, těžce léčil, slíbil jsem doktorům, že nebudu závodit, dokud nebudu úplně uzdravený. Samozřejmě, že hned třetí den jsem jel na trénink a jel jsem tak opatrně, že jsem lehnul na prvních kolejích, protože jsem je přejel jako opatrnějc, než jsem byl zvyklý. A samozřejmě to znamenalo, že jsem na ty zranění okamžitě spadnul a rozerval jsem si to, co mi ty doktoři těžce zašili. Jo. A tohle to si myslím, že je jediný riziko, ale pokud ten tady jako zjistí, že je v pořádku, tak si myslím, že tam pojede a že ho nikdo nezastaví. Ale je to fakt zbytečný přesně z toho důvodu, co jsi říkal, že má před sebou ještě roky, kdy ten šampionát může vyhrát.
1: No, ono se taky říká, že po nějakém pádu je co nejlepší vlastně tu činnost, kterou děláš, ať už to je ježdění na lyžích nebo na kole, tak na to znovu nasednout, abys vlastně se nedostal do toho je, tak co kdyby náhodou a musím opatrně a dávat na sebe pozor.
0: To, že měl vyrazit na druhý den.
2: No, mě vlastně k tomu jenom jako napadá, že on takhle nikdy nespadl. On vlastně padá docela dost, nebo docela dost, jako vybavíme si ho na zemi, ať už tehdy na Tour de France, jak na něj potom Jonas Vingegaard počkal, pamatujeme si ho na Stráde, jak spadl, jo, spadl
1: v
2: na...
1: Pangeitu povětšinou.
2: Ano, ale jsou to...
0: Už tomu šel trošku naproti v té etapě, kdy byl odjetý s tím Enrikem Masem.
2: Tak, přesně tak, ale vlastně vždycky to prostě byly takové pády, které on dokázal do nějaké míry kontrolovat a vždycky, tak jak já to říkám, to končilo tím, že někde tady Pogačar klouže po povrchu. A to jsou ty pády, které sice vypadají strašně, člověk se šíleně přitom sedře, ale přece jenom tenhle pád byl prostě úplně jiný. Tohle vlastně bylo ve vysoké rychlosti, on to evidentně vůbec nečekal, když najel na ten kámen. A tak nějak i z těch záběrů, které byly vidět, tak on prostě přeletěl to kolo vlastně jako dopředu jako šipka a dopadl prostě částečně na rameno, částečně na hlavu. A takhle těžký pád on opravdu neměl. Tenkrát na Lutychu, když si zlomil ruku, tak měl prostě zlomenou nějakou zápěstní kůstku. Takže i na to jsem zvědavý, protože ani tuhle zkušenost Tadej Pogačar prostě ve své kariéře nemá. Naopak donedávna jsme mohli říct, že neexistuje etapový závod, který Tadej Pogačar ve své kariéře nedojel, což prostě sama o sobě je statistika jako absolutně ustřelená.
1: Ještě tehdy před Tour de France ten pád, který skončil prý jenom naraženým zápěstím, ale z toho nejsou žádné závěry, protože to bylo z tréninku, tuším, že?
0: No, ale taky jde o to, že on v tom v tom závodě samozřejmě, jako tam je, teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před Tour de France i před tou Vueltou, že jako ten Tadej může prohrát nebo nevyhrát jenom nějakou nešťastnou událostí. A tyhle ty závody, ať je to Tour de France nebo Vuelta, mají prostě přes 3000 kilometrů. A ty musíš udržet koncentraci každý kilometr. A to je prostě, to není v lidských silách, ani v nadlidských silách Tadeje Pogačara. A bylo přesně vidět, že tenhle ten moment, který mu tu Vueltu ukončil, tak to byl jeden ten blikanec, který jako člověk prostě v každý, já nevím, když se podíváme do svých minulosti, vždycky jsme měli nějakou blbost, někdo třeba naboural auto, nebo prostě já nevím, já jsem měl takovýhle zbytečný pády. To je prostě jednou za čas přijde takovýhle zatmění a ty prostě s tím neuděláš nic, musí to přijít, aby na to zase nějakým způsobem varovalo do budoucna. A podle mě on už trošku, a teď mu to vůbec nechci vkládat, jo, ale už tam je takový to, že seš nesmrtelný a že vlastně jako tohle to nemůže přijít a že to tak prostě je, tak jak si to namlouváš, tak to bude. A pak přijde právě takovýhle jako znamení osudu. Byla to nešťastná událost. Podle mě tomu ještě jako předcházelo to, že buď měl ruku na vysílačce, nebo pil, nebo něco, jako to není jen tak, kdyby ten kámen viděl, tak ho přeskočí, že mu ho neukázali ty kluci jeho, což jako já už bych, já bej týma, tak jedu rovnou pryč, protože s tímhletím se vrátit do autobusu, že bylo vidět, že mu nikdo ten kámen neukázal, tak to je jako, to je na velký pohlavkování, ale prostě se sešlo jako 10 věcí najednou, a jako takhle to skončilo. Takže jako nikdo nejsme nesmrtelný a udržet tu koncentraci v tom etapáku je strašně těžký.
2: Bude mistrovství světa bez Tadeje Pogačara horší než s ním, lepší než s ním? Bude vůbec bez něj? Co ty myslíš, Martin?
1: Bude vyrovnanější podle mě a podle mě to ukazuje, že by ten závod vlastně mohl být poměrně výrazně jiný tím, jak bude probíhat, protože jinak by všichni čekali, kdy zaútočí Pogačar a vlastně se ho drželi a doufali, že to tak nějak jako se pochytá. A podle mě teďko každý má prostor pro vlastní taktiku, což jak jsme teďko viděli na Vueltě, ne vždycky naznačuje, že to je dobré.
0: No a ten závod bude boží v tom, že to je na neskutečně jako atraktivním okruhu. Pokud tam bude Matthew Vanderpool, pokud tam bude, já nevím, Mats Pedersen, pokud tam bude v této formě Wout van Aert, tak to bude neskutečná podívaná.
2: Remco pilně trénuje, přes 5000 metrů někde kolem Livigna, ten se taky hlásí o slovo, takže určitě spousta favoritů.
0: Remka jsem viděl odjet 150 kilometrů v dešti, už jako někde prostě příprava, protože samozřejmě v tom Montrealu může být už špatný počasí a to je jako ta dřina, kterou tomu ty závodníci dávají, tak jako nikdo tam nebude chtít jet pro druhý místo. Všichni, který jsme jmenovali, tak ty budou chtít si přijet pro tu duhu a pro ten duhový trikot a v tom to bude prostě skvělá podívaná.
2: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc děkuju Martinu Charvátovi.
1: Díky, hezký den.
2: A Jiřímu Ježkovi.
0: Krásný víkend. Poslouchej Sport. Radiožurnál
3: Sport. Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
4: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
3: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
4: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
5: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
6: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Souboj o Final 8 Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
8: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy připravuje Jana Otendorská. Pravidla pro poskytování slev porušila více než polovina kontrolovaných obchodů. Erupce indonéské sopky zastavila lety, školy i rybolov. České basketbalistky se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona od výstaviště z kilometru 190. A bude slunečno, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Každý druhý kontrolovaný obchod porušil pravidla pro poskytování slev. Česká obchodní inspekce od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila v polovině případů. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
9: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
8: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Strážníci v Šumperku spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky, říká ředitel šumperské městské policie Martin Pelnář.
10: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
8: A další podrobnosti přidá víkendový Radiožurnál už po 11:30. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letiště zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMK dosáhl sopečný popol v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Radiožurnál to řekla Mikološka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
11: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
8: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Roste třeba muchomůrka zelená nebo pečárka zápašná, které připomínají jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub pak ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
12: Sport. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojce na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ciyi dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
13: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
12: Zápas Česko-Čína začne ve 14:30 a my vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech. A v 7. kole fotbalové šance ligy nastoupí ve 13 hodin Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později začnou zápasy Jablonec Liberec a Zlín Teplice. V 18 hodin vyzve Hradec Králové Spartu.
7: Zelená vlna
14: známe lepší cestu.
15: Zdržení na D1 za Brnem a na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 těsně za Brnem směrem do Prahy kolona už téměř od výstaviště ze 190. kilometru. Půl hodiny se sunek omezení před Kývalkou. Mezi kilometry 184 a 182 zabrali levý pruh silničáři. Do dnešní 13. hodiny pracují na údržbě kabelových vedení. Pokud se zdržení chcete vyhnout, jeďte po souběžné silnici 602, je v celku plynule průjezdná, jen zlehka se zatím plní jen před kruhovým objezdem na začátku Popůvek. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy na úrovni Chlumce nad Cidlinou popojíždí fronta zhruba ze 64. kilometru. Tvoří se před delším omezením mezi kilometry 63,5 a 56. A ještě silnice 57 kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou do Krhové stále neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního auta s motorkářem. Dopravu na místě odklání policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě území až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25. Tolik zprávy.
16: Po zprávách v 11 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport, které bude v následujících minutách hodně živé. Budeme totiž sledovat dění na republikových šampionátech, a to jak plážových volejbalistů, tak také atletických družstev. No a už za chvíli se vydáme živě na pražskou Letnou na fotbalový stadion Sparty, kde se už rozběhlo první derby v sezóně mezi fotbalistkami Sparty a pražské Slávie, tedy dvou týmů, které dlouhodobě vládnou českému ženskému fotbalu. Tak příjemné dopoledne.
14: Radiožurnál Sport
17: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalistkám Sparty se v minulé sezóně podařilo zastavit vítěznou sérii Slávie v lize i v poháru. Spartianky získaly double. No a oba týmy jsou i na začátku této sezóny v plném bodovém počtu po třech kolech a teď hrají proti sobě poprvé v sezóně derby. Hraje se na Letné a úvodní minuty viděl Tadeáš Skalický.
1: Polovina 11. minuty a skóre je tady na Letné mezi Spartiankami a Slávistkami 0-0. Pěkné dopoledne z Letné. Spartianky teď budou ale mít šanci zahrozit z rohového kopu, protože vybojovali tuhle standardní situaci a míč už letí před brankářku Votíkovou a ta si připisuje v první zákrok v tomhle utkání, protože hlavička obránkyně Pochomanové skončila právě v jejich rukavicích. Když shrneme těch úvodních teď už 11 minut pražského derby mezi fotbalistkami Sparty a Slávie ve čtvrtém kole Fortuna ligy, tak zatím mají opravdu více ze hry domácí Spartianky a obhájkyně titulu v nejvyšší domácí soutěži, ale slávistky se dostaly i do jedné šance. Brídová si tam naváděla míč na pravou nohu před pokutovým územím domácích Spartianek, ale její střela byla zblokovaná, jinak Spartianky se dostávají hlavně ze stran do příležitostí, ale jejich centry jsou zatím nepřesné. Teď pozor na útok Slávie z levé strany, ale dobře tam zapracovala obrana Spartianek, konkrétně to byla Redkesová, která odehrála balon do zámezí a tak budou moci poprvé se postavit k rohovému praporku i slávistky. Teď to bude konkrétně Krejčiříková, která si staví balon k rohovému praporku. Připomínám, že je závěr 12. minuty a Spartianky hrají nerozhodně se slávistkami ve čtvrtém kole Fortuna ligy žen 0-0. Krejčiříková už bude rozehrávat od rohového praporku, ukazuje svým spoluhráčkám, kam, že přesně by se měli postavit. Míč už letí před brankářku Harantovou a ta dokázala vyboxovat míč na opačnou stranu a to znamená, že tady bude druhý roh slávistek v rychlém sledu, takže další hrozba z pohledu golmanky Harantové, která se teď dokázala dostat přes to, že není úplně nejvyšší hráčkou na trávníku, přes všechny své soupeřky i spoluhráčky, které tam trochu zacláněli, a dokázala ten míč vyboxovat z nebezpečného prostoru, tak zůstaneme ještě na chvíli na Letné právě proto, abychom zjistili, jakže dopadne tenhle rohový kop. Znovu to bude Krejčiříková, která se přesunula od rohového praporku po pravé ruce Harantové k tomu levému a teď už míč letí do vápna Pražanek, respektive domácích Pražanek Spartianek, ale Spartianky si s tímhle míčem poradí, no a tenhle lob do pokutového území domácího týmu končí v zámezí, to znamená odkop od branky Sparty. Harantová si bere míč, teď aktuálně na začátku 14. minuty za stavu Sparta Slavia 0-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: No a jedno derby nabídne i nejvyšší mužská fotbalová soutěž v dnešním programu. V pořadí 68. podještěcké derby čeká fotbalisty Jablonce a Liberce. Na stadionu Střelnice se začne hrát v 15 hodin a o kulisu se hráči rozhodně bát nemusí. Bude totiž vyprodáno.
2: Jablonecká Střelnice byla vyprodána už pro pohárový duel proti skotskému Rangers FC. Teď bude zaplněná do posledního místečka při tradičním derby.
3: Je to velký zápas pro fanoušky, pro klub, vlastně i pro nás. Mají kvalitní tým, mají dobrou sérii za sebou a vlastně my potřebujeme navázat na ty výkony, na ty body, hlavně bodově, a chceme ten zápas prostě zvládnout, takže doufám, že přijde co nejvíc lidí, že nás přijdou podpořit. My jim na hřišti vlastně se nějakým způsobem obděčíme, že nás podporou, že nás ženou každý zápas, že jsme rádi, že nám chodí vlastně podporovat.
2: Říká liberecký útočník Vasil Kušej. Těší ho, že si při zatím posledním ligovém utkání připsal po příchodu ze Slávie první bod za asistenci. Při trefě Lukáše Maška. Vnímá to jako pozbuzení.
3: Myslím si, že jo. Myslím si, že jsem na ten bod čekal nějakým způsobem. Samozřejmě ty výkony jsou každý zápas lepší a lepší. Cítím se osobně líp a líp na hřišti. Jenom prostě ten žádný bod zatím nepřišel. Teď přišel a jsem za to jako hrozně rád osobně, protože mi to i někteří lidi vyčítají. Takže myslím si, že tohle mi trošku pomůže v tomhle rozvázat nohy. A pro mě nejpodstatnější pomáhá tomu týmu na hřišti, a jestli budou dávat body nebo nebudou dávat body, to je jedno, hlavně, že budeme vyhrávat jako tým.
2: Jablonečtí zase hodně očekávají od Martina Cedidly. V nové ligové sezóně se prosadil už třikrát a to nastupuje na pozici obránce. Popisuje, co za jeho střeleckým procitutím stojí.
4: Já bych asi řekl, že tento rok jsem tomu začal tak víc věřit. Tak se mi jak povedlo dát první, druhý gól, tak člověk prostě tomu věří víc, víc si to hledá v tom vápně a myslím si, že se dostáváme i do lepších prostorů, než jsem se dostával dřív.
2: Jablonec má v posledních týdnech na nabitější program, včetně startu v pohárové Evropě.
4: Já si myslím, že to není nějaké jako extra náročné a prostě dokážeme to rozložit. Takže si myslím, že kdo prostě nemůže, tak to řekne a nehraje a pošetří síly na jiný zápas a myslím si, že trenér ví, koho má postavit a ví, jak to rozložit.
5: Já myslím, že budeme dobře připravení. V Teplicích jsme hráli po 120 minutách s Glasgow Rangers a teď potřebujeme znova. Já si myslím, že hráči jako třeba právě Martin Cedidla, Ríša Sedláček, Dušan Pavlovič, že na nich není vidět žádná únava, odehráli všechno a myslím si, že vypadají pořád stejně.
2: Navázal jablonecký trenér Luboš Kozel. Podještěcké derby s pořadovým číslem 68 začne v 15 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: No a dnes se budou hrát celkem 4 zápasy 7. kola Šance ligy. Už ve 13 hodin nastoupí Mladá Boleslav proti Baníku Ostrava. V 15 hodin kromě duelu Jablonec-Liberec se bude hrát i ve Zlíně, kam přijedou Teplice. No a v 18 hodin všechno zakončí utkání Hradce Králové se Spartou. Vše důležité uslyšíte v přenosech na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin a 19 minut a my ve vysílání Radiožurnálu Sport zamíříme na beach volejbal na kurty v Praze v Ládví, kde Krištof Kousal sleduje momentálně semifinálový program mistrovství republiky v plážovém volejbalu.
1: A konkrétně druhé semifinále toho ženského nebo té ženské části turnaje nasazené jedničky Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou čelí sestrám Pavelkovým, Kateřině a Aně. A tohle je souboj, který z těch všech semifinálových, které jsou tady nebo budou dneska k vidění, tak papírově by měl být asi nejvyrovnanější. První sada tomu, co do toho konečného výsledku asi úplně nenasvědčila, protože nasazené jedničky Štochlová se Svozilovou vyhrály 21-16, rozdíl 5 bodů, to není málo, ale sestry Pavelkovi držely krok s, řekněme, mírnými favoritkami tohle zápasu zhruba do té koncovky, kde už si to Štochlová se Svozilovou pohlídali. Teď začala druhá sada, Pavelkovi vedou 1-0 a taky pojďme zrekapitulovat ty výsledky předchozích zápasů a zatím páry, které postoupily do finále, jak mezi ženami, tak mezi muži prvními finalistkami a soupeřky nebo dvojce, která čeká na soupeřky ve finále, jsou Kylie Newsheffrová s Martinou Meixnerovou, které porazili 2-0 na sety Justýnu Frumovou s Julií Honzovičovou. No a potom Ondřej Perušic s Jakubem Šépkou taky celkem suverénně dokázali porazit Krištofa Olivu s Václavem Kurkou 21-17 a 21-15. Teď se tedy bojuje ve druhém setu druhého ženského semifinále. Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou vedou 1-0 na sety proti sestrám Kateřině a Aně Pavelkovým. Aktuálně je to 2-1 pro sestry Pavelkovy. To už neplatí, protože úspěšný útok Marie Sáry Štochlové na zadní lineu kolem bloku znamená vyrovnání na 2-2 ve druhém setu semifinále. Z pražského Ládví Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: No a v našem vysílání se teď posouváme na západ Čech. V Karlových Varech se totiž rozběhlo mistrovství republiky atletických družstev a to sleduje Vladislav Janouškovec.
2: Ano, tady u Matony Arény v areálu Start Karlovy Vary už se závodí. Ono se tady tedy závodilo už včera. Mistrovství republiky družstev začalo 4 závody. Mezi kladiváři například triumfoval úspěšný reprezentant Volodymyr Myslivčuk za 76 metrů a 10 cm. Jinak tady byly závody v chůzi. Dnešní první běžeckou disciplínou to bylo 5 km. Ovládli vítkovická Simona Vrzalová a Damian Vích z Dukly Praha. No a už probíhají technické disciplíny, jedna dokonce skončila. V hodu diskem žen zvítězila úřadující mistryně republiky Barbora Tichá. Probíhá soutěž dálkařek, tam vede Linda Suchá, také vícenásobná mistryně republiky, jak v trojskoku, tak v dálce. No a rozjela se také soutěž tyčkařů, ale tam je to skutečně na začátku 481 cm, tady zdaleka nelze předpovídat, kdo bude tím vítězem. No a máme za sebou také sprint krátké překážky, 100 metrů překážek žen, které ovládla plzeňská Slovenka, ale Viktoria Forsterová před Ester Bendovou, Suezká Praha, ta se dostala do cíle v čase 13,26 sekundy a trošku si postěžovala, že ten protivítr je tady hodně silný a ten často znehodnotil. Zároveň ale přiznala, že to je dnes tady její poslední start, respektive poslední starty, ještě poběží tratě 200 metrů téhle sezony a přece jenom ta únava už je veliká, takže Ester Bendová mi prozradila, že už se těší na dovolenou do Itálie, do Boloni za přítelem Martinem Vitíkem, bude chodit na fotbalové zápasy série A. No ale nás zajímá to, co bude tady v Karlových Varech. Samozřejmě ten program je tady hodně pestrý, hodně nabitý, závodit se bude až do, řekněme, 6:30, kdy skončí štafety. Měly by se tady představit i některé hvězdy, není tady zdaleka kompletní česká špička, ale ve startovní listině je třeba jméno mnohonásobného medailisty z velkých podniků, koulaře Tomáše Staňka. No a mezi tyčkařkami by se měla představit také Nicole Krutilová, tedy úřadující juniorská mistryně světa. Oba dva zmiňovaní by měli se v sektoru objevit mezi 14. a 15. hodinou, takže pokud to máte blízko do Karlových Varů, tak určitě můžete využít krásného počasí a přijít se podívat na českou atletiku. Z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: No a živý blok vstupů pokračuje na Radiožurnálu Sport. Vracíme se zase k fotbalu, konkrétně tomu ženskému. Nejprestižnější zápas, který nabízí domácí scéna, to je derby Sparty a Slávie. Hraje se dnes na hlavním spartianském stadionu na Letné. Je u toho Tadeáš Skalický.
3: 25. minuta zápasu, Sparta hraje dál se Slaví nerozhodně 0-0 a v posledních minutách hrozily spíš hostující slávistky. Do dvou šancí se dostala křídelnice Ševěčková, která dělala obraně Sparty docela problémy. Nejdřív se protáhla kolem obránkyně Zontágové a dostala se do samostatného úniku. Po kličce Zontágové ale vystřelila nad, potom zahrozila i ze strany, kdy se snažila vpravit míč do malého vápna domácí Sparty, ale nenašla žádnou ze svých spoluhráček a to znamená, že tedy platí stav 0-0. Teď mají míč u kopaček Sparťanky, konkrétně Zontáková dává na pravou stranu, kde už je připravená Redkesová. Redkesová postupuje na polovinu soupeřek, ale vrací Zontágové a tak budou znovu Sparťanky rozehrávat z hlouby vlastní poloviny hřiště. Teď na levé straně kapitánka Bartoňová dává Kýrové. Kýrová vrací kapitánce domácí Sparty. Doplním, že Sparťanky jsou obhajkyněmi toho prvoligového titulu, když přerušili tu dlouhou šňůru titulu ze strany právě Slávie. No a teď faul uprostřed hřiště na polovině slávistek se provinila hostující Krejčiříková. No a to znamená, že teď budou Sparťanky zahrávat volný přímý kop. Je tam na to připravená jedna z nich, konkrétně Zontágová, která za malou chvíli vpraví míč do hry. Teď se hraje 27. minuta, Sparta Slavia ve čtvrtém kole ženské Fortuna ligy stále 0-0 a právě Zontágová za malou chvíli už bude rozehrávat. Ještě se tam postavila Kýrová, která posílá levačku míč do pokutového území, ale tam jsou nejvýše slávistky. Sparťanky se ještě ale dostávají k míči nakonec, ale sudí ukazuje na offsideový praporek, respektive zvedá svoji levou ruku a tím naznačuje, že byly Sparťanky v offsideovém postavení a to znamená, že i v 6. respektive 27. minutě platí stav Sparta Slavia v ženském fotbalovém derby v lize 0-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal v Praze se teď nehraje jenom na Letné, kde probíhá ženské derby Sparta Slavia, ale také třeba na Žižkově, kde v 7. kole druhé nejvyšší soutěže v 59. minutě Žižkov hraje s Příbramí nerozhodně 1-1. Teď krátké zprávy.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy připravila Jana Utendorfská. Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných útocích mimo Kyjev a Moskvu. Potvrdili to úřady v obou zemích. V hlavních městech platí třídenní zastavení úderů kvůli misi amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Ti by dnes měli v Kyjevě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Včera se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ruský útok na Záporoží má jednu oběť. Ukrajinský dronový nálet v ruské Rostov oblasti zranil 3 lidi. Ředitelství silnic a dálnic dnes provoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září dopravu povede ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. Silný vítr i dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek na Růžovou horu zůstal v provozu. Uvádí to v lékaři na webu lanovky, kde mohou turisté sledovat aktuální provoz. Během dne se situace ještě může změnit. A dnes naposledy je možné svést se po trati kolem starého vlakového nádraží v Mimoni na Česko-Lipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. A zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Lendrbán, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Sport. Českým basketbalistkám před druhým zápasem na mistrovství světa narušil spánek požární poplach. Krátce po 2. hodině ráno museli spolu s dalšími týmy opustit hotel v Berlíně. Informovala o tom agentura DPA. Češky nastoupí ve 14 hodin na 30 minut proti Číně. Obě reprezentace budou hrát o první vítězství na turnaji. Češky na úvod prohrály s Itálií, Číňanky se Spojenými státy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení za Brnem má uzavřená 57 za Meziříčím. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy narůstá zdržení kvůli omezení před Kývalkou. Do Kolony se výjíždí za výstavištěm na 189. kilometru a do zúžení na 184. se jede téměř 40 minut. A už se plní i náhradní trasa po souběžné silnici 602, jak za Lískovcem, tak na příjezdu do Popůvek. Před kruhovým objezdem se pojíždí okolo 10 minut. Na východě Moravy trvají velké komplikace na silnici 57. Ta je kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou do Krhové, stále neprůjezdná. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem. Dopravu na místě odklání policie. A na silnici 14 z Vrchlabí do Tanvaldu zpozorněte za odbočkou na Rokytnici. V serpentinách v lesním úseku stojí na úzké krajnici nepojízdné vozidlo. Zasahuje do pravého pruhu a musí se vybočovat. Jedná se o dost nepřehledné místo, projíždějte velice opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: James Bay dohrál a dospíval na radiožurnálu Sport v 11 hodin 37 minut, kdy míříme zase na kurty v pražském Ládví na mistrovství republiky v plážovém volejbalu, protože Krištof Kousal by nám mohl prozradit další semifinálový výsledek.
1: Marie Sárštochlová a Markéta Svozilová už teď spokojeně dělají pozápasový rozhovor přímo na kurtu tady na centrálním plážovém dvorci v Ládví, protože vyhráli 2-0 na sety svoje semifinále proti sestrám Kateřině a Aně Pavelkovým 21-16, 21-18. Nakonec žádné velké drama se nekonalo a první nasazený pár si tedy zahraje finále proti Karlí Neuschäferové a Martině Meixnerové. Bude to repríza finálového souboje z Brna z minulého týdne. Před malou chvíli teď taky Marie Sárštochlová na kurtu řekla, že to zkrátka těžko hledat něco nového na těch soupeřkách, protože to jsou nejenom nedávné soupeřky, ale taky tréninkové partnerky a zkrátka se nemají úplně čím překvapit. Takže to je první finále obsazené v dnešním programu. O třetí místo si tedy zahrají Frmová a Honzovičová proti sestrám Pavelkovým. No a teď se ještě dozvíme, jestli stejné složení finále jako v Brně bude i mezi muži, protože Jiří Sedlák s Matyášem Javoronokem tam obhajují, nebo respektive se tam umístili na druhém místě a prohráli ve finále a teď je čeká semifinále tady v pražském Ládví na republikovém šampionátu proti Tomáši Semerádovi s Adamem Štočkem. To je zápas, který začne ve 12 hodin. Páry už se pomalu začínají rozcvičovat, připravovat na centrálním kurtu a i z tohle zápasu vás určitě budeme informovat.
0: Říká Krištof Kousal, my se teď ze severu Prahy, tedy z Ládví, přesuneme o Poznání jižněji na pražskou Letnou, tam totiž Tadeáš Skalický sleduje první derby Sparty a Slávie v aktuální sezóně ženské nejvyšší fotbalové soutěže.
2: 40. minuta zápasu, její závěr a Sparta hraje ze Slaví dál tady na Letné nerozhodně 0-0, co do počtu šancí je to na obou stranách přibližně vyrovnané, ale golmanka domácí Sparty Harantová měla určitě víc práce než Votíková na straně Slávie, to znamená Sparta se sice dostává do víc většího počtu šancí,

To právě Spartianky a Slávistky, které pravidelně vyhrávají titul v nejvyšší soutěži, a můžeme vlastně říct, že všechny ostatní zápasy jsou pro ně spíše tréninkovými a zvládají je relativně vysokým rozdílem. To dokládá i třeba aktuální skóre Slávistek po třech kolech nejvyšší soutěže 23-0. Spartianky to mají o něco horší, 10-1, ale i tak je vidět ta dominance obou pražských klubů v nejvyšší soutěži. Když se ještě zastavíme u kulisy tohohle derby, tohohle pražského derby Slávistek a Spartianek, respektive Spartianek a Slávistek, abychom byli úplně přesní, tak ta je docela slušná, jak slyšíte pod mým hlasem. Oba kotle, jak ten spartianský, tak ten slávistický, jsou docela hlasité tady na Letné a já myslím, že je na Letné nějakých 1500 diváků, možná 2000 diváků si nenechalo ujít tohle derby ve čtvrtém kole nejvyšší fotbalové ligy žen. Teď jsou znovu u míče Spartianky, rozehrávají od golmanky Harantové přes obránkyni Zontákovou a na pravé straně hraje taky Redkesová, která se snaží zbavit dotírající Brídové. Nakonec budou Spartianky vhazovat z pravé strany. Na začátku 43. minuty, kdy hrají se Slávistkami ve čtvrtém kole fotbalové Fortuna ligy 0-0. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Jeden je veselý a druhý smutný, zpívala kapela Divokej Bill, a bude to platit i pro fotbalistky Sparty a Slávie, pokud jejich zájemné derby v nejvyšší fotbalové soutěži neskončí remízou. Závěr prvního poločasu sleduje Tadeáš Skalický.
1: Zatím to tak vypadá, že budou možná zároveň tak trochu veselé a taky trochu smutné jak Sparťanky, tak Slávistky, protože to skutečně je nerozhodné. Tady na Letné 0-0 mezi fotbalistkami obou nejlepších českých ženských fotbalových celků a můžeme samozřejmě

Říct i mužských logicky obou pražských S. Teď se hraje závěr první nastavené minuty nad rámec těch úvodních 45, tedy závěr prvního poločasu, a nastavené byly 2 minuty, to znamená ještě 1 minuta zbývá do půle a slávistky útočí po levé straně. Dubcová už může nacentrovat do vápna Sparťanek, ještě se dokázala zbavit dotírající obránkyně Redkesové a vrací míč na Brídovou. Po Brídové si zahraje ještě znovu Dubcová, ale tahle kombinace slávistek skončila na obránkyních Sparty a tak se slávistky musí vracet dozadu až k poslední Polcarové, která teď rozehrává na Krejčiříkovou. Po ní si zahraje ještě Bendová a po levé straně bude kapitánka Bartovičová táhnout další útočnou akci. Slávistek teď si sehrála s Dubcovou uprostřed hřiště, Brídová u balónu, znovu je tady Dubcová uprostřed hřiště před tím půlkruhem, který ohraničuje vápno Sparťanek. Na pravé straně je teď balón u Veselé, která nacentrovala právě někam na hranici pokutového území, tam si ale dobře s balónem poradila Petriková, která nakonec musela odehrát pod náporem slávistek balón do zámezí, ale už to neznamená vůbec nic, protože tady je konec první půle. Sparťanky hrají ve čtvrtém kole ženské fotbalové ligy se slávistkami 0-0 a my se z Letné přihlásíme znovu za nějakých 15 minut do vysílání radiožurnálu Sport, odkud budeme samozřejmě vstupovat i z druhého poločasu. Z Letné, Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: Slavní Rolling Stones na radiožurnálu Sport v 11 hodin a 51 minut. Tenistka Nikola Bartuňková do osmi finále US Open nepostoupila. S nasazenou pětkou Mirou Andrejevou z Ruska prohrála 2-6 a 6-7. Po třetí v sezóně se ale na Grand Slamu probojovala do třetího kola. S 20-letou reprezentantkou mluvil v New Yorku David Prouza.
1: Nikolo, dobrý den. Máte za sebou zápas proti možná jeden z nejlepších hráček na světě aktuálně. Zápas, který mohl jít do tří setů, tak jaké jsou vaše dojmy z něj?
2: No, tak asi jsou dojmy teď trošku smutný, spíš, že jsem prohrála, takže byl to kousek, že bych to mohla dorovnat a do toho třetího setu, ale asi za mě byl to super zápas. Samozřejmě byly tam momenty, nebo ten první set, kdy jsem mohla hrát líp, ale celkově to bylo myslím, že slušný.
1: Andrejová právě v té první sadě byla v podstatě bezchybná, délka úderů mě zaujala, to bylo neuvěřitelné, jak to letalo k základní čáře, jak dlouho trvalo, než jste si na to zvykla.
2: Tak já jsem věděla, že v tom je dobrá, v té dílce a v čistotě těch úderů, takže nic mě nepřekvapilo od ní. A tam škoda nějakých momentů, co jsem nevyužila, i servis mi moc nepomáhal, ale pak v tom druhém setu jsem se zvedla, využila jsem pár šancí a tiebreak je zase trošku i o štěstí, ten začátek se mi nepovedl, no, ale za mě tam byly jako výborný výměny některý, takže byl to boj, chvilku se jí rozčelovala, takže myslím si, že si docela mákla a já si beru z toho dost zkušeností, protože myslím si, že tady ta zkušenost je fakt velmi cená pro mě. No.
1: Vnímala jste během zápasu tu podporu z tribun? Docela se ozývalo dost často skandování Nikola, Nikola.
2: Jo, tak postupem času, jak jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu, jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo a těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak jsem ty fanoušky trošku do toho vtáhla, do toho tenisu, takže do toho zápasu, takže to cítila a pomáhalo mi to, no.
1: Jste většinu zápasu musela hrát vlastně, dá se říct, na hraně proti Andrejevové, to asi ani jinak nejde, ale v tom druhém setu mi přišlo, že jste trefovala hodně věcí. Jak náročné to je vlastně víceméně hrát třeba o 10% ještě na riziko víc, než by bylo třeba záhodno?
2: No, tak zase věděla jsem to, je to prostě top hráčka, vyhrála Grand Slam, má sebevědomí, ale zároveň samozřejmě šla jsem víc do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá, což jsem už cítila i dneska. No.
1: Ještě jednou gratulace k super výkonu a hodně štěstí dál.
2: Děkuju, děkuju.
0: Tolik tedy Nikola Bartuňková po prohraném utkání třetího kola na US Open. Ve stejné fázi turnaje skončili také Marie Bousková a Jakub Menšík. Ten nezvládl pětisetovou bitvu s domácím Tienem. Bousková prohrála ve dvou tiebreakcích se šestinásobnou grandslamovou vítězkou Polkou Igou Świątekovou. Tedy ze 16 českých tenistů a tenistek, kteří zasáhli do dvou her na US Open, po třech kolech zbyla v turnaji už jen Linda Nosková. Ta zabojuje dnes večer o postup do čtvrtfinále se s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, kterou nedávno na cestě za wimbledonským titulem vyřadila v semifinále. No a ještě rychlý pohled na aktuální výsledek utkání druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Žižkov Příbram v 84. minutě 1-1. Remízový stav 0-0 platí po poločasu v ženském derby Sparty se Sláví. Druhý poločas vám také v aktuálních vstupech popolední nabídneme.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeř byl strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe se připravili, takže to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál je 12 hodin. A vysíláme naše hlavní zprávy.
6: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Trumpa míří na jednání do Kyjeva. Strana AFD může vyhrát volby v Sasku-Anhaltsku. Na vládnutí to ale stačit nemusí. Tenistka Linda Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostěukovou o postup do čtvrtfinále US Open. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolo na Uchlumce z kilometru 65. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, je neděle 6. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorf.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem míří zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner do Kyjeva. Plán schůzky už je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrzený. Do Kyjeva přicestují američtí emisaři z polského města Řešov, kde měli americké ozbrojené síly do letošního jara část svého kontingentu v Polsku. V Kyjevě už je náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
7: Také ukrajinské straně mají Witkoff s Kushnerem předat návrh prezidenta Donalda Trumpa na ukončení konfliktu s Ruskem. Není ale jasné, co obsahuje. Po tříhodinovém jednání s ruským prezidentem Putinem Kreml rozhovory označil za konstruktivní. Kromě vyjasňování pozic chtějí Ukrajinci americkým vyslancům ukázat i následky pátý rok trvající ruské agrese. Cestou z letiště Borispil přes předměstí Brovary nebo z letiště Žuliany k tomu budou mít dost příležitostí. Budou jim asi chtít ukázat i tisíce fotografií padlých na Majdanu nezávislosti. Podle listu Ukrajinská pravda měl Steve Witkoff z cesty do Kyjeva strach. Přílet vyslanců by ale měl být bezpečný. Ruský prezident nařídil až do konce pondělí na ukrajinskou metropoli nestřílet. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Bezmála 2 miliony lidí mohou vybírat v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumu míří AFD k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
8: Lídr AFD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AFD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Avlín, Radiožurnál.
6: Česká asociace pojišťoven od září nově upozorňuje na možná rizika škod na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat z minulých let i názoru expertů a je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní, zdravotní nebo ekonomická rizika. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba Generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
9: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
6: Celkové riziko na září je zvýšené 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba více dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty, vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
10: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednom z největších letišť v jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
11: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Java a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Javy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
6: 15 státních muzeí a galerií po celé republice dnes zdarma otevřelo své stálé expozice. Některé instituce zpřístupňují víc svých objektů. Zájmy tak například i o prohlídku Národního památníku druhé světové války v Hrabini na Opavsku. Právě tam je naše reportérka Andrea Brtníková.
12: V Hrabině je o dnešní volný vstup do Národního památníku druhé světové války poměrně velký zájem. Lidé tady na otevření čekali už před začátkem provozu a to určitě není běžné. Na místě se přitom podle pokladní běžně v neděli návštěvníci scházejí až později. Někteří z oslovených o tom vstupu zdarma vůbec nevěděli, ale velmi to uvítali. Říkali, že se tak památník otevře více zájemcům. Do památníku není potřeba se předem registrovat, stačí přijít. Parkoviště je zatím není plné, no a do konce roku budou ještě 3 bezplatné neděle. Ta další připadá na 4. října. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
6: Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
13: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
14: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
13: Představení uvádí divadlo DIP ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
15: Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká večer osmi finále US Open. S Ukrajinkou Kostěkovou se pokusí vyhrát 11. grandslamový zápas v řadě. Její soupeřka prožívá povedenou sezónu. Získala titul v Madridu a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Noskova před zápasem vyzdvihuje stálost výkonů Kostěkové.
16: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou mám úplně skutečnou, že vlastně mimo top ten hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
15: Do osmifinále US Open nepostoupili Jakub Menšík, Maria Pousková ani Nikola Bartuňková. Fotbalisté Mladé Boleslavy budou hájit neporazitelnost šancelize. Ve 13 hodin nastoupí proti Baníku Ostrava. O 2 hodiny později nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. 7. kolo uzavře souboj Hradce Králové se Spartou, který začne v 18 hodin. Přímé přenosy všech zápasů najdete na webu irozhlas.cz. Aktuální vstupy nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A české basketbalistky odehrají na mistrovství světa v Berlíně druhé utkání ve skupině. Po porážce s Itálií čeká o půl třetí duel s Čínou. Také o něm uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D11 kolona u Chlumce, na D1 už jen kratší na výjezdu z Brna. Na D11 z Hradce do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Nové Město. Brzdí se na 65. kilometru a zhruba 20 minut se popojíždí do zúžení u Chlumce na kilometr 63,5. Na D1 za Brnem směrem do Prahy už omezení u Kývalky skončilo, opět se jede oběma pruhy a dlouhá kolona se téměř celá rozjela. Její poslední zbytky ještě za sjezdem na Mikulov na stém 91. kilometru. 57. za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín po vážné nehodě stále neprůjezdná, odklon dopravy řídí policie. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle omezení, kyvadlový provoz v obou směrech fronty na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
19: A po nich je zpátky vysílání Radiožurnálu Sport, jediné sportovní stanice v Česku. Často vám říkáme o různých výročích nebo narozeninových oslavencích, tak dnes slaví třeba bývalý fotbalista a dnes trenér Ivan Hašek nebo bývalý hokejista a dnes trenér Pavel Patera. Ale na to bude ještě času dost, teď máme několik živých sportů, na které se můžeme v průběhu odpoledne vydávat a tak se tak učiní právě v tuhle chvíli.
17: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.
19: Naše první návštěva bude na fotbalové derby pražských S, ale mezi ženami. Před týdnem slávisté zvítězili 3-0. Jak se teď daří slávistkám proti Sparťankám? Hraje se na pražské Letné. To už ví Tadeáš Skalický.
20: Polovina 53. minuty, krásný den ještě jednou z pražské Letné, krásné odpoledne, teď už můžeme říct po 12. hodině. Sparta vede tady na Letné nad Sláví 1-0 od 49. minuty, kdy se prosadila kapitánka domácího týmu Eva Bartoňová, ta si totiž našla rohový kop Kýrové, no a ve vápně, v malém vápně se nemýlila, dokázala se tam procpat mezi několika slávistkami a překvapila golmanku Barboru Votíkovou, to byla skutečně pěkná rána, pěkná hlavička, kterou poslala kapitánka Bartoňová Spartu do vedení 1-0, ale slávistky chtěly rychle odpovědět, no a do velké šance se dostala Dubcová. Po jejíž hlavičce ze hry, tedy ne z rohového kopu, se musela hodně protáhnout golmanka Sparty Harantová, která ale teď, pozor, před malou chvílí nedokázala skrotit míč před brankovou čárou a inkasuje hodně bizarní, zvláštní gol, protože ten míč letěl právě k ní, právě k Harantové a Harantová se snažila udržet svoje tělo a svoje rukavice a ruce před brankovou čárou, no ale tím, že před ní byly hráčky jak Slávie, tak domácí Sparty, tak se dostala s míčem až za brankovou čáru a rozhodčí mu zablikaly hodinky, že se míč skutečně dostal právě až do branky, no to znamená srovnání, trochu zvláštní situace teď ve 54. minutě, ale slávistky dávají branku na 1-1 a to znamená, že pražské derby pražských S mezi Sparťankami a slávistkami je teď ve čtvrtém kole fotbalové Fortuna ligy žen vyrovnané 1-1. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
17: Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
19: No a co se týče Spartanů, fotbalistů Sparty, tak ti nastoupí po prohraném derby v Hradci Králové. Utkání 7. kola šance ligy začne v 18 hodin v našem přímém přenosu. A nejen o něm se teď budeme bavit s Martinem Charvátem. Pěkný den.
21: Krásný den, Adame.
19: Ráno podle aktuální tabulky.
21: Bráno, ano.
19: Ano, bráno podle aktuální tabulky, díky, já jsem ještě rozespalý, evidentně. Je to zápas naprosto průměrných týmů, střetne se 11. s 9.
21: Ano, Hradec ani Sparta nemají úplně dobrou formu, možná v tom nejsou sami. Hradec v kvalifikaci poháru vůbec neuspěl, Sparta také spadla do Evropské ligy, kterou ale měla vlastně jistou. Ona chtěla do Ligy mistrů, ale Evropská liga, ta je ta, co bude hrát na podzim. No a ani ta Česká liga jim v úvodních kolech úplně nevyšla. Přesto je asi logické, že dnes v Hradci bude plný stadion, vstupenky už jsou vyprodané.
19: Oba týmy mají nabitý kádr, Hradec nově posílil někdejší reprezentant Tomáš Čvančara, tedy bývalý spartianský útočník, který by už měl být připravený na dnešní zápas.
21: Ano, Hradec se s ním pokusí po skoro měsíci zase zvítězit, zároveň ale hradecký trenér Adrian Rolko varuje před nabitou sestavou Sparty a zejména tvořivým záložníkem Adamem Karabcem.
2: Velice důležitý hráč pro Spartu do její ofenzivní hry, jo, který se snaží, aby veškeré akce šly přes něj a určitě se musíme dát pozor na jejich rychlý křídla, ale samozřejmě ten zápas bude hodně o tom, jak Spartu dokážeme potrápit v těch věcech, se kterými má problémy a si konečně budeme mít vytvářet zase šance a střílíme branky.
21: Zápas Hradec Sparta má výkop v 18 hodin.
19: Už za necelé 3 hodinky, tedy v 15, začnou dva zápasy. Nejprve pojďme na duel Teplic se Zlínem. Asi bychom před sezonou nečekali, že mezi nimi bude tak brzy 10-bodový rozdíl v tabulce.
21: Tak velký je proto, že Zlín už je v křeči, zatím všechno prohrál a to byl minulé na hřišti Zbrojovky Brno blízko bodům. Dvakrát v utkání dokázal vyrovnat a rozdílový gól dostal až v nastavení. Mluví o tom asistent trenéra Lukáš Motal.
3: Výkon na to, že jsme se dokázali dvakrát vrátit do utkání, dvakrát vyrovnat, nás musí povzbudit právě tady do toho utkání nebo do těch dalších utkání a já věřím, že to povzbuzení bude a že teďka doma právě to předvedeme, že nás to posílí a ne naopak pošle dolů.
21: Teď se ve Zlíně ukáží Teplice, které sice už venku vyhrály, ale to bylo v Liberci, který hrál většinu utkání bez dvou vyloučených. Takže dnes ve Zlíně tu bude zápas bez jasného favorita. Zlín Teplice tedy.
19: 15 hodin ale začne i podještěcké derby. Jablonec přivítá Liberec.
21: Snad se bude na co dívat, protože se utkají týmy, které mají zatím dvě nejlepší obrany v lize, ale také, které mají jedny z nejhorších útoků v lize. Důkazem budiš, že nejlepším jabloneckým kanonýrem je obránce Martin Cedidla.
22: Já bych asi řekl, že tento rok jsem tomu začal tak víc věřit. Tak se mi jak povedlo dát první, druhý gól, tak člověk prostě tomu věří víc, víc si to hledá v tom vápně a myslím si, že se dostáváme i do lepších prostorů, než jsem se dostával dřív.
21: Říká obránce Jablonce, který se pokusí znovu vrátit na vítěznou sérii. Po úspěšném postupu do základní skupiny konferenční ligy, jako by si jablonečtí oddechli, přišla porážka v Teplicích, remíza na Bohemians, zatímco Liberec má z posledních dvou zápasů dvě vítězství.
19: Naše série přímých přenosů z fotbalové šance ligy ale nezačne v 15 hodin, už ve 13 hodin, a to přímým přenosem utkání mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava.
21: Snad už jsou středočeši v pořádku, minulý zápas měli odložený kvůli nemoci v týmu. Mladoboleslavští budou hájit svou neporazitelnost, pouze vedoucí Slávia a právě Boleslav zatím neprohráli a to středočeši neměli zrovna nejlehčí los, vždyť museli doma zdolat i třeba pražskou Spartu. Ale i Baník šel po slabším úvodu sezóny nahoru, má za sebou vysoké vítězství v poháru, dvě jednogólové výhry v lize a rázem je na 10. místě tabulky. Takže dnes začneme duelem Mladá Boleslav Baník Ostrava, výkop ve 13 hodin.
19: Na fotbalu program šance ligy nás pozval Martin Charvát. Ještě jednou tedy rekapitulace: od 13 hodin Mladá Boleslav Baník Ostrava, od 15 Jablonec Liberec a Zlín Teplice, od 18 pak nastoupí Hradec Králové proti pražské Spartě. Díky za tvé informace.
21: Také díky. Radiožurnál
19: Sport. Ještě krátká návštěva šance Národní ligy, tedy druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Ve 14 hodin a 30 minut nastoupí ostravské Bčko Baníku proti Kroměříži a u konce už je jeden duel. Žižkov remizoval s Příbramí 1-1. My teď ale míříme do ženské nejvyšší soutěže znovu na derby Sparta Slávia za Tadeášem Skalickým.
20: Úvod 60. minuty a na Letné je to mezi Spartou a Sláví ve čtvrtém kole ženské fotbalové ligy 1-1. Dlouho Spartiankám to vedení od 49. minuty nevydrželo. To se prosadila kapitánka domácích Eva Bartoňová z rohového kopu, respektive hlavou po rohovém kopu. No ale nejdřív slávistky hodně zahrozily po hlavičce Dubcové ze hry. Potom se totiž musela hodně protáhnout golmanka Harantová a předvedla skutečně velmi dobrý zákrok, když vytěsnila balon na tyč spartianské branky, no ale za nějaké dvě minuty opravdu prožila docela velký zkrat, protože slávistky měly naopak rohový kop, ten balon zamířil na útočnici Cvrčkovou, která ho sice hlavou trefila, ale poslala ho docela dost vysoko, no ale ten míč padal právě na golmanku Harantovou, kterou tam ještě dokázala docela chytře odclonit obránkyně Slávie Bendová. No a dalo by se říct, že tak trochu tělem postrčila golmanku Harantovou i s míčem za její brankovou čáru. No a to znamená, že Harantová nedokázala své tělo udržet právě před brankovou čárou a i s míčem skončila za ní. A to znamenalo tedy srovnání Slávie na 1-1 ve 54. minutě. Teď se hraje polovina 61. minuty mezi Spartou a Sláví v ženské lize. Je to tedy 1-1 nerozhodně v pražském derby, což tak docela dlouho nebylo, pokud se tedy podíváme historicky do posledních pražských derby v nejvyšší soutěži, protože třeba v poháru slávistky se Spartiankami remizovaly v minulé sezóně a tak museli rozhodovat až pokutové kopy. Teď pokračují s míčem Spartianky, právě golmanka Harantová dává na pravou stranu, kde už je připravená pravá obránkyně Redkesová, po ní si zahraje taky Angličanka Elmorová, která nastoupila do druhé půle za Američanku Ospekovou a hra pokračuje dál kombinací po pravé straně hřiště, tady je ale na druhé straně Brídová, která může už na polovinu Sparty. Připomenu, že se hraje polovina 62. minuty, Sparta hraje se Sláví v ženském fotbalovém derby 1-1. Z Letné, Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Na

0: Rádi vás bereme na všemožné sportovní akce, třeba na St. Ledger, tedy český dostih ve Velké Chuchli, na který jste mohli vyhrát vstupenky a který se budete konat taky dnes odpoledne, ale teď vám nabídneme pozvánku i na plážový volejbal, protože se aktuálně koná mistrovství České republiky a v pražském Ládví je náš reportér Krištof Kousal.
1: Poslední semifinálový zápas dnešního programu, respektive celého republikového šampionátu, se aktuálně hraje na centrálním kurtu v pražském Ládví a můžeme klidně říct, že první set skončil překvapením v zápase s Jiřím Sedlákem ve dvojici s Matyášem Javornokem a jejich soupeři Tomášem Semerádem a Adamem Štočkem, protože Semerád se Štočkem vyhráli první set 21-17, ačkoliv nejsou papírovými favority tohoto utkání, protože nasazenými jedničkami jsou právě Sedlák s Javornokem. A i když se podíváme na poslední vzájemný zápas těchto dvou dvojic minulý týden na turnaji Brno Beach Pro, tedy turnaj kategorie Futures světové série Pro Tour, tak tam vyhráli 2-0 na sety právě ti, jak už jsem říkal, favorité dnešního zápasu. Sedlák s Javornokem, ale první set tohoto utkání tedy skončil opačně oproti předpokladům. Teď ve druhém vedou 7-5 Sedlák s Javornokem, teď další podání Javornoka, útok pro Semeráda, který ulívá doprostřed hřiště a Javornok má první útok bez bloku doprostřed hřiště, to bylo naprosto neomylné z pravačky Matyáše Javornoka. 8-5 tříbodové vedení pro favorizovanou dvojici, která tady se bude snažit vyrovnat toto semifinále a postoupit do finále, ve kterém už čekají Ondřej Perušič s Jakubem Šéfkou. Jasné jsou taky finálová, jasná je finálová dvojice mezi ženami. Tam si Kailinu Šejfrová s Martinou Maxnerovou zahrají proti Marii Sáře Štochlové, Markétě Svozilové. I to je repríza finále turnaj Brno Beach Pro z minulého týdne. Z pražského Ládví Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A my jdeme z Prahy dál do hlavního města Německa, tedy do Berlína. České basketbalistky se tam před dnešním důležitým zápasem na mistrovství světa proti Číně příliš dobře nevyspaly, protože v berlínském hotelu, kde jsou ubytovány všechny týmy, kromě hvězdného výběru Spojených států amerických, se krátce po druhé hodině raní spustil požární poplach a týmy musely budovu dočasně opustit, alespoň to napsala agentura DP. A české basketbalistky i tak mají velmi pravděpodobně poslední šanci zabojovat právě na světovém šampionátu o víru, která by jim mohla stačit na postup ze skupiny. Odpoledne tedy ve 14 hodin a 30 minut budou hrát proti finalistkám z toho minulého světového šampionátu, už zmíněným Číňankám. Těm ale na turnaji v Berlíně chybí jedna z důležitých a tradičních opor.
2: Vypadá to, že ta Lie nedorazí kvůli ztracenému pasu, tak si myslím, že to by taky mohlo pomoct. Je to zajímavý, nevím, jestli to je pravda, nebo jestli zatím je něco jiného, ale to se asi nedozvíme.
3: Zraněná pivotka Minnesota v WNBA Ima Čechová po příjezdu do Berlína, kde jen podporuje reprezentační spoluhráčky, mluvila také o kolegyni Lie Ju z Dallasu. Dvoumetrová basketbalistka opravdu nakonec chybí na mistrovství světa. Jako oficiální důvod čínská výprava uvedla, že se její cestovní pas, zaslaný z vlasti poštou zpátky do Spojených států amerických v zámoří, ztratil. A nový se nepovedlo vyřídit včas.
4: Byl jsem strašně překvapený, když jsem tu novinku viděl na sítích. To, že nějaký hráčky měli problémy s vízama a nepřijala půlka týmu, tak to už se nám stalo v Číně. Jižní Sudán měli tyhle ty problémy, ale aby jedna z klíčových hráček takhle důležitá prostě nepřijela jenom protože se jí při vyřizování víz někde po cestě ztratilo pas, tak to je, nechtěl bych být v její kůži a ani v kůži jakoby Číňanek.
3: Říká asistent Martin Bašta. O jednu z konkurentek tak přišla kapitánka národního týmu Natálie Stoupalová, která nastoupila na úvod na pozici startující pivotky a pokud to bude platit i proti Číňankám, bude se ale nejen ona pod košem přetahovat tentokrát o hlavu vyššími protivnicemi. Chan Shi narostla do 211 cm a Chang Cui měří 223 zatím, protože té je teprve stále 19 let.
5: Určitě se na to netěším, ale už jsme si říkali nějaký fígle, jako třeba sedět na kolena velkým lidem, takže je to nepříjemný. Určitě je to prostě co nejvíc nepříjemně vypohamáhat se tam a hrát kolektivní obranu jako proti té Itálii.
6: Stalo se vám někdy, že jste nemohla najít pas?
5: Ne, nestalo, ale párkrát jsem byla vyděšená, že se třeba taky ztratil, takže určitě to není nic příjemného u nich, ale pro nás je to malé bezvýznamné pus.
3: Věří Stoupalová před soubojem s Čínou, který bude zřejmě klíčový v boji o postup. Začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 14:30 a pokud to české basketbalistky zvládnou, velmi pravděpodobně si zajistí překvapivý postup do play-off světového šampionátu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál ve 12 hodin a 30 minut. Další přehled zpráv a Jana Utendorfská.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali na první oficiální návštěvu Kyjeva, informuje o tom agentura Reuters. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války s Ruskem. Sněmovna se bude v nadcházejícím týdnu znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. A ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Sport. Fotbalový záložník Sebastian Boháč po 2 měsících opustil Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně ze Západu Čechy do jediného ligového zápasu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D11 zdržení u Chlumce, neprůjezdná 57 za Meziříčím. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce nad Cidlinou platí zhruba do dnešní 13. hodiny omezení. Mezi 63. a 5. a 56. kilometrem se jede pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně z 65. popojíždí přibližně 20 minut. Silnice 57 kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou na Krhovou už 3 hodiny uzavřená. Pokračují tam s odklízením následků po vážném střetu osobního auta s motorkářem. Policie provoz odklání. A ještě naskok do hlavního města na magistrále. Čekejte zdržení ve směru z Pankráce do Holešovic. Plní se výjezd z Nuselského mostu do Legerovy. Hustší provoz panuje i ve Kbelské v obou směrech, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. V obou případech ztratíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku ještě na severu a severovýchodě až oblačno. Teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25. Na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Fotbalistky Sparty i Slávie jsou zatím jedinými 100% týmy v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, tedy ve Fortuna Lize žen. Tam patří 8 týmů, Sparťanky i Slávistky mají dosud 3 vítězství. A teď jde o to, kdo se ujme vedení v soutěži. Tadeáš Skalický nabídne ze svého komentáře odpověď.
6: Polovina 76. minuty a odpověď zatím zní, takže Slavia by za stavu 1-1, který aktuálně platí tady na Letné, zůstala na prvním místě tabulky, protože má výrazně lepší skóre než Sparta po těch úvodních 3 kolech, 23-0 naproti tomu Sparťanky 10-1, což samozřejmě dokazuje tu dominanci obou pražských celků v nejvyšší ženské soutěži. Je to tak, že ve všech sezónách historie Fortuna ligy žen zvítězily buď právě Slávistky a nebo Sparťanky odsud z Letné. Teď ale pojďme zpátky na trávník, protože 77. minuta už začala a mezi Spartou a Sláví je to 1-1. Slávistky teď aktuálně vazují po pravé straně hřiště. Tam je připravená Kroupová, nová žena na trávníku, která ale nedokázala najít některou ze svých spoluhráček, a tak může dopředu. Naopak Sparta, ale nepřesná rozehrávka z pohledu útočnice Lucce Bergfordové a také tady nákop na golmanku domácí Sparty Harantovou, která dokázala rychle rozehnat doprostřed hřiště. Tady je Stárová, která už bude moci rozehrát na levou stranu. Tady je už na levé straně Bartoňová, kapitánka Spartanek, která dokázala dát tu první branku tohohle zápasu po rohovém kopu. Ta druhá padla záhy z pohledu Slávistek, centr do pokutového území Slávistek, teď ale ne úplně přesný z pohledu Kýrové, a tak se budou muset Spartanky vracet až do středového kruhu, kde už je Zontágová společně s novou ženou na trávníku Američankou Hansenovou, společně s ní přišla taky na hřiště tady na Letné další Američanka ve spartianském dresu Bergfordová, která teď dává na pravou stranu, tam už je připravená další Spartanka Elmosová, která může nacentrovat před golmanku Votíkovou, ale její pas byl zblokovaný a tak budou Spartanky zahrávat rohový kop, teď aktuálně v polovině 78. minuty, kdy hrají se Slávistkami 1-1 ve čtvrtém kole nejvyšší ženské fotbalové soutěže. To utkání je relativně vyrovnané, to skóre odpovídá tomu průběhu. Slávistky se dostaly do větších šancí v tomhle zápase, hlavně v první půli zazlobily několikrát před golmankou Harantovou, ale ve druhém poločase po tom docela zajímavém úvodu, kdy padly obě branky, se znovu ten průběh utkání docela sklidnil. Míč už letí do pokutového území Slávistek, ale Spartanky tam nebyly úspěšné a také tady závěr 78. minuty a platí Sparta Slávia v ženské fotbalové lize dál 1-1. Z Letné teda až Skalický radiožurnál.
5: A my se znovu vydáváme za mužským fotbalem. Tomáš Chorý se totiž vrátil do základní sestavy Slávie poprvé od květnového vyloučení v derby a vyřazení v kádru. Do týmu ho vedení klubu později vzalo zpět, i když se spekulovalo v posledních dnech o jeho přestupu. A po konci disciplinárního trestu a několika střídáních teď Chorý pomohl dvěma góly k vítězství nad Zbrojovkou Brno, a to v přímém souboji o první místo šance ligy. Vedoucí Slávia včera vyhrála v 7. kole 4-0 a minimálně do dnešního odpoledne tedy vede tabulku o 4 body.
7: Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu.
8: Popisoval Tomáš Chorý, který děkoval i rodině. V zápase byl hodně vidět. Nejdřív proměnil v 38. minutě pokutový kop, který byl po souboji slavistického útočníka s brněnským stoperem Jakubem Klímou.
7: Myslím, že to byla jasná penalta a cítil jsem, že mě prostě drží a že bych to určitě neustál, a pak on spadl na mě a rozhodčí pískal penaltu.
8: Měl jasno Tomáš Chorý. Trenér Zbrojovky Martin Svědík měl ale úplně jiný názor.
9: Za mě to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
8: Protože se pak podle Svědíka musel změnit obraz hry. Zbrojovka hrála otevřeněji a po nedorazech v obraně dostala ve druhém poločase od Slávie další 3 góly. A jeden z nich přidal i navrátilec do základní sestavy Slávie, Tomáš Chorý. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Doplníme i další včerejší výsledky. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Viktoria Plzeň zvítězila na trávníku Artisu Brno taktéž 3-0. Ten dnešní program budeme rádi aktualizovat. Mladá Boleslav Baník Ostrava, utkání, které začne už za zhruba 22 minut. Jablonec vyzve Liberec v podešťackém derby v 15 hodin. Stejně se začne hrát i ve Zlíně, kde domácí přivítají Teplice. V 18 hodin pak začíná náš přímý přenos ze zápasu Hradec Králové Sparta Praha. Všechny duely, jako už tradičně, najdete třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: ze stavu 0-1 na 2-1, jenže tým následně vyhrál závěrečné dvě sady poměry 6-3 a 6-4 a tak tedy vyřadil závěrečného muže, českého muže z turnaje dvouhry US Open. Co se týče žen, tak tam ještě zůstává Linda Nosková a dnes půjde do akce, bude hrát osmifinále proti Ukrajince Martě Kostiukové, takže budeme přát samozřejmě hodně štěstí a budeme si taky přát, aby v našem přímém přenosu od Davida Prouzy přišly taky nějaké dobré informace, pozitivní informace vzhledem k tomu, jak se daří Lindě Noskové v téhle sezóně, je to wimbledonská šampionka a přidat tomu US Open úspěch, to by vůbec nebylo špatné. My teď ale míříme znovu na fotbal, znovu za naším reportérem Tadeášem Skalickým do ženské fotbalové ligy Sparta versus Slavia a informace přímo z pražské Letné.
1: 85. minuta a Slavia otočila průběh ženského derby a vede tady na Letné už 2-1, protože se před malou chvílí po přímém volném kopu Krejčiříkové, která dokázala načechrat ten míč do vápna domácích Spartanek, prosadila Ukrajinka Kravčuková. Žena s 29 na zádech si naskočila na ten centr celkem nikým nehlídaná a dokázala ten balon jen tak trochu tečovat hlavou, aby se dostal někam ke golmance Harantové, která ale tenhle směr úplně nečekala, no a tak míč proplachtil nad její nohou a skončil skákavě potom v její brance, no a to znamená, že slávistky tedy ve čtvrtém kole ženské ligy vedou tady na Letné nad Spartankami 2-1. Já připomenu, že Spartanky od 49. minuty vedly, kdy se prosadila kapitánka Bartoňová, ta dokázala využít rohový kop, který tedy dokázala zakončit hlavou před golmankou Votíkovou, pak se ale dokázali slávistky rychle vrátit do hry. Nejdřív trefili tyč po hlavičce Dubcové, pak ale udělala chybu golmanka Harantová, golmanka Sparty se dostala po rohovém kopu a hlavičce hostující Cvrčkové do zámezí s míčem, respektive za brankovou čáru, za vlastní brankovou čáru. No a to znamenalo tedy srovnání slávistek na 1-1, před malou chvílí tedy na 2-1 dala Kravčuková a slávistky jsou tak o něco blíž k tomu, aby šli na první místo v nejvyšší ženské soutěži, tam tedy teď už jsou, ale pouze o skóre právě nad Spartankami. Teď by mohli tedy mít tříbodový náskok, uvidíme, jak to bude dál probíhat. Teď se hraje 87. minuta, její úvod Sparta Slavia v ženské fotbalové lize 1-2. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: A právě Tadeáše Skalického ještě jistě uslyšíme v závěru téhle vysílací půlhodinky na Radiožurnálu Sport. Teď je 12 hodin a 44 minut, ale máme další téma, tak u něj zůstáváme. Do Prahy totiž přijeli znovu po roce ty největší hvězdy světových šipek. V Letňanech se totiž od pátku do neděle koná turnaj Evropské Tour, takzvaný Czech Darts Open, na kterém nechybí ani světová jednička a úřadující mistr světa, tedy teprve 19-letý Angličan Luke Littler. A vedle skvělých zápasů a dramatických soubojů turnaj nabízí i bouřlivou atmosféru. Přímo v Letňanech natáčel náš reportér Kristian Šveda.
2: Turnaj odstartoval už v pátek zápasy prvního kola. Hala ještě nebyla úplně plná, nicméně v sobotní části programu už je. Jsou tu zhruba 4000 fanoušků a v letňanské hale to bouří. Na utkání Nizozemce Michaela van Gervena s belgickým šipkařem Van de Mugardem fandí úplně od začátku, vyvolávají jméno právě Nizozemce. Michaela van Gervena je velkým oblíbencem a jak můžete slyšet pod mým hlasem, neustává to ani po 20 minutách hry. Michael van Gervena, jeho šipky na vítězství. Jak můžete slyšet, Michael van Gerven postoupil a tak o něm uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport i v nedělním programu v osmi finále. Nad Van de Mugardem zvítězil 6-4 na legi k velké radosti fanoušků v Letňanech.
3: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální, ale taky to trochu vyvíjí tlak, lidi hodně očekávají a já pak chci hrát pro ně, chci hrát co nejlíp a tímto sám sobě stížím.
2: Pochvaloval si Michael van Gerven atmosféru v pražských Letňanech. Ani já sám, ať už jako návštěvník nebo novinář a reportér, jsem podobnou záležitost nezažil, že by opravdu celý zápas fandili všichni fanoušci, vyvolávali jeden stejný chorál a to jméno Michaela van Gervena. Ani u jiného šipkařů jsem to ještě neviděl, je to opravdu unikát.

0: Hle, vidím i fotbalového trenéra Davida Holoubka, tak se za ním hned vydám. David Holoubek se přišel podívat na šipkarský turnaj Czech Darts Open. První dojem z atmosféry.
1: A je to neuvěřitelná atmosféra. Já jsem tady vlastně už asi po třetí, ale to stole je něco, co úplně má musí kůže a všem bych to přál zažít, protože vidět to tady zevnitř a z té televize je obrovský rozdíl, já si to maximálně užívám. Je to skvělý.
0: Atmosférou to často převyšuje i vlastně fotbalová utkání. Sám kroutím hlavou, teď sledujeme utkání Michaela van Gervena vlastně ve druhém kole turnaje. A fanoušci od začátku zpívají jeho jméno.
1: Já jsem to nezažil, je to podle mě úplně světový unikum. To, že je takhle, že to, že tam přijde tolik lidí, celý zápas vyvolávají jenom jedno jméno tohohle borce, je úžasný a všem bych to doporučil to zažít zevnitř.
0: A dá se očekávat, že atmosféra i v nedělním programu šipkarského turnaje Czech Darts Open bude hlasitá, bude bouřlivá. Vy o zápasech uslyšíte živě ve vstupech na radiožurnálu Sport. Z Letňan Kristián Šveda, radiožurnál.
2: Slib Kristiána Švedy ještě rozvedeme konkrétnějšími informacemi, protože do osmifinále postoupily vlastně všechny velké hvězdy, které do Prahy přijeli, takže budeme moct poslouchat pravidelné vstupy o tom, jak se daří Gervinu Priceovi, Luku Humphreysovi, Michaelu van Gervenovi, Johnnymu Claytonovi anebo Luku Littlerovi. Ten program tedy začíná dnes ve 13 hodin, pokračovat bude až do 16.30. A to jsou tedy pouze ty osmifinálové duely. Čtvrtfinále pak začne v 19 hodin a později posléze ve večerním vysílání radiožurnálu Sport. Taky dostanete různé zajímavosti ze šipkařského turnaje Czech Darts Open. Teď se ale vracíme zpátky na fotbalovou Letnou. Měla by totiž končit 90. minuta, možná už skončila. Tadeáš Skalický řekne víc z ženského fotbalového derby Sparta Slavia.
3: Ano, z Letňan přímo na Letnou. První nastavená minuta 4minutového nastavení nad rámec druhé půle a Sparťanky za stavu 1-2. Teď aktuálně útočí na branku golmanky Slávie Votíkové, ale ta má už míč ve svých rukavicích v neonově zeleném dresu. Už chce rychle rozehrát, ale v jejím vlastně pokutovém území leží jedna z jejich spoluhráček a vypadá to na křeče, protože tam už přiběhla Kroupová, aby své spoluhráčce protáhla levou nohu a tak se tady chvíli na Letné hrát nebude. Ve chvíli, kdy Sparťanky smutní, protože slávistky otočily průběh tohoto utkání čtvrtého kola ženské fotbalové ligy. Nejdřív se prosadila ve 49. minutě kapitánka domácích Bartoňová, no ale branky Cvrčkové a Kravčukové ze 54. a 84. minuty znamenají tedy otočku z pohledu Slávie. No a z pohledu Slávie je tady teď taky odkop od branky Votíkové, která hledá útočnici Kroupovou. Ještě se tam snaží Kravčuková prodrat do pokutového území, to se jí taky podařilo a tak může kombinovat na levé straně se svojí kolegyní z útoku Brídovou. Její centr ale nenachází žádnou ze slávistek před golmankou Sparty Harantovou a tak naopak Sparťanky můžou ještě útočit dopředu. Tady je útočnice Bergfordová, která ale nedokázala skrotit míč. První dotek nebyl vůbec přesný a navíc tam ještě sfaulovala potom obránkyni Slávie Bendovou ve chvíli, kdy už začíná třetí z nastavených minut nad rámec té druhé půle za stavu Sparta Slavia 1-2 a je to právě Bendová, která teď leží na trávníku v bolestech po tom souboji s Bergfordovou, která určitě docela nevybíravě a při své docela velké výšce to samozřejmě mělo grády v tom souboji, srazila na zem právě Bendovou, ale Bendová už se postavila na nohy, ale přesto musí odejít z trávníku, protože sudí zavolal slavistické lékaře, no a tak by to bylo proti pravidlům, kdyby Bendová pokračovala ve hře, musí teď z trávníku pryč, my teď jdeme na radiožurnál. Třetí nastavená minuta z těch celkových 4 nad rámec druhého poločasu, to znamená nějaká minuta a 10 sekund k tomu do konce tohoto pražského derby mezi fotbalistkami Sparty a Slávie. A slávistky vedou v derby 2-1, otočili totiž průběh tohoto utkání. Od 49. minuty prohrávali po brance kapitánky Sparty Bartoňové, ale Cvrčková dokázala rychle zareagovat, znovu díky hlavičce srovnala v 54. minutě na 1-1. No a znovu to byla hlavička v minutě 84., kdy se prosadila hostující Kravčuková a slávistky tak vedou 2-1. Poslední půl minuta do konce čtyřminutového nastavení, během kterého se chvílemi taky nehrálo, takže možná sudí ještě přidá nad rámec toho čtyřminutového nastavení nějakou půl minutku a Spartanky se snaží ještě něco s tím nepříznivým stavem udělat. Centr do pokutového území slávistek ale nenachází žádnou ze Spartanek. Ještě je tady Kravčuková, která se snaží vymotat kolem Spartanek a slávistky se dokázaly vysvobodit z toho spartanského sevření a teď můžou kombinovat po pravé straně. Tady teď je Kroupová, která se společně s Cvrčkovou snaží dostat na polovinu Sparty. Poslední sekundy čtyřminutového nastavení Sparta dál prohrává se Slaví v ženském fotbalovém derby 1-2 a možná poslední nákop na slavistickou polovinu hřiště. Krejčiříková ale sbírá míč na vlastní polovině. Ještě tam je Kýrová za Spartu, která se snaží dostat dopředu a tady ještě budou z levé strany vhazovat Spartanky, konkrétně Hansenová, americká obránkyně, teď u balónu dává na levou stranu kapitánce Bartoňové, po něj si zahraje ještě Kýrová, která už centruje přízemní pokus do pokutového území Slávie, se ale nepovedl. Už půl minuty se hraje nad rámec toho čtyřminutového nastavení, což se nelíbí hráčkám ani fanouškům Slávie, která tady na Letné vede 2-1. Teď už ale utkání končí vítězně. Slávia tedy vyhraje na Spartě 2-1. Tak si na to ještě budeme muset počkat, protože sudí vypadalo to, že ukončí tenhle zápas, ale pískal ještě faul na jednu ze Spartanek a to znamená, že i gol Manka Harantová míří do pokutového území ve svém žlutém dresu. Teď už se hraje víc než minutu nad rámec toho čtyřminutového nastavení a bude to kapitánka Bartoňová, která vyšle dlouhý pas do pokutového území Slávie, tak aby ještě Spartanky dostali poslední příležitost ohrozit slávistickou branku. Golmanky Votíkové míč už letí do pokutového území. Spartanky se tam snaží zakončit. Tohle je velká šance, ale Votíková byla připravená. Navíc jí trefil míč přímo do rukavic a slávistky se už osvobozují a tady je konec derby pražských S mezi fotbalistkami Sparty a Slávie. Slávistky vítězí na Letné 2-1 a dostávají se po čtvrtém kole Fortuna ligy do vedení právě před Spartou o 3 body. Z Letné Tadáš Skalický, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
2: Děkujeme našemu fotbalovému reportérovi a teď se znovu vydáváme zatím z plážového volejbalu, protože se koná mistrovství České republiky v pražském Ládví. Krištof Kousal má podrobnosti ze semifinálových soubojů.
5: Teď tady dozněl potlesk pro poslední semifinálové vítěze, možná i poražené tedy, na mistrovství republiky tady v pražském Ládví a je to nasazená první dvojce Jiří Sedlák s Matyášem Javronokem, která nakonec dokázala dotlačit ten zápas přes tiebreak až k vítězství 2-1 na sety 15-10 ve zkrácené hře. Zvítězili nasazené jedničky Sedlák s Javronokem proti Štočkovi se Semerádem. To znamená, že Štoček a Semerád si zahrají o třetí místo tady na republikovém šampionátu. Ti jejich soupeři už čekají. Krištof Oliva, Václav Kurka. Ještě předtím se hrají zápas o třetí místo. Justýna Frmová s Julií Honzovičovou proti sestrám Kateřině a Aně Pavelkovým. No a potom už přijdou na řadu finále, tedy po těch dvou soubojích o bronz. Kalíňu Šejfrová s Martinou Majksnerovou proti Marii Sáře Štochlové s Markétou Svozilovou. Ženské finále od 15 hodin a o hodinu později Ondřej Perušič s Jakubem Šepkou proti Římu Sedlákovi s Matyášem Javronokem. Oba finálové zápasy budou reprízou utkání z minulého týdne, kdy se tyto čtyři páry utkaly proti sobě ve finále ženského a mužského turnaje Brno Beach Pro kategorie Futures světové série. Takže od 15 od 16 hodin finálové zápasy o titul republikových mistrů v plážovém volejbale tady v Praze Ládví.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Slyšeli jsme o jedné fotbalové bitvě, slyšeli jsme o beach volejbalových bitvách a teď 3 bitvy se špatným koncem na tenisovém US Open. Je to z českého pohledu tedy bráno. Ve třetím kole totiž vypadly jak Jakub Menšík v 5 setech s Američankem Tienem, tak 2 ženy s velkými favoritkami. Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejevové, Marie Bousková pak 6násobné grandslamové vítězce, tedy Polce Švjontekové, a to 2x6-7.
6: V obou setech ale měla Marie Bousková šanci. V první sadě vedla 6-5 a servírovala. Ve druhé měla při podání Świątekové 3 setboly. S Polkou ale nakonec prohrála i po čtvrté v kariéře. Nicméně po utkání našla i pozitiva.
7: Nepřipadá mi, že se tak nějak jakože přepínem, jako bylo předtím, že jenom s ní vydržet ve výměnách bylo jakože hrozně těžký, a dneska mi to připadalo, že prostě hrajeme hra na hru a bylo to otevřenější, takže to je samozřejmě dobrý takový první krok, ale samozřejmě chci víc a doufám, že příště už to vyjde.
6: Vyprávěla Marie Bousková, která se na dvorci musela smířit, že fanoušci přejí spíš její soupeřce. O poznání jiná situace byla v souboji Nikoly Bartuňkové s úřadující vítězkou Roland Garros s Mirou Andrejevovou z Ruska. Češka sice prohrála 2-6 a 6-7, ale mohla se spolehnout zejména v druhé sadě na podporu z tribun.
8: Těma výměnama k některýma, který byly dlouhý a fakt jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu, jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
6: Řekla 20-letá Nikola Bartuňková, která má za sebou poprvé v kariéře sezonu, kde se podívala pokaždé do hlavní fáze Grand Slamového turnaje. Výsledkem jsou 3 účasti ve 3. kole. Bartuňková je s touto bilancí velmi spokojená. Zároveň si uvědomuje, že k dalšímu posunu potřebuje odehrát víc zápasů s elitními tenistkami. S Andrejevovou hrála totiž možná až za hranou rizika.
8: Šla jsem jít do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální. Prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
6: Vyprávěla po konci na US Open Nikola Bartuňková. Jedinou českou zástupkyní tak v ženském pavouku zůstala Linda Nosková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Fotbalová šance liga je na dalším programu radiožurnálu Sport. Vysílání vaší oblíbené stanice teď bude věnováno souboji Mladá Boleslav Baník Ostrava a ten bude komentovat třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz František Typovský.
1: Hezké brzké odpoledne z Mladé Boleslavy, tady už se opravdu všechno chystá na začátek zápasu mezi domácím celkem a hosty ze Slezska, tedy Baníkem Ostrava. Bude to zápas, který bude mít hodně sympatickou kulisu. Vzhledem k tomu, že Mladá Boleslav je v tabulce hodně vysoko, pokud zvítězí, tak se posune na druhé místo tabulky, tak sem přišlo minimálně tedy na hlavní tribunu a na tu protilehlou poměrně značné množství fanoušků a navíc řekl bych vyšší počet stovek příznivců dorazil i z Ostravy, i když fanoušci Baníku museli vyrážet kolem 6. hodiny ráno, tak je jich tady možná 500, takovým letním odhadem bych to tak viděl, což je takřka přesně desetina celého stadionu. Co se týče základních sestav, protože zápas začne zhruba za půl minutky, tak si to můžeme rychle proletět. Hosté by měli hrát pro sestavení 3-5-2 v brance s kapitánem Jedličkou, poté v poli s obránci s Kybou, Nogou a Míčkem. Na krajích obrany by měli běhat Bevene a Holzer, uprostřed hřiště v záloze poté Boula, Planka a také Kubala a na hrotu útoku dvojce Škrkoň a Jurečka. Domácí Mladá Boleslav, tak ta bude mít v brance Flodera, poté v poli Králika, Hybše, Donáta, Johna, dále budou hrát i Schubert, Klíma, Langhammer, Karafiát, Zíka a Pech. Tam jediná změna oproti minulému vítěznému utkání se Slováckem v lize, kdy zraněného Kozla nahradil právě David Pech, který by měl hrát uprostřed hřiště. Výkop utkání obstarali Baníkovci, kteří právě teď rozehráli a brankář Jedlička nakopává. Slyšíte, že zatím ta fanouškovská kulisa není bůhví jaká, to protože Baníkovci vytáhli teď choreografii Stop kriminalizaci fanoušků. Je to reakce víceméně většiny fanouškovských táborů na nějaké připravované změny, co se týče třeba používání pyrotechniky. Způsob protestu jednotlivých fanouškovských táborů je takový, že se zkrátka v úvodu zápasu nějakou tu chvilku fandit nebude. Pojďme se ale věnovat tomu samotnému utkání. Mladá Boleslav po nepřesném nákopu Baníkovců může rozhrát, ale teď Bevene vystihl přihrávku na Hybše. Baník je už v pokutovém území. Nepřesná přihrávka na Planku. Ještě může pokračovat v akci Boula, který byl ale zablokovaný. Teď se trochu vyčítavě dívá na sudí Jana Všetečku, protože právě hlavní arbitr Boulovi skřížil cestu a Všetečka se teď omlouvá právě baníkovskému středopolaři. Teď další chybky v rozehrávce. Jurečka tam potlačil v osobním souboji Pecha, který byl teď vysvobozený tou píšťalkou hlavního rozhodčího. Byl to hodně letmý faul. Baníkovci ale s aktivním pressingem znovu využívají chyby. Teď je tady Holzer ve velké šanci. Holzer pálí a skvěle Floder. Teď vyčaroval zákrok. Ještě pokračuje tlak Baníku. Tak úvodní dvě minuty jednoznačně v režii hostů ze Slezska, kteří aktivním napadáním dělají teď velké chyby, dělají velké potíže chybující rozehrávce Mladé Boleslavy. Kubala na hranici pokutového pálí tyč, tak teď měl velké štěstí Jiří Floder. Kubala vypálil z 20 metrů slabší levou nohou a orazítkoval tyčku, tak Baník si hned v prvních dvou minutách vypracoval dvě velké šance a teď budeme informovat posluchače radiožurnálu. Ve třetí minutě je to 0-0, ale hostující Filip Kubala už trefil tyčku z Mladé Boleslavy. František Typovský, radiožurnál. Tak, to byly informace pro posluchače radiožurnálu, kteří se nakrátko připojili. Teď Mladá Boleslav poprvé takzvaně vyjíždí z toho baníkovského napadání. Hosté, kteří hrají hodně netypicky v takových šedivých dresech v alternativní sadě s podobiznou patronky horníků svaté Barbory, teď kombinují. Jedlička dává na levou stranu na Planku. Planka jeho dlouhý nákop podél postranní čáry na dvojici Škrkoň Holzer ale nevyšel, ale tito baníkovští odchovanci ještě o balon bojují, snaží se ho získat, ale Mladá Boleslav hraje raději opatrně směrem dozadu. Floder a jeho rozehrávka teď také stopeři Karafiát posouvá na pravou stranu na Donáta. Donátův dlouhý nákop na Jiřího Klímu, tomu ale uskočil balon a Klíma pak ve skluzu dohrál. Vítaš Krkoně, Baník dostává výhodu, ale sudí se k celé situaci vrátil. A tohle by klidně pro Klímu mohla být i žlutá karta. Nicméně byl to na začátku čtvrté minuty za stavu 0-0 první ostřejší nedovolený zákrok a tak rozhodčí Jan Všetečka bude raději volit domluvu. Standardní situace pro Baník přímo uprostřed hřiště nějakých možná 30 metrů od branky Jiřího Flodera, který už měl spoustu práce v úvodu tohoto zápasu, kdy Baník aktivním napadáním několikrát nebezpečně zahrozil a připomínám, Filip Kubala z 20 metrů ranou orazítkoval brankovou konstrukci, konkrétně trefil tyč, tam chybělo možná 15 cm a byl by to první gól tohoto utkání, ale na kdyby se nehraje stále tedy ve čtvrté minutě za tiché podpory fanoušků, kteří protestují proti chystaným změnám pravidel o používání pyrotechniky na stadionech, je to 0-0. Baníkovci rozehráli, jenomže Boulovi vůbec nevyšel ten centr do pokutového území. Ještě tam pokračuje akce Skiba, tam byl trochu důraznější v osobním souboji s Klímou, nepíská se a tak Baník může hrát Bevene. Bevene na pravé straně, ale odzbrojil ho o balon Pech. Jenomže Hybšová přihrávka byla znovu nepřesná, Planka centruje, tam chybělo Škrkoňovi půl krok k tomu, aby úplně sám nehlídaný, nekrytý hlavičkoval z malého vápna, ale Baník je zatím jednoznačně nebezpečnější v tomto utkání, byť je to pořád 0-0. Teď akci Mladé Boleslavy zastavuje offside, ve kterém se nacházel Martin Schubert, který si nepohlídal postavení na hraně maníkovské defenzivy a tak Skiba rozehrává v páté minutě za stavu 0-0, vybízí do kombinace brankáře.
0: Říká náš reportér František Typovský, znovu připomínám, dnes se nehraje jen jedno utkání fotbalové šance ligy. Jablonec, Liberec a Zlín Teplice, to jsou dva duely, které začnou v 15 hodin, v 18 hodin pak Hradec Králové vyzve pražskou Spartu. Ve druhé nejvyšší soutěži Žižkov už dohrál své utkání s Příbramí, tam to skončilo remízou 1-1. No a fanoušci Baníku Ostrava se můžou těšit i na výkon svého B týmu. Ten začne hrát ve 14 hodin a 30 minut s Kroměříží. Pokud se podíváme do zahraničních soutěží, tak třeba v německé Bundeslize Hamburg vyzve Mohuč a Frankfurt bude hrát s Augsburgem, ve španělské Lalize pak čtyři duely Valencia Barcelona, Alaves Osasuna, Malaga Levante a Espanyol Barcelona Sevilla. A jistě vás taky zajímá anglická Premier League, tak tam jsou na programu dva zápasy. Everton vyzve Manchester United a večer pak šlágr od 17 hodin a 30 minut Arsenal versus Chelsea, souboj dvou londýnských rivalů.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Vracíme se zpátky do přímého přenosu fotbalového utkání Mladá Boleslav Baník Ostrava. František Typovský je ve středních Čechách.
1: Končí šestá minuta, je to pořád 0-0 v souboji mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava. Domácí ve svých modrých dresech teď vyvážejí míč po levé straně. Langhammer čeká na podporu od Schuberta, stále Daniel Langhammer, kterého už ale stačil takzvaně zavřít Abdullahi Bevene, stále, ale Mladá Boleslav s balonem na útočné polovině. Teď už Zíka na středu vybízí do kombinace taky stopera Karafiáta. Ten jde okamžitě podporovat útok. Donát, přihrávka na pravou stranu na Solomona Johna, ten se snaží jít individuálně kolem Kubaly, to se mu daří tak z poloviny, je z toho přihrávka na obránce Hybše na levou stranu. Hybš kombinuje se Schubertem před baníkovskou střídačkou. Teď Pech znovu si navádí balon spíše na střed, ale volí cestu zpátky na levé křídlo. Mladá Boleslav poprvé v tomto utkání v sedmé minutě za stavu 0-0 ve vytrvalejší kombinaci, kterou na chviličku zhatil Skiba svým skluzem, jenomže v klíčové chvíli teď podklouzli dva hráči, jednak hostující Bevene, ale tak jeden z mladoboleslavských fotbalistů, ale domácí středočeši jsou stále u balonu. Bevene teď musí hrát a otřel svůj odkop o Matěje Hybše. Vypadal to na chviličku, že by to mohl být i rohový kop pro Mladou Boleslav, ale Bevene to ještě na přelomu 7. a 8. minuty stihl na hrací ploše a tak bude vazovat Jevgenij Skiba, ukrajinský stoper Baníku Ostrava. který se teď ale musí vrátit. Možná jste slyšeli pod mým hlasem tu píšťalku Jana Všetečky, který skibu stále vrací o několik metrů dozadu, až takřka k tomu rohovému praporku, odkud má tedy tento baníkovský obránce vhazovat. Už se tak stalo, Jedlička se snažil otočit těžiště hry na Holcera, tomu ale jeho nákop směrem vpřed vůbec nevyšel. Teď sice ukazuje svou pravačkou zvednutý palec brankáři Jedličkovi za tu jeho snahu o otočení hry z prava doleva, ale baníkovci by potřebovali být trošičku přesnější. Potom drtivém náporu, to se nebojím říct, v úvodních 3-4 minutách přeci jenom teď trošičku zatáhli ten svůj pressing, to své napadání, ale už ho spouští Kubala. Hraje Zíka, který si ale dal ten balon příliš daleko od nohy. A tak z toho bude autové vazování pro Baník. Rozehrál ho Míček, tam byl hodně ostrý souboj. Karafiát tvrdě vystoupil proti Jurečkovi, šel tam šlapákem, ale zahrál čistě balon, takže rozhodčí nepískal. A teď se to otevírá zajímavě pro Mladou Boleslav, protože stoper Skiba propadl, ale jeho defenzivní kolega Noga to vyřešil a ve skluzu odehrál ten balon do autu. Jinak se tam rodilo zajímavé přečíslení 4-3, možná i dokonce 5-3 pro Mladou Boleslav, ale Baník zatím tedy je defenzivně bez výraznější poskvrnky. Je to na konci 9. minuty 0-0 tady v Mladé Boleslavi. Teď hraje Donát, na pravé straně posouvá na Johna. Stále Solomon John snaží se si dát balon kolem Daniela Holcera. Centruje do pokutového země a je to gól! Mladá Boleslav vede 1-0 na zadní tyči. Zavíral celou situaci Martin Schubert. No, je to dost krutý start zápasu pro Baník, protože v úvodních 10 minutách byli hosté lepší, trefili i tyčku, jenomže Mladá Boleslav z prvního centru do pokutového území otevírá skóre. Martin Schubert, pro něj to musí být hodně pikantní gól, který ani příliš neslavil, ale on do Mladé Boleslavy přišel právě z Baníku Ostrava, takže Martin Schubert tedy otevírá skóre v 10. minutě. Centr z pravé strany, přízemní balon napříč celým pokutovým územím hopsal a Martin Schubert ho zavřel takzvaně na vzdálenější tyči, na levé straně propálil brankáře Martina Jedličku, který se ještě dívá na rozhodčího Jana Všetečku, jestli tato branka bude platit, ale přiznám se, že jsem neviděl nic konkrétního, proč by měli arbitři tento gól odvolat. Zkrátka centr z pravé strany, rozhodčí ještě ukazuje, řeším offside, ale těžko říct, jak to celé bude. Ještě si na oficiální potvrzení branky Martina Schuberta budeme muset chviličku počkat, zatím ale v 11. minutě tady svítí příznivější stav pro Mladou Boleslav, která vede nad hosty ze Slezska 1-0, to je skóre, které platí teď aktuálně, ale rozhodčí Jan Všetečka se tam ještě radí s gólmanem Martinem Jedličkou a vypadá to, že asi ta branka bude platit, protože Všetečka posílá Jedličku zpátky do branky. Jedlička to je kapitán Baníku, ale stále ještě nepřišlo to gesto pravou rukou rozhodčího, který by ukázal na střed hřiště. Asi to musí být těsná situace. Stále gestikulací ukazuje, řešíme offside. A tak to ještě nemůžeme posluchačům Radiožurnálu Sport říct úplně stoprocentně, že to je definitivně 1-0 pro Mladou Boleslav.
0: Tak si tady ještě chviličku počkáme, můžeme zmínit drobnou informaci, že týden po čtyřgólovém představení proti Montrealu se Lionel Messi v dalším utkání Major League Soccer střelecky neprosadil, ale podílel se na obou brankách fotbalistů Miami při remíze 2-2 a s Atlantou. Floridský tým je v soutěži druhý za Nashvillem, a to právě i díky Messimu, který nejprve z rohového kopu připravil první branku zápasu pro Casemira, tedy novou posilu bývalého záložníka Manchester United a hlavně Realu Madrid. No a zároveň taky Messi v nastavení prvního poločasu rozjel přihrávkou akci, kterou zakončoval jeho bývalý spoluhráč z Barcelony a znovu tedy spoluhráč v Interu Miami Luis Suárez. František Typovský dál komentuje zápas Mladá Boleslav Baník Ostrava. Tak co už víme, jaká je reakce videorozhodčího na úvodní branku zápasu?
1: Stále neznáme reakci a teď už ano, potvrzeno, gól platí, to znamená, že Mladá Boleslav vede 1-0, ale byla to hodně těsná situace, protože rozhodčí to řešil možná dvě a půl minuty, jestli ten gól bude platit nebo ne, ale nakonec ukázal do středového kruhu, to znamená, že Mladá Boleslav udeřila z první vážnější možnosti, nejdřív přečkala Kubalovu dělovku dotyče a velký úvodní nápor hostů z Ostravy, ale při první možnosti, kterou si vypracovala, tak dala gól centr z pravé strany od právě Solomona Johna, který proskotačil celým pokutovým územím a na zadní tyči ho zavřel ten centr Martin Schubert, levý záložník Mladé Boleslavy, který...
0: To tedy říká František Typovský.
2: Radiožurnál Sport a Adam Weidenthaler.
0: Teď ale měníme sporty, protože bude dnes finišovat český turnaj Evropské tour Czech Darts Open, tedy v Šipkách, no a na výstavišti v Pražských Letňanech je taky reportér Kristian Šveda, který sleduje začátek dnešního odpoledního programu. Kristiane.
3: Krásné, teď už odpoledne z Pražských Letňan z turnaje Czech Darts Open. Osmifinálový blok právě začal soubojem velšského šipkaře Gervina Price, bývalého mistra světa, se skotským hráčem Cameronem Menziesem. Price vede 2-1 na legi a teď zavírá, může jít do vedení proti podání. Podle ohlasu určitě slyšíte, že se to Priceovi povedlo, teď prolomil servis skotského hráče a vede 3-1. Atmosféra, to je možná to největší lákadlo na celém tomto víkendu, byť fanoušci určitě dorazili na to, aby viděli ty největší hvězdy, třeba úřadujícího světového šampiona a světovou jedničku 19-letého Angličana Luka Littlera, i ten se dostane na pódium, bude hrát s Polákem Ratajským. Tak to, co je možná nejvýraznější, je opravdu atmosféra, to, jak fanoušci fandí, zpívají, podporují. A je úplně jedno, kdo stojí na pódiu, prostě užívají si tu atmosféru. Teď tady přede mnou v Pražských Letňanech vstávají, začínají znovu zpívat chorály, roztleskávat tu atmosféru a určitě vám i dál v průběhu odpoledne budeme nabízet pravidelné vstupy. Uslyšíte nejen o atmosféře, i o dalších zápasech, osmifinále a poté i čtvrtfinále, semifinále a finále na turnaji Czech Darts Open, který spadá do Evropské tour. Jedná se o Šipky. Zatím krásný den z Pražských Letňan, Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Děkujeme Kristianu Švedovi a vracíme se zpátky za Františkem Typovským na utkání domácí fotbalové ligy. Mladá Boleslav přivítala Baník Ostrava. Jedná se o šestý duel pro oba dva týmy.
1: 1-0, stav zápasu v 15. minutě, teď se dobře vrátila mladoboleslavská defenziva a zastavila individuální průnik Beveného, pravého křídelníka Baníku Ostrava, který už tam rozjížděl akci 4-3, nebo spíše 3-2 na pravé straně. Mladá Boleslav stále vede nad Baníkem 1-0 od 10. minuty, kdy se trefil Martin Schubert. Skiba, baníkovský obránce, si teď žádá větší podporu od svých kolegů, přihrál na Víta Škrkoně, jenomže tomu nevyšlo zpracování, mladý baníkovský útočník tak na chvilku připravil Baník o balon, jenomže Skiba sebral další nákop a tak může hrát Kubala. Kubala uprostřed hřiště, narážečka s Jurečkou, Jurečka uvolně holce, teď je to zajímavé pro Baník, centr do pokutového území a Škrkoň v obrovské šanci, selhal úplně sám na malém vápně, tohle byla snad 1000% šance, kterou si vytvořil Vít Škrkoň. Přízemní přihrávka z pravé strany od Daniela Holcera. Škrkoň byl úplně sám na malém vápně přímo uprostřed hřiště. Pálil placírkou na vzdálenější tyčku, ale o pár centimetrů jeho balon v síti neskončil. Další velká šance pro Ostravu, která tady ale prohrává v Mladé Boleslavi 0-1. Ale zatímco ta předcházející možnost Baníku byla střela z dálky od Filipa Kubaly, tak tady je spíše otázka, jak je možné takovou 100% tutovku vůbec zahodit, ale to se bude muset Vít Škrkoň zeptat i sám sebe. Teď hraje Klíma na levé straně. Klíma ale odbrojen nogou, vazovat bude Mladá Boleslav. Je to stále 1-0 v 16. minutě, ale Mladá Boleslav teď před chvilkou přežila velkou možnost Baníku na vyrovnání, protože 18-letý útočník Vít Škrkoň byl úplně sám na malém vápně. Šlo mu to krásně proti noze, mohl se brankáře Flodera vlastně zeptat, kam to chce, jenomže on ten míč poslal vedle domácí branky a tak stále platí, že to je 1-0 pro Mladou Boleslav v souboji s ostravským Baníkem, zatímco příznivci hostů vytáhli choreografii. Na jedné polovině svého sektoru mají baníkovský znak, na té druhé slezskou orlici. Můžu o tom mluvit, protože Mladá Boleslav bude rozehrávat v 18. minutě z vlastní poloviny po Škrkoňově nedovoleném zákroku. Králik přihrává na Karafiáta. Karafiátův dlouhý nákop, který letí směrem na Schuberta. Skiba ten balón úplně neodhadl a tak Mladá Boleslav je v pokutovém území. Centr Langhamera, který ale trefil pouze nohu jednoho z bránících baníkovců, Bevene nebo Noga, tam zasáhli ten míč a Noga teď může odkopnout. Vysoká svíce, která letěla až na Škrkoně, jenomže se tam nedostala. Noga teď pouštěl balón pro branka Jedličku, který ale musel hodně výrazně zrychlit, vysprintovat ze své branky, protože tam dobíhal taky Martin Schubert, ale Jedlička byl u balonu dřív a rozehrál další akci Baníku. 18. minuta, 1-0 pro domácí tady v Mladé Boleslavi. Boula uprostřed hřiště. Noga. Nogová přihrávka na Skibu, kombinace baníkovské obrany. Skibův křížní balon na Filipa Kubalu, ten sice míč drobně škrtnul, ale nedokázal ho udržet na hrací ploše a tak bude kombinovat Mladá Boleslav, ale Donát pravý obránce Středočechů úplně nespěchá s tou rozehrávkou, nespěchá s tím, jak rozehrát, respektive kam přihrát svým autovým vazováním. Nakonec zvolil cestu vzad, teď si vyměnil balon s Karafiátem. Karafiát roztahuje hru zprava doleva na Králika. Proti Hybšovi už vybíhá baníkovská defenziva, ale Mladá Boleslav se v těch posledních minutách už zvládá s tím pressingem Baníku vypořádávat lépe než v úvodu utkání. Teď navíc Klíma napadal brankáře Jedličku, jeho odkop škrtl právě nohu napadajícího útočníka Mladé Boleslavy, ale bude z toho autové vazování pro Baník. 19. minuta končí 1-0 pro domácí Středočechy. Skiba znovu nemá úplně podporu.
0: Říká náš reportér František Typovský, celý přímý přenos zápasu Mladá Boleslav Baník Ostrava můžete dál poslouchat v aplikaci Můj rozhlas na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz a nebo třeba na webu radiožurnalsport.cz.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A pro nějaké si teď můžeme vydat taky do Karlových Varů na atletické mistrovství České republiky družstev mužů i žen. Vladislav Janouškovec je u téhle akce.
4: Tak tady v Karlových Varech na atletickém stadionu poblíž Matony arény se vlastně závodí ve všech sektorech, závodí se na dráze. Připomínám, že titul mistrovský obhajují ženy Škody Plzeň, muži Dukly Praha, no a obě družstva jsou vlastně také ve vedení. Atleti Dukly, ti si budují náskok na Škodu Plzeň a Hvězdu Pardubice. To v soutěži žen si myslím, že to bude a může být hodně vyrovnané klidně až do posledních štafet. Tam Škoda Plzeň svádí souboj s USK Praha, tedy velmi silným konkurentem. Třetí Kladno už ztrácelo, když jsem se před chvílí díval, přes 30 bodů. Každopádně mistrovství republiky družstev už pro většinu atletů znamená tečku za sezonou, no a ta forma, ta pochopitelně byla směřována k jiným vrcholům, i proto ty výkony nejsou úplně špičkové. Když se podíváme na to, co už je za námi, tak tyč mužů vyhrál Dan Bárta z Dukly za 531 cm, zajímavý byl královéhradecký souboj na 110 překážek, tam vyhrál Štěpán Števko, který výkonem rovných 14 sekund zdolal Jonáše Kolomazníka. No a ženskou půlku tu zase ovládla kladenská Nikola Bisová, která před chvílí zdolala ve finiši čtvrtky plzeňskou Slovenku Ledeckou. Momentálně se dívám, že vrcholí soutěž diskařů, v akci jsou také dálkaři, tady soutěž bez největších hvězd vede vícebojář Vilém Stráský. No a ve svém sektoru jsou rovněž koulařky a výškařky, tam 40 závodnic, včetně Michaly Hrubé, teď má před sebou laťku ve výšce 180 cm. No a co ještě nezačalo a na co se můžeme těšit, i případně posluchači, kteří by se ještě chtěli zavítat, bude třeba soutěž tyčkařek s mistryní světa juniorskou Nikol Krutilovou. Osobně jsem zvědavý, kdo vyhraje souboj oštěpařek, Nikola Ogrodníková, Petra Sičeková, Martina Píšová. Ještě určitě bude na co se dívat, celý program tady zakončí po 18. hodině nebo okolo 18. hodiny štafety. Z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. Signál.
0: A zpátky na fotbal, protože fotbalová derby pražských S ovládla Slavia. Nejprve tedy fotbalisté Slavie, kteří zvítězili 3-0 na pražské Letné nad Spartou. No a teď je naposledy dnes v odpoledních hodinách se to povedlo taky pražankám slávistkám, které si po obratu dokázali poradit s domácí Spartou. Zvítězili 2-1 na trefu Bartoňové, tedy spartianské fotbalistky, navázala Cvrčková a následně taky Ukrajinka Kravčuková. To jsou tedy fotbalové zprávy ze ženské nejvyšší soutěže. Z té mužské je znovu dodává František Typovský, za kterým se vydáváme na utkání Mladá Boleslav, Baník Ostrava.
1: Mladá Boleslav vede už 2-0, znovu to byl Martin Schubert a znovu tedy potrestal Baník Ostrava za to, že ho pustil do Mladé Boleslavy, respektive prodal do Mladé Boleslavy, abych byl přesnější. Teď Škrkoň zabíhá, byl faulovaný Matějem Hybšem zcela jednoznačně. To bude nebezpečná standardka pro Baník, navíc i žlutá karta pro Hybše, který vůbec nevěděl o tom, že Škrkoň mu zabíhá za zády. Myslel si, že je v bezpečné pozici a brnknul tam zezadu o kopačky Víta Škrkoň, který pak šel k zemi. Bude to takový zkrácený rohový kop pro Baník, který tedy prohrává tady 0-2 a Mladá Boleslav, už jsem to říkal v přímém přenosu, třeba v aplikaci Můj rozhlas, že hosty ze Slezska vyučuje z produktivity, protože Středočeši byli v podstatě dvakrát v pokutovém území Baníku, vypracovali si dvě možnosti, dali z toho dva góly, Ostravané naproti tomu trefili tyčku ranou z dálky a pak měl i tutovku Vít Škrkoň, jenomže z malého vápna úplně sám netrefil poloodkrytou mladoboleslavskou branku. 24. minuta 2-0 pro Mladou Boleslav v tomto zápase 7. kola šance ligy teď, ale standardka hodně nebezpečná pro Baník Ostrava. Levák Holzer bude rozehrávat, může to být centr, může to být přímá střela, Holzerův balon, jenomže trefuje pouze hlavu Martina Králika, který ten míč odpravil do bezpečí z pohledu domácích Středočechů. Boula hraje, jenomže přihrává na paty Bevenemu a Mladá Boleslav bude moct vytáhnout ten svůj defenzivní val. Noga s míčem na levé straně, ale znovu trefil pouze nohy Solomona Johna a Baník se bude muset bránit. John tam fantastickou kličkou vyzrál na Roana Nogu a Mladá Boleslav teď jde do zajímavého přečíslení. Schubert na levé straně posouvá na Hybše, tohle je tutovka, ale tentokrát Martin Jedlička skvěle zasáhl proti Matěji Hybšovi, ale zase, jakmile už Mladá Boleslav zautočí, tak to přináší opravdu velké, velké potíže baníkovské defenzivě. Tohle byla 100% šance pro Martina Hybše, který podpořil útok a dostal tam pas od Martina Schuberta, byl tváří v tvář gólmanu Jedličkovi, ale ten se tentokrát proti slabší Hybšově střele vyznamenal dobrým zákrokem. 25. minuta, pořád tedy 2-0 pro Mladou Boleslav. Teď Středočeši budou muset bránit, protože Jurečka je na levé straně, přihrává na Kubalu, vyměňují si balon tito dva útočníci Baníku, Kubala s míčem, přihrává ještě na Planku, Planka vybízí do kombinace s Kibu, Skiba dává na Beveného, krásná dávka Bevene centruje do 16, ale před Jurečkou výborně zasáhl Králik, který na dlouhou nohu odpravil ten balón, jinak to byla opět přihrávka do naprosto 100% šance, protože Jurečka by byl u míče 100% dřív než gólman Floder, byl by možná 3 metry od mladoboleslavské branky a odtamtud by pálil tváří v tvář brankáři Mladé Boleslavy. 26. minuta, hraje se zatím hodně pohledné útočné utkání, domácí Středočeši vedou nad Baníkem Ostrava 2-0. Teď rohový kop Slezanů, rozehraný nakonec nakrátko Davidem Plankou. Planka přihrál na Holcera, Holcer centruje, jeho pobídka ale sražená. Noga se otáčí v pokutovém území, Noga pálí, trefuje blok hráčů před sebou a Mladá Boleslav se i za cenu trochu krkolomného Donátova odkopu osvobodí, ale hraje se tady v 7. utkání opravdu zatím velmi, velmi dobrý fotbal. 2 góly, spousta šancí. Teď Míček po autovém vazování. Míček se otočil kolem defenzivní hradby a pak tam odehrál ten míč. Ještě se tam posléze střetl s jedním z bránících hráčů Mladé Boleslavy. Oba dva se hodně těžce zvedali, jak Karafiát, tak Míček. A Jiří Míček teď musí zrychlit směrem dozadu, protože je to stoper, který se na chviličku ocitl při svém útočném snažení až na levém křídle. 27. minuta 2-0 pro Mladou Boleslav.
0: A tak můžeme taky doplnit mimo fotbalové informace třeba debatu, že plochodrážník Jan Kvěch vybojoval druhé místo ve druhém závodě mistrovství Evropy v německém Güstrově, což je jeho nejlepší výsledek v seriálu. Ve finále v sobotu večer předčil právě českého reprezentanta pouze Polák Maciej Janovský. Mistrovství Evropy bude pokračovat 19. září v Řešově a vyvrcholí 2. října v Pardubicích. U toho taky nebudete chybět díky Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Nechybí ty díky nám ani u žádného zápasu nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Velmi rádi vysíláme naše reportéry na jednotlivé stadiony. Teď je na tom Mladoboleslavském u konfrontace domácího týmu s ostravským Baníkem František Typovský.
1: 28. minuta začala, Mladá Boleslav stále vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Ostravané se teď snažili o rychlou akci po levém křídle, ale vlastní nepřesností se balonu zbavili. No a Boula teď vidí žlutou kartu, protože zatáhl Langhamera za dres, zmařil tím slibně se rozvíjející akci. To všechno tedy za stavu 2-0 pro domácí Středočechy a Boula tedy druhým potrestaným hráčem. Žlutou kartou v tomto utkání už i domácí Hybš viděl žluté na minutí za předcházející faul na Škrkoně, ale tady to opět bylo vlastně taxativní povinné pro rozhodčího Jana Všetečku dát za takový faul, kdy se vlastně Boula pověsil zezadu na Langhamera uprostřed hřiště, tak dát tedy žlutou kartu. 28. minuta, hodně pohledné utkání, zatím nabídlo 2 góly, oba do sítě ostravského kapitána Martina Jedličky. Mladá Boleslav vyučuje z produktivity, vede 2-0 nad Baníkem. Teď Pech uprostřed pole, Pechová zpětná přihrávka na Hybše. Hybš přihrál ještě na Langhamera, ten měl znovu na zádech Boulu, jenomže Mladá Boleslav se zvládla z toho napadání Baníkovců dostat velmi pohledně, potleskem oceněná tato akce. John už je navíc v 16, snažil se zaseknout si Jiřího Míčka, jenomže ten celou situaci zvládl vyřešit ve spolupráci s brankářem Martinem Jedličkou, který následně odkopl balon na levou stranu do zámezí. 29. minuta 2-0 pro Mladou Boleslav, která teď přihrává dozadu na stoperskou dvojici Karafiát Králik. Hybš s balonem, jeho přihrávka naspět na Karafiáta, hraje Králik, teď si navádí balon na levačku, napadá ho Vít Škrkoň, baníkovský útočník, jenomže Králikova přihrávka byla hodně nepřesná a tak Baník mohl jít dopředu, jenomže z Kybovy znovu nevyšel ten odkop a ukrajinský obránce teď dostává pořádný fén od trenéra Romana Skuhravého. Právě Skiba totiž svou velkou minelou způsobil vlastně ten gól Baníku, pardon, druhý inkasovaný gól v síti Baníku, který dal znovu Martin Schubert, protože on rozehrávkou namazal vlastně do protiútoku Středočechům a po několika sekundách se k dorážce dostal Martin Schubert a zvýšil na 2-0. Teď navíc Skiba nepřesně rozehrál a to byla další kapka pro trenéra Romana Skuhravého. Baníkovci přicházejí o balón uprostřed hrací plochy a Mladá Boleslav teď hraje ve velké pohodě. Ty dva góly hodně uklidnili modrobílé, kteří se snaží teď s míčem hrát. Klíma centruje do 16. Velká příležitost pro Schuberta, který může pálit, teď to řekneme Radiožurnálu Sport. 30. minuta, Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Oba góly domácích Středočechů dal do sítě svého bývalého klubu Martin Schubert. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál. A teď ale pozor, protože je tady velká šance pro Baník Ostrava a žlutá karta pro Králika, který vystoupil proti Kubalovi a myslím si, že celou situaci by mohl řešit videorozhodčí, protože Kubala si tam píchnul ten balón kolem Martina Králika a stál by tváří v tvář před brankářem Floderem. Králik viděl žlutou kartu, bude to nebezpečná standardní situace pro hosty ze Slezska z hranice pokutového půlkruhu. Tohle je určitě na střelu, může to kopat pravák i levák ve 31. minutě. Kubala tam ještě říká rozhodčímu Všetečkovi, jestli si celou situaci nepůjde prohlédnout k videu, protože Kubala má ten dojem, že vlastně vyřadil posledního hráče. Přiznám se, že tady nemám k dispozici opakovaný záběr, takže si úplně nejsem jistý, jestli tomu tak skutečně bylo. Vypadá to, že Všetečka celou situaci nebude řešit s videem, že se Králik obejde odejde z celé situace jenom se žlutou kartou. 32. minuta, tutovka, nebo možná ne tutovka, ale velká šance pro Baník, jak snížit rozdíl ve skóre. Planka a Holzer budou teď rozehrávat standardní situaci z 19 metrů přímo uprostřed hrací plochy. Velká šance. Může to kopat pravák i levák. Otázka je, kdo to přesně nakonec bude. Nakonec Kubala nebo Holzer. Rozhodčí teď zadul do píšťalky. A Kubala pálí a razítkoval, nebo možná jeho střela je lízla brankovou konstrukci, alespoň soudím podle toho, jak se síť za brankářem Floderem zachvěla. Kubala zkoušel takovou obalovačku placírkou a myslím si, že skutečně drobně jeho rána škrtla brankovou konstrukci, ale spíše ji tak jenom políbila ze strany. Tak či tak Filip Kubala už po druhé trefil tyčku v tomto utkání, 33. minuta a Baník prohrává v Mladé Boleslavi 0-2. Teď po osobním souboji Nogy a Klímy odpískaný útočný faul. A zatím tedy hodně pohledné utkání pokračuje za stavu 2-0. Baníkovci jdou znovu.
0: Děkujeme za tyto informace našemu reportérovi Františku Typovskému a znovu se vydáváme taky do pražských Letňan na šipkařský elitní turnaj Czech Darts Open, kam znovu zamířili velké postavy světových šipek. Konkrétnější informace přidává přímo z místa Kristian Šveda.
3: Jednou z velkých postav světových šipek je určitě Welšan Gervin Price, který v minulosti už byl i mistrem světa a v prvním utkání osmifinále v tom úvodním zápase, který otevřel odpolední blok duelů, tak zvítězil nad Scottem Cameronem Menzisem 6-1 na legii. Je potřeba podotknout, že Gervin Price byl favoritem na postup. To se povedlo, teď už začalo utkání, které jasného favorita úplně nemá. Gian van Veen, to je Nizozemec, taky třeba juniorský mistr světa, hraje s Angličanem Rossem Smithem. Teď má na terči připravenou šipku na zavření na 1-0, ale minul, takže Ross Smith, ten má teď docela vysoké číslo, ale může zabojovat o to, že by sebral Nizozemci podání. Atmosféra se trochu uklidnila v hale tady v pražských Letňanech, byť teď má Ross Smith z velké výšky šipku na střed a tu minul. Bylo to jedno z nejvyšších zavření, které můžete vůbec v šipkách trefit. Ross Smith si připravil šipku na ten červený střed, na červené políčko, nakonec jen těsně minul, tak teď Gian van Veen může trefit dvojku, respektive doublovou dvojku, to se podařilo, vede 1-0. Nicméně fanoušci se zatím tak rozehřívají u toho utkání Gervina Price, to bylo poměrně hlasitější, nicméně já osobně se těším třeba na Michaela van Gervena, to je Nizozemec, který včera měl neuvěřitelnou podporu, fanoušci během celého utkání zpívali jeho jméno celých nějakých 24 minut, opravdu tady všichni vrtěli hlavou a mě osobně naskakovala i úzí kůže, tak uvidíme, znovu se atmosféra probouzí, i dál vás budeme o zápasech informovat. Teď tedy Gian van Veen, Ross Smith 1-0 na legii z pražských Letňan, Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Krátká návštěva taky španělské cyklistické Vuelty. Dnešní 15. etapa začne přesně v 15 hodin. Měří nějakých 110 kilometrů, oficiálně nazvaná jako kopcovitá. Jsou tam dvě stoupání, třetí nejvyšší kategorie. Co týče lídra závodu, tak tím je už od odstupu. Tady je Pogačara Španěl Enric Mas, ten je tedy v červeném trikotu. Za ním s o něco málo víc než dvouminutovou ztrátou Rakušan Gal a Slovinec Roglič.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: My se vracíme zpátky na fotbalovou šanceligu. Pomaličku se blíží ke konci zápas Mladá Boleslav Baník Ostrava, ale ne tedy ten celý duel, ale pouze první poločas. Pokud se Mladé Boleslavi bude i dál dařit, může se v neúplné tabulce dostat na druhé místo tabulky hned za pražskou Slávii. A dařilo se jí alespoň v těch minulých vstupech Františka Typovského v souboji s Baníkem Ostrava.
1: Filip Kubala už je v pokutovém území, Baníkovci ještě kombinují, Planka, Boula, Kubala, už to bude na střelu, ne, ještě Holzer může centrovat, Holzer v 16. přetažený balon na Beveneho, Bevene hlavičku je závar před Floderem, ale zase balon nekončí v síti, Baníkovci podle mého názoru tu akci až příliš překombinovali. Dostali se do zajímavého přečíslení. Nejprve měli tam několik příležitostí na to, jak pálit z hranice pokutového území, ale zase to nedohráli do gólového vyústění a tak prohrávají 0-2 tady v Lokotrans aréně v zápase 7. kola nejvyšší soutěže. Skiba vhazuje na Škrkoně. Škrkoň má na zádech Martina Králika, vybojoval autové vazování pro hosty. Skiba, jeho balon do 16, ale tam Karafiát, který ještě akrobaticky ten míč udržel na hrací ploše, ale jenom na krátkou dobu. Nebude to roh pro Baník ve 37. minutě, ale out. A Skiba ukazuje svým spoluhráčům, že pošle dlouhý míč do 16. Teď už dostává pokyn i od rozhodčího, aby hrál co nejrychleji. Osobní souboj mezi Karafiátem a Škrkoněm dopadl lépe pro prvního jmenovaného, ale Baník zůstává v pokutovém území. Až teď se Mladá Boleslav brání za cenu odkopu. Radu velmi zajímavé utkání se tady hraje. Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Mohlo to klidně být i výraznějším rozdílem, protože Jedlička chytil 100% šanci Matěji Hybšovi, ale i hosté ze Slezska si vytvořili dost příležitostí, ale zatím se neprosadili. 38. minuta. Planka na pravé straně nemá úplně nabídku od svých spoluhráčů, tak musí hrát na střed na Jiřího Boulu, kterého tam ale nahání Martin Schubert, a Mladá Boleslav je znovu sformovaná, sešikovaná v tom svém defenzivním bloku. Skiba nemá úplně varianty, jak hrát. Vybízí nogu do kombinace, ale znovu Mladá Boleslav teď dobře vystihla, nebo spíše napadala baníkovskou rozehrávku, a tak se Slezané dostali hluboko na vlastní polovinu. Planka, přihrávka na Škrkoně, ten sklepl pro Kubalu, může z toho těžit Holzer. Holzer pálí, jenomže ta jeho střela vyletěla, nebo spíše než k brankáře Floreda, ohrozila fanoušky na tribuně za brankou, na kterou Baník útočí v prvním poločase. Holzer zkusil pálit rovnou takzvaně z jedničky, ale ten balon nabral hodně vysoko. Tak stále platí ve 39. minutě stav 2-0. Stanovili toto skóre dvě trefy Martina Schuberta. Teď odkopává Floder, míč letí na levou stranu, na útočnou polovinu. Klíma v osobním souboji zvítězil nad Skibou, jenomže Baník sbírá odražený balon a míček podporuje útok. Stále 18-letý stoper Baníku vyvezl míč, oslovil teď Daniela Holzera, kterému ovšem chybí v tom rychlostním sprinterském souboji s brankářem Floderem, nebo proti brankáři Floderovi, který šel proti míči, naproti tomu Holzer ho naháněl před sebou, tak mu chybělo možná metr, možná dva. Každopádně Floder byl prostě na zemi dřív a ten balon sebral právě Danielu Holzerovi. Teď trochu nedorozumění v rozehrávce. Králik chtěl oslovit rozběhnutého Johna, jenomže ten si zase myslel, že to bude postupná rozehrávka domácích Středočechů, kteří ale ve 40. minutě stále vedou nad Baníkem Ostrava 2-0.
0: A tak připomeňme taky hokejové výsledky včerejška. Pardubice i Plzeň totiž uspěli i ve druhém utkání hokejové ligy mistrů. Dynamo opět neinkasovalo, porazilo Regle 1-0. Plzeňská Škoda zase přehrála polské Tychy 2-1. Liberec se naopak znovu prohrál, tentokrát 0-3 na ledě Salzburku. Hokejová liga mistrů se hraje i dnes. Dnes to je ale bez české účasti. A taky jedno jediné utkání, ve kterém se nacházejí čeští hokejisté v barvách českého týmu, je stále teprve příprava na novou extraligovou sezónu, která začne stále ještě až přes příští týden v polovině září. Každopádně budeme vás na to chystat třeba i díky pořadům Čistá hra Martina Procházky. K tomu utkání České Budějovice.

0: Klíma vyhrál osobní souboj uprostřed hřiště nad nogou a vyslal právě Solomona Johna do tohoto nájezdu. Johnovi se asi střetly myšlenky, protože z toho vznikla slaboučká střela, se kterou si Martin Jedlička, gólman a kapitán Baníku, poradil. Následně se baníkovci dostali do další akce, tedy Jurečka sám na branku a Floder chytá fantasticky. Teď vyběhl brankář Floder proti Václavu Jurečkovi. No ale kdyby skóre nebylo 2-0, ale třeba 5-3 v prvním poločase, tak si myslím, že by se asi nikdo nemohl divit. Opravdu, ještě se vrátím k té předcházející akci, protože hned po tom zákroku Baník rychle rozehrál a Holzer po několika sekundách centroval do šestnáctky a Škrkoň znovu pálil z malého vápna, tentokrát to zkoušel technicky. Ještě centr do pokutového území a opět 100% příležitost pro Filipa Kubalu, ten hlavičkoval na 8 metrech úplně sám, nehlídaný, nekrytý, snad metr a půl kolem něj nebyl vůbec nikdo další, vyložená příležitost Baníku Ostrava opět zahozená. Takže během vlastně 90 sekund 3 tutovky, vlastně 4, když do toho připočtu i ten nájezd Solomona Johna. Takže nejdřív tedy samostatný Johnův únik chycený Jedličkou, pak centr Holcera z levé strany a střela Škrkoně, která vyskotačila vedle branky Jiřího Flodera. Pak Škrkoň vyslal do samostatného úniku Václava Jurečku, Floder proti němu vyběhl, zlikvidoval hrudníkem tuto střelu a Baník pak rozehrál standardní situaci, po které hlavičkoval úplně sám Filip Kubala, jenomže znovu se netrefil mezi tři tyče. Floder na tu jeho střelu ani nereagoval, takže kdyby Kubala trefil se kamkoliv do branky, tak by to byl gól, ale jinak tady ve 43. minutě v hodně bláznivém utkání, plném šancí, plném ofenzivního, velmi pohledného fotbalu hraje za stavu 2-0 pro domácí Mladou Boleslav. Floder opět odkopává od vlastní branky, už začne za chviličku 44. minuta. Kubala se otáčí s balonem, přihrává na Míčka. Míček teď hledá, komu by přihrál. Nakonec dává na nogu a tomu zase na pravém křídle nabíhá Planka. A nakonec to byl Skiba, který se pokusil o ofenzivní akci, jenomže ten balon vyvezl až mimo hrací plochu a znovu se trochu znehodnotil v očích trenéra Romana Skuhravého, který ukazuje svým asistentům, aby dali trochu aktivněji rozcvičovat některého z náhradníků do obrany. Na lavičce je připravený třeba Matěj Chaluš. Teď si navíc dva baníkovci.
1: České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií pokusí ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Taky obhájkyně stříbra totiž začaly turnaj v Berlíně prohrou. V repríze posledního finále podlehly favorizovaným Spojeným státům americkým a právě reprezentantky Spojených států amerických budou tím posledním soupeřem českého národního týmu. Ten dnešní zápas Česko-Čína začne ve 14:30, tedy za 15:45, taky v přímém přenosu radiožurnálu Sport. S Čínou se tým trenérky Romany Ptáčkové mimochodem utkal na březnové kvalifikaci mistrovství světa ve Wuhanu. Prohrál ne zas tak moc, 74-84, ale problém je v tom, že český nároďák se musí obejít bez dlouhodobě zraněné Emy Čechové, která tehdy zaznamenala 23 bodů a dalších 13 doskoků. A chybí taky další důležitá pivotka Julia Reisingerová.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Dál se hraje další 7. kolo fotbalové šance ligy a my se znovu vydáváme do středních Čech, kam přijel ostravský Baník. Přivítala ho Mladá Boleslav, stejně jako reportéra Radiožurnálu Sport Františka Typovského.
0: 45. minuta končí, Mladá Boleslav vede nad Ostravou 2-0, nastavovat se budou 2 minuty ve druhém poločase. Teď baníkovci znovu chtěli, nebo snažili se o rychlý přesun směrem vpřed, jenomže je zradila vlastní nepřesnost. A tak se může hnát útok na jejich branku, rychlonohý John proti stoperu Míčkovi. Píchnul si balon právě kolem mladíka Jiřího Míčka. Ještě pokračuje Johnova akce, který si to rovná na střelu, nakonec přidává ještě na Schuberta. Schubertu v centr a tam musí jít ještě gólman Jedlička. A co z toho bude, odkop od branky. Jedlička totiž vyrazil ten balon do skrumáže mezi Zíkou a Kubalou a tam se od některé z nohou odrazil ten míč do zámezí. Rozhodčí Všetečka byl ale blízko a tak ukázal na odkop od

0: Branky první nastavená minuta úvodního poločasu už je fuč. Teď tedy brankář Martin Jedlička pošle svůj míč hodně daleko. Mladá Boleslav vede 2-0 po dvou gólech Martina Schuberta, ale opravdu oba týmy mohly dát těch gólů podstatně víc. Klidně to mohlo být 4-2 nebo dokonce i 5-3 naprosto bez potíží. Škrkoň vedl teď baníkovskou ofenzivní akci, jenomže narazil na Donáta a pak baníku úplně nepomohl ani nepovedený odkop Jiřího Míčka. Poslední sekundy prvního poločasu, Martin Schubert tedy zatím jediným střelcem tohoto zápasu, ale dvojnásobným, to je třeba říct, takže Mladá Boleslav vede nad Ostravou 2-0. Donát už jakoby věděl, že se blíží první poločas ke svému konci a tak trošičku pootálel se rozehrávkou. Baníkovci se znovu snažili o aktivní pressing mladoboleslavské rozehrávky, ale v tomto velmi pohledném a kvalitním utkání jim to teď krátkodobě nevyšlo a Mladá Boleslav to zkouší dlouhým nákopem na zabíhajícího si Langhamra. Ten předstihl Beveného, ale pak šlápl na míč, takže teď trochu krkolomně to musí řešit v osobním souboji s mladým baníkovcem. Teď si myslím, že měli mladoboleslavští vhazovat, ale sudí celou situaci posoudil jinak a následně ukončil celý první poločas za stavu 2-0 pro domácí Středočechy. Připomínám, že Martin Schubert jediným střelcem tohoto zápasu dal dva góly. Nejprve zavřel celou situaci centr z pravé strany na levé vzdálenější tyčce zhruba ze 3-4 kroků, dopravil balon do sítě. Budeme o tom informovat i posluchače Radiožurnálu.
1: Ale u nás sportovní přehled.

0: Od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava v 7. kole fotbalové šance ligy. Stav po prvním poločase je 2-0 ve prospěch mladoboleslavských. O dalších zápasech, které se dnes budou hrát, už poví v našem druhém sportovním přehledu, který jsme před chvíličkou trošku avizovali. Lukáš Antoš, hezký den.
1: Hezký den. 15 hodin nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. Od 18 hodin pak bude hrát Hradec Králové doma se Spartou. Východočeši se mohou spolehnout na podporu vyprodané arény a obránce Jakuba Uhrinčať věří, že atmosféra pomůže Hradci k vítězství, na které čeká už měsíc.
2: Každý se těší na to, když vlastně uvidíte je plné ochozy a proto ten fotbal hráme, takže jsme velmi vděční za tu podporu a právě aj fanoušikům dlužíme už to, aby jsme zabojovali a uspěli v zápase a pevně věřím, že si pomůžeme navzájem.
1: Všechny zápasy nabídeme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Českým basketbalistkám před druhým zápasem na mistrovství světa narušil spánek požární poplach. Krátce po 2 hodině ráno museli spolu s dalšími výběry opustit hotel. Informovala o tom agentura DPA. Za necelé 3/4 hodiny nastoupí Češky proti Číně, která na posledním šampionátu získala stříbro. Obě reprezentace budou hrát o první vítězství na turnaji a pokud české hráčky nevyhrají, výrazně se jim vzdálí postup do play. Uvědomuje si to také asistent trenéra Martin Bašta.
3: Situace je poměrně jednoduchá. Musíme vyhrát, bez toho nebude žádná další cesta asi. Potřebujeme zvýšit střelecký procento, takže potřebujeme do střelců nahnat co nejvíce sebevědomí, aby jsme dokázali proměnit naše volné pozice, které věřím, že budeme mít.
0: Ještě tady rekapitulace, zápas na basketbalovém mistrovství světa žen Česko-Čína začne ve 14:30 v našem přímém přenosu.
1: Tenista Jakub Menčík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve 3. kole domácímu Tienovi 2-3 na sety. Pokračuje Menčík.
4: 500. bitva, super. Dneska velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
5: Bylo to samozřejmě náročné,
4: měnil spoustu taktických záměrů a já jsem se na to snažil adaptovat.
1: Vypadly i Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
0: Ve dvouhře na US Open tak zbývá z Čechů už pouze Linda Nosková, která se večer utká v osmifinále s Martou Kostiukovou. V souboji s Ukrajinkou se wimbledonská šampionka pokusí prodloužit sérii grandslamových výher na číslo 11. Její soupeřka ale prožívá povedenou sezonu, během které vyhrála jeden podnik série Masters a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Nosková před zápasem vyzdvihuje konzistentnost Kostiukové.
6: Tak co se jako první věc vzpomenu je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top 10 hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
0: V pražském beach klubu v Ládví vrcholí mistrovství České republiky v beach volejbalu. Dění přímo na místě sleduje reportér Krištof Kousal.
7: Hrad se o bronz mezi ženami 11-9 v tiebreaku, vedou sestry Pavelkovi nad Fromovou a Honzovičovou, pak přijde na řadu souboj o bronz mezi muži a pak už finálem nejdřív ženy od 15 hodin Neuschäferová s Meixnerovou proti Štochové se Svolzilovou a nakonec mužské finále od 16 Perušič se Šépkou proti Sedlákovi s Javoronokem. Z pražského Ládví Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Fotbalový záložník Boháč po 2 měsících opustil Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. Po příchodu z Karviné nastoupil Boháč v této sezóně za Západočechy do jediného ligového zápasu.
0: Zhruba za hodinu začne velká cena Itálie. Vozu Formule 1 z pole position odstartuje na okruhu v Monze Pierre Gasly z Alpine. Vedle něj bude George Russell z Mercedesu. Závod začne tedy v 15 hodin.
1: Cyklista Enric Mas vede před 15. etapou Vuelty průběžné pořadí o více než 2 minuty před Felixem Gálem. Český jezdec Jan Hirt je 21. etapu z Palmy del Rio do Cordoby. Pořadatelé kvůli očekávaným extrémním teplotám zkrátili z téměř 190 na 110 kilometrů. Start je v 15 hodin.
0: A vy o tom taky uslyšíte na Radiožurnálu Sport, jako jste teď slyšeli druhý sportovní přehled ve 13:56 s Lukášem Antošem. Díky za něj.
1: Příjemný den.
8: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Ještě před začátkem druhého poločasu fotbalového zápasu Mladá Boleslav Baník Ostrava se vydáváme zpátky do pražského Ládví, kde v těchto chvílích vrcholí mistrovství České republiky v plážovém volejbale. Krištof Kousal má další podrobnosti.
1: Známe první medailistky, respektive jejich jména. Já je teď představím. Kateřina Pavelková a Anna Pavelková. Sestry získávají první medaily na mistrovství republiky bronzovou. V tomhle souboji porazili Justýnu Fromovou a Julii Honzovičovou v roli favoritek, které byly sestry Pavelkovy, a potvrdili to v prvním setu. Vyhráli ho 21-13, ale ve druhé sadě Fromová s Honzovičovou trošku zazlobili, sebrali první set ve druhém vzájemném zápase těchto dvojic na tomto šampionátu. Svým soupeřkám dotáhli tedy zápas do tiebreaku a v tom ale zvítězil právě sestry Pavelkovy 15-12. Získávají republikový bronz. O ten teď budou proti sobě bojovat Krištof Oliva s Václavem Kurkou a jejich soupeři budou Tomáš Semerát a Adam Štoček. To je tedy zápas o třetí místo, který se teď chystá. Každou minutou by měl začít v beach klubu Ládví tady na centrálním kurtu, který je obklopený diváky ze všech stran, tribuny jsou plné, atmosféra je pěkná a počasí taky, všechno tady vychází zatím dobře a všichni se taky těší na finále, to první od 15 hodin mezi ženami Nošefrová s Meixnerovou proti Štochové se Svozilovou a mužské finále jako zlatý hřeb tohoto dne a republikového šampionátu Perušice se Šépkou proti Sedlákovi s Javorunokem po 16. hodině.
2: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
0: Tolik tedy plážový volejbal a teď už zpátky na fotbal. Jeden výsledek konečný ze druhé nejvyšší soutěže už známe. Žižkov remizoval s Příbramí 1-1. Hrát se taky za půl hodiny začne mezi baníkovským Bčkem a Kroměříží. V nejvyšší domácí soutěži Hradec Králové přivítá pražskou Spartu v 18 hodin. Už za hodinku necelou začnou duely Jablonec Liberec a Zlín Teplice. No a teď zpátky na začátek druhého poločasu v utkání Mladá Boleslav Baník Ostrava. Dál pro nás komentuje František Typovský.
3: Opět vás zdravím z Mladé Boleslavy. Ještě to bude pár sekund trvat, než začne druhý poločas. Oba týmy už jsou sice na hrací ploše, ale ještě si trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer vyžádal před střídačkou. A teď řekneme Radiožurnálu. Na začátku druhého poločasu Mladá Boleslav vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Druhá půle začne za pár sekund. Z Mladé Boleslavy František Typovský, Radiožurnál. Tak to byly informace pro posluchače Radiožurnálu ve zpravodajském vstupu. Můžu to doplnit. Trenér Aleš Majer svolal taktickou poradu před vlastní střídačku. Teď tam poskakuje, pobíhá v kroužku svých hráčů. Snaží se je ještě namotivovat, protože defenzivně to od Mladé Boleslavy žádné gala představení nebylo. Baník hned 9krát vystřelil v prvním poločase. Měl řadu opravdu výrazných možností, ale ještě než začne druhá půle, tak Ostravané budou střídat a na plac půjdou Traore a Gilbert, takže dvě předsezónní posily Baníku. Naproti tomu domácí středočeši ti zdá se nikoho nechystají, alespoň tedy to tak nevypadá. Traore ten přichází na místo Jiřího Bouly a Gilbert místo Davida Planky. A tak přeci jenom teď se vynořil z pod mladoboleslavské střídačky také Dominik Mareš, který půjde na hrací plochu. Mareš už teď tedy vbíhá a nahradí Donáta. Taky v podstatě výměna kus za kus. Těžko říct, jestli tam Donát měl nějaké zdravotní potíže. To je případně otázka na Aleše Majera na pozápasovou tiskovou konferenci. Tady už se tedy všechno chystá na začátek druhého poločasu. Po první půli v tomto mimořádně pohledném utkání, které určitě, co se týče množství ofenzivních šancí, kvality hry, bude patřit mezi ozdoby minimálně tedy 7. kola nejvyšší soutěže. Teď už Mladá Boleslav rozehrává, dlouhý nákop od Langhamra končí v autu a Mladá Boleslav tak půjde presovat baníkovskou rozehrávku. Stoper z Kiba bude vazovat, teď už tak také činí, vybral si golmana Jedličku, kterému ale vůbec nevyšel ten odkop a teď se hodně zlobí na Skibu, že mu poslal ten aut hodně špatně, nepřesně, skákavě. A Jedlička už byl napadaný, tak musel řešit tu situaci jednoduchým odkopem, takže Dominik Mareš teď tedy se může poprvé zapojit do kombinace s balonem. Zatím ale těžiště hry na levé straně u Hybše. Hybš přihrává na střed Zíkovi, Baníkovci jsou teď před vlastní brankou zaparkovaní v defenzivní hradbě, které se snaží ale vysvobodit Ostravany Bevene. Pak ještě Kubala prodlužoval za sebe vysoký balón. Znovu Kubala teď u míče, píchnul si ho podél Zíky. Pak tam ještě došlo ke střetu mezi Traorem a jedním z hráčů Mladé Boleslavy, asi Pechem. Traoré sice zahrál balón přímo uprostřed hřiště před zraky sudí všetečky, ale vzal to taky s nohou mladoboleslavského defenzivního hráče. Takže tedy středočeši teď budou pokračovat s balonem u kopaček. Hybš hraje. Hybš teď vybízí do kombinace Králika. Jinak teda doplním, nebo spíše upravím to střídání. Nakonec Donát se pouze přesunul na jinou pozici na trávníku. Ze hřiště odešel David Pech, kterého nahradil Dominik Mareš. Takže jenom drobná úprava té změny. Mareš si teď půjde poprvé vhodit aut v tomto zápase přímo před zraky trenéra Aleše Majera. Přihrál na kolegu v obraně Karafiáta, ten dává na dalšího stopera Králika. Změna těžiště hry zprava doleva, Hybš na Langhamra, ten je napadaný Gilbertem. Mladá Boleslav dál u balonu a pokračovat nakonec nebude, protože Klíma svým stehnem nespracoval ten míč, který se od jeho pravé nohy odrazil do zámezí. Skiba vhazuje a už mu znovu běží časomíra od rozhodčího všetečky. Skiba si vybral Jurečku, ten prodloužil na Kubalu. Kubala vybízí rozběhnutého Beveného, ten už je v 16. Bevené zasekává kolem Hybše, stále Abdullahi Bevené, ale už se tam Mladá Boleslav vrátila do defenzivní hradby a rychlý útok Baníku, respektive náznak rychlého útoku Baníku je fuč. Teď už to bude takzvaně doplných. Kubala už je v pokutovém území, Kubala ještě zasekává, ale vybral si špatnou stranu, na kterou zaseknout, protože měl volněji spíše na pravé straně, nebo spíše tedy na pravé noze, která byla orientovaná do středu hřiště. Kubala si vybral stranu opačnou, kde bylo přehuštěno, pak to ještě baníkovská 28 vyzkoušela takovou obalovačkou ze 13 metrů, která ale byla hodně nepřesná. 49. minuta, Mladá Boleslav vede nad Ostravou 2-0. Teď...
0: A tak se znovu můžeme vydat za jinými informacemi, třeba do veslování, protože Sofie Kubátová a Terezie Janštová získaly na dvojsky fu titul mistryň Evropy do 23 let. Na šampionátu v polské Krušovici přidala do sbírky české výpravy stříbro taky 8 mužů. Co se týče fotbalu, tak tam můžeme upozornit na to, že glasgowská fotbalová derby mezi Celticem a Rangers budou v této sezóně bez fanoušků hostů. Velcí rivalové se na tom dohodli v reakci na výtržnosti v březnové čtvrtfinále skotského poháru, v něm totiž příznivci vběhli na hřiště a poprali se, opatření oznámilo vedení skotské ligy. Historie zápasů nazývaných Derby Old Firm sahá až do roku 1888 a právě tyhle duely jsou vyhlášeny svou atmosférou, oba týmy skotskému fotbalu ostatně taky vládnou. Úřadující šampion Celtic má 56 titulů, Rangers získali o jeden méně.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Vracíme se zpátky za Františkem Typovským do 7. kola domácí fotbalové šance ligy. Mladá Boleslav hraje s Baníkem Ostrava, první poločas se domácím vydařil. Co ten druhý, Františku?
3: 50. minuta, je to 2-0 stále pro Mladou Boleslav. Útok Baníku teď zastavený Píšťalkou sudího všetečky, protože v pokutovém území fauloval Filip Kubala. Ondřeje Karafiáta byl v tom osobním souboji příliš pozdě, nechal tam tělo a srazil stopera Mladé Boleslavy, který ale bude v pořádku, už je na nohou, už stojí u balonu a nakopává ho na levou stranu na Hybše, ten si zpracoval na svou silnější levačku a pak ale zahnal Šuberta až do zámezí. To znamená, že Ostravané se rychle dostávají zpátky k balonu, Bevene ale musí couvnout, nakonec vhazuje na Skibu, který stál zhruba na středové čáře na pravé straně, odtamtud právě Baník zahajuje další kombinace, ale všichni mladoboleslavští fotbalisté jsou teď v hlubokém nebo v hlubším bloku pod balonem, abych byl přesnější. Kubala, Traoré uprostřed hrací plochy, přihrávka doprava na Skibu, Traoré ho trochu zahnal. Skiba teď bude centrovat, ale jeho přízemní balon postrádal kvalitu. Baník ale sbírá odražený míč, přetažený balon do šestnáctky. Tam Holzer ho vracel na malé vápno, jenomže opět všudy byl Ondřej Karafiát. Odpravil ten míč do zámezí a bude z toho asi autové vazování nebo rohový kop. Nakonec asi rohový kop, byť to nebylo úplně jasné z té gestikulace sudího všetečky, takže roh pro Baník, 52. minuta, Ostravané prohrávají 0-2. Holcerův centr, který letěl na vzdálenější tyčku, tam ale nebyl nikdo v šedivých dresech, Bevene. Bevene pálil, ale trefil pouze hráče před sebou a tak Mladá Boleslav může jít dopředu, jenomže ze své branky vyběhne hodně rychle. Taky gólman Martin Jedlička. Jeho nákop zpracovává Holzer, hraje s Gilbertem. A Gilbert mezi tím Holzerovi vběhl do offsideu, takže ten nemohl hrát. A teď pozor, otevírá se to pro Solomona Johna, akce 3-3, Solomon John na pravé straně, míč si dal kolem nogy, už je v pokutovém území, pálí a dává gól! 3-0, 52. minuta a tohle byla situace, nebo je situace, kterou si za rámeček určitě nedá ani brankář Martin Jedlička, protože Solomon John pálil vlastně z brankové čáry a trefil se přesně mezi nohy Baníkov kapitána. Jedlička teď kroutí hlavou, protože teď ví, že tady měl svůj tým zcela jednoznačně podržet. Solomon John nabral rychlost, píchnul si míč kolem stopera nogy a pak z hodně ostrého úhlu vypálil přízemní rána přesně mezi nohy brankáře Martina Jedličky. Ten tedy nezažívá úplně povedené utkání. No a Mladá Boleslav vede nad Baníkem 3-0. To už je opravdu drtivé skóre v tomto zápase. A byť měli Ostravané také své možnosti, tak Mladá Boleslav potvrzuje, že je v úvodu této sezony opravdu ve skvělé formě, zvláště když hraje doma v Lokotrans aréně, porazila tady třeba taky pražskou Spartu, takže to taky lecos svědčí o tom, jak dobře jsou mladoboleslavští nachystaní na start této sezony. Baníkovci svolávají rychlou taktickou poradu před lavičkou, protože na hřišti zůstává ležet jeden z mladoboleslavských hráčů. Volání jsou zdravotníci. Těžko říct, kdo přesně tam ty problémy má a kdo bude muset pravděpodobně opustit tento zápas.
0: U ošetřování nebudeme na Radiožurnálu Sport. Můžeme znovu připomenout, o co se dnes bude hrát v dalších fotbalových soutěžích v Evropě. Tak pojďme do Anglie. Nejprve Everton versus Manchester United. To je zápas, který začne už za 15:45 mezi týmy, které zatím úplně nechytili vstup do téhle sezóny. Manchester United 3 body, Everton 4 body. Co se týče večerního zápasu, tak tam obhájci titulu z Arsenalu vyzvou Chelsea od 17:30. Ve francouzské Ligue 1 se budou hrát 3 zápasy, Troyes proti Štrasburku už v 15 hodin, později taky Angers Rennes a Marseille Paris FC. V italské sérii A4 duely Frosinone Benátky, to je ten první od 15 hodin, stejně jako Parma Monza. V 18 pak začne souboj Bologna Sassuolo a ve 20 hodin a 45 minut taky Juventus Turin změří síly s AC Milan. V německé Bundeslize Hamburg Mohuč a Frankfurt Augsburg, to jsou 2 zápasy, a ve španělské La Lize pak 4, Valencia Barcelona, Alavés Osasuna, Malaga Levante a Espanyol Sevilla.
2: Radiožurnál Sport.
0: My můžeme znovu pozvat do vysílání Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 15 minut Františka Typovského, jestli pak už se hraje v utkání Mladá Boleslav Baník Ostrava.
3: Hraje se, 55. minuta, je to 3-0 pro domácí Středočechy, kteří proměnili své šance na rozdíl od Slezanů. Naposledy se trefil Solomon John po chybě brankáře Martina Jedličky, který se nechal nachytat střelou z hodně ostrého úhlu. A tak je Mladá Boleslav hodně blízko posunu na druhé místo tabulky. Další centr do 16. Klíma v osobním souboji s míčkem jednoznačně fauloval. Tady se ani útočník Mladé Boleslavy s 23 na zádech, penaltový specialista, jen tak mimochodem, tak se ani nemůže moc divit, protože se tam pověsil na Jiřího Míčka bránícího hráče. Baník ještě neskládá zbraně, dlouhý nákop na Beveneho, jenomže tam je připravený obránce Králik, který teď bude hrát se svými kolegy, konkrétně je to Zíka, který dostává balon. Karafiát na levou stranu na Hipše. Hybš s Donátem hraje stále. Donát s balonem dokázal vyzrát hned na dva Baníkovce a udržel míč pro modrobílé barvy. V modrobílých dresech hrají dnes mladoboleslavští, byť tedy oba týmy vyznávají tuto kombinaci, tak Baník jako host musel zvolit alternativní šedou sadu. Můžu o tom mluvit, protože Mladá Boleslav teď v poklidu kombinuje, jenomže už přichází rychlý balon za obranu na rozběhnutého Schuberta. Ten byl na hraně offsideu, ale hraje se dál. Schubert už je v pokutovém území. Schubertova střílená pobídka, ještě závar pokračuje, protože Jedličkovi vypadl ten balon, ale Baník se dokázal osvobodit a teď může jít dopředu, jenom že Jurečka tam hodně špatně přihrál Vítu Škrkoňovi a Karafiát ukázkově ten míč zastavil, respektive přerušil přihrávku, vyvezl míč a pak ho udržel pro Mladou Boleslav. Trochu mám pocit, že ta baníkovská aktivita, která doprovázela těch nějakých 50 minut navzdory tomu nepříznivému stavu, teď trošičku odpadla a baníkovci jakoby asi psychologicky vytušili, že si odsud z Mladé Boleslavy pravděpodobně žádný bod nepovezou, ale ještě mají spoustu času na to s tímto zápasem něco udělat. Ale to by teď nesměli dovolit další ofenzivní akci Johnovi. Stále Solomon John, navádí se balon zprava na střed hřiště, posouvá na Schuberta, ten už je v pokutovém území. Schubert ještě počkal na podporu Hybše a Hybš trefil jenom bloky, je veně z Kyby. Bude to standardní situace pro Mladou Boleslav, konkrétně Rhovíkov, ale potlesk na otevřené scéně tady i od trenéra Aleše Majera, který teď ocenil to, jak jeho svěřenci vlastně zvládli celou tu akci a zvládli zase ukrojit cenné sekundy z tohoto zápasu 7. kola šance ligy. Standardka pro Mladou Boleslav, Daniel Langhammer a jeho pravačka bude kroutit balón směrem do branky, pravá, který kope z levé strany. Langhammer a jeho míč do 16, ale snadná kořist pro Martina Jedličku. Tohle se bývalému českému reprezentantovi do 21 let, který si zahrál i na evropském šampionátu před rokem na Slovensku, tedy mluvím o Langhammerovi, úplně nepovedlo. Míček teď vytloukl bloky o Martina Králika. A tak Baník musí trošičku zpomalit svůj...
0: Baník Ostrava prohrává tady stále 0-3 na trávníku Mladé Boleslavy, konkrétně v 59. minutě. Pokud bychom vás měli pozvat taky třeba na další pořady Radiožurnálu Sport, tak zítra vás v tradičním čase od 10 hodin čeká Desítka Pavla Horváta, která bude hodnotit právě tohle kolo, které se aktuálně hraje v nejvyšší domácí soutěži. Je to kolo s pořadovým číslem 7. Pokud chcete vidět Pavla Horváta naživo a třeba taky mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenku nebo našeho moderátora Jana Pirušku, tak vás zveme na 5. října do Plzně, konkrétně do kulturního domu Šeříkovka, kam to totiž znovu vyjede Desítka Pavla Horváta živě. A mimochodem hodně zajímavý host přijde právě po bok Horváta, Panenky nebo Pirušky. Bude to bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Královec, takže pokud máte dotazy na to, jak funguje práce profesionálního rozhodčího, chcete třeba probrat některé aktuální kauzy z toho rozhodcovského pohledu, které se dějí v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, rozhodně doporučujeme. Stejně tak doporučujeme taky poslouchat každý všední den v 8 hodin a 50 minut. Máme pro vás pravidelně hodně zajímavé ceny. Třeba hned zítra v pondělí 2 vstupenky na ligové utkání Sparta Jablonec, které se bude hrát 12. září, tedy příští sobotu.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď je ten úhel ale znovu živý. My vracíme se zpátky do přímého přenosu zápasu Mladá Boleslav Baník Ostrava za Františkem Typovským.
3: Už to mohlo být 4-0, ale Solomon John teď zahodil velkou šanci po té, co Baníku nevyšla offsideová past, kterou zrušil svým pozdním návratem Jiří Míček. Byl to tedy protiútok 2-2, Klíma centroval, Šajtlí z levé strany do pokutového území. Tam byl na vzdálenější tyčce Solomon John, kterému ale ta střela vůbec nevyšla, jinak to byla ale 100% šance, protože Solomon John byl na malém vápně úplně sám, mohl se prakticky golmana Jedličky zeptat, kam to chce, ale on to nezvládl trefit čistě ten míč, takže Jedlička zvládl ten balon zastavit ještě před brankovou čárou. Baníkovci tedy střídali, na plac nastoupili, jestli jsem správně viděl, Maxim Diačuk a Artur Mušák. takže Ukrajinec a Slovák, teď tedy v barvách ostravského Baníku. Ze hřiště odešli Holzer s Kubalou, ale Baník pořád prohrává 0-3. Teď Mladá Boleslav trošičku posečkává s rozehrávkou. Králík už to vypadalo, že bude odkopávat v 61. teď už v 62. minutě tohoto zápasu. Nakonec přepustil míč golmanu Floderovi a až teď tedy letí balon směrem vpřed, ale tam Šubert s Klímou nepřekonali baníkovskou defenzivu, která se tak dostává k balonu. Noga, 62. minuta, Baník prohrává v Mladé Boleslavi 0-3. Gilbert, Jurečka, ale příliš dlouhá přihrávka na Mušáka, to samé ale platí o uvolnění Langhamra a pasu směrem vpřed na Klímu. Diačuk, ale balon mu přeskočil jeho pravou kopačku a vykutálel se až do zámezí. Mladá Boleslav tak vhazuje. Hybš tam ještě má nějaké zdravotní problémy. Ne, není to Hybš, je to Zíka, pardon, omlouvám se. Trochu tam poskakoval po jedné noze, ale vypadá to, že bude v pořádku defenzivní středopolář Mladé Boleslavy. Klíma, faulovaný s Kybou na polovině hřiště, trochu na levé straně z pohledu útočící Mladé Boleslavy, která rozhodně nebude nikam spěchat v tomto utkání, protože má pohodlný tříbrankový náskok. Králík teď si doběhl pro ten balón, už jsem si myslel, že se pokusí ho rozehrát z místa, které bylo trošičku mimo ten bod, kde došlo k přestupku, ale nakonec Králík jenom posunul ten míč, pak na něj šlápnul, zastavil ho a rozehrál spořádaně v úvozovkách, tak jak měl. Teď Diačuk v osobním souboji zdemoloval Langhamra a vidí žlutou kartu. Samozřejmě tam hrály roli i váhové a výškové parametry a taky to, že Langhammer v tom osobním souboji nevyskočil, ale Adjačuk ano, ale každopádně ta síla a intenzita ukrajinského stopera Baníku byla opravdu hodně, hodně výrazná a po zásluze tedy Maxim Diačuk vidí žlutou kartu v 64. minutě zápasu, kdy Mladá Boleslav vede nad Baníkem 3-0. Vypadá to, že Langhammer bude v pořádku, ještě si tam otírá čelo, možná trošičku dezorientovaný krátkodobě bude to ano, ale měl by pokračovat v zápase. Králík, jeho pokus o uvolnění Klímy za obranou Baníku, ale ta si zvládla poradit. A teď dlouhý pas na Škrkoně, jenomže balon se sklouznul po vlhkém trávníku a doputoval až do rukavice brankáře Flodera, který se ani nemusel příliš namáhat, aby si pro ten balon doběhl. Příliš dlouhý nákop na Víta Škrkoně. Skiba šel do souboje a chtěl vybojovat aut pro hosty ze Slezska, ale to se nepovedlo a tak Mladá Boleslav po tom třetím gólu převzala zcela jednoznačně kontrolu nad utkáním, jako by tím vyrušila baníkovský odpor a od gólu Johna...
0: Říká František Typovský, který tady komentuje zápas, ve kterém Mladá Boleslav vede nad ostravským Baníkem i v 65. minutě 3-0. Co se týče dalšího přímého přenosu, poslouchat ho můžete v aplikaci Můj rozhlas nebo třeba na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Co se týče basketbalového mistrovství světa žen, tak Australanky už v dnešním programu porazily v Berlíně 87-71 Turkyně. Bude se hrát taky mezi Čínou a Českem a to už za zhruba 5 minut. Další zápasy taky Porto Rico, Belgie a Itálie, Spojené státy americké. Mezitím ale ještě krátká zastávka domácího šipkařského turnaje mezinárodní, respektive evropské kategorie Czech Darts Open. Jak to vypadá v Pražské Letňanech, poví Kristian Šveda.
4: Josh Rock má šipky na vítězství proti O'Connorovi, tu první netrefil, určitě jste slyšeli to pod mým hlasem, je to osmifinále. Severoirský šipkař hraje proti irskému Williamu O'Connorovi, ten naopak šipka na double 20, trefená a William O'Connor postupuje do čtvrtfinále. Tohle bylo zatím nejpohlednější utkání v tom celém odpoledním bloku, létaly 180, to jsou ty maximální náhozy, které na tři šipky můžete trefit, že se všechny tři hroty zabodnou do políčka trojnásobku 20. Lidi oslavují, lidi bouří, za malou chvíli uvidíme i bývalého mistra světa Luka Humphreyse, ten se postaví proti Andrewu Gildingovi. Luke Humphreys mimochodem Czech Darts Open 3x vyhrál, je to nejúspěšnější šipkař, který na tomto pražském turnaji hrál, nicméně má velkou konkurenci v podobě Luka Littlera, světové jedničky, světového šampiona, který bude hrát zhruba v 4:30 odpoledne. I o tom uslyšíte v našem vysílání živě. Atmosféra dál bouřlivá pokračuje. Z pražských Letňan Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Jeden výsledek nabídne taky František Typovský z fotbalového zápasu Mladá Boleslav Baník Ostrava za zhruba 30 minut. Teď ale další aktuality ze druhého poločasu. Františku.
3: 67. minuta, Mladá Boleslav pořád vede nad Baníkem Ostrava 3-0 a od té trefy Solomona Džuna, křídelníka Mladé Boleslavy, na 3-0, tedy je to zápas, který mají středočeši naprosto jednoznačně ve své moci, ve své režii. Od té doby kontrolují kombinaci, vyhrávají osobní souboje, předskakují Baníkovce a míří za jednoznačným vítězstvím v tomto utkání 7. kola. Baník přeci jenom z té své aktivity dost výrazně ubral po té, co po třetí inkasoval. Teď Klíma vyhrál osobní souboj nad dvojicí Gilbert Noga a Mladá Boleslav teď kombinuje přímo před zraky trenéra Aleše Majera a zachoval tedy krajní obránce, který vystřídal Mareše. Ten nastoupil do druhého poločasu, ale už v 54. minutě šel zraněný zase ze hry. Z místo něj tedy skočil na hřiště, zachoval. Tak ten teď si vykoledoval na míčkovi faul a navíc žlutý faul, protože si dal balon kolem mladého baníkovského stopera a ten ho stáhl směrem k zemi, takže Jiří Míček teď dostane žlutou kartu v 68. minutě. Bylo to tady přímo pod hlavní tribunou v Mladé Boleslavi, takže jste možná pod mým hlasem slyšeli i bezprostřední reakci domácího publika, které samozřejmě volalo po udělení žlutého karetního trestu pro Jiřího Míčka. Baník prohrává v Mladé Boleslavi 0-3 v 68. minutě tohoto zápasu. Teď se čeká na opětovné zahájení hry, protože sudí všetečka si musí ten žlutý přestupek zapsat a přidat si ho do seznamu hříšníků v uvozovkách. Teď Králik s míčem čeká znovu na to, až se mu rozběhnou jeho spoluhráči a opět se to povedlo, zachoval, podporuje útok, stále zachoval, může pálit, ne, vybízí ještě Schuberta, ten má šanci na hat-trick, ale Schubert teď přestřelil ve velké šanci.
0: A tak z toho hat-trick není, stále stav zápasu Mladá Boleslav Baník Ostrava 3-0 i v 69. minutě.
2: Radiožurnál Sport.
0: České basketbalistky potřebují na mistrovství světa zvítězit ve druhém utkání skupiny tak, aby si ještě zachovali reálnou naději na postup právě do vyřazovací fáze. Dnes je čekají Číňanky a přímý přenos Radiožurnálu Sport začíná právě teď. V Berlíně máme reportéra Jakuba Kantu. Příjemné odpoledne.
5: Hezký den do Prahy z hlavního města Německa, kde už se schyluje k tomu druhému utkání českých basketbalistek na mistrovství světa ve skupině. A trenérka Romana Ptáčková posílá do toho souboje s favorizovanou Čínou tuhle základní pětici. Nechybí v ní nejlepší střelkyně při té úvodní porážce s Italkami Julie Pospíšilová, stejně tak pod košem. Bude proti obřím pivotkám hrát Natálie Stoupalová, česká kapitánka, ale bude potřebovat vypomoct třeba i od Veroniky Voráčkové, Elišky Joklové nebo Petry Holešínské. Pokud mají být české basketbalistky úspěšné, budou muset pokrýt hlavně Han Shi 211 cm vysokou pivotku New Yorku Liberty v WNBA. Nikdo z českých basketbalistek nenarostl zatím víc než na 193 cm. Natálie Koucká je ale na lavičce. Natálie Stoupalová, tedy pivotka v základní sestavě, má 188 cm. A tak se není čemu divit, že teď prohrává. Úvodní rozkok Češky brání. Je to Joklová, kdo stojí proti Chang. Kousek za půlící čárou teď, ale pěkná přihrávka od Chen na Luo a ta se nemýlí, posílá Čínu do vedení 2-0. Eliška Joklová rozjíždí tenhle postupný český útok, přihrává na útočné polovině do levého křídla na Julii Pospíšilovou, ta předává z ruky do ruky Petře Holešínské, ta se chvíli schovala za clonu právě od Pospíšilové, přenáší hru na pravou stranu, trojka z rohu Voráčkové, propadává obroučkou a tak je po 35 sekundách z toho české vedení 3-2. Teď ale zase honem rychle zpátky do obrany, to se podařilo podařilo. Julie Pospíšilová ale proti vyšší soupeřce Čchen v podkošovém souboji neúspěla, natlačila jí pod koš její protivnice a dává lehké dva body, ale Julie Pospíšilová po rychlém breaku na druhou stranu také se zapisuje poprvé v dnešním utkání do skóre a na začátku druhé minuty tak Češky vedou 5-4 nad světovými čtyřkami, které na posledním světovém šampionátu hrály překvapivě finále s Američankami, nepřekvapivě ho prohrály. Ale teď ukazují svou sílu hlavně v podkošem. V další dva body Číny a zase z vymezeného území. Teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, jak se tenhle zápas vyvíjí. Pěkná kombinace pod košem, Stoupalové na Pospíšilovou a ta dává 7-6. Po minutě a půl Češky drží vedení 7-6. Z Berlína Kup Kanta, Radiožurnál. A teď se česká pětice semkla ve vymezeném území a nedovolila lehké dva body čínským basketbalistkám, ale řekl bych, že to možná bylo za cenu faulu. Přesně tak, Petra Holešínská, první basketbalistkou tohohle zápasu, která se provinila proti pravidlům, ale teď dobře brání Čchen, která dostala míč po výhozu, ale neubránila. Zase výšková převaha Číňanek využita a tak Eliška Joklová po levé straně přebíhá na útočnou polovinu. Míč si nechává, je pod košovém prostoru, ale celkem jednoduché dva body nepřidala. A tak na konci druhé minuty Češky prohrávají 7-8. Teď je tady další nájezd na druhé straně, ten má na svědomí Young, ale tentokrát Veronika Voráčková se tam postavila velmi dobře a míč mají Češky, utíkají do rychlého protiútoku. Míč dostává do rohu, Stoupalová trojku nedává. Číňanky doskakují, konkrétně Luo nechává si míč, dokud nedodriblovala až na trojku. Tam přihrála Ozem Khan a tahle 211 cm vysoká pivotka otočkou na levou ruku nebo za levým ramenem přidává další dva body. 10-7 vedou Číňanky po 2,5 minutách. Korekce z ruky Petry Holešínské zpoza trojky nepřichází a protože míč skončil v zámezí, tak Češky, které dnes nastoupily v červených dresech, možná můžou jít zpátky na vlastní obranou polovinu, ale to určitě neudělají. A je to tady vytažená obrana, i když nakonec čekají hned trojice Pospíšilová, Holešínská, Joklová jen na půlce. Poradit si s tím snaží Chang Man-Man. Přihrává na pravou stranu na Yang, ta ale vrací na Chang. Teď už přichází balon do podkošového prostoru na Khan. A tahle pivotka prostě z druhého patra nad českými obránkyněmi přidává další dva body, 12-7 na konci třetí minuty. Vedou čínské basketbalistky, které na úvod prohrály v repríze posledního finále s Američankami. Teď pěkná přihrávka Voráčkové, která uvolnila za trojkou kapitánku Stoupalovou. Ta nedala, ale Joklová doskočila, podběhla pod košem a snažila se rychle zakončit. To se jí sice povedlo, ale bezprostřední skórování z toho nebylo, ale byl to nedovolený zákrok na Elišku Joklovou, jedinou českou reprezentantku, která přijela na světový šampionát pro Češky po 12 letech z WNBA. Hraje za Minnesota Lynx, bohužel její spoluhráčka Emma Čechová, jedna z ústředních pivotek zraněná, stejně jako Julie Reisingerová. Obě jsou tady ale s týmem, sedí nedaleko lavičky a třeba i při rozcvičce ještě byly se svými spoluhráčkami na palubovce. Joklová se poučila z toho úvodního zápasu s Itálií. Řekl bych, že potrénovala trestné hody, kde neproměnila 4 z 5, ale tentokrát byla 100%. Takže snižuje ve čtvrté minutě z českého pohledu na 9-12.
0: Říká náš reportér Jakub Kanta, zatímco my se můžeme znovu vydat na fotbalovou ligu. Mladá Boleslav, Baník Ostrava, František Typovský má slovo.
3: 75. minuta, stále je to 3-0 pro Mladou Boleslav, která má ten zápas opravdu pevně pod kontrolou, i proto, že Baníkovcům zatím úplně nefungují střídající hráči, kteří přišli na trávník v průběhu tohoto zápasu, do něj nevstoupili příliš dobře a navíc Ostravané tlačí dopředu, tedy do kopce to tříbrankové manko, které postupně nabrali po 2 trefách Schuberta a 1 gólu Solomona Johna. Hraje se 76. minuta, 3-0 je to pro Mladou Boleslav. Pokud se nestane nějaký fotbalový zázrak, tak Mladá Boleslav si do tabulky připíše další vítězství a navíc i se díky němu posune na druhé místo neúplné tabulky nejvyšší soutěže. Teď Traoré ve středovém kruhu, přihrávka na paty na Skibu. Skiba teď vybízí do kombinace Diačuka, ale zase nepřesná přihrávka, příliš krátká od baníkovců, ale Bevene Diačukovi vypomohl a tak baníkovci můžou zůstat u balonu alespoň díky autovému vazování.
0: Zápas je ale zdá se rozhodnutý a proto ho dál můžete poslouchat v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz, ale logicky se mu tolik věnovat nemusíme, protože máme důležitější věci na práci a důležitější věci k poslechu, třeba právě druhé utkání českých basketbalistek na světovém šampionátu. Česko vyzvalo Čínu a první čtvrtinu dál sleduje a komentuje Jakub Kanta.
5: Zatímco trenér čínských basketbalistek Kung Lu Ming poslal po oddechovém čase české lavičky stejnou pětici na palubovku, tak v té Romany Ptáčkové pětici je jedna změna. Kapitánku Stoupalovou nahradila Alena Hanušová, veleskušená česká reprezentantka. Teď nabíjí za tři body Julie Pospíšilové a ta se nemýlí. Přichází snížení 12-14, prohrávají české basketbalistky na konci čtvrté minuty. Teď zase přihrávka pod českým košem na Han, která byla vystižená Julií Pospíšilovou. Tady do jednoduchého dvojtaktu a vyrovnává na 14-14. No a to nemohlo skončit jinak, než v tuhle chvíli zase oddechovým časem na druhé straně, protože rychlých pět bodů znamenalo vyrovnání českých basketbalistek na 14-14 a Kung Lu Ming, trenér čínských basketbalistek, si je svolává po krátké době zase k sobě. Poté, co si vzala oddechový čas trenérka Ptáčková, tak reaguje stejnou mincí právě její protivník. No a to proto, že se teď úplně nedařilo čínským basketbalistkám v kombinaci. Dostali rychlých pět bodů a trenérka Romana Ptáčková tak může být zatím celkem spokojená, protože její svěřenkyně mají velice dobrou úspěšnost střelby. 60% za dva body, ale 50% za tři, a to ve chvíli, kdy Češky vystřelili 4 tříbodové pokusy a 2 proměnili. Pokud budou mít takovouhle úspěšnost, tak si myslím, že mají velmi dobrou šanci dnes uspět. Zatím ale tady fanoušci v celkem slušně zaplněné Uber aréně, tedy té hlavní v berlínské metropoli, sledují tu největší pivotku, tu největší basketbalistku v historii sedět pouze na lavičce mezi náhradnicemi, protože 19-letá Chang Ci, která zatím narostla do 223 cm, tak sedí mezi svými kolegyněmi na lavičce. Ona se i tak pomaličku rozcvičovala, ale teď už se zase můžeme věnovat hře, protože Cheng nabíjí po oddechovém čase Yang, ale ta v pravém rohu míč nespracovala vůbec ideálně. Ona ani ta přihrávka nebyla zrovna dvakrát dobrá, byla na dlouhou ruku, a tak je tady rozehrávka českých basketbalistek spod vlastního koše. Holešínská na Joklovou, ta už na útočné polovině na pravou stranu na Voráčkovou, ta naznačila pohyb do středu hřiště, ale nakonec doběhla do koše, tam se jí ale postavila obrovská Han a tak přišla přihrávka na Hanušovou. Ta se ale spod košového prostoru proti ohlavu vyšší soupeřce prosadit nedokázala. Alena Hanušová měří 190 cm. A tak stále ztrácí 21 na svou protivnici. Teď Číňanky zase kombinace v českém vymezeném území, která ale nekončí body. A tu rychlý přichod do útoku Joklová na pravou stranu na Holešínskou. Ta ten rychlý postup ale zastavila. Teď naznačila střelu za tři body, přihrává ale lépe postavené Julii Pospíšilové. Ta se tentokrát trefit nedokázala. Nicméně Veronika Voráčková doskakuje v útoku a přihrává Holešínské za trojku na pravé křídlo. Na začátku 6. minuty je to 14-14. Přichází trojka z pravého rohu Voráčkové. Nepřesná, možná jí trochu vyděsila vybíhající obrovská pivotka Han, která se jí snažila znervoznit, a to se zdá se povedlo. Han teď naznačila střelu za tři body, ale tu si honem rychle rozmyslela. Teď už staví clonu pro Chang. Chang střílí za tři body, ale mezi tím se ozval hvist rozhodčího, protože přišel faul ve cloně čínských basketbalistek a tak budou moct zase zaútočit ty české. A to ve chvíli, kdy je odehráno skoro 5,5 minuty a na ukazateli skóre svítí stav 14-14. Na hřiště přichází 223 cm vysoká Chang Ci-ji a na české straně třeba Gabriela Andělová, která nahradila Petru Holešínskou. Rychlá kombinace na Pospíšilovou, ta Inec vedá dvojku přes Čan a proměňuje 16-14 po 5,5 minutách. A teď je tady faul české veleskušené pivotky Aleny Hanušové, 35-leté basketbalistky, která jako jediná pamatuje tu poslední českou účast na mistrovství světa před 12 lety. Ona se postavila své sokyni Chang, ta se svou výškou i kily jí prostě převálcovala, ale rozhodčí to odpískali české pivotce, která teď svádí opravdu nelehký souboj, snad o dvě hlavy větší sokyní. Ta teď dostává zase do podkošového prostoru balón, hned tři Češky se tam na ní vrhly, vyhození ven, ale košem nekončí, Luo netrefuje a je tu break na druhou stranu, Voráčková v levém rohu na Andělovou, ta trojku nedává. Chybělo ale málo, obroučka tentokrát nepomohla. Na začátku 7. minuty Češky vedou 16-14 a úplně totožná situace jako před malou chvílí na české defenzivní polovině, ale tentokrát s opačným koncem. Alena

0: ale já používám ten oficiální z týmu WNBA, který zní 211 cm. Oficiální web tohoto turné hovoří o 205. To je celkem velký rozdíl, ale když jsem se při rozcvičce koukal právě v porovnání Chang a Han, tak ten rozdíl výškový zas není takový jako oproti jiným spoluhráčkám. Chan nedává z pravého rohu, Zeithamrová, střídající česká rozehrávačka, která nahradila Elišku Joklovou, teď táhne český útok, přihrává za trojku na Hanušové, ta nafintovala přihrávku do levého rohu a sama zkouší štěstí za tři body, ale tahle střela byla příliš krátká na konci sedmé minuty. Češky vedou 16-14, ale teď budou moct zaútočit v postupném útoku zase Číňanky. Míč dostává od rozhodčích pod vlastním košem Luo, přihrává na Tchang, ta si ale míč dlouho nenechává a hraje už s ním zase Chang Man Man, která s ním přeběhla na útočnou polovinu a tentokrát Hanušová poslala na palubovku Chang, která se sbírala snad 3 sekundy a tak si Hanušová mohla chvíli oddechnout, ale tady je potřeba doběhnout za trojku a z nepříjemný střelu Tchang, to se Joklové povedlo, ale doskok sbírají Číňanky, další nájezd do koše. Teď každou chvíli některá z basketbalistek leží na palubovce, tentokrát je to zase Hanušová po zákroku Chang. Teď přihrávka velmi pěkná, Zeithamrová do levého rohu a přichází přesná střela za tři body Gabriely Andělové. 19-14, 2 minuty a 34 sekund před koncem první čtvrtiny. Vedou české basketbalistky, které zatím opravdu hrají týmově.
1: Skvělé zprávy přidává náš reportér Jakub Kanta. My se nakrátko ještě vydáváme na fotbalovou ligu a utkání Mladá Boleslav Baník Ostrava. Tam totiž padl gól a okomentuje ho František Typovský.
2: Mladá Boleslav v 85. minutě vede už 4-0, protože Kolářík potrestal rychlý break, šel sám, Baník už riskoval a udělal chybu v defenzivě. Langhammer Kolaříka vysunul, ten šel sám a tváří v tvář brankáři Jedličkovi uspěl se svým zakončením na vzdálenější tyčku, propálil vyběhnuvšího baníkovského golmana a zvýšil už na 4-0 stav tohoto zápasu, takže je to opravdu drtivé vítězství nebo drtivé vedení domácích Středočechů, které se pravděpodobně změní i na drtivé vítězství, ale ještě si na to budeme muset.
1: O tom uslyšíme tedy v dalším vysílání Radiožurnálu Sport, stejně jako uslyšíme o třech dalších zápasech nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Sedmé kolo totiž zakončí duely Jablonec Liberec a Zlín Teplice teď od 15 hodin, tedy za necelou čtvrt hodinku. No a večer od 18 hodin pak Hradec Králové bude hostit pražskou Spartu.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Ten fotbalový vystřídal basketbalový. České reprezentantky jsou na mistrovství světa ve druhém utkání v dobré pozici proti Číňankám. Závěr první čtvrtiny komentuje Jakub Kanta.
0: Trochu pokazit jim tu pozici a pětibodové vedení mohla Chang Ci, protože stála na čáře trestného hodu, ale ani jeden neproměnila, přitom proti Američankám se z šestek mílela jen jednou z 10 pokusů, teď pěkně a rychle putuje míč mezi českými basketbalistkami, zatím za trojkou Andělová teď už najíždí do vymezeného území, snaží se vystřelit, protože už byla trochu pod tlakem, tahle střela byla hodně neurovnaná, od obroučky jí sbírají Číňanky, je to konkrétně Wang, která teď řídí ten postupný útok, na útočné polovině přihrává na levou stranu na Chang, ta čeká, až se Chang uvolní pod košem, byla to tedy kombinace mezi hned dvěma stejným hráčkami stejného jména, Chang Man Man a Chang Ci, ale Češky tohle taky ustály a teď Petra Malíková nabíjí do pravého rohu Natálii Stoupalové a minutu a 29 sekund před koncem první čtvrtiny Češky vedou 22-14 nad obhájkyněmi stříbrných medailí na mistrovství světa, tedy nad Číňankami, které jsou trochu zaskočené, tak věřme, že takhle zvládnou hrát Češky celé utkání. Teď trojka z rohu, ale levého zase z pohledu Číňanek, ale příliš dlouhá z ruky Chang Man Man. Zase na druhou stranu rychle pospíchají svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové. Kateřina Zeithamrová nahrává Hanušové, ta jí vrací a ten rychlý přechod do útoku je zastavený. Čeští fanoušci v Uber aréně ožívají, cítí, že teď je ta pravá chvíle ještě trochu podpořit české basketbalistky, které vypotřebovali celých 24 sekund na postupný útok, ale trojka Petry Malíkové v koši nekončí a teď musí ho rychle zpátky. Wang! Tahle křídelnice se protlačila z pravé strany do vymezeného území a v podkošovém souboji s Alenou Hanušovou si věděla rady a nejenže snížila na 16-22 a

0: říkám 38 sekund před koncem úvodní desetiminutovky, ale hlavně bude mít k dispozici ještě jeden trestný hod. Už 8bodové vedení si tedy vypracovali v úvodní části české basketbalistky, které teď jsou na palubovce ve složení Stoupalová, Malíková, Koucká, Andělová a Cajthamrová, ale přichází ještě korekce úspěšné šestky. Číňanky snižují na 17-22. Rozehrávat bude Gabriela Andělová, ale ta vyhazuje na Cajthamrovou, ta si ukazuje na levé rameno, tím ukazuje, jakou akci bude hrát. Ten předriblovala po pravé straně až na útočnou trojku. Teď přenesení hry na levou stranu, Andělová na Stoupalovou, ta vrací Cajthamrové, kombinace mezi těmito dvěma hráčkami, vyhození Stoupalové najíždící do koše na pravou stranu, ale dokázala vystihnout Chan Shi, která vystřídala na pozici pivotky Chang Ciyi, ale je jen o 12 cm zhruba menší. Takže v tomhle si Češky příliš nepomohly. Teď ale je tady na palubovce třeba také Natálie Koucká. Poprvé v tomhle utkání nejvyšší česká basketbalistka na soupisce. Teď ale z levého rohu utekla Cajthamrové směrem ke koši, ale ta s tím úplně nepočítala. Tak je tady česká ztráta, už teprve druhá oproti čtyřem čínským. Číňanky teď už ale rozmístěné na útočné polovině, moc pěkně tam přišla vypomoct, ale Natálie Stoupalová z perimetru pod koš na Luo a to se vyplatilo, protože snadné dva body pro čínské basketbalistky, z toho 5 sekund před koncem první čtvrtiny nebyly. Číňanky ale zůstávají na balónu, vyhození na Chanta, zkouší trojku, příliš krátká střela, doskakuje Stoupalová a Malíková může jít úplně sama, ale už to nestihla. Zakončení přišlo příliš pozdě, každopádně po úvodní desetiminutovce Češky nejen, že drží s favoritkami krok, ale jsou lepší a proto vedou 22-17 nad Číňankami.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme za velmi dobré informace našemu reportérovi Jakubu Kantovi a teď míříme na závěr druhého poločasu fotbalového utkání Šance ligy. Mladá Boleslav přivítala Baník Ostrava a tenhle duel se zdál být při posledním informačním vstupu našeho reportéra Františka Typovského rozhodnutý. Jak tomu je teď, uslyšíme ze závěrečných minut.
4: Poslední sekundy řádné hrací doby a Mladá Boleslav vede 4-0 nad Baníkem Ostrava. Teď ještě Letenaj stíhá nakopnutý balón směrem vpřed. Noga je tam s ním v osobním souboji. Ještě se tam snaží celou situaci řešit Kolářík. Nastavovat se budou 2 minuty a to by asi nestihl už žádný tým dát za 2 minuty 4 branky a třeba aspoň zremizovat toto utkání. Ne, ne. Mladá Boleslav má ten duel teď už pevně pod kontrolou, velmi pravděpodobně ho vyhraje a posune se na druhé místo tabulky. Naproti tomu Baník to bude mít vyrovnaně, 6 odehraných zápasů, 3 vítězství, 3 prohry. Ostravany ještě v týdnu čeká dohrávaný zápas v Jablonci ve středu, který vám nabídneme také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Fanoušci tady v Lokotrans aréně tleskají, zatímco Baníkovci útočí do zahuštěné mladoboleslavské obrany. Mušák pálí z dálky, ale jeho střela to byla spíše jen taková žblabuňka vstříc Jiřímu Floderovi do prostřed branky. Skákavý balon, Floder ho v pohodě zachytil, už běží druhá nastavená minuta. Floder teď rozehraje dlouhým nákopem, který letí trochu na pravou stranu. Míček v souboji s Letenajem nebyl úspěšný, ale odražený míč sebral Skiba, který přihrál na golmana Martina Jedličku, který tedy 4x inkasoval v tomto zápase, ale připomínám, že i Baníkovci měli řadu možností, třeba 3x trefili brankovou konstrukci, ale hraje se na góly a tam zcela jednoznačně zvítězili domácí Středočeši, nebo tedy stále vedou a pravděpodobně za pár sekund zvítězí. Poslední chvíle tohoto zápasu ještě Mušák zahnal teď Skibu na pravou stranu. Baník ale má ještě možnost na poslední centr, na poslední akci, jenomže velmi dobrá práce teď domácí defenzivy odzbrojili tam právě Jeveně Skibu a mohli sami zaútočit a rozhodčí Jan Všetečka teď zadul do píšťalky, zápas končí a končí jednoznačným triumfem Mladé Boleslavy 4-0. Dva góly dal Schubert, jeden Solomon John a jeden přidal také střídající Kolářík. Hrál se opravdu hodně zábavný zápas, klidně kdyby ten duel skončil dvojnásobným skóre, tedy mám tím na mysli, kdyby oba týmy dali o 4 branky navíc a bylo to 8-4, tak by se asi fanoušci nemohli divit, protože řada příležitostí na obou dvou stranách, spoustu šancí, obrany moc nefungovaly a jestli tedy některá fungovala lépe, tak na to je jednoznačná odpověď, je ta mladoboleslavská, protože ta neinkasovala, i protože Baník trefil 3 tyče a zahodil další příležitosti. Mladá Boleslav 4x.
3: Říká náš reportér František Typovský. Mladá Boleslav tedy porazila Baník Ostrava 4-0. Za 6 minut nastoupí proti sobě fotbalisté Jablonce a Liberce a taky Zlínští proti Teplicím. Od 18 hodin pak budou hrát Královéhradečtí fotbalisté proti pražské Spartě. O žádný z těchto zápasů nepřijdete ve vysílání Radiožurnálu Sport a kompletní přímé přenosy jsou dál v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
1: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
3: Rychle ale spěcháme na druhou čtvrtinu basketbalového utkání mistrovství světa žen Česko versus Čína a v Berlíně je u toho Jakub Kanta.
0: Úvodní minuta a 50 ve druhé čtvrtině koš nepřinesla, to už ale neplatí, protože nejprve se prosadili za 2 body Číňanky a snížili na 19-22. Teď se ale trefuje spoza trojky z levého rohu Gabriela Andělová a upravuje z českého pohledu na 25-19. 7 minut a 42 sekund před odchodem do kabin ve druhém utkání ve skupině na světovém šampionátu. Češky zatím lepší než čínské favoritky. Teď to zase potvrdili velice rychle a všetečnou obranou. Julie Pospíšilová vypíchla míč Chan a Češky se rychle hnali do brejku na druhou stranu, ten ale zastavil hvist rozhodčích. Takže ve 13. minutě Češky vedou 25-19 a budou vyhazovat spod vlastního pokoše. Je to Andělová, kdo přihrává Joklové, ta už teď předriblovává půlící čáru na levé straně hřiště a přihrává na osu za trojku na Voráčkovou, ta se snaží zbavit své bránící protihráčky, to se jí povedlo, ale nakonec přihrává na 2 metry vlevo stojící Joklové, ta už teď najíždí do vymezeného území a udělala dobře. Dvojtakt na pravou ruku, končí v koši 27-19, vedou Češky po další dvojce Elišky Joklové za Svobodná Hamzové. Eliška Joklová už je na 4 bodech, 11. má Julie Pospíšilová, teď se ale protrhla nulu na kontě čínských basketbalistek spoza trojky na 7. pokus. Han Shi, 211 cm vysoká pivotka newyorského týmu Liberty v WNBA. Julie Pospíšilová, ale teď se zaměstnává čínskou obranu, nicméně tahle přihrávka nebyla vůbec přesná, vystihla ji právě Han, přihrává na Yang, ta v levé straně ještě hledá Sun, ta nakonec si rozmyslela postup směrem do koše a nakonec vybídla Yang Shuyi na ose hřiště za trojkou, ta si ale nevzala tuhle střelu a udělala zřejmě dobře. Střídání na čínské straně poprvé v utkání se dostává na hřiště také Tia Sai Chi.
3: U střídání být nemusíme, chceme krátké informace taky z beach volejbalového mistrovství republiky, které se odehrává v pražském Ládví. Na tyhle zápasy vyrazil Krištof Kousal za Radiožurnál Sport.
5: Bojuje se o bronzovou medaili mezi muži, mezi Krištofem Olivou s Václavem Kurkou a Tomášem Semerádem s Adamem Štočkem. Oliva s Kurkou vyhráli první set a v tom druhém vedou v koncovce 18-17, takže mají nakročeno k tomu, aby získali bronzové medaile na republikovém šampionátu a teď přidávají další bod 19-17, takže už jenom 2 body k zisku. Bronzu dělí Olivu s Kurkou. Připomenu, bronzové medaile mezi ženami vybojovali sestry Kateřina a Anna Pavelkovi po třísetové bitvě s Justínou Frumovou a Julií Honzovičovou. Vyhráli tiebreak rozhodující sadu 15-12 a teď tedy koncovka druhého setu v boji o bronz mezi muži a tady se bojuje ve výměně, která přináší 20. bod a celkem 3 matchboly a 3 následující výměny už můžou rozhodnout o tom, že si právě Krištof Oliva s Václavem Kurkou odnesou bronzové medaile. Všichni diváci tady na napěchovaných, sice malých, ale napěchovaných tribunách na centrálním kurtu vládví vstali a teď sledují následující výměnu, kterou ale ukončuje velmi rychle. Hned využitou bodovkou Adam Štoček a taky jde hned na podání a bude čelit k druhému matchbolu dvojce Oliva Kurka. Adam Štoček už si rovná nohama písek za základní čarou a za stavu 18-20 bude podávat další míč do hry, podává z pravé strany, je to plachtící servis, který míří na Krištofa Olivu, ten měl trošku stíženou přihrávku a nakonec bude útočit, nebude útočit, protože přihrávka, respektive nahrávka od Václava Kurky nebyla čistá. Krištof Oliva si to teď nechá ještě vysvětlit od hlavního sudího, co přesně bylo špatně s tou Kurkovou nahrávkou, ale zdá se, že rozumí, odchází zpátky na hřiště a už jenom jeden matchball z těch tří teď zbývá dvojici Oliva Kurka a znovu je to Adam Štoček, který je na podání a bude se snažit odvrátit svým servisem i ten třetí matchball, servis na Kurku, který vybírá dobře a nakonec si boduje, je rozhodnuto o bronzových medailích. Oliva a Kurka teď ve vzájemném obětí se radují ze zisku medailí na republikovém šampionátu, tady v Praze Ládví 2-0 na sety porazili Tomáše Semeráda s Adamem Štočkem. Za chvíli začne ženské finále mezi Kailinou Šéfrovou s Martinou Meixnerovou a Marí Sárou Štochovou s Markétou Svozilovou a potom po 16. hodině mužské finále Perušič Šépka Sedlák Javoronok.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Protáhlo se to trochu déle, než jsme chtěli, každopádně věřme tomu, že jsme nepřišli o nic podstatného z basketbalového utkání českých reprezentantek na mistrovství světa. Česko hraje proti Číně. Naposledy na takhle velké akci Češky porazili Číňanky před rovnými 20 lety. Dnes by se to znovu mohlo povést před zraky Jakuba Kanty.
4: Běží 16. minuta a zatím na to Češky pomýšlet můžou, protože stále vedou už na 8-bodovým rozdílem. Ale 4-bodovým 30-26, protože před malou chvílí Wang se dokázala z podkošového prostoru prosadit, protože Češky vypomáhali u daleko vyšší Čangceji, stejně jako teď před malou chvílí, a to se jim povedlo. Kucka vypíchla balón pro Elišku Joklovou, ta přeběhla od koše ke koši, ale tenhle nájezd na levou ruku dalšími českými body nekončí. Poslední českou úspěšnou střelkyní je Veronika Voráčková, která trefila v podání Češek 6. trojku z 15 pokusů. Tak pokud to takhle půjde dál, to bychom si všichni jistě přáli. Čeští basketbaloví fanoušci v posledních letech, tedy co se týče národního týmu, za stolik radosti mít nemůžou, co se hlavně týče mužů, ovšem české ženy, ty se opravdu zase vrací na výsluní po několika letech, kdy třeba na tom nebyly tak dobře, tak teď taženi nebo české basketbalistky taženy v tuto chvíli Eliškou Joklovou, která stojí na trestných hodech, ale dává jen jeden. 31-26, necelé 4 minuty před koncem druhé čtvrtiny. Joklová se snaží přerušit driblinku pulící čáry Wang. To se jí povedlo a tak přišla přihrávka na levou stranu. Teď rychlá kombinace, kdy si 4 Číňanky pučují balón a uvolňují za trojkou Yang Shui a ta se nemýlí. Bohužel právě tahle basketbalistka už se dostává na 7 bodů a přidává druhou čínskou trojku z 8 pokusů. Teď ale Eliška Joklová vybízí ke skórování Natálii Kouckou a ta zapisuje své úvodní body v kariéře na mistrovství světa. V zápase proti Číně zvyšuje na 33-29 momentálně a to zbývá odehrát ještě něco lehce přes 3 minuty. Další velmi dobrá práce svěřenkyň trenérky Romany Ptáčkové na vlastní obrané polovině, kde donutili Číňanky ke ztrátě. A to už 7. v tomhle zápase. Veronika Voráčková rozehrává na Zeithamerovou, ta přes pulící čáru přihrává na levou stranu na Holešínskou, ta ale rychle na osu hřiště vrací. Pro balón si přišla také Voráčková. Ta teď čeká, kdo se jí uvolní. Přihrávala do vymezeného území na kapitánku Stoupalovou, ale Chang Ci-ji
0: se svým obrovským rozpětím, které bych řekl, že bude ještě vyšší, větší než její výška, tedy 223 cm, dokázala ten balon srazit za koncovou čáru. Voráčková vyhazuje za trojku na Holešínskou, tále najíždí do koše, ale byla velmi dobře uráněna. Tia Šajčchy si teď zapsala dobrý obraný zákrok, ale Češky vybojovali míč na útočném doskoku a zvyšují na 36-29. Další úspěšnou trojku zapisuje tentokrát Petra Holešínská po asistenci Natálie Stoupalové. Její jmenovkyně Kautská se teď snaží hodně znepříjemnit rozehrávku Tia a to slaví svůj úspěch, protože už je zase s míčem v ruce Holešínská na útočné polovině, přenáší hru z levé na pravou stranu na Voráčkovou, ta si prohazuje míč mezi nohama, ale hru přenáší zase na levou stranu. Teď si přiběhla pro balon na osu hřiště Cajdhamerová adresátkou přihrávky na té pravé. Lob na druhou stranu na Holešínskou, tam měla tak dobré dva metry oproti Luo, ale netrefila tentokrát a Číňanky rychle přešly na útočnou polovinu. Yang vrací, ale zpátky za trojku. Číňanky čekají, až se do podkošového prostoru dostane Čchanci, kterou brání, ale zatím dobře a odstavuje Koucká. Cajdhamerová teď málem vypíchla balón, ale Koucká předskočila Čánka, dostává se k balónu. Minutu a 46 sekund před koncem druhé čtvrtiny, Češky vedou 36-29 a už jsou zase na útočné polovině. Natálie Stoupalová za dva body trochu moc síly. Od zadní části obroučky se míč odráží, ale Češky excelují na útočném doskoku. Teď krásné naznačení přihrávky od Veroniky Voráčkové. Nechala si balón a dává 39-29. Ještě minutu a 23 sekund se bude hrát v této části hry, ale to až poté, co se basketbalistky vrátí na palubovku, protože je tady oddechový čas.
3: A u něj my na Radiožurnálu Sport nebudeme. Vydáváme se poprvé v dnešním odpoledním programu taky za fotbalisty Jablonce, respektive Liberce. Ti proti sobě svádějí souboj v podištěckém derby a je u něj Lukáš Michalík.
6: Polovina páté minuty, skóre stále bezbrankové 0-0, ale Jablonečtí už měli jednu výraznou příležitost hned v úvodu zápasu, kdy centroval z levé strany Alium a centroval na zadní tyč, kde si padající balón našel Jan Suchan, který z úhlu hlavičkoval do břevna. No a Jan Suchan to zkoušel o několik minut později znovu, když se prodral hbitě do pokutového území z pravé strany a pálil přízemně na přední tyč, ale tam byl připravený Tomáš Koubek. I proto tedy zatím stále platí bezbrankový stav. Připomínám, že Jablonec je v ligové tabulce šestý, má 10 bodů a jeden zápas k dobru. Liberec je čtvrtý, má o 3 body víc.
3: Ale teď děkujeme za tyto informace Lukáši Michalíkovi a znovu se vydáváme taky za fotbalem do Zlína. Zlín Teplice, to je utkání, které se rozehrálo před pár minutami a sleduje ho David Nekvinda.
7: V páté minutě zápasu zatím Zlín Teplice 0-0, čekáme na nějakou výraznější šanci v tomto duelu, ve kterém Zlín stále bojuje o první body v sezóně. Poslední mužstvo, které má zatím nulu v kolonce bodů, takže domácí...
3: A jestli je Zlín získá, jestli získá alespoň první bod, to se pochopitelně taky dozvíte z našeho programu a z našeho pořadu s mikrofonem za sportem. Teď ale zpátky na basketbalové mistrovství světa. Česky hrají druhé utkání skupiny s Čínou a závěr druhé čtvrtiny, tím pádem první poloviny. Vidí Jakub Kanta.
0: Nejvyšší náskok v polovině 19. minuty se teď hýčkají české basketbalistky, a to 10-bodový po návratu na palubovku po oddechovém čase čínské lavičky. Jsou to ale hráčky českých, nebo jsou to čínské basketbalistky, které se teď budou snažit to 10-bodové manko zase trochu stáhnout a teď se o to snaží Tia Šajčchy s nájezdem hodně na sílu. Ale v jejím podání to slavilo úspěch. Přišlo nejprve snížení bezprostředně na 31-39, 67 sekund před koncem druhé čtvrtiny, ale také faul. A to znamená jediné, ještě jednu šestku bude mít k dispozici tahle čínská podkošová hráčka, která ale posílá hodně rovný balon přímo do obroučky, od ní jej ho sbírá Koucká a přihrává na Cajdhamerovou. Ještě 60 sekund se bude hrát první poločas. Čeští fanoušci v hale už zase ženou své oblíbenkyně za dalšími body. Vedou o 8 bodů a další se snaží přidat. Holešínská nájezdem na pravou ruku. Protáhla se tam kolem Yang a přestože pod košem stála Chan, tak si věděla rady a zvyšuje na 41-31. Teď už zase Češky velice aktivní v obraně. Snaží se hodně sahat rukama do driblinku Číňankám a do přihrávek. Teď se jim to ale úplně nevyplatilo, protože balón o zem na Chan byl opravdu velmi dobrý. No a tahle 211 cm vysoká pivotka snižuje na 33-41 z pohledu čínských basketbalistek. České hráčky už mají jen 10 sekund nejen na zakončení, ale i na to přidat další body, protože za stejný čas skončí tahle čtvrtina. Holešínská to bere na sebe, nájezd z levé strany, ale českými body nekončí, takže po 20 minutách Češky vedou nad čínskými basketbalistkami ve druhém zápase na mistrovství světa 41-33. I zbytek zápasu budete moct poslouchat v přímém přenosu.
3: To slibuje náš reportér Jakub Kanta, kdy se můžeme na krátko vydat poprvé taky do Monzy. Závod velké ceny vozu Formule 1 na krátko přerušený už po 3 kolech. Pierre Gasly zatím ve vedení v tomhle závodě, startoval do něj taky z pole position, takže Francouz s vozem Alpine na první pozici, na té druhé Brit George Russell s Mercedesem, třetí pak Max Verstappen s Red Bullem a čtvrtý je Oscar Piastri s vozem McLaren. Závod aktuálně přerušený a to kvůli nehodě Charlesa Leclerca s vozem Ferrari, který tedy velkou cenu Itálie, která je pro něj svým způsobem domácí, jakožto pro pilota Ferrari, tedy nedokončí. My se k těmto závodům budeme pravidelně vracet, teď ale zase na fotbal.
1: Radiožurnál Sport.
3: Chvíli jsme nebyli u reportéra Lukáše Michalíka na zápase Jablonec-Liberec, 7. kolo šance ligy, znovu tedy dostává prostor Lukáši.
6: Začíná 10. minuta na Jablonecké střelnici, skóre stále bezbrankové 0-0, ale už dvakrát trefili domácí břevno, už jsem popisoval to břevno Jana Suchana, který hlavičkoval po centru Aliuma z levé strany, no a před několika minutami pálil ze střední vzdálenosti Čanturišvili, Koubek měl dobrý výhled a byl i správně postavený, možná zafungovalo svítící sluníčko a ten balón Tomáš Koubek vyrazil jen do břevna, takže další velká příležitost Jabloneckých, kteří jsou v úvodu zápasu rozhodně lepší, ale zatím tedy skóre nějakým způsobem neotevřeli. Polovina 10. minuty, Jablonec Liberec 0-0, Jablonečtí jsou teď u balonu, Javo se dostává k míči na polovině Liberce, snaží se ještě distribuovat přihrávku na Suchana, ale k němu už míč nedoletěl a tak bude hrát golman Tomáš Koubek. Připomínám, že do jablonecké sestavy se po dvou zápasových absencích zaviněných zraněnými vrátili jak stoper a kapitán Nemanja Tekiešky, tak také záložník Sebastian Nebila. Koželuch teď svým nákopem trefil slámu, Liberečtí budou vhazovat z pravé strany hodně. Je tady také domácích příznivců, kteří vyprodali svůj sektor a také se rozmístili na zbývající dvě tribuny. Dnešní derby je vyprodáno, takže ho sleduje zhruba 6200 fanoušků, protože dalších zhruba 150-200 míst zabere reklamní plachta, tedy na tribuně za jednou z branek. Teď si Liberečtí vybojovali standardní situaci. Lukáš Mašek byl totiž faulovaný slámou a v polovině 11. minuty budou mít hosté zajímavou standardní situaci. A teď možná slyšíte hlasatele tady na stadionu pod mým hlasem, protože hostující příznivci ve svém sektoru odpálili zakázanou pyrotechniku. Tak uvidíme, jestli to bude mít nakonec nějakou dohru. Teď hrají Liberečtí na pravé straně, Kušej a proti němu Sláma. Kušej to zatím bere na sebe, nemá moc variant, s kým by nahrál. Táhne míč do středu hřiště stále Vasil Kušej, nakonec si zkusil narazit s Hodoušem, to se ale nepovedlo. Defenziva Jablonce připravená. Sedláček může hrát ve středu hřiště, ještě kombinuje s Pavlovičem, který startuje Slámu na levé straně, ten má kolem sebe hodně místa, ale ten svůj postup směrem vpřed nakonec zabrzdil a kombinuje s Pavlovičem. No a zahraje si také jablonecký brankář Jan Hanuš, který otočí pomalu. Ale...
3: Gól tedy ve 12. minutě nepadl, zatím Jablonec hraje s Liberce 0-0. Jak to vypadá na zlínské Letné, kam přijeli Teplice, to už poví David Nekvinda.
7: V 10. minutě za stavu 0-0, teď už v 11. minutě rozehrává teplický Čermák Roch, jsem chtěl říct, už se rozbíhal, ale rozhodčí Dominik Starý zastavil pohyb záložníka Teplic, který teď před okamžikem byl součástí akce, která byla, řekněme, taková pološance, ne nic vyloženého, ale Čermák centroval do vápna z levé strany, tam se snažil jeden z jeho spoluhráčů zavřít tyč, ovšem tedy nepodařilo se mu to tak, jak by potřeboval. Teď už Čermák centruje do pokutového území, ale do míst, kde nebyl žádný z jeho spoluhráčů, takže se podařilo zlínským fotbalistům celkem v pohodě odvrátit tuto situaci. Mimo jiné Zlín měl zatím nejvýraznější šanci tohoto utkání, když Poznar hlavičkoval na hranici malého vápna před pár minutami po centru z pravé strany. Místo to bylo dobré, ale Poznar v tísni netrefil ten míč ideálně a výrazně přestřelil. Teď právě Poznar znovu v akci, i když ne tak úplně, protože on měl být v akci, Nombil se snažil mu přihrát, do pozice hrotového útočníka, ale ta přihrávka byla nepřesná a hra je přerušená, protože úplně mimo teď hru, mimo hlavní dění, se skácel na trávník Půlkrab. Přiznám se, opravdu nevím, co se tam teď teplickému útočníkovi stalo.
3: Až to David Nekvinda zjistí, tak se za ním znovu zpátky vydáme. Jenom připomenu, že derby pražských S v ženské fotbalové lize vyhráli slávistky na trávníku Spartanek, který na pražské Letné konkrétně 2-1. Po obratu se trefili Cvrčková a Kravčuková. Za domácí pálila pouze Bartoňová a všechny góly padly v prvním poločase. Spartanky tak nevyužili možnosti dostat se v přímé konfrontaci do čela tabulky. V něm jsou právě slávistky jako už poslední 100% tým, 12 bodů ze 4 zápasů, navíc při úchvatném skóre 25 vstřelených a jedna jediná obdržená branka. Takže české vicemistrině zatím úspěšné v úvodu nejvyšší domácí fotbalové soutěže žen. Co se týče té mužské, tak už známe jeden konečný výsledek. Mladá Boleslav si smlsla na Baníku Ostrava, doma ho porazila 4-0. Hrát se bude taky mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou, ale to až za necelé 3 hodinky, a tak se vydáváme zpátky za Lukášem Michalíkem do utkání Jablonec-Liberec.
6: Polovina 14. minuty, stále v 68. podještěckém derby čekáme na úvodní gól Jablonec-Liberec 0-0. Dvakrát už domácí orazítkovali Břevno, nejprve v úvodu zápasu hlavou Suchan a poté o několik minut později po dalekonosné střele Čanturišviliho si do Břevna srazil míč liberecký brankář Tomáš Koubek, který teď bude rozehrávat od své branky. Bude to dlouhý nákop směrem na levou stranu, ale Koubkovi ten pas vůbec nevyšel. Balon končí v zámezí a jablonečtí budou vazovat z pravé strany vlastní poloviny cedidla. Drží míč ve svých rukou, pod sebou má volného Tekijaškyho, který kombinuje se svým kolegou ze stoperské dvojice, kterým je další Srb Pavlovič. Ten je napadaný Kušem a tak volí zpětný pas na brankáře Hanuše, který otáčí těžiště hry na pravou stranu cedidla. Se vyšplhal do vzduchu a prodloužil hlavou míč za sebe, ale tam byl jen připravený liberecký Mikula. Teď řada soubojů na obou stranách. Uvidíme, co si s míčem počne cedidla. Nakonec to zvládl dobře a ještě rozehrál také příhodně Suchan. Teď startuje Čanturišvili na pravé straně, který přihrává do 16, tam byl v náběhu Alium, ale do zakončení se nedostal a navíc celé té situaci předcházel offside zřejmě Vachtanga Čanturišviliho, takže veškeré vzrušení zbytečné liberečtí. Za malou chvíli budou rozehrávat od svého brankáře Tomáše Koubka. Hosté mají zatím nejlepší defenzivu v tomto ročníku nejvyšší soutěže, inkasovali jen 3 branky. Ale jablonečtí samozřejmě mají hodně variant směrem do ofenzivy. Dnes dostal v základu šanci Lamin Javo, podporovaný z křídel Čanturišvilim a také Aliumem. Liberečtí už rozehráli. Jan Mikula už je u balónu a hledá, komu by mohl adresovat další přihrávku. 16. minuta se hraje tady na jablonecké střelnici a domácí hrají se Severočechy z Liberce, zatím bez branek 0-0. Dlouhý nákup.
3: Čekáme na začátek třetí čtvrtiny basketbalového utkání Česko-Čína na mistrovství světa žen v Berlíně. Zatím národní tým vede nad asijskou reprezentací 41-33. Ten druhý poločas začne za zhruba 7 minut a znovu ho nabídneme taky v přímém přenosu díky našemu reportérovi. Naskok taky na cyklistickou Vueltu už totiž začala dnešní 15. etapa, zkrácena byla na 110 kilometrů, ti nejrychlejší za sebou mají zhruba úvodních 13-14, nic výraznějšího se zatím neděje, peloton je pospolu, byla tam další série drobných úniků, ale zatím tedy nějaká výraznější skupinka nepoodjela, i když to vypadá, že možná 9 cyklistů se přeci jenom kousne trošku od pelotonu, který má ale stále na dohled tuhle partu, která je zhruba 20 sekund před tím hlavním tělesem, které má před sebou ještě 96 kilometrů směrem do cíle.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
3: A my se teď podíváme na jeden úhel zápasu Zlín Teplice. Ve fotbalové lize se utkávají tyhle dva týmy v 7. kole a na něj vyrazil náš reportér David Nekvinda.
7: 16. minuta zápasu a slaví se teď v sektoru hostí, protože Teplice se dostávají do vedení 1-0. Pro Zlín je to docela hořké v tom, že se tak stalo v době, kdy po zranění Jakuba Koláře hrál domácí tým chvíli v oslabení, no a právě Kolář tam možná dost chyběl v situaci, kdy Radosta poslal z pravé strany takový přízemní centr, nic vysokého, směrem na přední tyč, kam si nabíhal Půlkrab, mimo jiné hráč, který byl taky před chvílí ošetřovaný, ale ten se tedy do zápasu vrátil, no a Půlkrab dokázal, dá se říct, ve skluzu dlouhou nohou ten míč jen tak tečovat, přeposlat k zadní tyči tak, že golman dostálo, už nestihl zasáhnout, no a Teplice se tedy dostali ve Zlíně do vedení. Teď už nový hráč na hřišti v domácím dresu, protože Kolář, jak jsem říkal, nemůže pokračovat. Antonín Chřapka ho nahradil ve zlínské sestavě, ještě potvrzení od videa, ale tam moc nebylo asi extra co řešit, takže rozhodčí Dominik Starý už dal pokyn zlínským fotbalistům, aby rozehráli v 17. minutě, když Ševci doma prohrávají s Teplicemi 0-1.
3: Říká náš reportér David Nekvinda, rychle měníme stadiony, vydáváme se znovu na Jabloneckou Střelnici, kam dorazil nedaleko vzdálený Slovan Liberec. Lukáš Michalík je u toho.
6: 18. minuta, Jablonec-Liberec stále 0-0, ale platí to, co jsem říkal v předešlých vstupech. Úvod zápasu zatím vychází lépe domácím, kteří drží balon a měli už i dvě velké šance. Břevno trefili Suchan a pak také Čanturišvili. Jablonečtí jsou i teď u balonu, konkrétně Tekijašky, který kombinuje s Pavlovičem. Levá strana teď otevřená pro Slámu, ale trochu se Pavlovičovi zamotal míč mezi nohama, čímž ztratil nějaké sekundy, a tak kombinuje pro jistotu s Tekijaškým. Jeho dlouhý pas na Čanturišviliho, ten nechal balon za sebou a dostal se k němu Javo, který následně dobře sklepil a Jablonečtí následně ztratili balon v rozehrávce. Teď série soubojů ve středu hřiště, jeden z libereckých hráčů končí na trávníku, ale ve hře se pokračuje. Sláma má míč na levé straně, průnikový pas na Java, který končí na trávníku po zákroku Drakpeho. Ani tentokrát se nepíská hrát, tak může liberecký Kušej, který to bere na sebe, dostal se přes Pavloviče, následně i přes Sedláčka, alespoň na poprvé, na podruhé už nikoli. Teď hodně volný metr hlavního rozhodčího Berky. Petr Hodouš, liberecký křídelník, stále leží na trávníku a Jablonečtí zatím nevypadají, že by balon chtěli odkopnout až teď. Zřejmě Vaktang Čanturišvili pošle balon do zámezí, Vasil Kušej mu tleská. No a v permanenci liberečtí zdravotníci, kteří míří poblíž středového kruhu, kde leží Petr Hodouš, po jednom ze zákroků je 20. minuta. Stále posloucháte přímý přenos ze zápasu 7. kola fotbalové šance ligy.
3: Ošetřování ale být nemusíme, a tak znovu vyměníme Lukáše Michalíka za Davida Nekvindu, který dál sleduje utkání Zlín Teplice, komentuje ho třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
7: Zlína. 19. minuta zápasu, Zlín prohrává s Teplicemi doma 0-1, když se v 15. minutě trefil Pulkrab. Teď jsou zlínští fotbalisté, chtěl jsem říct, v šanci srovnat, protože měli rohový kop, ale zatím rozehráno nakrátko. Teď už letí míč do pokutového území, hledal Poznara, který byl ale pokryt. Ještě to ale není pro Teplice úplně klidné, protože Zlín dál drží míč na útočné polovině a bude se snažit vrátit míč do vápna, což se může teď podařit rukama, protože balon se dostal po zásahu teplického Švandy do autu. Zlín rychle vhazoval a Machalík se snažil z pravé strany natlačit na střed, byl přitom faulovaný. Zůstávají tam ležet oba hráči, jak tedy domácí Machalík, tak hostující Pulkrab, a možná i Pulkrab, který fauloval podle rozhodčího Starého, tak teď vypadá, že ho to bolí víc ta situace, než...
3: Máme na ta zranění v pořadu s mikrofonem za sportem docela smůlu, a tak se znovu vzdálíme od fotbalového světa tady u nás doma, zamíříme krátce do zahraničí, protože předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se navzdory masivní kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa hodlá příští rok ucházet o znovu zvolení do čela FIFA. Tato dnes uvedla v prohlášení. Jde o první vyjádření k budoucnosti Infantina od chvíle, kdy se právě dostal pod ten velký tlak, i když tomu čel už třeba v průběhu světového šampionátu. Nezřídka kdy jsme viděli, jak byl Infantino schopen se během jediného dne přesunout do několika set kilometrů vzdáleného místa, tak aby viděl dva zápasy fotbalového mundialu po sobě. Co se týče těch kritik, tak ty přišly třeba z Evropské fotbalové unie UEFA a dalších federací. Za kritizovaným funkcionářem naopak nadále stojí zástupci Afriky a několika národních federací jihoafrického CONMEBOLu. Teď už zpátky za fotbalem.
1: S mikrofonem za sportem.
3: Znovu dostává prostor Lukáš Michalík ze zápasu Jablonec Slovan Liberec.
6: 22. minuta se hraje na Jablonecké Střelnici, na branku stále čekáme, Jablonec-Liberec 0-0, Liberečtí teď hrají o 10 bez ošetřovaného Petra Hodouše, který už je tedy připravený u postraní čáry se vrátit na trávník. Jablonečtí v zápětí tedy zadrbali na pravé straně kombinaci a hosté budou vhazovat z levé strany. Aziz Kayondo už drží míč ve svých rukou a ještě si popojde nějaký ten metřík, až teď hodí míč do hry, ale nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. Hrát naopak může Jablonecký Tekijašky. Jeho odkop nebyl přesný, ale Faj ztratil stabilitu ve středu hřiště a tak mohou hrát opět. Domácí konkrétně nebyla ve středu hřiště. Hodouš už je zpět na trávníku. Průnikový pas na Java, který je v pokutovém území, ale Drakpe ho před sebe nepustí a Javo ho následně nakonec nefauloval. Myslel jsem si, že to bude ještě faul, který neunikne pozornosti hlavního rozhodčího, ale je to...
3: Skóre se tak nemění. Jablonec Slovan Liberec 0-0. A my míříme zpátky do Berlína na mistrovství světa basketbalistek. České reprezentantky zatím připravili svým fanouškům velmi zajímavý první poločas. Hrají, připomeňme, druhé utkání skupiny s Čínou. No a druhou část bude znovu komentovat reportér radiožurnálu Sport Jakub Kanta.
0: Po úvodní 20-minutovce Češky vedou 41-33 a jako první mají možnost zaútočit ve druhé půli. Je to Eliška Joklová, kdo vyhazuje za trojku na Voráčkovou na pravou stranu. Ta ze skoro stejného místa, jako předtím při rozcvičce nemohla minout, tak tentokrát nedává. A tak jsou to zase Číňanky, které spěchají kupředu. Tahle přihrávka ale nebyla vůbec přesná a stala se kořistí Natálie Koucké. Ta vrací zpátky Pospíšilové a ta dává balon do rukou dirigentce Elišce Joklové. Ta nabíjí za tři body Julii Pospíšilové, nejlepší střelkyni dosavadního průběhu na české straně s 11 body, ale ani ta se teď dobře trefit nedokázala. Ten míč neletěl určitě tak, jak chtěla, odrazil se od přední části obroučky a tak zůstává skóre stále stejné. I na začátku druhé půle je to 41-33, čekáme na první body. Po změně stran přidat je teď může Chan, ale ta vyhazuje za trojku na Luo a udělala velmi dobře, protože třetí trojka z 9 pokusů na čínské straně znamená snížení 36-41. Ale už jsou to zase svěřenkyně trenérky Ptáčkové, kdo se snaží na útočné polovině něco vymyslet. Julie Pospíšilová předává balon na levé straně hřiště do rukou Veronice Voráčkové. Ta přihrává Natálii Koucké o zem, ale tahle mladá hráčka z USK Praha se prosadit nedokázala. Musí ho nemrychle zpátky, protože čas nestrácí. Young najíždí a dává 36-41. Takový je stav z pohledu čínských basketbalistek, které připomínám na posledním světovém šampionátu brali stříbrné medaile, jsou čtvrté ve světovém žebříčku, takže byli určitě velkým favoritem i v tom dnešním utkání. Češky si ale přáli jednoho z těch favoritů ve skupině smrti na mistrovství světa zaskočit a to se zatím daří, ale připomínám, že v tom prvním utkání ve skupině pátečním proti Itálii to minimálně 2 až 3 čtvrtiny také bylo velmi dobré. Teď těžká pozice pro Petru Holešínskou. Naházovala ten míč sporem k obroučce a to se nesetkalo s úspěchem. Na druhou stranu rychle zamířili Číňanky a velmi dobře se tam postavila do cesty Young Joklová a je to prorážení, útočný faul. Na konci 22. minuty Češky vedou 41-36. Připomínám, že v první půli sérii 13-0 se dostali Češky do vedení, pak odskočili ve druhé čtvrtině až na 10-bodový rozdíl. Teď už je to o bodů 5. Veronika Voráčková je teď tou, kdo se snaží něco vymyslet. No, právě naopak, nevymýšlela, vystřelila dlouhou dvojku a dává 43-36. 23. minuta. A Číňanky, konkrétně Chen Mingling, teď zaměstnává Julii Pospíšilovou, která si zapsala osobní chybu pro tuhle českou basketbalistku a autorku 11 bodů. To je teprve druhá. 11 bodů má také Veronika Voráčková a na druhé straně Číňanka Chan. Právě hráčky v bílém, tedy soupeřky českých basketbalistek na útočné polovině. Young ozem do vymezeného území na zleva nabíhající Chen, ta vyhazuje za trojku na Luo. Ta je teď hodně ve formě, co se týče střel z dálky, ale naštěstí se předtím ozval hvist rozhodčích. A to znamená po faulu českých basketbalistek, že budou Číňanky vyhazovat spod českého koše. Balón si bere Young, nahazuje směrem ke koši na Luo a zatímco ta předchozí trojka jí nemohla být uznána, tak tyhle dva body už jistě ano. 38-43 prohrávají Číňanky. Natálie Koucká zkusila zapsat trojku, ale tenhle pokus mířil příliš hodně doleva.
3: Říká náš reportér Jakub Kanta, který dál sleduje druhé utkání českých balistek na světovém šampionátu v Berlíně. Italové se jinak dávají na čas a stále ještě opravují bariéru na okruhu v Monze při velké ceně vozu Formule 1. Ztratil kontrolu nad svým vozem Charles Leclerc z domácího Ferrari, boural, tím pádem musel být závod přerušen. Restartován bude zatím neznámo, kdy pořadí zůstává tedy stále stejné, jako jsme ho zmiňovali při předchozím vstupu Russell, Gasly, Verstappen. Takové jsou tedy pozice číslo 1, 2 a 3. My se zase na chviličku odloučíme od basketbalu a vydáváme se zpátky za fotbalovou ligou. Jablonec, Liberec, to je utkání, na které vyrazil Lukáš Michalík.
6: Na střelnici pomalu končí 28. minuta. Skóre stále bezbrankové. Jablonec, Liberec 0-0. Domácí jsou u balonu na vlastní polovině. Kombinují spolu oba stopeři Pavlovič s Tekijaškým. Na pravé straně prostor pro Cedidlu, který se snaží vysunout Java. Ten oblouček ale nebyl přesný. Hrát tak může liberecký stoper Drakpe, který je tísněný nebylou. Nakonec to zvládli jen za cenu odkopu do zámezí. To znamená, že Jablonec bude vazovat z pravé strany. Domácí aktivnější v tomto zápase tedy zatím, což jsem měl možnost vidět za těch 28,5 minuty. Jablonec i teď kombinuje, nebyla ve středu hřiště. Sedláček se dostává k balónu a Pavlovič je rozběhnutý. Jablonečtí jsou teď na levé straně, kde je s balónem u kopaček Sláma, který startuje Aliuma. Ten se dostane k míči před hůlkou, ještě si ho zasekl, stále sajdu Alium. Jedna zasekávačka, druhá. Teď to má na svoji slabší pravačku a dává si to na levačku, centruje do 16 na Java, který lavičkuje v dobré pozici nad branku, ale to byla opět velmi dobrá příležitost, kterou vyprodukoval agilní Saidu Alium, který se snad na třikrát nebo na čtyřikrát zasekl na levé straně Koželuha, který mu všechny kličky zbaštil následně.
3: Ale skóre tedy zůstává stále neměné 0-0 v zápase Slovan Liberec Jablonec, ale hraje se pozor na jablonecké střelnici. Zlín Teplice jinak v 28. minutě stále 0-1, Mladá Boleslav Baník Ostrava 4-0, to už je konečný výsledek a Hradec Králové vyzve pražskou Spartu v 18 hodin. Teď ale zpátky za Jakubem Kantou.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Sledujeme pro vás druhé vystoupení českých basketbalistek na světovém šampionátu, kam se kvalifikovali poprvé po 12 letech. Jak se daří Češkám proti Číně, Jakube?
0: No, po změně stran to není žádná sláva, protože za skoro 4 minuty dali Češky jen 4 body, zatímco jich inkasovali 12. Teď už to ale neplatí, protože 5. a 6. český bod přidává Joklová, která se postarala i o ty předchozí a díky tomu Češky na konci 24. minuty vedou 47-43. Připomínám, že v poločase to bylo ještě o 8 bodů. Číňanky teď opravdu tlačí, zlepšili svůj pohyb a hlavně trefují střely z dálky, jako třeba Luo, která ale teď i za přispění obroučky nedává, ale Han, 211 cm vysoká pivotka, doskakuje a vyhazuje zase za trojku na Luo, ta ale nebyla rozhodčími puštěna ke střele, ozval se totiž hvist jednoho z nich, přichází je české střídání, střídá Koucká, Holešínská, místo nich přicházejí na palubovku Hanušová s Gabrielou Andělovou a právě Alena Hanušová, ta má na svém kontě 3 osobní chyby, takže další 2 by jí mohly v tomhle utkání diskvalifikovat. Hanušová bude právě ta, která bude primárně bránit obrovskou Chan. Teď si ale ji vyměnila na chvíli s Joklovou, protože Chan kombinuje, vyměňuje si míč s Changmanman. Teď Chan nahrává pod koš do vymezeného území na Čchen, ale ta nedává z pod koše a Češky si pohlídali tenhle obraný doskok. Eliška Joklová řídí své spoluhráčky na útočné polovině, přihrává na osu hřiště za trojku na Pospíšilovou, to přináší hru na pravou stranu přes Andělovou. Se balon dostává až do rohu k Voráčkové, přenesení hry zprava doleva. Tam je Joklová s Alenou Hanušovou. Joklová najíždí na pravou ruku. Tady chybělo trochu, ale nedává. Na konci 25. minuty svítí na kostce pod stropem haly stav Česko-Čína 47-43. Chan zkombinuje s podkošovou hráčkou Čchen, ale tohle Češky čekali, vystihli tuhle přihrávku, teď hezky zakombinovali v rychlém přechodu do útoku a Alena Hanušová po nesobecké asistenci Julie Pospíšilové zvyšuje z českého pohledu na 49-43. Začínající 26. minutě tak vyhazuje na Yang Chang, ale nakonec je to ta druhá jmenovaná, která přebíhá na útočnou polovinu po levé straně. a budeme o tom informovat také na Radu žurnálu. 43-49 prohrávají v tuto chvíli ve 26. minutě už jen čínské basketbalistky. Češky vedly už o 10 bodů. Z Berlína Kup Kanta, Radio žurnál. A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport informací o další nepovedené kombinaci na straně českých soupeřek. Proto přichází hned trojité střídání. Kung Lu Ming, trenér českých soupeřek, teď zasedává prostor na palubovce vůbec nejvyšší hráčce v historii ženského basketbalu Chang Ciyi. 223 cm měří tahle 19-letá pivotka, která svým rozpětím ucpe úplně celou bednu, ale teď Andělová má trochu prostoru v pravém rohu. Luo tam byla trochu pozdě, ale vyděsila Andělovou natolik, že balón obroučkou nepropadl, a tak v začínající 27. minutě Češky brání vedení 49-43, ale neúspěšně, protože Chang velice hezky uvolnila svou spoluhráčku a ta snižuje na 45-49.
3: Takové jsou tedy informace našeho reportéra Jakuba Kanty, za kterým se ještě vydáme na závěr třetí čtvrtiny. Teď je krátká informace taky z Anglie, kde kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hned při svém premiérovém startu ve druhé anglické lize skóroval a přispěl tím k remíze Wolverhamptonu na hřišti Birminghamu 2-2. Do zápasu pátého kola nastoupil v základní sestavě a odehrál celé utkání. Byl to tedy pro Krejčího, jak už jsme zmínili, první start poté, co měl zdravotní problémy. Brankář Radek Vítek, ten už v sobotu vychytal první čisté konto v barvách Middlesbrough, kam přestoupil v létě z Manchesteru United, pomohl tedy k vítězství Middlesbrough na hřišti Queen's Park Rangers 1-0. Co se týče Tomáše Součka, tak ten je stále taky zraněný. Co se týče sestavy West Hamu, dalšího z týmu, který v minulé sezóně hrál nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž. Zpátky na basketbal, zpátky na mistrovství světa žen do utkání Česko-Čína, kam nás bere Jakub Kanta.
0: Po dvou úspěšných Českách Aleny Hanušové už je to z českého pohledu zase o něco veselejší. V polovině 27. minuty Češky vedou 51-45 nad Číňankami, které ale teď může zase spasit trojkou Luo, ale ani tentokrát se netrefuje, tak ruka jí trochu vystydla. Dobrá zpráva je, že Češky doskočily v obraně. Voráčková už na útočné polovině kombinuje s Hanušovou, ta přihrává na pravou stranu Cajdhamrové, ale nakonec je to Voráčková, kdo od ní dostává balon, najíždí a přichází o něj. A pozor, teď musí Češky rychle zpátky, protože Li je tam úplně volná za trojkou, ale Voráčková jí nedovolila lehkou střelu a tak Li ani nestřílela. Teď si tam hned vyměnili několikrát Číňanky balon, až se dostal do podkošového prostoru k 223 cm vysoké Chang, kterou tam chvíli bránila i 162 cm vysoká Kateřina Cajdhamrová, střídající česká rozehrávačka. Ale ve spolupráci s Alenou Hanušovou se povedlo čínskou obrni zastavit. 40-45-51 prohrávají čínské basketbalistkami s Češkami 2 minuty a 48 sekund před koncem třetí čtvrtiny, ve které zatím vedou Číňanky, ale teď se jim nepovedlo vyhodit do druhého patra na Chang. Velmi dobrá práce aktivní české obrany vytvořila další zisk a Cajdhamrová už teď zase za trojkou diriguje své spoluhráčky, přihrává doleva na Andělovou, ta jí vrací, stejně tak udělala Cajdhamrová, teď už na pravém křídle hraje Malíková, podbíhá pod košem, vyhazuje doleva na Andělovou, ta se vrací do vymezeného území a přihrává kolem Chang na Kouckou. Ta se asi trochu lekla o hlavu vyšší Chang a nezakončila přesně, ale nebyl jsem si jistý, jestli tam ještě nebyla teč, ne, tak ne. Rozhodčí dávají balon do ruky Luo, ta si vybere Li nebo Yang. Nakonec je to druhá jmenovaná, která po pravém křídle bráněná Andělovou už se dostává na útočnou polovinu. Zbylé Číňanky na levé straně, Češky jim ale se snaží ji nepustit přihrávce na velkou Chang a teď toho dokázali Číňanky využít, protože hodně prostoru dostali na nájezd a snižují na 47-51. Gabriela Andělová přihrává za trojkou na útočné polovině na Stoupalovou, ta dává na Cajdhamrovou a už běží do vymezeného území pod koš, ale přichází přihrávka na levou stranu na Andělovou a nepřesná trojka, minutu a 39 sekund před koncem třetí čtvrtiny, Češky vedou 51-47, ale Číňanky jsou po změně stran o něco lepší a teď to dokazují, protože Tia moc hezky o zem přihrávala někam na čáru trestného hodu na Li. A ta opravdu spektakulární přihrávkou ke koši nahazovala balón na Chang Cui a tahle 223 centimetrů vysoká 19-letá čínská pivotka byla faulovaná minutu a 28 sekund před koncem. Pro český tým už to byl pátý týmový faul a to znamená, že Chang Cui už se chystá na čáře trestného hodu a bude moct ukázat, jak je její střelecká ruka, a to ta pravá přesná. Při trestných hodech v první půli se jí moc nevedlo a nedaří se jí ani teď, protože Chang Cui zůstává na dvou bodech a už neproměňuje třetí šestku, co tu čtvrtou, tu už do koše dostala. Takže Češky vedou, ale už jen o 3 body 51-48 a to říkám ve 29. minutě, kdy Natálie Stoupalová pod vlastního koše uvádí míč do hry a vybírá si Joklovou. Ta už teď na útočné polovině zdvihá levou ruku s dvěma prsty. To je akce, kterou budou Češky hrát. Po přihrávce na Kouckou balón vrátila právě druhá jmenovaná na Joklovou. Ta to teď zkouší individuálně, hodně na sílu a to se nepodařilo. Číňanky hlídají obraný doskok a Li už se rozhlíží, jestli by nebyla možnost přihrát po rychlém přechodu do útoku. Už tam totiž není Chang, kterou vystřílela o něco pohyblivější, ale jen o 12 cm nižší Chan. Ta si teď se teď také zapojila do kombinace, ale vrátila balón na levé straně Li Yan. A tahle čínská rozehrávačka si teď se svými spoluhráčkami vůbec nerozuměla, protože lobovanou přihrávkou hodila do míst, kde 2 metry nebyla žádná z Číňanek. Takže teď ztráta, která se ale českým basketbalistkám velmi hodí. Joklová přihrává na Stoupalovou, ta dělá 2 kroky za trojku, střílí dlouhou dvoubodovou střelu, ale ta se z obroučky vykroutila a teď zase rychle se musí Češky vracet do obrany, ale to se jim povedlo. Zastavili ten rychlý přechod soupeřek do útoku a už je z toho postupný útok, ale Číňanky si dobře pučují balón, až teď naběhla Yang z levé strany pod koš, nezakončila, ale dostala se k doskoku, vyhodila na Chanta, trojku netrefuje, 10 sekund před koncem třetí čtvrtiny, Češky vedou 51-48. A co se děje? Bude se kontrolovat video, protože rozhodčí, řekl bych, přiškli balón Číňankám a jednoznačně trenérka Romana Ptáčková gestikuluje, ať jdou rozhodčí tohle překontrolovat, takže se chvíli tady v Berlíně hrát nebude.
3: Děkujeme za informace Jakubu Kantovi, my to využijeme na krátké návštěvy fotbalových stadionů, pokud chcete dál vydávat s námi na fotbal, tak rozhodně doporučujeme třeba přímé přenosy v aplikaci Můj rozhlas. Jablonec, Liberec, tam je Lukáš Michalík.
6: 41. minuta je ve své polovině, stále čekáme na úvodní gól 68. podještěckého derby Jablonec-Liberec 0-0. Před několika minutami měli první výraznou šanci i liberečtí v tomto zápase. Po přihrávce Masopusta si Mašek obhodil v pozici posledního hráče Tekijaškyho a mířil sám na branku, ale v klíčové fázi si balon špatně předkopl a vlastně se vůbec nedostal do zakončení, takže Jan Hanuš zasahovat nemusel. Teď další dobrá pasáž Slovanu, který bude vazovat z levé strany. Jan Mikula už je připravený poblíž rohového praporku a bere si pořádný rozběh, takže zřejmě vrhne míč přímo do šestnáctky Jablonce. Nakonec si pro balonci běhl Kajondo. Mikulův centr do pokutového území směrem na Hůlku, ten se do zakončení nedostal. Odražený míč pro Koželuha na pravé straně, ale ten si situaci nebude.
3: Stav je tedy stále 0-0 v utkání Jablonec-Liberec. Zlín-Teplice, tam je stav 0-1 a za chviličku se vydáme za naším reportérem Davidem Nekvindou. Teď ale zpátky na basketbalové mistrovství světa. Češky hrají s Číňankami pod dozorem Jakuba Kanty.
0: Právě včas, protože rozhodčí upravili svůj předchozí verdikt a tak mají 10,1 sekundy na zakončení ve třetí čtvrtině ještě české basketbalistky. Eliška Joklová nikam nespěchá, už se dostává na útočnou polovinu, trochu z pravé strany se snaží najíždět do koše, ale vyhazuje přihrávkou o zem na Stoupalovou, která si ve vymezeném území proti výškové přesile Číňanek věděla rady a dává 53-48. Takový platí stav po 30 minutách v utkání mezi českými a čínskými basketbalistkami na mistrovství světa.
3: Děkujeme za tyto zprávy Jakubu Kantovi a vracíme se zpátky za fotbalovou ligou. Zlín hraje s Teplicemi a David Nekvinda je komentátorem Radiožurnálu Sport.
7: 41. minuta zápasu, stále platí, že Teplice vedou ve Zlíně 1-0, platí to od 15. minuty a trefí Matěj Pulkraba, který už nehraje tento zápas, protože se o pár minut později zranil. Dá se říct, že od té 15. minuty Zlín skoro nepouští Teplice na jejich útočnou polovinu, Ševci jsou výrazně aktivnější, na druhou stranu jejich akce jsou takové monotónní, centr z jedné, z druhé strany, který dokážou tedy Teplice odvracet. Teď je tu první žlutá karta zápasu pro teplického Jana Fortelného. Není to za zákrok, ale rozhodčí tam odpískal tak, jak se Fortelnému nelíbil, takový celkem nevinný souboj u středového kruhu, no a Fortelný... Tedy...

0: desítek sekund. Dál taky sledujeme velkou cenu vozu Formule 1. Při kolizi Charlesa Leclerca s Ferrari s bariérou musel být závod přerušen, byl restartován zhruba před 4 minutkami. No a co se týče první pozice, tak tam je při restartu George Russell s Mercedesem, za ním Pierre Gasly s vozem Alpine. Další informace budeme pochopitelně nabízet v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport. Teď je 15 hodin a 44 minut přesně.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A na ní pro vás máme taky aktuality z basketbalového mistrovství světa žen. Češky hrají své druhé utkání ve skupině, poté co na úvod podlehli Italkám, teď hrají v souboji dvou poražených týmů s Čínou a Jakub Kanta je u toho.
3: V 31. minutě vedou 53, už ne 48 nad Čínou, ale 53-50, protože jako první dokázali v závěrečné desetiminutovce skórovat Číňanky, kterou tu předchozí ovládli 15-12, zatímco první a druhou čtvrtinu zvládly lépe české basketbalistky, a to hlavně proto, že střílely přesněji a dávali víc bodů. 12 ve třetí části, to není opravdu moc, a teď se dostávají do problému. Časová tíseň, zakončení Malíkové z dlouhé vzdálenosti. Českými body nekončí a tak zase budou tentokrát na řadě čínské basketbalistky. Chang Man Man točí pravým ukazováčkem nad hlavou. To si představuje, že teď budou hrát za akci, ale česká vytažená obrana ji nenechává rozehrát na ti a ta musela hodně zrychlit krok, aby si pro ten balon doběhla, pak ho i hned předala zpátky Chang, která už předriblovala na útočnou polovinu, a po kombinaci s Yang právě tahle basketbalistka vyhodila na pravou stranu zase na Tia. Teď přichází přihrávka do podkošového prostoru na Han, ta nedává, Číňanky doskakují v útoku díky Tia a zůstávají tak na balónu. To už je snad čtvrtý útočný doskok ve čtvrté čtvrtině, protože při tom prvním útoku Číňanek v tomto herní období měli hned 3 pokusy zakončení je za sebou. Tentokrát to česká obrana zvládla o něco lépe a přece jenom budou české basketbalistky v polovině 32. minuty moc to trochu zase navýšit ten svůj už ne nikterak velký náskok. 53-50 to je. Eliška Joklová teď trochu přidala do kroku, aby se zbavila Tia. To se povedlo, ale jen na malou chvíli. Tia na ní opravdu hodně tlačí a donutila Elišku Joklovou ke krokům. Takže ztráta na české straně a také střídání. Právě Joklová si jde na chvíli odpočinout. Zeithamerová jde na hřiště a také Holešínská, která musela ale počkat, až si Andělová všimne, že si bude moct jít odpočinout. Teď už ale Číňanky na útočné polovině. Chang Man Man.
0: Říká náš reportér Jakub Kanta, my se pokusíme chytit taky konce prvních poločasů ve fotbalových zápasech Šance ligy. Jablonec hraje s Libercem a závěr prvního dějství vidí Lukáš Michalík.
4: Zhruba 10 sekund zbývá do konce dvouminutového nastavení, to nejpodstatnější. Jablonec, Liberec 0-0, hosté mají ještě výhodu jedné standardní situace. Hodou se dostává k míči na levé straně, to byl povedený signál podobný tomu, jaký liberečtí předvedli v tom posledním ligovém zápase s Hradcem Králové, ale nakonec to tentokrát k zakončení nevedlo. Je dobojováno v prvním poločase, oba týmy odcházejí do kabin za stavu 0-0. Více šancí měli jablonečtí, kteří ne dvakrát orazítkovali břevno, nejprve v úvodu zápasu hlavou Jan Suchan a o několik minut později po střele Čanturišviliho si do břevna vyrazil míč Tomáš Koubek. Po prvním poločase tedy platí Jablonec Liberec 0-0.
0: Děkujeme Lukáši Michalíkovi a vydáváme se na skok taky za Davidem Nekvindou, abychom zjistili nastavený čas v utkání Zlín Teplice.
5: 7 minut nastaveného času, tolik přidá rozhodčí starý nad rámec prvního poločasu za stavu 0-1 z pohledu Zlína. Je to proto, že v tom zápase bohužel hned v úvodu jsme viděli 3 ošetřování, asi nejdelší v případě Matěje Pulkraba, autora tady toho jediného teplického gólu, který se o pár minut později zranil, vypadalo to na vykloubené rameno a Pulkraba museli odnést na nosítkách, střídal už taky právě těsně před tím gólem zlínský kolář. Teď hrají Teplice.
0: U celých 7 nastavených minut tedy nebudeme. Teplice, jak už zaznělo, vedou ve Zlíně 1-0.
1: S mikrofonem za Sportem.
0: A tak se opět s klidným svědomím můžeme vydat zpátky za basketbalovým světovým šampionátem. Žen Češky hrají s Číňankami a Jakub Kanta je v Berlíně u toho.
3: A za více než 2 a teď už skoro 3/4 minuty Češky se ještě ve čtvrté čtvrtině nedokázali.

0: dokázaly zapsat jako úspěšné střelkyně, zatímco 5 čínských bodů obstarala teď už nejlepší střelkyně dosavadního průběhu Han, dostala se na 17 bodů a je vyrovnáno 53-53. Ta druhá půle zatím hodně kopíruje ten úvodní zápas s Italkami. 2/4, možná dokonce 3 Češky mohly pomýšlet na vítězství stejně jako dnes, ale teď v té čtvrté opravdu tahají za daleko kratší konec. Nejen, že se nedokáží trefit, ale nedokáží zastavovat ani čínské basketbalistky, které opravdu zpřesnili hru, a hlavně 211 cm vysoká Han Shi, pivotka New Yorku Liberty v WNBA, je jediná hráčka z této zámořské soutěže v dresu čínském, a to proto, že její kolegyně Li Yezhu nenašla pas, ale prostě tady chybí kvůli ztracenému pasu, který posílala do Číny a ztratil se ve Spojených státech. Ta teď svým spoluhráčkám už může držet palce, stejně jako třeba zraněné české pivotky Reisingerová se Mou Čechovou tady v hledišti, které teď sledují, jak Alena Hanušová nahazuje míč ke koši, nedává, to nebyla zcela ani omylem, ale naštěstí tam byla připravená, řekl bych, Veronika Voráčková samozřejmě, která dopíchla ten balon do koše. Češky vedou 55-53, ale opravdu jenom malou chvíli, protože přichází úspěšná tříbodová střela Han. Dostává se tak na 20 bodů a už zase vedou Číňanky. 56-50 v polovině čtvrté čtvrtiny. Petra Holešínská pěknou přihrávkou o zem vybídla ke skórování Pospíšilovou, ta se ale prosadit nedokázala, teď se nestíhá vracet za pivotkou Han, ještě že proti ní vystoupila Alena Hanušová, řekl bych, která si ale připisuje osobní chybu, nakonec to byla právě Julie Pospíšilová, a to je lepší zpráva v uvozovkách, protože pro ní je to teprve třetí osobní chyba, pro Alenu Hanušovou už by to byla diskvalifikující pátá. A Alena Hanušová se svými zkušenostmi možná bude v závěru hodně potřeba. České basketbalistky totiž prohrávají už o jediný bod 55-56 a budeme o tom informovat také posluchače Radiožurnálu, jak se tenhle zápas vyvíjí. České basketbalistky 5 minut a 44 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny už s favorizovanými Číňankami prohrávají, a to 55-56. Teď se ale snadno dostali k balónu a Eliška Joklová zapisuje snadnou dvoubodovou střelu. Ne, nebyla to střela, byla to donáška do koše na jistotu. 57-56 už zase vedou české basketbalistky, které si vypracovali až 10-bodový náskok, ale po změně strany Číňanky 4 světového žebříčku zatlačili. Teď už používají obě pivotky měřící přes 210 cm v jednu chvíli na palubovce, ale je z toho průraz právě té nejvyšší 223 cm vysoké Chang Ciyi, a Češky jdou na balón a vedou 57-56 v polovině čtvrté čtvrtiny. Přímý přednost poslouchejte dál na Radiožurnálu Sport z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu, který jsem teď avizoval také pro posluchače naší mateřské stanice. Alena Hanušová teď běží na útočnou polovinu ještě něco vyřídit Julii Pospíšilové, zatímco Holešínská s Joklovou řídí tenhle postupný český útok. Čeští fanoušci už jsou zase slyšet, je to jedině dobře. České basketbalistky se potřebují zlepšit, protože teď byly zatlačeny hodně do defenzívy, ale touhle nebude cesta. Voráčková individuální akcí si chtěla vykoledovat faul, to se jí nepovedlo, a tak tenhle český útok sice byl zakončený, ale ne úspěšně. Stále jednobodový náskok na začátku 36. minuty pro české basketbalistky se stříbrnými medailistkami z posledního mistrovství světa. Připomínám, že pokud by Češky dokázaly zvítězit, velmi pravděpodobně by to stačilo na postup do play-off, který by byl hodně překvapivý, co se týče světového žebříčku, protože 4 Číňanky, 1 Američanky, 14 Italky, ale 17 Češky teď ve vedení 57-56 nad Číňankami, které mohla zase o něco navýšit Voráčková, ale tahle tříbodová střela byla hodně mimo. A tak 4 minuty a 16 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny stále zůstává stejný stav 57-56. Tia Sajči, ta je ve druhé půli hodně aktivní, stejně jako Luo, a tak se není čemu divit, že v těch důležitých momentech teď je na palubovce, stejně jako Yang, která stále dribluje, a tohle nemohla stihnout včas. Tenhle dopich Han nebude platit, protože ten míč se nedotkl v tom požadovaném 24-sekundovém limitu obroučky, ale pouze desky. A tak dopich Chan po útočném doskoku neplatí. 56-57, dál prohrávají čínské basketbalistky, už je necelé 4 minuty. Zbývá odehrát z poslední desetiminutovky. Eliška Joklová už zase dribluje, tentokrát zprava doleva na útočné polovině, přihrává na osu hřiště na Voráčkovou, ta si věří, ale balón posílá do přední části obroučky. Doskok sbírá Tia, přes Chang se balón dostal na pravé straně až k Yang, která teď lobovanou přihrávkou posílá balón do vymezeného území na Chan, ta tísněná třemi Češkami zahazuje balón do rukou, teď už Petry Holešínské, která spěchá na útočnou polovinu a čeká také na to, až se jí uvolní některá ze spoluhráček. Veronika Voráčková podběhla pod košem a dostala tam balón, nadává pravou rukou, zvyšuje na 59-56 na konci 37. minuty.
1: Děkujeme Jakubu Kantovi, rychlé informace taky z fotbalové šance ligy, protože skončil první poločas zápasu Zlín Teplice, tak jenom naskok za Davidem Nekvindou.
2: Potom s dlouhém sedmiminutovém nastavení je tedy ve Zlíně hotovo. První poločas skončí 0-1 z pohledu domácího Zlína. Jediný gól vstřelil v 15. minutě teplický Matěj Pulkrab.
1: Děkujeme. Jablonec Slovan Liberec, tam je to o půli 0-0 a Mladá Boleslav už porazila Baník Ostrava 4-0. Zpátky na basketbalové mistrovství světa Česko-Čína, Jakub Kanta.
0: Číňanky se v posledních minutách uchylují k opravdu zbrklým střelám. A tak Češky 2 minuty a 55 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny stále drží náskok, ale není o víc než jednu střelu. Vedou totiž 59-56 a to hlavně proto, že mají přece o něco přesnější mušku při příbodových střelách. 8 z 25 dokázali proměnit české basketbalistky, ale...
1: Říká Jakub Kanta, znovu nakrátko odskok na beachvolleybalové mistrovství České republiky za Krištofem Kousalem.
3: Už je jasno o nových mistrních republiky a těmi jsou Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou, porazili 2-0 na sety ve finále Kali Nošefrovou s Martinou Meixnerovou, druhá sada 21-16, už to bylo poměrně jednoznačné oproti té první sadě, která byla vyrovnanější, takže je to tedy Štochlová se Svozilovou, které mají republikový titul a za malou chvíli se začne taky rozhodovat o mužských mistrech mezi dvojicemi Perušič Šépka a Sedlák Javoronok.
1: A o tom taky uslyšíte na Radiožurnálu Sport, teď ale znovu basketbalové mistrovství světa, druhé utkání Češek na turnaji, a to proti Číňankám. Závěr komentuje v Berlíně Jakub Kanta.
0: Oddechový čas skončil, basketbalistky se vrací na palubovku, Češky vedou nad Číňankami 59-56, ještě 2 minuty a 55 sekund se určitě bude hrát tenhle zápas a také čtvrtá čtvrtina. Jestli dospěje utkání do prodloužení, se z přímého přenosu Radiožurnálu Sport samozřejmě dozvíte. Eliška Joklová je ta, která to bere na sebe a vykoledovala si faul nebo ne. No tak byl to bohužel její nedovolený zákrok, snažila se ještě vybojovat na doskoku balón. Ne tak ne, gestikulaci rozhodčích jsem v tuhle chvíli vůbec nepochopil, já jsem totiž se snažil něco vyčíst z reakce spíš Elišky Joklové, která se divila, ale po chvíli už bylo jasné, že si půjde stoupnout na čáru trestného hodu. První šestku, ale Eliška Joklová neproměňuje. To rozhodně není to, co české basketbalistky necelé 3 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny potřebují. Vedou 59-56, ale teď už je to o více než jednu střelu. Čtyřbodový rozdíl po úspěšném trestném hodu Elišky Joklové, která se tak dostává na 12 bodů a je druhou nejlepší českou střelkyní po 15-bodové Veronice Voráčkové a 11-bodové Julii Pospíšilové. Teď výborná práce v obraně Elišky Joklové, která vystihla úmysl Luo a vystihla tu přihrávku na Chan. Stala se její kořistí na půlící čáře. Eliška Joklová si to neohroženě namířila ke koši a byla znovu faulovaná. Takže 2 minuty a 29 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny si dej znovu Eliška Joklová, rozehrávačka Minnesota Lynx v WNBA, kam vyrazila před touhle sezónou, bude moct zase vylepšit statistiky na čáře trestného hodu, o které mluvila po té úvodní porážce s Itálií, kde netrefila 4 z 5. trestných hodů. Dnes je to v jejím podání mnohem lepší, protože Eliška Joklová proměňuje i ten druhý nařízený a je to o 6 bodů, 62-56, necelé 2,5 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny, snad už i zápasu. Ale věřme tomu, že české basketbalistky ještě mají dost sil na to, aby bránili a ještě nějaký ten bod přidali, protože Číňanky ty to určitě jen tak nenechají. Dokazuje to teď Han, která ale předává nakonec míč na Chang Man-man za tříbodovou čáru. Eliška Joklová podklouzla a Chang Man-man toho využívá. Tuhle trojku dokázala potopit a snižuje na 59-62. Zase Eliška Joklová, kdo jiný? Trošku vysoká přihrávka. Eliška Joklová najela do vymezeného území a snažila se levačkou vybídnout ke střele za tři body Julii Pospíšilovou, ale ta ať dělala, co dělala, necelé 2 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny na tenhle míč nevyskočila, nebo lépe řečeno vyskočila, ale jen ho tečovala za sebe, za levou postraní čáru. Yang teď už vyhazuje na Chang. Ta už přechází půlící čáru na pravé straně, dribluje slonu, jí tam staví obrovitá 211 cm vysoká Han a to je výhoda, kterou se snaží Číňanky využít, ale vyhození do levého rohu na Luo třemi body nekončí, co teď ti a ani ta nedává. Tříbodový pokus, doskakuje Voráčková a hned se míče zbavuje ve prospěch Elišky Joklové. Češky musí tahat čas, ještě mají 15 sekund na zakončení, až na útočné polovině. Předává balón do rukou Holešínské. Joklová, Holešínská, dlouhá dvojka. Petra Holešínská zatím nezažívá úplně ideální turnaj, ale možná bude mít ještě víc než jeden zápas na to ukázat, co v ní je. Číňanky prohrávají 59-62, ale už mají jenom 65 sekund na to tenhle nepříznivý vývoj otočit. Snaží se o to v tuhle chvíli Yang, která si prohazuje balon mezi nohama, pomáhá si přihrávkou na Tia, ta si ho ale nenechala, vlastně hned z první vrací. Chang brala to na sebe, ale neudělala vůbec dobře. 48 sekund před čtvrtou sirénou, Češky vedou 62-59 a už zase v držení míče Eliška Joklová, která teď ukazuje, co se bude hrát. Natáhla luku do levé strany a tam také přichází přihrávka na Voráčkovou. Táhle vrací na osu hřiště na Joklovou, ta dává doprava na Voráčkovou. Ta i teď vrací Joklová, najíždí na pravou ruku a dává donáška do koše, úspěšná, 27 sekund a 3 desetiny před koncem čtvrté čtvrtiny se Češky zase ujímají vedení a to víc než o jednu střelu, 64-59. Vedou nad čínskými basketbalistkami a jejich trenér Kung Luming si bere oddechový čas, protože už moc času na to otočit tenhle zápas. Favoritky před úvodním rozkokem nemají. Čínské basketbalistky dnes nepředvedly svou vyhlášenou hru na pivotky, i když Han Shi, tak ta se zapsala do skóre hned 20 body, tak je ještě o 12 cm vyšší, 223 cm vysokou Chang Ci Češky dokázali ubránit a zastavit. Ona toho nakonec vlastně ani zatím moc nedodehrála, jen 11 minut oproti 34 Chenové, tedy Chen. A teď právě tahle pivotka bude určitě hrát zase ústřední roli v té koncovce zápasu, do které ale mají drobnou výhodu české basketbalistky. 5bodový náskok je na jejich straně a necelých, nebo 27,3 desetiny sekundy zbývá do konce čtvrté čtvrtiny. Hráčky se vrací na palubovku. Češky ve složení Joklová, Holešínská, Voráčková, Pospíšilová a ze základní sestavy tam chybí pouze kapitánka Stoupalová, místo ní Alena Hanušová bude bránit Han. Řekl bych, že Natálie Stoupalová nebude úplně zdravotně v pořádku, už v tom prvním zápase nedostala tolik minut, kolik bych čekal a chodí tady dost často s takovým pásem na zádech. Teď se pojďme ale věnovat už tomu, co se bude hrát, protože Chang vyhazuje na Zhang, ta si vybírá Liu za tři body z vrcholu tříbodového území, dává 62-64, teď už jen v úvozovkách prohrávají čínské basketbalistkami s těmi českými a timeout zase na druhé straně, tentokrát druhý v podání české lavičky, které šéfuje trenérka Romana Ptáčková, která se teď své svěřenkyně jistě bude snažit uklidnit, ale tohle jí nezávidím. Nemá příliš zkušený kádr, vlastně jen dvě třicátnice, Jinak celkem mladé hráčky a hned několik debutujících dnes třeba nedostala zatím ještě vůbec prostor, stejně jako v tom úvodním utkání pivotka 19-letá z USK Praha Kateřina Kalna nebo rozehrávačka Monika Fučíková z Žabin Brno. Ta také neodehrála ani minutu v tom úvodním zápase proti Itálii, nakonec prohraném. Teď Češky před koncovkou, před koncovkou snad jen čtvrté čtvrtiny vedou a věřme tomu, že v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ten náskok udrží, třeba ještě rozmnoží. Je to 64-62 z jejich pohledu, ještě 21 sekund a dvě desetiny se bude hrát v této části hry. České basketbalistky se teď hodně povzbuzují, už se vrací, komunikují spolu, ta nálada je opravdu dobrá, bojovná. Ještě asistent Martin Bašta to teď hodně hecuje, tu pětku, která se vrací na palubovku, je úplně stejná ta česká jako předtím, zatímco trenér Luming Kung. 21 sekund, ještě se bude hrát minimálně tenhle zápas. České basketbalistky vedou nad Číňankami před koncem čtvrté čtvrtiny 64-62. Přímý přenos poslouchejte dál na Radiožurnálu Sport. Ze Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál. Petra Holešínská byla ta, která vyhodila tenhle balón, ale dostala do problému Julii Pospíšilovou, která se z toho dokázala vylhat takovou hodně těžkou přihrávkou zase na Elišku Joklovou. Naštěstí to Češky zvládly a byly faulované. Budou vyhazovat z levé strany, tentokrát už ne z podvlastního koše. Veronika Voráčková teď bude tou, kdo bude hledat své spoluhráčky běhající po hřišti a snažící se uvolnit. Eliška Joklová zdvojená. Čínský trenér, abych dopověděl tam tu myšlenku, kterou jsem začal před zprávami pro Radiožurnál v 16 hodin, nechal na palubovce obě urostlé pivotky, naopak chtěl tam mít mnohem menší sestavu, ale teď už nejlepší střelkyni dosavadního průběhu 20-bodovou pivotku Chan vrací na hřiště, ale Eliška Joklová faulovaná byla a má další dva trestné hody, ovšem bohužel ten první neproměňuje a tak už Češky můžou odskočit maximálně na 3 body, 15 sekund a 4 desetiny před koncem čtvrté čtvrtiny, ale to musí Eliška Joklová dát. 11 bodů zatím nastřílely české basketbalistky v tomto období a platí to i po druhé šestce Elišky Joklové. Snad jí to nebude muset mrzet. Je to Chang, kdo nestrácí čas, přebíhá na útočnou polovinu. Schovává se za clonu Chan, bude střílet nebo ne. Nájezd Číňanek je nakonec úspěšný. Velmi dobře to udělala Chan, která schodila balón nesobecky na svoji spoluhráčku Chang Manman, která se stala hrdinkou okamžiku a 3,9 sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny vyrovnává na 64-64. Je tady poslední oddechový čas trenérky Romany Ptáčkové, která určitě teď bude svoje svěřenky nejen uklidňovat a burcovat, ale bude jim hlavně kreslit, co se bude v těch v závěrečných 4 sekundách hrát za akci, aby byla co možná nejvíce úspěšná, aby si Češky vypracovali co nejlepší pozici a pokusili se skórovat, aby ten oddechový čas i posune české basketbalistky na útočnou polovinu. V tom je další výhoda, ten taktický prvek oddechového času. V závěrečných minutách teď tady fanoušci v Uber aréně, kterých sem dorazilo 5193 podle oficiálního údaje, mávají rukama nad hlavou. Vidíme české šály, které teď budou povzbuzovat pětici. Zase Hanušová, Joklová, Pospíšilová, Voráčková a Holešínská, která bude mít za úkol prostě skórovat v ideálním případě co nejblíž ke konci zápasu, do kterého zbývá 3,9 desetiny sekundy, nebo lépe řečeno do konce čtvrté čtvrtiny. Pokud koš nepadne, bude se hrát dál prodloužení. Teď tedy Eliška Joklová přihrává na Hanušovou, ta jí vrací z ruky do ruky. Joklová najíždí, ale pokusem o desku nedokázala balon dostat do obroučky a tak se bude nastavovat ještě minimálně 5 minut navíc v tomhle utkání, které je vele důležité. Připomínám, že stejně jako čínské basketbalistky, tak české potřebují zvítězit, aby udrželi reálnou šanci na postup ze základní skupiny do play-off, kam projdou 3 nejlepší týmy ze všech 4členných skupin, ten první přímo do čtvrtfinále, další 2 do osmifinále, a zatímco Češky je prohrály v úvodu s Itálií a Číňanky s Američankami, tak právě úřadující šampionky a hegemonky ženského basketbalu na této planetě budou posledními soupeřkami zítra od 25.40 českých basketbalistek, no a tam, pokud by přišla výhra, tak jedině s přívlastkem senzační.
1: To říká náš reportér Jakub Kanta, my se rychle vydáváme taky na fotbal, protože už začínají druhé poločasy obou zápasů fotbalové šance ligy, které byly rozehrané v 15 hodin, respektive jeden poločas teď začal, ten druhý už má za sebou zhruba 5-6 minutek. Víc řekne ze souboje Jablonec-Liberec Lukáš Michalík.
4: 51. minuta utkání, Liberečtí, kteří tahali za kratší konec provazu v prvním poločase, se krátce po změně stran prosadili hned ze své první šance tohoto zápasu. Střídající Patrik Dulaj, který přišel na hřiště o poločasové přestávce, se prezentoval parádní individuální akcí, dostal se k míči na hranici 16 z pravé strany, proháčkoval se až do zakončení z úhlu a propálil Jana Hanuše. Liberec tedy od té doby vede 1-0, aktuálně se hraje 52. minuta.
1: Říká náš reportér Lukáš Michalík, ještě naskok pojďme do Zlína, kam přijeli Teplice a kde začal druhý poločas. David Nekvinda je u něj s mikrofonem Radiožurnálu Sport.
2: 47. minuta zápasu, ve druhém poločase zatím žádný rychlý gol, takže stav 0-1 z pohledu Zlína, to platí od 15. minuty a trefy Matěje Půlkraba. Teď zůstávají na trávníku ležet dva hráči, ale snad to bude v tomto případě rychle a bez nutnosti.
1: A tak se znovu vzdálíme ze Zlína, jenom připomeneme, že Mladá Boleslav už porazila Baník Ostrava 4-0 a hrát se bude za necelé 2 hodinky taky mezi Hradcem Králové a Spartou.
5: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.
1: Jedinou sportovní rozhlasovou stanici v Česku posloucháte v 16 hodin a 10 minut a konkrétně taky náš přímý přenos z basketbalového utkání mistrovství světa žen. Česko hraje s Čínou, začíná prodloužení a Jakub Kanta je znovu u toho.
0: A to otvírá úspěšnou trojkou Číňanka Luo Xinyi, dostává se tak na 13 bodů a posílá Číňanky do vedení 67-64. Alena Hanušová se snažila z levého rohu oplatit stejnou mincí, ale nebyla tak úspěšná jako její soupeřka. Teď je to Yang, kdo trochu rukou od sebe odrazil Petru Holešínskou, ale podle rozhodčích všechno v pořádku. Následná přihrávka do podkošového prostoru se stala kořistí Han, která si s ní naprosto snadno poradila. Míč dostala do obroučky, nemusela už ani moc vysoko skákat. 69-64 vedou na začátku druhé minuty prodloužení čínské basketbalistkami nad těmi českými, které ale teď vykřesávají ještě jiskřičku naděje, protože Alena Hanušová se snaží to čínské momentum zase zastavit a přelít na stranu českých basketbalistek a trefuje trojku. 66-69 prohrávají české basketbalistky v polovině 42. minuty a povedlo se jim ubránit nebo ne. Teď se Julie Pospíšilová drží za hlavu, tak nevím, jaký bude verdikt rozhodčích. Úplně jsem si nevšiml jejich gestikulace, ale vzhledem k tomu, že Číňanky odcházejí k kulící čáře, tak by to asi měl být balón pro svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v polovině druhé minuty z 5 nastavených. Přichází zpátky na palubovku 223 cm vysoká Chang Ciyi. Nejvyšší Češkou v tom aktuálním výběru je 193 cm vysoká Natálie Kalná. Právě na Chang teď putuje ten balón. Ani nemusí skákat a tak z 10 cm ho dostává do obroučky a ještě se diví, že nebyla faulovaná. 3 minuty a 23 sekund před koncem prodloužení. Zatím nebyl přičtený bod, takže že by prorážení nakonec. A Chang zase putuje zpátky na lavičku a ano, je to tak. Tenhle koš neplatil. Faul hřmotné Číňanky znamená, že to můžou zase zkoušet na útočné polovině Češky. Voráčková dribluje a čeká, až se jí uvolní Holešínská. Právě jí předává balón, ta ale přihrává zpátky na Voráčkovou. Halušová se zapojuje do kombinace, přihrává na Holešínskou. Těžká, dlouhá dvojka na konci časového limitu pro Alenu Halušovou. Neměla příliš šance na úspěch. Doskok sebrala Tia Sajčchy, která byla ještě k tomu, řekl bych, faulovaná. Takže budou hrát čínské basketbalistky. Dobrá zpráva je, že to byl teprve čtvrtý týmový faul českých basketbalistek, zatímco Číňanky, ty už jich mají pět. Takže to bude Yang Shuyi, hráčka v čínském dresu s číslem 6, kdo teď uvede balon do hry od stolku časoměřičů. Od pravé postraní čáry pro míč si zběhla až na vlastní obranou polovinu Luo. Do kombinace se zapojuje také Wang a právě ona předriblovala na útočnou polovinu. Ještě 2 minuty a 50 sekund se bude hrát prodloužení. Češky prohrávají 66-69 a teď brání. Wang to udělala zkušeně. Oběhla celou českou pětici, nikdo proti ní nevyrazil a tak celkem snadné pozice. Skóruje a zvyšuje čínský náskok na 71-66. Ještě 2,5 minuty zbývá odehrát z nastavené 5-minutovky. Natálie Stoupalová, česká kapitánka, teď je také chce přispět svým dílem. Její dvojka ovšem vyskakuje z obroučky a střela z pravé strany zůstává neúspěšná. Wang, ta už teď nikam nespěchá, protože končí třetí nastavená minuta z pěti. Číňanky vedou 71-66 a teď si váží míče, neriskují. Wang přihrává na Yang, úplně volná Tia za trojkou, ale ani tenhle pokus v obroučce z její ruky neskončil a je tu rychlý přechod na útočnou polovinu. Přihrávka na volnou Pospíšilovou. Trojka ale se odráží od zadní části obroučky. Doskok sbírá Tia a předává balon i hned Wang. Ta už je na útočné polovině. Vybízí na pravou stranu ke kombinaci Luo, ale míč se zase vrátil k Wang. Také Yang teď chtěla přispět něčím, ale byla faulovaná, řekl bych. Takže čtvrtý je týmový český faul. Hanušová míří na lavičku, minutu a 34 sekund před koncem prvního prodloužení. Ale mají Češky k vítězství dál, 66-71 prohrávají s čínskými basketbalistkami, kterým dokázali odskočit až na 10-bodový rozdíl. Ve druhé půli ale veškerý náskok prohospodařili a přestože mohli ještě v koncovce čtvrté čtvrtiny přece jenom mít vítěznou střelu, tak už se jim to nepovedlo a teď znovu inkasují těžkou dvojku nakonec, protože to myslel jsem bude trojka, ale nakonec přešlápla Yang, ale dala. Takže Číňanky minutu a 22 sekund před koncem prvního prodloužení zvyšují na 73-66 a je tu oddechový čas české trenérky. Tohle už s českými basketbalistkami moc dobře nevypadá.
1: U oddechového času nebudeme, nakrátko se znovu vydáváme za fotbalovou šanceligou. Jablonec přivítal Liberec a ve druhém poločase zápase vidí Lukáš Michalík.
4: 58. minuta se hraje na jablonecké střelnici. Liberečtí stále v Jablonci drží těsný náskok, vedou 1-0. A to od 50. minuty, kdy se prosadil střídající Patrik Dulaj, který přišel na trávník o poločasové přestávce. Stejně, respektive po poločasové přestávce, stejně jako Milan Lexa, ze hřiště byli stažení Hodouš a také Koželuch. Teď mají Liberečtí velmi dobrou příležitost. Break táhne Vasil Kušej. Středem hřiště na pravé straně má Dulaje. Kušej ale tu situaci přidržel, nicméně balon udržel na svých kopačkách. Drakpe, Liberečtí vypadají daleko lépe než v prvním poločase. Faj si se běhl mezi řady a teď vyšívá s balonem, snaží se ještě uvolnit Dulaje, ta přidávka ale nebyla přesná, nicméně Sláma je pod tlakem a Liberečtí to zvládli, vybojovali rohový kop v polovině 59. minuty, tak bude mít Slovan další.
1: Skóre ale zůstává stále stejné, Jablonec prohrává s Libercem 0-1.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte také přímý přenos basketbalového utkání Česko-Čína na světovém šampionátu od Jakuba Kanty.
0: Po 3 minutách a 38 sekundách v prodloužení Češky prohrávají v této části hry 2-9 a ve výsledném skóre to z jejich pohledu 66-73 a platí to i po hodně divoké střele Pospíšilové, ale teď už ne, protože dokázala v útoku rozkočit kapitánka Stoupalová a z jedné nohy se prosadila 68-73, Češky ale musí rychle zpátky, protože Wang vůbec nestrácí čas, až teď za trojkou zastavila ten rychlý úprk směrem ku předu. Martin Bašta hecuje české basketbalistky, aby byly ještě aktivnější v obraně. O to se teď pokusila Joklová a podařilo se. Dostává se k balónu. Voráčková hraje po ní, také Stoupalová, Liška Joklová. Teď byla adresátkou té přihrávky a snažila se vyhodit z pravé strany k levé postraní čáře na Pospíšilovou, která tam byla úplně volná, ale ta přihrávka nebyla v výskoku vůbec přesná a Pospíšilová jen tečovala za sebe. Takže 73-68 stav v utkání Čína-Česko na mistrovství světa basketbalistek zůstává a to se bude hrát prodloužení už jen necelých 42 sekund. České basketbalistky dlouho mohly pomýšlet na překvapivou výhru, která by jim velmi pravděpodobně stačila na postup do play-off, ale teď už tomu příliš nevěřím. Ovšem 5 bodů, to není nic, co by se v basketbalu nedalo smazat. Vytažená česká obrana, Pospíšilová tam hodně aktivně pracuje s Andělovou, ale Chang Man-Man to vyřešila ku prospěchu čínských basketbalistek. Han teď s míčem nad hlavou, tam nemůže docáhnout žádná Češka, vrací k půlící čáře na Chang, ta přišla o balón, Natálie Stoupalová vybízí k rychlému breaku Voráčkovou, ta si ale balón pro sebe ještě nenechává a přihrává lépe postavené Joklové, ta donáškou pravou rukou do koše snižuje na 70-73 a ještě 17 sekund a dvě desetiny se minimálně bude hrát tenhle zápas, ale až po oddechové čase, který si teď bere zase naopak čínský trenér Kung Luming. A to proto, že jeho svěřenkyně se, řekl bych, možná už také začaly cítit uspokojeně, protože vedli o 5 bodů, možná už jakoby nevěřili, že české basketbalistky, kterým, řekl bych, zase trochu došly síly ve druhé polovině zápasu, teď ale opravdu v těch posledních sekundách do toho dávají všechno a snaží se ještě s tím nepříznivým vývojem něco udělat. Prohrávali už o 7 bodů v prodloužení, teď je to o body 3 a česká pětice už zase se vrací v těch červených dresech na hřiště. Čeští fanoušci ještě cítí šanci, dorazilo jich sem celkem dost, vidím tady vlajku s nápisem Javorník i spoustu dalších. Na jejich nápisy už ale úplně nedohlédnu, anebo jsou přeložené. Samozřejmě své příznivce tady mají také čínské basketbalistky, které připomínám, obhajují finále z posledního mistrovství světa, kde ne vůbec překvapivě podlehli Američankám a v repríze toho posledního finále na úvod letošního turné prohráli ještě o větší rozdíl o 33 bodů. A teď je a pětice Joklová, Pospíšilová, Voráčková, Andělová a Stoupalová bude se snažit presovat čínskou rozehrávku na vlastní obrané polovině. Tak třeba by se ideálně nepovedlo Číňankám vůbec vyhodit, se bude snažit Gabriela Andělová, tak ne, bude vypomáhat, otočila se zády k vyhazující Číňance Wang, která přihrála na Yang. Ta se dostala s míčem za pravou postraní čáru, ale byla faulovaná podle verdiktu rozhodčích. Takže to je hráčka s číslem 6, která byla jednou z tou hlavních strůjkyň toho obratu ve druhé půli Číňanek, protože už se dostala na 17 bodů a stala se druhou nejlepší střelkyní svého týmu. Po Han, ta má na svém kontě 22 bodů, 13 Luo, 10 ještě Chen Mingling, teď ale dva trestné hody, necelých 17 sekund před koncem prvního prodloužení z ruky Wang. Ten první vyskakuje z obroučky. Češky stále ještě žijou, protože necelých 17 sekund před koncem prodloužení, pokud by nedala teď Číňanka i druhý nařízený trestný hod, tak Češky můžou, pokud úspěšně vystřelí, za 3 body srovnat. Ale teď už to neplatí, protože druhou šestku Yang dává, dostává se na 18 bodů a zvyšuje na 74-70 z pohledu Číňanek. Rychlá trojka Veroniky Voráčkové se odráží od zadní části obroučky, ještě obojuje rozkok Joklová, spolu s ní také Voráčková, ale vyšla z toho nejlépe Chang Man-Man. A nic dalšího už se bohužel z českého pohledu v tomhle utkání nestane. Číňanky se radují, jak kdyby vyhráli skoro celý turnaj. Teď už slaví celá ta jejich dvanáctka u čáry trestného hodu, zatímco Češky jsou hodně skleslé. Veronika Voráčková dokonce padla na palubovku. Tohle měly svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové opravdu velmi dobře rozehrané. Zaskočili svou hrou favoritky stejně jako v prvním utkání Italky, ale stejně jako v něm to nedokázali vydržet až do konce. Za stavu 64-64 ještě mohli se zbavit svých soupeřek a nemuseli jít do prodloužení. Ovšem Eliška Joklová neproměnila trestné hody, pak ani nájezd. A bohužel v prodloužení už vládly Číňanky, ovládly ho 10-6 a proto nad českými basketbalistkami vítězí 74-70 a svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové už mají před sebou jen jeden zápas a ani výhra, opravdu senzační výhra nad obhájkyněmi titulu by pravděpodobně na postup stačit neměla. Ovšem je to sport. Stát se ještě může něco, pokud by se zamotala ta situace některým, řekněme, překvapivým výsledkem, pokud by třeba Američanky prohrály večer s Italkami, ale české basketbalistky teď už musí jenom věřit a hodně z nich teď u půlící čáry natahuje, protože ztratili nadějně rozehraný zápas a prohráli s Číňankami 70-74.
1: Děkujeme za velmi záživný přímý přenos našemu reportérovi Jakubu Kantovi. Teď je 16 hodin 24 minut a tak si znovu dáme takovou krátkou fotbalovou vložku. Míříme do Zlína, kam přijeli fotbalisté Teplic v rámci 7. kola Šance ligy a taky David Nekvinda.
2: 61. minuta zápasu, Teplice vedou ve Zlíně 2-0, když se trefil v prvním poločase Matěj Plukrab v 15. minutě a v 54. minutě přidal druhý gol Tomáš Zlatohlávek. Byla to střela z hranice Velkého Vápna z pravé strany po zemi k levé tyči. Golman dostal, tam nemohl doskočit, no a tak i když ten úvod druhého poločasu, tak tam Zlín skoro neopustil útočnou polovinu, tak dá se říct z první zajímavější akce Teplic ve druhé půli padl gol, který pak samozřejmě tedy zase trošku změnil to rozložení sil a nálady, energie. Zlínu trošku spadnul řetěz, když to skutečně vypadalo v úvodu druhé půle, že by Ševci mohli dostat Teplice do výraznějších problémů. Teď teplická kombinace na útočné polovině, která ale skončila nepřesnou přihrávkou, balon za bránou, takže rozehrává domácí brankář Dostál a Zlín to zkusí po pravé straně, kde je Pišoja, dává na střed Ulbrichovi. Ulbrich sklepává zase až pro brankáře Dostála. Třeba už se ve Zlíně změnilo to, že Jakub Černín není stoper, ale útočník. Už je tu ta fáze, kdy tohoto vysokého hráče posílá trenér Červenka na hrot útoku, i když tedy běžně, jak říkám, Černín je stoperem, ale teď čeká na hranici Velkého Vápna, jestli se podaří jeho spoluhráčům tam přiblížit míč, nebo taky ideálně ho dostat přímo do Vápna, tak aby třeba Černín mohl centrovat. Snaží se o to Pišoja u pravé lajny, mu balon ukopnul Radosta, Pišoja tedy hned bude vhazovat, protože balon se od Radosty dostal mimo a Pišojovi nějak zvláštně vyklouzl míč z ruky a víceméně ho hodil pár decimetrů před sebe, bych tak řekl, přímo k Radostovi a pak musel Zlín rychle faulovat na útočné polovině, aby z toho nebyl útok Teplic. Tak to byl takový tragikomický moment teď, kdy tedy opravdu Pišejovi evidentně ten balon vyklouzl jinak, než si představoval. 63. minuta zápasu, Teplice tedy vedou 2-0 a rozehrávají, ale...
1: A my se tedy můžeme vydat za Lukášem Michalíkem do toho druhého souběžně hraného utkání fotbalové Šance ligy. Jablonec přivítal Liberec, hraje se druhý poločas. Lukáši?
4: 68. minuta, Liberec stále vede v Jablonci 1-0 a to po gólu Patrika Dulaje, který se prosadil krásnou individuální akcí v 50. minutě. Jablonečtí se nezvládají dostat do zápasu, tak jako se jim to dařilo v úvodní 45. minutovce. Liberečtí svůj výkon po změně stran hodně zvedli. Teď se ale musí bránit, na pravé straně může hrát jablonecký Alium, který táhne míč do středu hřiště, je v souboji s Kajondem, který si musí dávat pozor na ostřejší faul, protože už má žlutou kartu. Alium to zvládl a otáčí hřiště hry na levou stranu, kde je Čanturišvili, ten počká na náběh Zorvana, který vrací z prvního dotyku Čanturišvilimu. Liberečtí jsou teď poctivě zatažení za balónem, ale Jablonec stále může kombinovat. Na pravé straně Cedidla, 69. minuta, Jablonec Liberec 0-1. Alium se dostává k míči na pravé straně, opět ho táhne do středu hřiště, je tísněný Kajondem. Přidávka na Sedláčka, který je pod tlakem Masopusta. Sedláček to zatím bere na sebe, procedil míč na Cedidlu, který kombinuje s Aliumem, ale toho před sebe nepustil svým urostlým tělem Falufaj, který míč ale jen následně odpravil do zámezí, takže Jablonec Strnadlec bude mít k dispozici aut, který zřejmě bude rozehrávat Martin Cedidla, který by dost možná byl platnější v pokutovém území, protože v tomto ligovém ročníku je zatím nejlepším jabloneckým střelcem. Už třikrát skóroval, ale teď tedy bude aut sám rozehrávat. 70. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, Jablonec Liberec. 68. podještické derby hosté vedou, tedy nad svým rivalem 1-0. Aut na Java, který se ale následně neporozuměl s Zorvanem, takže osvobozující odkop libereckých končí balon nakonec u kopaček Tekiaškyho, který kombinuje se sedláčkem jeho oblouček na nabíhajícího Nebilu. Toho před sebe sice nepustili spolu, respektive protihráči, ale následně se do odraženého míče opřel Saidu Alium, který vyrovnává skóre zápasu na 1-1. Už se zdálo, že liberecká defenziva to vydrží, ale přišel odražený balon, který se snesl přímo k levačce kamerunského křídelníka Aliuma, který napálil míč přímo na přední tyč gólmana Tomáše Koupka a je srovnáno na jablonecké střelnici. Aktuální stav tedy 1-1.
1: Děkujeme Lukáši Michalíkové. Rychle se vydáváme taky do pražské Velké Chuchle na dostihový závod St. Ledger za Jakubem Markem. Kubo.
6: Příjemný odpoledne. St. Ledger 81. ročník před okamžikem odstartoval a teď už jsou za úvodní zatáčkou koně, konkrétně sedmička koní v tomto St. Ledgeru. Super favorit tohoto rozstihu, Portál s číslem 2 teď na druhé pozici. Pohodově si tam drží pozici Petr Foret v sedle Portála. Portál, připomínám, ten ovládl letos na konci června české derby, což je nejprestižnější český rovinový dostih. St. Ledger patří právě mezi tu elitní trojkorunu, takže to by byl skvělý double, kdyby tady dnes Portál skutečně vyhrál. Zatím Portál cvála za Normadonou, ale to tempo není nijak extra rychle, řekl bych, od začátku bylo spíš pomalejší, ale Portál bylo jasné, že nebude vodit to startovní pole. I české derby běžel ze zádu a famózním finišem se v tom dostihu na 2400 metrů dostal na první pozici. Dnes je to ještě o dalších 400 metrů delší, takže tam by ten jeho finiš měl být snad ještě úderně. Proto je tak velkým favoritem tohoto dostihu tento svěřenec Dalibora Tréka ze Zhoře u Jihlavy. Teď už se sedmička koní dostává do lahovického oblouku a za chvíli se půjde do cílové rovinky. Stále Portál na druhé pozici s Petrem Foretem, včetně Normadona, ten to pořadí je zatím stále neměné. Pak je tam Daisy Dora, devátá z českého derby, ta už teď jde ku předu při náběhu do cílové rovinky, která je tady v Chuchli zhruba 400 metrů dlouhá, a teď už Petr Foret rozhýbává Bělouše Portála, tříletého hřebce, který jde dopředu, ale stále Daisy Dora vedle něj velmi dobře sekunduje tomuto favoritovi 1.80. St. Ledger, ale Portál ten si drží první pozici posledních 100 metrů, ještě jde solidním závěrem i s trojkou Parasát, ale vypadá to, že Portál ovládne suverénně 1.80. ročník St. Ledgeru. Tento Bělouš s Petrem Foretem, už jsem o tom mluvil, vyhráli společně letos i české derby, teď tedy St. Ledger, takže nejlepší český tříletý kůň Portál ovládl i St. Ledger. Z Chuchle Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi a můžeme připomenout taky další sportovní události dnešního odpoledne. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa s Čínou 70-74. Bylo to až po prodloužení, v momentě, kdy na konci závěrečné čtvrtiny české reprezentantky ještě vedly o několik bodů. Je to velká škoda, protože po druhé porážce už mají pouze teoretickou naději na postup do playoff. O šanci definitivně přijdou, pokud dnes ve večerním utkání favorizované Spojené státy americké porazí Itálii. S tou Češky v pátek prohráli 54-63, jinak nejlepší střelkyní toho poraženého týmu byla s 18 body Eliška Joklová, právě její trestné body mohly v závěru čtvrté čtvrtiny posunout český tým ještě o něco blíž k vítězství, to se nakonec nepodařilo. Když se podíváme na cyklistiku, tak Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce Waldscheida, svého kolegu z týmu Lidl Trek, porazil o 33 sekund. A dál se jede taky cyklistická Vuelta, konkrétně jí 15. etapa do Kordoby, byla zkrácená na 110 kilometrů, aktuálně je ještě před cyklisty nějakých 46 kilometrů a v čele je docela početná skupinka 12 reprezentantů. Není její součástí ani český reprezentant Jan Hirt, ani držitel červeného trikotu pro lídra průběžného pořadí Enric Mas, ale dobrá zpráva pro tyhle dva je, že peloton je jen s 19 sekundovou ztrátou právě za tou vedoucí 12člennou skupinou.
5: S mikrofonem za sportem.
1: My se v pořadu s mikrofonem za sportem vracíme zpátky za fotbalem, konkrétně do utkání Jablonec Slovan Liberec. Komentuje třeba taky v aplikaci Můj rozhlas Lukáš Michalík.
4: 75. minuta, Jablonec 1, Liberec 1. Jablonečtí jsou teď v tlaku Cedidla a jeho centr, ale nakonec si s ním poradil Lukáš Hůlka, odpravil míč do zámezí, takže Jablonečtí budou vazovat znovu. Hosté se dostali do vedení v 50. minutě zásluhou střídajícího Dulaje a o 20 minut později, tedy v 70. minutě, se prosadil Saidu Alium, který se opřel do odraženého míče na hranici 16 a nedal Tomáši Koupkovi přízemní ranou vůbec žádnou šanci. Za malou chvíli další autový hod, ale ještě předtím dvojnásobné střídání jabloneckého kouče Luboše Kozla, který pošle na trávník dvojici Holí Okeke, takže Dominik Holí poté, co přišel na hostování z pražské Sparty do konce sezóny, dostává další šanci. Dohráno má v tomto utkání Sebastian Nebila, který se vrátil do sestavy Jablonce po dvouzápasové pauze zaviněné zraněním. Nelson Okeke tedy nahradí Sebastiana Nebilu a uvidíme, komu přepustí místo Dominiku Holému, a je to nakonec Saidu Alium, tedy jediný střelec jablonecké branky v tomto utkání. Kamerunský křídelník byl hodně aktivní v tomto zápase a patřil rozhodně k nejlepším hráčům domácích.
1: Tolik tedy Lukáš Michalík za zápasu Jablonec Liberec, zatím stav tedy 1-1 v 76. minutě. Co se stalo nového v utkání Zlín Teplice, řekne David Nekvinda.
2: 71. minuta utkání, stav stále 0-2, z pohledu Zlína to platí od 54. minuty, kdy Zlatohlávek navázal na předchozí Půlkrabův gol. Teď zlínský centr ze standardní situace do vápna, balon tam tak poskakoval. Zlínští hráči nejspíš reklamují, že jeden z teplických bránících fotbalistů se dotknul rukou míče, což by samozřejmě pak mělo znamenat pokutový kop, jenomže rozhodčí Dominik Starý to tak neviděl a ještě si počkáme, jestli tam nebude nějaký zásah od videa, ale vypadá to, že ne. A Trmal, ano, skutečně tedy jako teplický golman, teď dostává pokyn, aby rozehrál míč, protože ten balon se dostal za teplickou bránu a je z toho tedy odkop hostujícího golmana. Teplice drží to vedení 2-0 ve Zlíně a do konce zápasu, do konce základní hrací doby zbývá necelých 19 minut. Zlínští se znovu snaží vrátit balon k vápnu, ze kterého by rádi dali gól, jenomže teď se to nedaří. Teplický Vientis se dostal k míči, nekomplikoval si situaci, odkopl balon mimo hrací plochu, ale tak, že Zlín vhazuje z vlastní obrané poloviny. Ševci už dostali míč na zem a teď taky na střed.
1: Zlín tedy prohrává s Teplicemi 0-2. O poznání poutavější je tedy ten duel druhý, který komentuje Lukáš Michalík, a ten duel je mezi Jabloncem a Libercem, tedy podještěcké derby.
4: 78. minuta, začíná Jablonec Liberec 1-1, domácí mají výhodu rohového kopu, který rozehrává Filip Zorvan na zadní tyč, tam se ale Chramosta nedostal do zakončení. Ještě odražený míč pro Okekeho, který se na dvakrát zbavil Lexi. Okeke posílá zpětný pas na Čanturišviliho, který ještě než si balon zpracoval, tak svému spoluhráči zatleskal za příkladnou bojovnost. Teď už může hrát sedláček na ose hřiště a na levé straně se dostává k balonu Vachtang Čanturišvili a po něm Zorvan, který byl faulovaný. Další standardní situace pro Jablonec, který se vrátil do zápasu a poté vyrovnává brance Aliuma z 70. minuty a v těch posledních minutách je určitě aktivnější a teď bude moci opět tedy udeřit po standardní situaci. Filip Zorvan bude jejím exekutorem. Jablonečtí fotbalisté jsou teď seřazení před pokutovým územím Liberce. Pas Zorvana do pokutového území ještě z matky v 16. Chramosta zavírá zadní tyč, vrací balon do pokutového území, kam kde se dostal k lavičce střídající Dominik Holí, ale ten svůj pokus poslal nad branku, takže Tomáš Koubek v brance Liberce zasahovat nemusel, ještě drobné zdravotní komplikace má Jan Mikula, ale věřme tomu, že liberecký matador bude schopný pokračovat ve hře, už je na nohou, takže zřejmě ano. 79. minuta, 68. podještěcké derby, 7. kolo fotbalové šance ligy, Jablonec Liberec 1-1, jde o hodně v tomto utkání, liberečtí by se rádi vrátili na druhé místo neúplné ligové tabulky. Jablonec by samozřejmě rád porazil svého největšího rivala. Teď pozor, protože na pravé straně je rozběhnutý Dominik Holí, který se řítí sám na brankáře. Stále Holí pálí, ještě odražený míč, obrovská šance. šance, kterou měl na hlavě Jan Chramosta, který ale zklamal a mířil jen mimo branku. Tak Jan Chramosta mohl být slavný, Jablonečtí mohli tento zápas otočit z 0-1 na 2-1, ale nejprve tedy Dominik Holý selhal tváří v tvář brankáři Tomáši Koupkovi, ale Jabloneckým se ten balon příhodně odrazil krásně do běhu Chramostovi, kterému stačilo jen nastavit hlavu, on tak učinil, ale branku netrefil tento zkušený člen klubu ligových kanonýrů. Tomáš Koubek, golman Liberce, tak bude rozehrávat za stavu 1-1, to říkám v 80. minutě. Koupkův dlouhý pas na útočnou polovinu Slovanu, kde je Faj v souboji s Okekem. Okek je úspěšnější, ale následně hlavou poslal míč právě k Fajemu, který končí na trávníku po zákroku jednoho z protihráčů. Nepíská se, Jablonec bude vhazovat z levé strany. Zorvan to zrychlil a všiml si volného Java, ale toho před sebe nepustil liberecký stoper Drakpe, který kombinuje s Koupkem, ten na nic nečeká a posílá dlouhý nákop na Vasila Kuše, ale ne, to nebude cesta. Lukáš Mašek už není na hřišti, na hrotu útokuje Vasil Kuše, ale ten má velmi výrazný výškový deficit v soubojích s urostlými jabloneckými stopery Pavlovičem a Tekijaškým. Na levé straně může hrát liberecký Lexa, který táhne míč do středu hřiště, pokusil se o oblouček na Dulaje, který si balon zpracoval uvnitř 16, ale dostal se do zakončení odražený míč pro liberecké Kuše, pálí krátký gol! Vasil Kušej vrací Liberci vedení, tak to byla vymetená šibenice branky jabloneckého Jana Hanuše. Vasil Kušej se teď raduje pod sektorem domácích příznivců. Parádní fotbalový moment tohoto nevysokého šikuly. Před malou chvílí jsem říkal, že nákupy na něj to není liberecká cesta k úspěchu, ale když se Kušej dostane na hranici 16, bič z úhlu, neatakovaný k míči, tak to zkrátka hrozí nebezpečím a to teď Vasil Kušej potvrdil. Krásná technická rána po vzoru ex-Spartiana Lukáše Haraslína, obalovačka na zadní tyč, ale přímo do růžku branky, neuvěřitelný gól, kterým se teď prezentoval Vasil Kušej a v 81. minutě jsou liberečtí zpět ve vedení, aktuálně na jablonecké střelnici vedou 2-1, tak to byla opravdová paráda. Vasil Kušej si to
1: užívá. A opravdová paráda taky, jak to odkomentoval Lukáš Michalík ve vysílání Radiožurnálu Sport v 16 hodin a 40 minut, tedy vedení Slovanu Liberec a zas a znovu v Jablonci 2-1. Už jeden konečný výsledek známe z nejvyšší domácí fotbalové soutěže 4-0. Mladá Boleslav porazila Ostravský Baník. No a jak to vypadá v utkání Zlín Teplice, to poví David Nekvinda.
2: Zlín stále prohrává s Teplicemi 0-2, to říkám v 77. minutě zápasu. Ten stav platí od minuty 54., kdy na půlkrabovou trefu z prvního poločasu navázal Tomáš Zlatohlávek. Teď ještě poslední zlínské střídání. Na hřiště půjde Michal Cupák a naopak hrací plochu opustí.
1: U střídání nemusíme být na Radiožurnálu Sport, a tak pojďme ještě mrknout na to, jak to dopadlo v šance Národní lize. Žižkov Příbram 1-1 a taky Baník Ostrava B Kroměříž 1-1, takže dvě shodné remízy v dnešním programu druhé nejvyšší domácí soutěže. Krátká ochutnávka ze zahraničí. Valencie prohrává ve 23. minutě s Barcelonou už 0-2. Co se týče německé Bundesligy, tak tam Hamburg krátce po začátku druhého poločasu nestačí na Mohuč a prohrává už 0-3. Ve francouzské Ligue 1 Troyes versus Strasbourg, tam zbývá zhruba 10 minut do konce a 1-3 je stav aktuálně, takže znovu úspěšnější hostující celek, a to samé platí taky o anglické fotbalové Premier League, kde Everton prohrává v 81. minutě 0-1 s Manchesterem United.
5: Radiožurnál Sport.
1: My se ale vracíme zpátky do Čech, zpátky na sever Čech, do velmi poutavého utkání Jablonec Liberec. Lukáš Michalík pokračuje.
4: Hraje se 83. minuta, která je ve své polovině. Liberec má zpět vedení a vede v Jablonci nad svým rivalem 2-1. Připomínám, že v 50. minutě otevřel skóre hostující Dulaj. O 20 minut později ale srovnal domácí Alium. Nicméně před několika minutami, v minutě 80. se prezentoval krásnou střelou z rohu pokutového území. Vasil Kušej technickou střelu poslal přímo do šibenice, od té doby tedy vede Liberec na půdě svého největšího rivala 2-1. Teď jeden z jabloneckých hráčů s bolestivou grimasou na trávníku a zřejmě bude přivolaný lékařský tým, tedy domácího celku. A hned poté bude Jablonec opět střídat, u postranní čáry už je připravený Filip Vecheta, takže jednoznačné posílení ofenzivy. A ze hřiště míří Richard Sedláček, To znamená, že Jablonec bude mít na hřišti několik ofenzivních fotbalistů, dva hrotové útočníky, Java s Vechetou a poté také Jana Chramostu, který je také zvyklý tedy hrát na hrotu útoku, a do toho Dominika Holého. Takže Jablonec už v těch dalších minutách zřejmě bude hrát vabank. Jablonečtí už rozehráli, nakonec se to obešlo bez ošetření. Sedláček už je mimo hrací plochu. Zorvan má míč na pravé straně z poloviny Slovanu. Zorvan je teď pod tlakem Lexi, nakonec to zvládl zpětnou přihrávkou na Tekijaškyho, ale ten poslal mizernou malou domů na Jana Hanuše, který byl tedy včas ze své branky, nakonec to zvládl, ale div, že Vasil Kušej nemířil ze střední vzdálenosti úplně sám do odkryté branky. Teď se Tekijašky omlouvá na dálku svému brankáři, ale Hanuš teď velmi dobře četl hru a zvládl to. Tekijašky, jablonecký kapitán s míčem teď překročil půlicí čáru, kombinuje se Zorvanem. 85. minuta, Jablonec Liberec 1-2. Javo se prosmíkl kolem dvojice protihráčů, pálí svojí levačkou, dobrá rána, lamina Java ke vzdálenější tyči, byl to přízemní projektil, ale Tomáš Koubek byl připravený a za malou chvíli tedy bude rozehrávat Lukáš Hůlka, tedy žene své spoluhráče směrem půlicí čáře. Koupovi už běží čas, ale nakonec to stihl. Dlouhý nákop na pravou stranu, kde je opět rozběhnutý Dulaj, ale je tam také pozorný Čanturišvili. Odražený míč pro Fajeho, který má teď míč na pravé straně, natáhl svůj dlouhý krok stále. Falufaj, který byl faulovaný, nakonec ne. Ve hře se pokračuje a Jablonečtí to zřejmě zvládnou. Ještě tedy do Pavloviče zajel Vasil Kušej, míče stále ve hře a Liberečtí se dostávají do šance. Kušej už by mohl pálit levačku.

0: A Teplicemi, proč, to už dovysvětlí reportér David Nekvinda.
1: Poprvé v sezóně vstřelil Zlín zápas v domácím utkání a s Teplicemi teď prohrává už v uvozovkách jenom 1-2, hraje se 81. minuta zápasu. Bylo to po špatné teplické rozehrávce, kdy golman Trmal dostal svou přihrávkou pod tlak Jakubka. Jakubko pak v prostoru před velkým vápnem se tak ukopnul a přihrál míč, nebo poslal míč do takového toho půlkruhu za 16, kde se ke Zlínu, k míči dostal jeden ze zlínských hráčů, poslal ho na levou stranu, kde zabíhal Jakub Černín a ten dokázal skákajícím balon trefit k zadní tyči a tak tedy Zlín snížil na 1-2, to je samozřejmě velký rozdíl, vyrovnat to by teď Zlín chtěl a aby k tomu se přiblížil, tak se dožadoval odpískání faulu na Kanua.
0: Říká náš reportér David Nekvinda, krátko odskočíme taky do Formule 1, protože ve velké ceně Itálie už se pomalečku budou ti nejrychlejší blížit do cíle 53 kol, natolik je vyměřený dnešní závod na Monze, 44 má odjetý zatím lídr dnešního závodu George Russell s Mercedesem, za ním o zhruba 4 sekundy pomalejší jeho týmový parťák Andrea Kimi Antonelli, což je taky vedoucí muž světového šampionátu, nebo respektive právě vozů Formule 1. Max Verstappen, Oscar Piastri nebo Lando Norris, to jsou další pronásledovatele, kteří už ale mají více než 13-sekundovou ztrátu právě na vedoucího Russella.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď rychle zpátky na fotbalovou šanceligu. Jablonec bude dohrávat své utkání s Libercem. Zdá se, že to je hodně zajímavý duel, jak ostatně slyšíme i z přímého přenosu Lukáše Michalíka.
3: 88. minuta, už se hraje Jablonec Liberec 1-2. Jablonečtí teď mají tlak, Tekijašky centruje do pokutového území na zadní tyč, kde by chtěli jablonečtí ruku po té, co zakončoval Jan Chramosta. Zatím tedy sudí Ondřej Berka ukazuje na rohový praporek, ale určitě se touto situací budou zabývat pánové u videa, kterými jsou Kocourek a Hrabovský, ale ta gestikulace jabloneckých byla jasná, samozřejmě odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Je to daleko na posouzení. Jan Chramosta ale okamžitě ukazoval, že by to měl být pokutový kop. Nicméně Filip Zorvan míří k rohovému praporku, takže zřejmě budou pokračovat jablonečtí standardní situací a teď budou mít velkou příležitost na vyrovnání. Rohový kop, Filip Zorvan připravený svojí pravačkou kroutit míč k brance golmana Tomáše Kubka. Ještě ale Ondřej Berka pozdržel jeho rozehrávku, protože si musí vysvětlit něco z hráči v pokutovém území, ale za malou chvíli už by Filip Zorvan měl dostat pokyn k tomu, aby rozehrál tento rohový kop. Teď ale pozor, došlo zase k nějakému souboji. Jan Mikula, liberecký obránce, končí na trávníku, zřejmě po souboji s Laminem Javem na hranici 16. Je teď osamocený Nelson Okeke a v pozici posledního hráče Vachtang Čanturišvili. Všichni ostatní hráči do pole jsou v pokutovém území před brankou Tomáše Koupka. Domácí příznivci se probudili. Filip Zorvan zvedá svoji levačku a centruje do 16. Centruje na přední tyč, tam je ale liberecký Patrik Dulaj. Teď by se Slovan chtěl vydat do rychlejšího protiútoku, ale to se mě nepovede, ale Falufaj to zvládl nakonec velice dobře, ještě se dostal k míči, ale v pozici posledního to zvládl Vachtang Čanturišvili. 89. minuta, Jablonec 1, Liberec 2, v 7. kole fotbalové šance ligy. Dlouhý nákop jabloneckých, konkrétně Čanturišviliho, ale je velmi nepřesný a končí jen v rukavicích brankáře Tomáše Koupka. Připomínám, že liberečtí se dostali do vedení v 50. minutě, prosadil se střídající Dulaj, Jablonec rovnat o 20 minut později, kdy dal gól Alium, no a vedení vrátil Slovanu v 80. minutě krásnou ranou Vasil Kušej, který už není na hřišti, protože před několika minutami přepustil své místo na trávníku Petru Julišovi. Už se rozběhla 90. minuta a hostující Slovan nad svým rivalem v Jablonci stále vede 2-1 a za malou chvíli bude rozehrávat aut Liberec tedy z vlastní poloviny. Kajondo v bezprostřední blízkosti domácího kouče Kozla. Kajondo čeká, kdo se mu nabídne. Dlouhý aut směrem na Dulaje, kterého ale před sebe nepustil Tekijašky. Pavlovič ještě tam je v náběhu. Bužek, liberečtí se nakonec nedostanou k odraženému míči. Čanturišvili a jeho dlouhý nákop směrem na Java. Ten svádí ostrý souboj s Drakpem. Dopadlo to nerozhodně, ale Bužek, liberecký středopolař, dobral odražený míč. Teď z matky a nepřesnosti ve středu hřiště Okeke to zvládl a roztáhl hru na pravou stranu, kde je Cedidla. V náběhu je ještě také Filip Zorvan, který ještě procedil míč na Dominika Holého, který zdá se udrží na pravé straně míč na hrací ploše, ale s vypětím všech sil a tomu také odpovídala nepřesná přihrávka. Ještě 4 minuty se budou hrát nad rámec základní hrací doby tohoto zápasu. 4 minuty mají jablonečtí na to, aby minimálně srovnali 68. podještěcké derby s Libercem, aktuálně prohrávají 1-2.
0: To říká Lukáš Michalík, ale rychle se vydáváme taky do Zlína, kde padl gól v utkání Zlín Teplice, okomentuje ho David Nekvinda.
1: Žurnálu Sport. Teplice už zase vedou

0: O dva góly ve Zlíně je to 1-3 z pohledu domácích fotbalistů. V 86. minutě bylo to po rohovém kopu, na poprvé dokázal Zlín odvrátit, ale Daniel Mariček ještě vrátil balon na vzdálenější stranu vápna, kde dokázal hlavičkovat Oskar Svientis tak, že poslal míč na malé vápno, kde se nejlépe zorientoval John Auta špičkou nohy z hranice malého vápna, přeposlal míč do sítě. Jak to bylo zblízka, tak už tedy neměl domácí golman dostal moc šanci. No a
1: proto tady Teplice vedou v 86. minutě ve Zlíně 3-1. Zpátky za Lukášem Michalíkem na podještěcké derby Jablonec Liberec.
2: Končí první ze 4 nastavených minut tohoto zápasu. Jablonec stále prohrává s Libercem 1-2. Teď bude mít ale výhodu dalšího autu z pravé strany z poloviny Slovanu. Cedidla se snažil oslovit holého, ale toho přeskočil Stránský. Další aut, tentokrát na Pavloviče, který už se snaží odcentrovat. Ještě se holý dostal k hlavičce, ale liberečtí teď mohou hrát a mohou vyrazit do rychlejšího protiútoku. Skvěle. To teď na levé straně udělal Patrik Dulaj, který to bere na sebe zatím, šetří cenné sekundy, ale nakonec to neudělal úplně dobře. Protože místo, aby zavezl ten balon k rohu, tak míč ztratil. Nicméně teď byl jeden z libereckých hráčů, konkrétně Vojtěch Stránský, faulovaný, takže Slovan ušetří další cenné sekundy, tak aby mohl tedy nakonec dokráčet k těsné výhře, ale pochopitelně jablonečtí stále mají ve zbytku zápasu dost času, aktuálně něco málo přes 2 minuty. Jablonec prohrává s Libercem 1-2, zatím rozdílovým střelcem Vasil Kušej, který se prosadil parádní ranou do šibenice v 80. minutě. Libereští už by měli rozehrát, protože už viditelně zdržují. Stránský je u balónu, teď ukazuje, že nemá s tím hrát. Nakonec se dostal k míči Kajondo, který si vyměnil několikrát balon se Stránským, opět může hrát Aziz Kajondo, který teď absolutně nechápu, co vymýšlel, protože poslal balon jen za branku golmana Hanuše a tak dále. Ještě Jablonci šanci, aby srovnal tento zápas. Nemane Tekiašky už nemá moc času. Už se hraje 3. ze 4 nastavených minut tohoto zápasu. 7. kolo fotbalové šance ligy. Jablonec prohrává s Libercem 1-2. Pavlovič má míč na polovině Jablonce, dlouhý nákop na pravou stranu Javose, ale nedostane k míči. Naopak může hrát Faj, který tady trochu přisvítil dlouhý nákop, který skončí na koleni Pavloviče. Po něm už může hrát ale liberecký fotbalista Juliš, který se dostal k balónu ještě zhruba minuta a půl do konce nastaveného času. Hraje se 3. ze 4 nastavených minut. Liberec vede v Jablonci 2-1. V 50. minutě poslal hosty do vedení Dulaj po parádní individuální akci z pravé strany, kdy se proháčkoval kolem dvou protihráčů a vypálil mimo dosah golmana Hanuše. Domácí srovnali o 20 minut později, kdy odražený míč na hranici 16 napálil levačkou mimo dosah Tomáše Koupka, Saidu Alium, ale libereckým vrátil vedení v minutě. Ale teď pozor, Jablonci se dostávají do šance. Holí pálí po úniku, ale Tomáš Koubek je připravený. Zatím rozdílový gól dal v 80. minutě Vasil Kušej, který se dostal k míči na hranici 16. Zakroutil ten svůj pokus přímo ke vzdálenější tyči do šibenice a od té doby tedy Slovan vede v Jablonci 2-1. Do konce nastaveného času zbývá zhruba půl minuta. Hraje se také utkání Zlín Teplice, které sleduje David Nekvinda. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. 20 sekund do konce 4minutového nastavení. Jablonec, Liberec 1-2, Koubek a jeho dlouhý pas na levou stranu, kde je Lexa v souboji s Cedidlou. Oba hráče balon přeletěl, to znamená, že jablonečtí budou vhazovat. I fanoušci tady na stadionu mohou sledovat nastavený čas na velkoplošné obrazovce. Dlouhý aut směrem na Vechetu, ten se ale nedostal přes svého strážce. Stránský si musí dávat pozor na chybu, která ale přišla. Ještě Javo se dostává k míči, nicméně Faj teď může hrát. Falu Faj končí na trávníku po zákroku Okekeho, nepíská se, Jablonec možná ještě bude mít příležitost, byť už se hraje 5. z avizovaných 4 nastavených minut. Tak pojďme dál. Jablonec má míč na levé straně, teď už se ale nestane nic, je dobojováno. Fotbalisté Liberce ovládli 68. podještěcké derby, v Jablonci vítězí 2-1 a vyhráli i 4. venkovní zápas v této ligové sezóně. Slovance posune tedy v té neúplné ligové tabulce opět na 2. místo za vedoucí Slávii. Pojďme si zrekapitulovat to nejpodstatnější. Byť už jsme to udělali, v 50. minutě dostal Liberec do vedení Patrik Dulaj, který se trefil z pravé strany po svém poločasovém střídání. Jablonec vyrovnal v minutě 70. Saidu Alium se dostal k odraženému míči, napálil svojí levačkou míč do branky mimo dosah Tomáše Koupka. No a rozhodující gól tohoto zápasu vstřelil liberecký Vasil Kušej, který se dostal k míči na hranici 16. více vlevo. Moc dobře věděl, co dělá, zakroutil svůj míč, respektive svoji střelu, a míč zakroutil technickou střelou do šibenice ke vzdálenější tyči branky Jana Hanuše. Suma sumárum, Liberec vítězí v 7. kole fotbalové šance ligy v Jablonci 2-1. Přeji vám hezký zbytek dne ze severu Čech.
1: Pěkný zbytek dne i Lukáši Michalíkovi, našemu reportérovi. Co to tedy znamená pro Slovan Liberec? Druhé místo v tabulce, jen o bod jsou liberečtí za pražskou Slaví. Tam má tedy 17 bodů, 16 bodů Slovan Liberec. Na 14 bodech po dnešním vítězství Mladá Boleslav v Středočeši porazili 4-0, tedy jasně ostravský Baník. A to mají ještě jedno utkání k dobru, které bylo odložené minulý víkend, tuším, kvůli tomu, že byla právě nákaza v týmu Mladé Boleslavy a tak se nehrálo mezi Bohemians a Středočechy. Na čtvrtém místě pak Sigma Olomouc a její bodový zisk, tedy 13 bodů, už dorovnala Zbrojovka Brno, nebo respektive ta má tedy stejně 13 bodů a dorovnat to všechno můžou taky tepličtí fotbalisté, kteří vedli, když jsme naposledy slyšeli Davida Nekvindu ve Zlíně. Jak to vypadá teď, dozvíme se ze zbytku přímého přenosu v 16:55.
0: Stále 3-1 pro Teplice ve druhé ze 4 nastavených minut druhého poločasu. Zlín teď samozřejmě už hraje vabank, zkouší každý míč dostat před bránu a tam se nejlépe zorientovat, dostat míč za záda golmana Trmala, ale je to už přeci jen pod velkým tlakem. Po pravé straně teď navíc Ševci nedokázali obejít teplickou obranu. Daniel Mareček získal balon pro hosty a může z toho být dokonce i zajímavý útok. Robert Jukl se dostal stává do otevřené zlínské obrany, ta se ale přeci jenom stihla stáhnout, jenomže Jukl se pak snažil si navést míč na střed a přitom ho evidentně fauloval. Antonín Křapka rukama ho tam zatáhl, no a tak to bude zajímavá standardní situace pro Teplice, ale hlavně je to pro ně další ušetření času. Vedou 3-1 ve Zlíně, končí druhá ze 4 nastavených minut a bude to tedy standardní nebo volný přímý kop z nějakých, no ani ne 20 metrů, možná tak 18-19, opravdu dá se říct, že to je kousek za hranicí velkého vápna, trochu z pravé strany, takže spíš pro leváka, aby kroutil balon, ale uvidíme, jak to tepličtí rozehrají, je taky možnost, že třeba pošlou balon Krohovému praporku a tam budou natahovat čas, protože ten teď už hraje pro ně třetí ze 4 nastavených minut, o 2 góly vedou Teplice, 3-1 ve Zlíně, takže teď je jejich úkolem ten zápas už dovést do vítězného konce. Daniel Mareček svou pravou nohou nakonec rozehrává, trefil jenom zeď, míč se k němu odráží, Mareček ještě jednou propaluje, nebo respektive střílí, ale znovu trefil jenom klubko hráčů, které stálo mezi ním a bránou, pak přišla ještě jedna teplická dorážka, ta už zamířila vedle brány, rychlý tedy nákop zlínských fotbalistů nebo zlínského brankáře dostála směrem na útočnou polovinu, tepliští odklízejí balon až na parkoviště vedle hřiště, tak uvidíme, jestli to trefilo nějaké auto, takže třeba někdo bude muset ještě jet do servisu ze stadionu, ale více věnujeme tomu, že Zlín přece dostává balon do vápna, jenomže Petru, ta, který se tam k tomu míči snažil prodrat, tak mu balon uskočil, takže z toho nebylo zakončení, to už je poslední nastavená minuta tohoto zápasu. Zlín už opravdu jenom velmi málo pravděpodobně si připíše první aspoň bod v této sezóně. Prohrává s Teplicemi dál 1-3 a navíc teď se hraje ve středu hřiště. Tepliští dokázali ten balon dostat do bezpečné vzdálenosti. V tuto chvíli zlínští po autovém vazování odevzdávají golmanu Dostálovi. Ten zase nakopává na útočnou polovinu. Zůstává tam ležet teplický Večerka, ale rychle vstává a ještě bude pokračovat v zápase. Je z toho boj o míč před velkým vápnem na útočné polovině Zlína. Cupák centruje do pokutového území, tam bude nejvýš golman Trmal a to bude pravděpodobně to poslední, co se v tomto zápase stane. Trmal si teď chvíli poleží na míči, ale rozehrávat už nebude, protože rozhodčí Dominik Starý právě teď ukončil tento zápas. Zlín tedy i po sedmé v sezóně prohrává s Teplicemi 1-3, Teplice naopak tedy pokračují v tom dobrém vstupu do sezóny a po sedmi kolech mají v tabulce 13 bodů.
1: Děkujeme našemu reportérovi Davidu Nekvindovi, takže Zlín se dál trápí, i to víme ze sedmého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže, které uzavře dnešní večerní, chcete-li podvečerní duel mezi Hradcem Králové a Spartou. Hrát se začne za hodinku a dvě minuty, tedy v 18 hodin, samozřejmě taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Co se týče druhé nejvyšší fotbalové soutěže, tak v ní Žižkov remizoval s Příbramí 1-1 a Baník Ostrava B z Kroměříží taktéž 1-1. Některé další další konečné výsledky ze zahraničních soutěží jsou tady. Everton, Manchester United nakonec remíza 2-2, co se týče italské série, a tak tam Parma remizovala s Monzou 1-1 a dohrává se utkání Frosinone Benátky. V 95. minutě domácí vedou 3-2. Hamburg nadále prohrává s Mohučí 0-3 v 71. minutě a ve španělské La Lize Valencie nestačí zatím na Barcelonu. Hosté vedou 2-0. Mimochodem jeden hodně zajímavý zápas se udál taky ve francouzské Ligue 1. Před chviličkou skončil. Strasbourg zvítězil na hřišti Troa vysoko 6-2.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport.
1: A věříme tomu, že ten dnešní hodně nabitý vysílací program Radiožurnálu Sport pro vás byl hodně zajímavý, ale nekončíme, ještě se vydáme třeba na šipky, připomeneme, co se děje na tenisovém US Open a máme pro vás i další zajímavosti, třeba při zprávách.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
7: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Volební účast je v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zatím výrazně vyšší než minule. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa i po druhé. Na D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona od Trhového Štěpánova z 57. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr naturálu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 640 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
8: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
7: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se volební místnosti uzavřou v 18 hodin. První odhady výsledků by měly být známé téměř okamžitě. Píše to web stanice MDR. Nové poslance zemského sněmu vybírá přes 1,5 milionu voličů. Účast je zatím vyšší než minule. Volební místnosti se uzavřou v 18 hodin. Favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo. Ta je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Dnes může získat 43% hlasů. To ale nemusí straně stačit k zisku většiny mandátů a vytvoření jednobarevné vlády. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopeterském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
9: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
3: Sport.
2: České basketbalistky na mistrovství světa v Berlíně podruhé prohrály, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Češky budou hrát v základní skupině ještě zítra proti Američankám, ale už mají jenom teoretickou šanci na play-off. Fotbalisté Liberce ovládli podještěcké derby, v Šancelize zvítězili v Jablonci 2-1, Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Za necelou hodinu se proti sobě postaví Hradec Králové a pražská Sparta. Východočeši
10: čekají na soutěžní výhru skoro měsíc. Obránce Hradce Jakub Uhrinčať věří, že jeho týmu pomůže k úspěchu domácí atmosféra.
8: Každý se těší na to, když vlastně uvidíte je plné ochozy a proto ten fotbal hráme, takže jsme velmi vděční za tu podporu a právě aj fanoušikům dlužíme už to, aby jsme zabojovali a uspěli v zápase a pevně věřím, že si pomůžeme navzájem.
10: A cyklista Matyáš Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 za Vlašimí, na D5 nehoda u Plzně. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim na 45. kilometru se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Už se opět projíždí oběma pruhy a dlouhá kolona se pomalu dává do pohybu. Jde to stěžka a ještě nějakou chvíli to potrvá. Narostla před sjezd na Trhový Štěpánov na 57. kilometr. Stále čekejte až půl hodiny navíc. Na D5 z Rozvadova do Prahy opatrněji na obchvatu Plzně. Na 72. kilometru havarovalo osobní auto s přívěsem. Na místě jsou policisté a dvě vozidla hasičů. Okolo se jede o něco pomalej, zdržení ale není výrazné. Maximálně pětiminutové od nájezdu ze Slovan. 20. z Písku do Plzně. Potíže za Sedlicemi, přesněji za odbočkou na Němčice. U nehody motorkáře zasahují záchranáři. S opatrností se projíždí Kyvadlově, v obou směrech kratší zdržení. 12. z Kolína do Prahy na obchvatu Českého Brodu zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná. Objízdná trasa je vedená centrem města bez potíží. A ještě Praha, výjezd z metropole směr letiště a D7 před omezením u Aviatické, fronta z odbočky na Horoměřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. Tolik zprávy.
1: Na Radiožurnálu Sport pro vás pochopitelně máme další sportovní aktuality, tak jednou z nich je, že vítězem velké ceny Itálie vozu Formule 1 se stal Andrea Kimi Antonelli. Jeho týmový kolega George Russell sice dlouho vedl, ale v 50. kole udělal velkou chybu a tím pádem mohl jít dopředu ten druhý s vozem Mercedes, tedy Andrea Kimi Antonelli, vedoucí muž celkového pořadí, který tedy zvítězil o 4 sekundy právě před svým konkurentem ze společné stáje je Georgem Russellem, třetí Max Verstappen, Nizozemec s vozem Red Bull, na čtvrtém místě pak Australan Oscar Piastri s McLarenem a i pátý byl McLaren, ale tentokrát Brita Landa Norrise. No a pokud se vydáme na beach volejbalové mistrovství České republiky, tak tam už známe taky vítěze mužského finále. Ondřej Perušič a Jakub Šépka ve třech setech porazili Jiřího Sedláka s Matyášem Javronekem a jsou tedy republikovými šampiony. V ženské kategorii byly Marie Sára Štochlová po boku Markéty Svozilové, společně totiž porazili 2-0 Kylie Newshaferovou a Martinu Meixnerovou.
3: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Nás těší, že posloucháte radiožurnál Sporty v 17 hodin a 10 minut. Tohle je jedna z těch nejnovějších písniček od kapely Offspring. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open osmifinálový zápas s Ukrajinkou Kostěukovou. Mimochodem je to tedy poslední Češka, která je ve dvouhře na závěrečném Grand Slamu sezony, poté co v noci na dnešek vypadly Nikola Bartuňková s Marií Bouskovou a mezi muži i Jakub Menšík. Zpět ale k wimbledonské šampionce, ta se pokusí prodloužit svou Grand Slamovou sérii výher už na 11 v řadě.
1: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no.
2: Smála se po postupu do třetího kola Linda Nosková. Aktuální sérii na Grand Slamech příliš neřeší. Má ale radost, že díky titulu ve Wimbledonu nabrala sebevědomí.
1: Ale je dobrý, že tyhle ty asi hlavně tyhle těžký zápasy, který na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
2: Řekla úřadující wimbledonská šampionka Linda Nosková. Teď na US Open čeká souboj s Ukrajinkou Kostěukovou, kterou v Londýně dokázala při cestě za titulem porazit v semifinále. Marta Kostěuková teď doufá, že v New Yorku Noskové porážku oplatí.
3: Myslím, že je rozdíl, jestli proti Lindě hrajete na trávě nebo na tvrdém povrchu. Na trávě jí to fakt sedí, ale je to celkově výborná tenistka a taky pořád hodně mladá. Její hlavní zbraní je podle mě servis, tak se budu snažit se s tím nějak vyrovnat, aby to nedopadlo jako na Wimbledonu.
2: Říkala Kostěuková na tiskové konferenci po postupu do osmifinále. Aktuální vzájemná bilance obou hráček je vyrovnaná. 1-1. Nosková před soubojem s Ukrajinkou připomíná jednu zajímavou statistiku.
1: Mimo top 10 hráčka má prohrál jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
2: Říká Linda Nosková, její zápas s Kostěukovou o postup do čtvrtfinále US Open začne nejdříve v 6:30 večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: I Rolling Stones, respektive Mick Jagger, patří do playlistu radiožurnálu Sport, kdy můžeme znovu zrekapitulovat 3 dnešní výsledky fotbalové šance ligy. Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0, Jablonec prohrál se Slovanem Liberec 1-2 a Zlín ten nestačil na Teplice, stále nemá ligový bod, prohrál totiž 1-3. Za 15:45 začne taky utkání Hradec Králové Sparta Praha. Tolik aktualizace k fotbalu. Dlouho jsme na radiožurnálu Sport nebyli na šipkařském Czech Darts Open, který dnes v pražských Letňanech končí. A teď to tedy napravíme spolu s reportérem Kristianem Švedou. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Letňan.
0: Jak tedy dopadl osmifinálový program, Kristiane?
1: Rozjížděl se tak pozvolna, ze začátku ta utkání byla, řekněme, poměrně jednoznačná, například Welshan Gervin Price zvítězil nad Scottem Menzisem 6-1, nicméně postupně jednak se trochu probouzela atmosféra a fanoušci začali víc zpívat, víc bouřit a hlavně k závěru toho programu nabídli šipky tady na pódiu v pražských Letňanech opravdu vynikající podívanou. Michael van Gerwen v souboji dvou Nizozemců s Krajanem Niemannem otočil vývoj zápasu k velké radosti fanoušků, protože van Gerwen to má obrovskou podporu a vyhrál 6-4. Stejný obrat potom předvedl Nizozemec Noppert proti Angličanu Woodhouseovi a ten vyhrál 6-5 nakonec, tedy myslím Dannyho Nopperta. A samozřejmě velmi pěkný souboj pak byl i mezi Angličanem Lukem Littlerem, světovou jedničkou, mistrem světa, proti Polákovi Ratajskému, který je 20. na světě. Littler nakonec zvítězil 6-3, ale bylo to tedy pořádná dřina, protože Polák hrál fantasticky, dokonce vedl v zápase 3-1 a zvládal výborně skórovat. Pro něj na neštěstí netrefoval dvojnásobky, to jsou ta pole, která potřebujete k tomu, abyste jeden leg zavřeli, no a Littler se nenechal rozhodit tím, že i spoustu polských fanoušků, které tu Krištof Ratajský měl, na něj pískalo a dominoval, nakonec zvládl vývoj otočit a Littler tedy postoupil do toho večerního bloku, vyhrál 6-3.
0: Ty jsi, Kristiane, mluvil právě s Lukem Littlerem, mistrem světa, světovou jedničkou, ale podle mnohých i dosti nepřístupným, někdy možná až příliš pyšným šipkařem, alespoň tak na některé fanoušky působí, tak co na tebe?
1: No, z mé zkušenosti, já už jsem se s ním potkal tady na turnaji Czech Darts Open loni, kdy jsem ho zpovídal, tuším, po zápasech druhého kola. A je pravda, že oproti ostatním hráčům není tak otevřený, není tak usměvavý, když se bavíte například s Johnny Claytonem, nebo i právě Van Gerwenem, který byl 7 let světovou jedničkou, je to trojnásobný mistr světa, tak tito hráči jsou mnohem víc uvolněnější, otevřenější, se s vámi třeba zasmějí. Luke Littler přijde, odpovívám na otázky, ale vlastně často i velmi stroze, kouká třeba i do země a pak se otočí po nějaké minutce a půl, nejsou to úplně dlouhé rozhovory a odejde zpátky do šaten, takže úplný prožitek to není. Na druhou stranu Luke Littler je vynikající hráč a mluvil o tom, že je namotivovaný porazit i trojnásobného vítěze Czech Darts Open. Tím je Luke Humphries, Angličan, který vlastně vyhrál mistrovství světa a ve finále Littlera porazil v roce 2024, nicméně od té doby už je světovým šampionem právě Littler dvakrát za sebou. A jediné, v čem ještě Littler Humphries se neporazil, je turnaj tady v pražských Letňanech, kdy zatím Humphries třikrát zvítězil, Littler ani jednou. Připomenu ten večerní program, Gervin Price bude hrát s Angličanem Rossem Smithem, poté Ir William O'Connor právě s Lukem Humphriesem, následovat bude souboj Welshsko-Nizozemský, Clayton van Gerwen a Luke Littler, ten se dostane do akce proti Nizozemci Noppertovi. Ten pavouk je poskládaný tak, že se Littler s Humphriesem můžou potkat nejdřív až ve finále, o to větší náboj to bude mít, takže určitě poslouchejte radiožurnál Sport i ve večerních hodinách. Po 19. hodině začínáme blokem čtvrtfinálových utkání.
0: Šipkařskou pozvánku na Czech Darts Open doručil do vysílání radiožurnálu Sport Kristian Šveda. Díky ti za to, měj se fajn.
1: Zatím naslyšenou.
0: Mějte se fajn i vy, vážení posluchači, v 17 hodin a 20 minut.

0: Vedle pražských Šipek vrcholí taky mistrovství České republiky atletických družstev. Tituly obhajují Dukla Praha a Škoda Plzeň. Jestli budou šampiony i pro příští rok, to už zodpoví Vladislav Janouškovec, který se na šampionát vydal do Karlových Varů. Pěkný den.
1: Hezké odpoledne z Západočeských lázní. Tady ten šampionát vrcholí posledními disciplínami. No a už si troufnu říci, že mezi muži opravdu vyhraje Dukla Praha, obhájí tedy to zlato. Ta má totiž náskok přes 100 bodů na druhé Kladno. Mezi druhým a čtvrtým místem je to ale souboj o medaile. Trojice klubů, Univerzita Brno, Škoda Plzeň a Tepo Kladno. Tam to může být ještě zajímavé, troufnu si říct, do těch posledních štafet. Co se týká soutěže žen, obhájkyně zlata atletky Škody Plzeň mírně ztrácí na vedoucí USK Praha. Plzeňští trenéři to podle svých slov spíše vidí na stříbro, takže tady pravděpodobně USK Praha se dostane nebo vrátí na trůn, dá se říci. K bronzu mají nejblíže atletky Kladna, na které dotírá dvojice Brno Slavia. Tady v Karlových Varech atleti povětšinou končí svoji dlouhou letní sezonu až na pár výjimek. Například koulař Tomáš Staněk mi prozradil, že ještě jeden závod má před sebou, no a právě souboj v kouli, to byl jeden z vrcholů toho šampionátu družstev. Dva kladenští borci totiž poslali kouli za 20 metrů a nejprve to byl Tadeáš Procházka, ten si hodil osobní rekord 20 metrů 5 cm. Tomáš Staněk rázem spadl na druhé místo, ale v té samé, tedy čtvrté sérii, odpověděl tenhle ten zkušený borec vrhem do vzdálenosti 20 metrů 24 cm. No a tady v Karlových Varech vyhrál. Pak těsně po Tomáši Staňkovi jsme viděli pokusy Nikol Krutilové, juniorské mistrně světa tyčkařky pražské Dukly, o nový osobní rekord 455 cm. To se nepovedlo. Ona si hodně stěžovala na to, že pořadatelé odkládali hlavně ten její druhý pokus na téhleté výšce, pak i ten třetí, bylo to kvůli startům dvoustovky, zkrátka se nedokázala asi tak skoncentrovat, takže 440 cm zapsala Nikol Krutilová. Nikol Ogrodníková to zase vyhrála soutěž o štěpařek za 56 metrů a 49 cm, porazil Martinu Píšovou i Petru Sičakovou. No, máme tady i závodníky, závodnice, kteří vyhráli dva závody, například Linda Suchá ovládla trojskok dálku, Nikola Bisová zase pro Kladno 400-800 metrů. V každém případě ještě se tady pár minut, pár desítek minut v Karlových Varech bude závodit. Když se podívám na ten časový pořad, teď běží muži 1500 metrů, respektive ti už jsou v cíli a čekají nás ty štafety, celkem vždycky tři rozběhy, takže to ještě bude dlouhé. Prakticky do nějakých 19 hodin tady v Karlových Varech se bude bojovat o mistrovské tituly. Ještě není ukončená soutěž o štěpařů a také trojskokanů. Z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Děkujeme za tyto informace. Pokud přicházíte k poslechu Radiožurnálu Sport až teď, tak ještě připomínám, že české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 až po prodloužení a po druhé porážce už vlastně mají jen teoretickou naději na postup do play-off. Další sportovní aktuality nabídneme ve zprávách a taky po nich. Je 17:26, znamená to, že brzy budou finišovat taky cyklisté v 15. etapě Vuelty, tedy závěrečné Grand Tour sezóny. Příjemný poslech.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Ondřej Látal.
2: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v německém Lipsku. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění anebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Stovky lidí se dnes přišly naposledy svést vlakem po železniční vlečce ke starému nádraží v Mimoni na Českolipsku. Od října bude kilometrová trať z rozhodnutí drážního úřadu zrušená. Koleje tam roky nikdo nevyužíval. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v podještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. Za necelou půl hodinu se v přímém přenosu radiožurnálu Sport utkají Hradec Králové a pražská Sparta. Velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze ovládl poprvé od roku 1966 domácí jezdec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 za Trhovým Štěpánovem i dál před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy za Vlašimí na 45. kilometru už se po nehodě opět jede v obou pruzích. Kolona se rozjíždí. Už se na exitu 56 nevyplácí sjíždět. Objízdná trasa, tedy silnice přes Trhový Štěpánov a Tehov, je úzká, chvílemi samá serpentina. Před exitem 49 navíc i hodně plná. Na D1 dál k Praze čekejte silnější provoz. Souvisle se popojíždí od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až do zúžení na Šmejkalce. Uvedený úsek pojedete přibližně půl hodiny. Na trojce od Tábora do Prahy naberete zdržení také pouze vlivem nedělního odpoledního provozu. První část fronty jako tradičně mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté zpomalíte na výjezdu z Benešova k Mrači, do třetice mezi Čtyřkoly a Senohraby. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy trvá silnější provoz za sjezdem na Poděbrady. Přibrzdíte na 38. kilometru a pomaleji pojedete až na konec omezení za exitem 25 Sacká. A v Praze počítejte s kratším zdržením na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce, také ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, a to mezi Novopatskou a Poděbradskou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Před námi je chladná noc a ráno teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu zítra jen kolem 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Let's go!

Mistry republiky v plážovém volejbale se v Praze na Ládví stali Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou a Markéta Svozilová taky s Marií Sárou Štochlovou. To jsou tedy výsledky, které uznáme z toho dnešního programu. Na jeden výsledek se bude taky čekat, a to v hokejovém utkání Českých Budějovic. Jihočeský Motor se připravuje na novou sezonu, tentokrát v duelu s německým Straubingem zhruba v polovině zápasu. Jihočeši vedou 3-1 a to díky úspěšné druhé třetině, ve které skórovali dvakrát. Za chviličku nabídneme taky aktuality z cyklistické Vuelty, jakmile budeme znát výsledky.

0: Vypadá, že nejrychleji spurt v cíli v Kordobě, v cíli 15. etapy cyklistické Vuelty, zvládl Wout van Aert, belgický cyklista, který už v ten moment držel zelený dres pro lídra bodovací soutěže. Za ním s minimální ztrátou Ital Rommel, na třetím místě další Belgičan Nys a čtvrtý znovu Belgičan De Bruyne. Takže v tomto ohledu takový belgicky opanovaný závod v 15. etapě cyklistické Vuelty. Na to, kolik ztratil Enric Mas, ještě budeme muset oficiálně počkat, stejně jako jak jsou na tom i další cyklisté.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: My se právě ve vysílání jediné sportovní rozhlasové stanice v Česku ještě vracíme zpátky za basketbalem, protože české reprezentantky přišly na světovém šampionátu o reálnou šanci na postup ze skupiny. Sice byly blízko velmi překvapivého vítězství nad Čínou, ale ve druhé půli přišly o náskok a v závěru základní hrací doby nedokázaly rozhodnout. Proto nakonec podlehly stříbrným medailistkám z posledního mistrovství světa a světovým čtyřkám 70-74 po prodloužení. S jedinou českou hráčkou z WNBA, tedy 24-letou rozehrávačkou Eliškou Joklovou, která byla nejlepší českou střelkyní s 18 body, si povídal Jakub Kanta.
3: Eliška Joklová byla, řeknu, smutnou hrdinkou asi jak závěru té základní hrací doby, tak i pak celkem v prodloužení, tak jak těžko se to kouše.
4: To hodně těžko, když jste u těch momentů, který rozhodli, a když jste to mohlo rozhodnout dvakrát a ani jednou se to nepodařilo a selhala jsem, ale bohužel to je sport.
3: Musí vás to posílit, spoluhráčky vás určitě podržely, ale vy jste hráli celou dobu vyrovnaně s finalistkami posledního mistrovství světa se světovými čtyřkami a sahali po tom vítězství, byli jste opravdu blízko, co?
4: Bylo to strašně blízko, stačila proměnit 1-6, byli jsme v osmi finále, bohužel se to nepovedlo, no.
3: Jak moc je to smutné, teď i vzhledem k tomu, že by ta výhra byla blízko postupu?
4: Myslím, že to budeme asi nějakou dobu kousat, nebo určitě já, protože jsem byla u těch rozhodujících momentů, které se nepovedly, ale myslím si, že můžeme být na sebe pyšní za to, jaký zápas jsme předvedli, za to, jaký basket tady předvádíme. Trošku se to od nás neočekávalo, myslím si, že se očekávalo, že spíš budeme prohrávat s vyšším rozdílem, a jsem fakt pyšná na to, jakým basket tady hrajeme, bojujeme a hrajeme týmový basket, na který se lidi rádi dívají.
3: Přesně tak, týmové pojetí v útoku, v obraně jste bojovali, snažili se předskakovat, právě v závěru vám mohly asi dojít i síly, ne?
4: Myslím si, že oba týmy na tom byly stejně, hrálo se s užší rotací, ale bohužel se nepovedly proměnit ty šestky a to nás potom stálo ten zápas.
3: Eliško, s turnajem se rozloučíte zápasem s Američankami, které vy asi znáte ze všech nejlépe. Tak co vás v souboji s úřadujícími světovými šampionkami a olympijskými vítězkami čeká?
4: Ještě o dva levely vyšší basket, než jsme tady hráli teďka. Budeme do toho chtít jít s nasazením, s jakým jsme do toho šli poslední dva zápasy, ukázat hru, jakou jsme hráli, a uvidíme, jaký bude výsledek, ale myslím si, že se určitě nevzdáme, což jde vidět i na tom turnaji.
3: Říká po porážce 70-74 po prodloužení česká basketbalistka Eliška Joklová. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Připomeňme, že ten závěrečný zápas pro české basketbalistky s největší pravděpodobností tady na světovém šampionátu se bude hrát zítra od 20 hodin a 45 minut. Češky změří síly se Spojenými státy americkými a znovu u toho nebudete chybět, pakliže si naladíte s Radiožurnál Sport. Ty dnešní zápasy vedle duelu Česko-Čína taky Australanky porazily Turkyně 87-71. Hrát za chviličku začnou reprezentantky Portorika proti Belgičankám a Itálie versus Spojené státy americké. To je další duel, který začne ve 20:45.

0: Slíbil jsem doplnění informací k cyklistické Vueltě, tak tu zkrácenou 15. etapu tedy ještě jednou vyhrál Wout van Aert ve sportu pětičlenné skupinky uprchlíků a červený dres skutečně před volným dnem uhájil Španěl Enric Mas. Ten ho má s náskokem 2 minut a 6 sekund před Rakučanem Galem. My se ale vydáváme zpátky za fotbalovou ligou, která tak nějak protkala celé dnešní odpolední vysílání vaší oblíbené rozhlasové stanice. Mladá Boleslav porazila 4-0 Baník Ostrava, Jablonec podlehl Liberci 1-2 a ani Zlín doma neuspěl, ten prohrál 1-3 s Teplicemi. Čeká nás ještě jeden zápas, a to konkrétně ten mezi Hradcem Králové a pražskou Spartou. Začne za necelou čtvrt hodinku a komentovat ho pro nás bude Tomáš Borovec. Tomáši, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne z malšovické Finep arény v Hradci Králové.
0: Těšíme se na tvůj přímý přenos, stejně jako se možná leckdo těší na obnovený debut Tomáše Čvančary, fotbalového útočníka v české nejvyšší soutěži. Tak jak je na tom krátce po příchodu do Hradce Králové? Je dnes připravený na start v základu?
1: Kdo se těší? Těší se po právu, protože Tomáš Čvančara nechybí v základní sestavě. Docela se o tom hodně mluvilo, jestli dostane od trenéra Davida Horejše příležitost hned od prvních minut, ale myslím si, že i vzhledem k tomu, že Otroky trápí produktivita v posledních zápasech, myslím si, že ta hodně zapříčinila i vyřazení z evropských pohárů, tak na něj prostě vsadil, i když tady s týmem vlastně odběhal, odklusal dva tréninky a jde tedy do akce, takže na hrotu útoku dnes v hradeckém dresu nebude Tomáš Čvančara chybět.
0: Co se týče spartianské sestavy, jsou tam nějaká překvapení po prohraném víkendovém derby, tedy míněno z minulého víkendu 0-3 se Sláví?
1: Nevím, jestli překvapení, ale rozhodně tam jsou změny. Ty se netýkají hry směrem dopředu, na hrotu nebude chybět kanonýr Brunes. Ta útočná řada také, dá se říci, stabilní. Alcocer, Karabec, Mercado. V té obrané formaci tady vidím nějaké změny. Vůbec první utkání za Spartu po svém příchodu dnes odehraje Nizozemec Hoover, který je v základní sestavě poté, co odehrál plný počet minut v derby proti Slavii. Nechybí také Francouz Mbesson, samozřejmě stoper Gudal nemůže chybět a před nimi tam by měl být místo Enemeho Irvin, takže i tady drobná změna oproti minulému utkání. A takže je vidět, že Brian Priske chtěl nějakým způsobem naznačit, že tak, jak to dopadlo proti sešívaným, tak by to dál nešlo. A to směrem především, jak jsem zmínil, do obrany.
0: Ani Hradec Králové na tom ale není úplně dobře. Po konci ve čtvrtém předkole konferenční ligy s Panathinaikosem Atény následně prohrál své dva další ligové zápasy. Jaká je třeba vlastně vzájemná bilance Hradce Králové a Sparty? Je nakloněná na nějakou stranu?
1: Výrazně nakloněná na nějakou stranu, protože od roku 2012 má Hradec se Spartou bilanci 1-1-16. Ale poslední domácí duel tady v Hradci Králové Otroci vyhráli 2-1. Bylo to vlastně téměř přesně před rokem, pokud se nepletu, tak to bylo utkání 8. kola, kdy východočeši doma slavili

0: Výhru 2-1, byla to tenkrát velká sláva, protože zrovna v tom utkání Hradec Králové slavil 120. narozeniny klubu, takže tam, jak se říká, se to všechno sešlo a bylo z toho velké vítězství nad Spartou po dlouhých 13 letech, ale jak jsi se ptal, tak ta vzájemná bilance v té novodobé historii je jednoznačně na straně letenského klubu.
1: Tak jestli se něco změní, to se dozvíme z tvého přímého přenosu. Začínáme přesně za 10 minut. To byl Tomáš Borovec, reportér ze zápasu Hradec Králové Sparta Praha, který uzavírá 7. ligové kolo. Díky za tvá slova, nás zatím naslyšenou.
0: Hezké odpoledne z Hradce Králové.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Velkou cenu Itálie vyhrál po startu až z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monze tak ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Druhý byl jeho týmový kolega George Russell, třetí Max Verstappen z Red Bullu. Antonelli předvedl druhý největší vítězný comeback mimochodem v historii šampionátu Formule 1. Rekordmanem je stále ale John Watson z McLarenu, který v roce 1983 ovládl velkou cenu Spojených států amerických po startu až z posledního 22. místa. Co se týče dalších aktualit, tak třeba ve fotbale se můžeme nakrátko zaměřit na druhou nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž, nejen, že v ní skóroval poprvé po svém návratu po zranění Ladislav Krejčí hned ve svém premiérovém utkání za Wolves ve druhé nejvyšší soutěži, ale taky tam míří Jamie Vardy, někdejší anglický reprezentační útočník, který má třeba anglický ligový titul s Leicesterem, bude po konci smlouvy v italské Cremoně hrát za Burnley. Na jeden rok podepisoval tedy smlouvu právě tenhle zkušený už 39letý, stále ale pekelně rychlý fotbalista. Pokud se podíváme na další výsledky z těch nedělních víkendových tedy zápasů, tak třeba v anglické fotbalové Premier League Everton remizoval 2-2 s Manchester United a teď ve 25. minutě Arsenal prohrává s Chelsea 0-1. V Německu to skončilo drtivým vítězstvím mohuči 5-0 na trávníku Hamburku, no a Barcelona se jde překvapivě, rozhodně nepřekvapivě, za vítězstvím 3-0 na trávníku Valencie, vede už v 74. minutě.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Teď už je ale ve vysílání radiožurnálu Sport čas na fotbalovou ligu. Znovu připomínám tři dnešní výsledky. Mladá Boleslav Ostrava 4-0, Jablonec Liberec 1-2 a Zlín Teplice 1-3. Doplní to také výsledek z přímého přenosu radiožurnálu Sport z utkání Hradec Králové Sparta Praha. Tenhle duel pro vás třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz v kompletním nepřerušovaném přímém přenosu bude popisovat a vlastně vyrábět Tomáš Borovec.
2: Právě v tuto chvíli hlavní rozhodčí zápasu Marek Radina dal pokyn k úvodnímu výkopu, který měli fotbalisté Hradce Králové, kteří tedy hostí pražskou Spartu, dá se říci pro Východočechy hodně neoblíbený soupeř, se kterým vyhráli pouze jednou od roku 2012. Od té doby jedna výhra, jedna remíza, 16 porážek, ale právě poslední domácí utkání Východočeši nad svým dnešním soupeřem vyhráli téměř přesně před rokem. Zvítězili 2-1 a na to budou chtět navázat. Samozřejmě Spartané také mají obrovskou motivaci po té, co prohráli v posledním ligovém utkání velké derby se Sláví a také v tabulce na tom nejsou příliš růžově, to platí pro oba dva týmy, tady se hraje o důležité body. Teď už mají balón na svých kopačkách fotbalisté pražské Sparty a opět ho vyváží tradičně Tobias Gudal, norský 24-letý reprezentant, hodně zrychlil a teď založil útok, po kterém se po pravé straně řítil dopředu krohovému praporku Mercado, ale výborně ho tam dokázal ubránit Uhrinčať, s kluzem mu čistě odkopl balón do autu. Znamená to tedy, že hosté budou vhazovat, už si jde pro míč Macek a máme tak chvíli na to, abychom zmínili tedy sestavu základní. Nejprve hostující Sparta, v brance je Surovčík, zleva obrana Zelený, Mbeson, Gudal a Hufr. Teď ale pozor, rohový kop, který byl zblokován a bude se tedy kopat od brány nakonec, ukazuje pomezní rozhodčí, že jako poslední se míče dotkl fotbalista pražské Sparty, takže rozehrávat budou domácí hráči a já tedy budu pokračovat v té sestavě. Záložní řada Karabec, Irvin, Macek a před nimi trojice Alcocer, Brunes a Mercado. Domácí trenér David Horejš neudělal nějaké zásadní změny oproti minulému utkání, až na tu jednu jedinou. Protože se Hradec hodně trápí v útoku, tak nasadil hned od úvodních minut čerstvou posilu Tomáše Čvančaru, který ohlásil svůj příchod na hostování z německé Borussie Mönchengladbach v průběhu týdne a dnes tedy hned po dvou trénincích s týmem jeho první start. No a teď jsme tady viděli nedovolený zákrok před pokutovým územím Sparty a Východočeši budou zahrávat přímý volný kop a navíc Hufr ve svém prvním utkání za pražskou Spartu uviděl už ve třetí minutě žlutou kartu. No a ta standardka vypadá docela zajímavě, protože míč si tam staví kapitán Hradce Vladimír Darida do prostoru zhruba 3 metry od hranice pokutového území, asi 5 metrů od osy na levou stranu. To znamená, že spolu s ním je tam také Daniel Horák, ten by se snažil obstřelit zeď z té levé strany a právě zeď se teď musí ještě o metr, metr a půl posunout dozadu, tak to přesně viděl hlavní sudí zápasu Marek Radina. Tak a teď už si berou slovo také fanoušci v malšovické Finep aréně. Je tady nabitý stadion, už nějaký ten den je vyprodáno, no přijela pražská Sparta, tak to se dalo očekávat, i ten sektor hostů je úplně do posledního místečka nacpaný. Teď ale pozor, Darida jeho Přímý volný kop, který byl sražen zdí do protipohybu brankáře, ale míč letěl vedle levé tyče, takže z toho bude v úvozovkách pouze rohový kop pro domácí tým. A za míčem už jde Daniel Horák, tradiční exekutor těchto standardních situací, protože teď jeho levačka zatočí z té pravé strany míč směrem k brankáři pražské Sparty Surovčíkovi. Východočeši už nastěhování v 6 lidech pokutovém území. Spartané tam jsou s plným počtem hráčů. Letí míč na vzdálenější tyč, ale tam nebyl nikdo z hradeckých fotbalistů. Pouze Brunes, který se poctivě vrátil také, aby teď pomohl obrané činnosti a úplně osamecený odhlavičkoval balon do bezpečí. Teď na druhé straně byl v offsideovém postavení asi 10 metrů Adam Karabec, takže nechal míč míče. A raději zaplul do hracího pole a tak mohl rozehrávat Adam Zadražil, který rozehrává po levé straně, tam je František Čech, raději teď zamířil zpátky dozadu a dělá si prostor pro rozehrávku, po pravé ruce má Čiháka, proti Čechovi už vyrazil Brunes, ale Čech dokázal vedle něj po levé straně rozehrát na Horáka, ten mu vrátil, opět je tam Čech, Derina teď ale v krkolomné situaci, kdy míč letěl vzduchem, nedokázal ho zpracovat, takže Spartané se dostali na balón a vracejí ho dozadu na Gudála, který má po levé straně Mbessoha, 25-letého Francouze, který je také novou posilou pražské Sparty, odehrál už celé utkání proti pražské Slávy a dnes také nechybí v základní sestavě. Zelený se nabídl u levé strany, dal krásně housličky Van Birenovi, ale potom tam byl ještě proti němu připravený Tomáš Čvančara, který cuknul dozadu a malinko tam nohou otřel Zeleného pravé lítko, takže z toho byl nedovolený zákrok a rozehrávka pro Spartu. Zelený rozehrál zase zpátky na Mbessoha a ten posouvá na osu, kde je Gudál, ten mu vrací míč, zatím je to postupné založení útoku. Teď je výborně načehrál míč přes rozběhnutého Slunčíka, který se snažil napadat Mbessoha na pravou stranu. Tam vidíme průnik do pokutového území, se kterým si defenziva Východočechů poradila. Pozor na tenhle centrovaný míč z pravé strany. Levá noha načehrala balón ke vzdálenější tyči a dokonce musel být obezřetný i Adam Zadražil, jak viděl Merkádův centrum, který se nesl do toho zadního růžku, ale bylo to tak půl metru ještě vedle, ale raději brankář Hradce Králové byl obezřetný. Teď už rozehrává dlouhým nákopem po levé straně. Tom Slončík jde do vzdušného souboje proti jednomu ze Spartanů, byl to Hufr, který byl úspěšnější, ale jenom vrátil balon fotbalistům Hradce Králové. Čvančara teď výborně se uvolnil a rozehrál zpátky na Dancáka. Dancák byl také pod tlakem a tak Východočeši začínají další akci z vlastní poloviny. Dobrý pas na uvolněného Daridu od Čiháka, krásná kolmice. Darida už je před pokutovým úzovým, krásná rána levačkou a Robinsonáda Jakuba Surovčíka u levé tyče. Tak tohle byla první situace, která roztleskala fanoušky v Malšovické aréně. Darida si navedl balón na levou nohu, nerozpakoval se a tak 2 metry od pokutového území vypálil jedovatě přesně, ale 24-letý slovenský gólman dokázal reagovat a jeho ránu vytěsnil na rohový kop, takže míč už má opět zatím ve svých rukách a teď už ho pokládá ke svým nohám domácí záložník Daniel Horák, nebo lépe řečeno winback hradeckého týmu, a centr do pokutového území, který byl lepší než v tom předchozím provedení, nicméně na svém místě byl Gudál, který odlavičkoval do bezpečí. Další míč letí do pokutového území Sparty, ale tam balón propadl pouze k brankáři Surovčíkovi, který teď už rozehrává nakrátko na Mbessoha. 9. minuta zápasu Hradec Králové, Sparta Praha, zatím 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. A už má balón zase Gudál, který je hodně aktivní, co se týče rozehrávky, co se týče vyvážení balónu, umí se prosadit i v souboji jeden na jednoho. Hodně sebevědomý hráč. Teď ale špatná rozehrávka Sparty, z toho se snaží těžit Čvančara. Teď je už u pravého rohového praporku, postral se ale o něj Tobias Gudál. Vytlačil ho i s balónem do autu, takže z toho bude hazování pro domácí tým. Ale vidíme tady dobré náběhy, dobrý pohyb, nové tváře v hradeckých barvách 26-letého útočníka Tomáše Čvančary. Tak je z toho tedy out a pro balón si běží Jakub Uhrinčáť. Mezitím došlo také k ošetření na straně hostujícího týmu. Josimar Alcocer, 22-letý záložník z Kostariky, už se vrací na trávník, i když lehce pokulhává. Mezitím se snažil centrovat Uhrinčáť, ale trefil pouze záda Johna Mercáda, který proti němu vystoupil a zablokoval míč na další rohový kop. Tak to už je během prvních necelých 10 minut třetí roh pro Hradec Králové. Opět to bude z té pravé strany, takže zase si už navádí do toho správného bodu balón 26-letý odchovanec Hradce Králové Daniel Horák. Tak ten jeho první roh byl hodně přetažený, dá se říci do země nikoho, druhý už byl lepší co do třetice. Ten letí na vápno, tam si naběhl Darida a je to gól! Tohle byla krásně sehraná standardní situace, kdy z rohového kopu přesně Horák poslal centr na hranici pokutového území a tam osamocený Vladimír Darida krásným volejem o zem míč poslal pod horní břevno a Východočeši se dostávají do vedení 1-0. Tak to je podobný nástup do zápasu, podobně vyvedený jako před rokem, kdy také velice rychle se hradečtí fotbalisté dostali do vedení nad pražskou Spartou. Tam to bylo ještě rychlejší. Teď tedy v 11. minutě zapisujeme první změnu skóre utkání a kapitán Vladimír Darida zapisuje svůj první ligový gól v tomto ročníku. Takže třetí roh do třetice, jak se říká, všeho dobrého, tak to teď rozhodně platilo pro domácí fotbalisty, no ale pojďme už sledovat, jak se snaží reagovat hosté. Tady byl ale dobře Jaroslav Zelený ubráněn Van Birenem, který proti němu rychle vyrazil. Na druhé straně zase Tom Slončí, který poslal k zemi Jaroslava Zeleného, který to zkoušel tentokrát zprava, ale Tom Slončík si pomohl nedovoleným zákrokem. To znamená, že fotbalisté z Letné budou rozehrávat, zatím jsou na vlastní polovině. Je tam Roman Macek, který chtěl jít do pravé strany, potom zasechl a dává doleva na MB Soha. Ten už po několikáté ze středového kruhu rozehrál takovým odbloučkem nad napadající dvojicí fotbalistů Hradce Králové přesně do pravé strany, kde se mu tam nabízí Mercado. Tohle zatím funguje a pozor na Gudála, ten teď dostává přes dva hráče, ale přes tři to už si vzal. Velké sousto, Trubač ho odzbrojil čistě a teď hradeští fotbalisté hrají takové báčko na hranici pokutového území přes dotěrné Sparťany, ale vyšlo jim to, takže postupují kupředu. Olička teď hledal Darida rozběhnutého Čvančaru, ale byl tam velice dobrý defenzivní sklus Tobiase Gudála, který nenechal míč proklouznout za něj. Na pravé straně Karabec, teď se dostal od postraní čáry přesnými kličkami do středu hřiště, přenáší hru na levou stranu. Jaroslav Zelený přebírá balón a dává ho do středu na Macka, po něm opět Karabec, oblouček za obranu, ale příliš dlouhý, takže balón skočil přesně do rukavic Adama Zadražila. 13. minuta pomalu končí, Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 1-0 a teď Východočeši nakopávají na polovinu soupeře, ale to bylo přímo na nohu Zeleného, který nicméně z první jenom vrátil k domácímu Trubačovi, ten už si dal potom pozor, aby byl přesný s rozehrávkou a raději volil jistotu na golmana Zadražela, ten si posouvá balón po zemi a už ho nakopává dopředu. Vypadalo to, že Čvančara se vytáhne do výskoku, ale nakonec si to rozmyslel, asi usoudil, že na tenhle balon stejně nedosáhne, a tak byl za ním postaveným Besoch, který hlavičkoval směrem dopředu, ale opět to bylo pouze k hráčům Hradce Králové, konkrétně tam byl Samuel Dancák, ten si zpracoval a přikopl zpátky na gólmana Zadražila. Další centr, ten už našel hlavu Van Birena, ale potom, co nizozemský útočník Hradce Králové sváděl souboj s Besohem, sice ho vyhrál, ale ztratil trochu kontrolu nad balónem, který se mu odrazil od hlavy do zámezí, takže autové vhazování pro hostující tým. Spartané umíče na vlastní polovině. Besoch, který přišel v srpnu z Belgie, co by odchovanec francouzského Paris Saint-Germaina, zase výborné zrychlení Tobiase Gudála, který přešel přes dva hráče. Opravdu tenhle ten dvoumetrový stoper má obrovské sebevědomí a ten nebude jenom jistit hru a rozehrávat do strany, ten si dokáže udělat prostor během pár desetinek vteřiny, zrychlit přímočaře směrem dopředu, založit dost nebezpečný úkon. Útok ten teď ale obránili fotbalisté Hradce Králové už ve středovém kruhu zásluhou Daridy, ale míč se zase odrazil zpátky ke Spartanům. Má ho ve svém držení Roman Macek. Posouvá na levou stranu po zemi na Besoha. Besoch viděl, jak se mu ve středu nabízí Irvin. Andrew Irvin měl na těle přilepeného Samuela Dancáka, ale dokázal udržet balón a předat ho na pravou stranu, kde byl Adam Karabec. Ten ale se také neodvážil dopředu přes dva hráče, a tak Spartané to zkoušejí teď ze levé strany. Besoch. Besoch dává nakrátko mezi dva hráče Hradce Králové, když se mu nabídl Alcocer. Alcocer dobře udržel, ale také rozehrává zpátky dozadu na Irvina. Irvin zkouší kombinaci po pravé straně. Adam Karabec zase vyběhl na osu od postraní čáry. Teď se snaží fotbalisté letenského klubu roztáhnout hru na jedné nebo na druhé straně, navázat na sebe hráče Hradce Králové nějakým způsobem je přelstí, překombinovat ten míč, jde rychle zprava doleva a potom zase zpátky, ale zatím Východočeši dokáží na tohleto reagovat. Teď dokázal reagovat i Vladimír Darida na to zrychlení Gudála, které opět přišlo po ose, takže se Gudál nedostal daleko a teď je v problémech Mercado. Měl jsem pocit, že se tam v jeden moment odrazil míč od jeho ruky, když tam vyskočil přes nohu soupeře, ale pokračuje se dál ve hře. Teď už je balon v pokutovém území hradeckého týmu. Tam nicméně zasáhl Filip Čihák a odkopl míč do zámezí. 17. minuta. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 1-0 a Spartané teď budou vhazovat aut na levé straně zhruba 3 metry od rohového praporku. Roman Macek, který přišel z Mladé Boleslavy, už se rozbíhá jeho dlouhý aut do velkého vápna. Nakonec přes tři hráče vyskočil nad jejich hlavy brankáře Zadražil a pravou rukou vyboxoval zase balon zpátky. Teď je tady ale dobrá rána, nicméně byla sražená. Zkoušel to z větší vzdálenosti Hufr. 24-letý nizozemský obránce spoza vápna trefil Daridu, od jeho štěla se balón odrazil na rohový kop. Takže první tato standardní situace pro pražskou Spartu, už letí míč ke vzdálenější tyči, tam byl souboj, který byl hodně na hraně a Spartané tam reklamují ruku jednoho z hráčů domácího týmu. Uvidíme, zdali nepřijde ke slovu VAR, zatím se pokračuje ve hře. Spartané drží míč na vlastní polovině, tam je Andrew Irvin, obelstil Toma Slončíka, jeho levačka teď podél postraní čáry posílá až na hranici pokutového území dopředu Brunese. Jonathan Brunes sklepává pod sebe na zeleného, zelený jde přes dva hráče, dostal se tam centr přetažený, ale příliš dlouhý, a tak musel k druhému rohovému praporku zbíhat Mercado. Další pokus o centr, který byl zablokovaný Solončíkem. Teď Spartané drží balón, ale stále se nemohou dostat do nějakého dobrého zakončení. A teď tedy ukazuje pomezní rozhodčí, že tam byli hosté v offsideovém postavení. Takže tlak Sparty pro tuto chvíli končí na začátku 19. minuty. No a protože se žádný pokyn od videorozhodčího nekonal, znamená to tedy, že ta situace v pokutovém území Hradce Králové, která byla trochu nepřehledná, nakonec byla v pořádku, takže pokračujeme dál za stavu 1-0 pro východočeský tým. Teď se ale domácí fotbalisté špatně zorientovali u středové čáry a jejich kombinace nakonec skončila rozehrávkou do autu. Vhazují tedy Spartané, už se tak stalo, a Besoch na levé straně vyzval Zeleného, ten z první sklepl na Alkosera, ale Alkoser si teď nerozuměl se Zeleným a odevzdal balón. Chvilku tam reklamoval nedovolený zákrok, ale nevymodlil si ho u hlavního rozhodčího, a když viděl, jak Hradeční postupují dopředu, tak se rozhodl zase hrát fotbal a dokázal ještě na posledních chvíli u Hrinčaťovu rozehrávku podél po straní čáry zablokovat. Takže autové zazování pro Hradec, Van Biren se snažil obhodit si u lajny Mbesoha, ale francouzský obránce ještě natáhl pravou nohu a zase vypíchl balón do zámezí. Další aut, u Hrinčať tentokrát rozehrává dozadu na Čiháka. Čihák zkouší nákop na tu obranou zónu, ale tam neměl nikoho ze svých spoluhráčů, takže Spartané to bez problémů ubránili. Co teď Čvančara rozehrává trochu nepřesně, Dancáka zahnal, ale nebyl tam nikdo v barvách soupeře, takže Dancák si jenom došel dozadu pro míč a už to Hradečtí zkoušejí po levé straně. Trubač dobře se vymanil z tohoto sevření a obloučkem zpátky dozadu dal míč na Františka Čecha, jeho další pas podél levé postraní lajny na Toma Slončíka, ale byl příliš dlouhý a balón přešel brankovou čáru, znamená to tedy rozehrávku spartianského týmu na začátku 21. minuty, kdy tým z Letné se snaží v tuto chvíli dotahovat náskok Hradce Králové, protože domácí fotbalisté vedou 1-0 zásluhou Vladimíra Daredy, který na konci 10. minuty krásně skóroval pro parádně nacentrovaném rohovém kopu Horáka a nedal v tu chvíli Jakubu Sorovčíkovi příliš šancí, protože ten stál, měl i trochu zakrytý výhled a už jenom na poslední chvíli viděl, jak balón letí vlevo od jeho ruky nahoru nekompromisně do hostující svatyně. Teď se Spartanům nepovedla rozehrávka, takže od branky budou teď mít možnost poslat míč fotbalisté Hradce Králové. Trochu s tím otálel, golman Zadražil, a tak hlavní rozhodčí Marek Radina zapískáním trošku upozornil a urychlil rozehrávku domácího týmu. Teď už ale zase mají míč fotbalisté pražské Sparty. Zelený rozehrál až dozadu na Surovčíka, ten musel, ale poslal balon na Gudála, který měl blízko sebe Čvančaru, ale Gudál tuhle situaci zvládl opravdu bravurně, zatím působí velmi dobře a ukazuje, že to je velká posila do defenzívy spartianského týmu, ale ono to defenzívy berte v úvozovkách, protože Gudál velmi dobře rozehrává protiútoky, využívá každý moment k tomu, aby založil něco nebezpečného směrem dopředu. Teď se o to Spartané pokouší, ale na tenhle pas byl i ve výskoku Alkoser krátký, takže balón proletěl na druhou stranu. Tam ho sebral Tom Slončík, ale má problém s Alkoserem, který na něj dotírá. A potom Slončík spadl, ale pokračuje se dál. Alkoser, jeho pravačka na vzdálenější tyč, výborný defenzivní zákrok Horáka, který dokázal srazit hlavičku Merkáda tak, aby neletěl balón směrem na branku. Další pokus o zakončení, opět zablokovaný. Míč se odrazil k Miku van Birenovi, ten už se ho snaží podržet a rozehrává na brankáře Zadražila. Ten hned z první nakopává dopředu. Tam je souboj, kdy se Čvančara držel s Godálem za dres, bylo to tak 50-50, řekl bych. Ani jeden, ani druhý nemohli moc pořádně běžet a klopítali, jak se vzájemně strhávali z jedné strany na druhou. Rozhodčí Radina ale odpískal nedovolený zákrok útočníkovi Hradce Králové, takže na míči jsou i nadále. V tuto chvíli fotbalisté pražské Sparty, konkrétně kapitán Adam Karabec, který dal na středový kruh dozadu na Mbesoha. Ten vrací Karabcovi, Karabec už postupuje před pokutové území, přiťukává si tam balón s Irvinem. Karabec, Mercado otáčí se z jedné strany na druhou, je tam také Hofer, Hofer se vytáhl hodně dopředu, Mercado na pravé straně před pokutovým územím snaží se nějakým způsobem ošálit a ukličkovat Horáka, to se mu sice povedlo, ale už mu chyběla potom následně přesnost při centrovaném balónu, který letěl sice pokutovým územím, ale prostorem, kde nestál vůbec nikdo. Takže balón vypadl až na druhou stranu za brankovou čáru a rozehrávat tak bude ve 24. minutě hradecký brankář Adam Zadražil, který přišel v roce 2023 z Tábora a od té chvíle je velkou oporou mezi třemi tyčemi východočeského celku. Po jeho nákopu dopředu jsme viděli neúspěšný vzdušný souboj Mika van Birena a na levé straně teď vznikl prostor pro Jaroslava Zeleného. Jaroslav Zelený postupuje dopředu, snaží se dávat do uličky míč Alkoserovi, toho ale dokázal uhrinčat ještě podržet. Další, ale pozor, tady se rýsovala příležitost pro Spartu, výborně, ale zasáhl Trubač. A Trubač teď vyváží balon přes dva hráče, se dostal dopředu. Na levé straně má Tomas Lončíka, který přenáší Čvančera. Čvančera je před pokutovým územím. Na pravé straně Mick van Biren. Je to gól! 25. minuta. Krásná, rychlá akce východu Čechů do otevřenější obrany pražské Sparty a domácí tým navyšuje své vedení do dvougólového náskoku. Velice dobře to udělal Tomáš Čvančara. Už měl našlápnuto do zakončení v pokutovém území, ale ještě viděl, že má na pravé straně v mnohem lepší pozici osamoceného Mika van Birena a 34-letý Nizozemec teď ukončil jednu obrovsky dlouhou, dá se říci, černou šňůru, protože se Spartou se potkává v ligovém utkání ve své kariéře po 13. No a Sparta byla zároveň soupeřem, proti kterému odehrál nejvíce minut, aniž by skóroval. Bylo to před dnešním utkáním 702 minuty plus tedy 25. 727 minut. Nedal Spartě gól, ale tahle série právě v tuto chvíli končí a Hradec Králové vede nad pražskou Spartou ve 26. minutě už 2-0. No tak hradečtí teď jakoby používali zbraně fotbalistů pražské Slávie. Také to byl zápas, kdy Spartané měli mnohem vyšší držení míče. Byli aktivnější, snažili se dobývat defenzivu svého velkého rivala, ale slávisté kontrovali parádními rychlými protiútoky. No a teď jeden z nich vyšel také svěřencům Davida Horejše. No, tak se nám ten zápas velice zajímavě vyvíjí a Spartané mají před sebou zase o něco složitější úkol, když prohrávají 0-2. Teď zatím kombinují u půlící čáry. Míč létá mezi Godálem, Mbesonem a Zeleným. Teď Godál trochu zrychlil krok po pravé straně. Mercado předává na Hofera. Hofer ale byl ubráněn z té pravé strany, nedokázal míč nacentrovat do pokutového území. Balon se ale zase k němu odrazil a tak ho předal Godálovi. Po něm Mbesoch. Ale je to zatím hodně statické, hradečtí si dobře teď brání svou zónu a to zatím stačí. Teď ale odražený míč, který trefil Darida do těla soupeře, balón se odrazil ke Karabcovi. Přes dva hráče se snažil z levé strany proskočit Alkoser, ale trefil míč do stehna bránícího Uhrinčatě. Od něj se balón odrazil do zámezí, autové vhazování pro Spartu. Spartané spěchají, pochopitelně. Roman Macek teď dává na Hofera na středu. Hofer také se snaží velice často podporovat hru směrem dopředu. Teď si vyměnil pozici s Godálem. Godál se vysunul, Hofer se stáhl dozadu a Spartané to zkoušejí po levé straně. Teď Karabcovi nevyšla přiťukávačka, kdy levou nohou trefil svou pravou nohu. místo toho, aby míč poslal na rozběhnutého Čosanara Alcocera. Co teď centr? Centr z pravé strany, míč proletěl k brankáři Adamu Zadražilovi. Ten ho v klidu skrotil do rukavic a bude rozehrávat na začátku 29. minuty, kdy Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-0. Takže zatím podobný vývoj jako před rokem, kdy velice brzy padly dva hradecké góly. Bleskově na to Spartané potom reagovali, snížili na 2-1. A tímto výsledkem také nakonec utkání skončilo. Teď rychlý protiútok Hradce Králové z levé strany. Trubač a zkusil to technicky ke vzdáleniční tyči. Ještě dorážka, kterou poslal Čvančara. Tak 2 metry nad břevno spartianské branky. No ale zatím tahle ta taktika funguje. Pevná obrana a potom rychlé kontry. A myslím si, že David Horejš pro dnešní zápas udělal dobrý tah, když místo Davida Ludvíčka, který na začátku nové sezony nastupoval pravidelně, poslal do základní sestavy Daniela Trubače, který přišel v zimě po 9 letech z Teplic zpátky do Hradce Králové. No a Trubač byl u základu té akce, která vyústila v druhý gól Východočechů, a také před malým okamžikem si vedl velice dobře, kdy přešel přes jednoho hráče v souboji jeden na jednoho a potom posílal dopředu své parťáky. Teď zase poslal míč směrem na hradeckou branku Mercado z pravé strany, ale bylo to přímo do rukavic brankáře Zadražila, který s touto střelou neměl vážnější problémy. A teď už může rozehrávat na levé straně František Čech. Viděl, jak se mu nabízí Darida. Ten měl ale na svých zádech Romana Macka, tak rozehrával z první do strany. Tam byla zase dobrá akce Františka Čecha. Ten postupuje dopředu. Na ose viděl Trubače. Trubač se dívá kolem sebe, nikoho nemá, tak se rozhodl po zemi vyslat dopředu Toma Slončíka. Tom Slončík už je před velkým vápnem, ale měl proti sobě Romana Macka, který dobře vystoupil v pravou chvíli, zabrzdil domácího fotbalistu. Trubač, Slončík, zatím kombinace před pravou stranou pokutového území na čehraný míč do velkého vápna, tam ale v náběhu Tom Slončík srazil na zem Jaroslava Zeleného. Zlobil se, když uslyšel píšťalku, zle máchl rukou do trávníku. To bylo ve chvíli, kdy k němu byl Marek Radina zády, takže tomu prošlo bez nějakého pokárání, ale protože pokračoval ve své nevoli i verbálním způsobem, když už byl blízko hlavního arbitra, tak Marek Radina ještě dál pokyn, ať se nerozehrává, a důrazně tam domlouval domácímu záložníkovi, že tudy cesta ke komunikaci hlavním rozhodčím rozhodně nevede. A tak Spartané teď zkoušejí protiútok na levé straně. Pěkné přiťuknutí do vápna, ale už to nestihl rozběhnutý Brunes. Takže se bude rozehrávat od branky domácího týmu. 32. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu a teď už se zase díváme na to, jak Adam Zadražil dlouhým nákopem vyzval k hlavičce Čvančaru. Tentokrát byl úspěšnější než Gudál, ale za ním stojící Solončík už se k míči nedostal. Ale Spartanům se teď nepovedla rozehrávka po pravé straně, kde špatně zpracoval Mercado míč. Čvančara ho má ale na své polovině. Zatím má klid na rozehrávku. Posílá dozadu na Františka Čecha a ten ještě dál na brankáře Zadražila. Adam Zadražil zatím pokračuje v té kombinaci po levé straně, která je teď ze strany Východočechů vytíženější než ta druhá Darida, ale bohužel pro něj tam po souboji zůstal na trávníku ležet Daniel Horák a než se zvedl, tak už mu ten míč sebral s podnohou Kijana Hufr a tak získává balón pro hostující tým Mbesoch a Gudál. To je velice časté spojení, co se týče rozehrávky Spartanů. 33. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-0. Teď Zadražil musel rozehrát odkopnou míč levačkou, což je jeho slabší noha. Byl to takový nižší balón, ale proskočil až před pokutové území Sparty. Tam sebral balón Zelený a i když měl blízko u sebe Mika van Bierena, v klidu rozehrál po své pravé ruce na Gudála. A Gudál zatím drží balon, tentokrát nikam nepospíchá. Na levé straně už se rozběhl Jaroslav Zelený, přebírá přihrávku u postraní čáry, kombinuje teď nakrátko s Irvinem. Zelený a Irvin Zelený, teď ale byl si vědom toho, že jeho přihrávka z první byla hodně nepřesná, takže balon sebral Danca, který byl hned v zápětí podkopnutý soupeřem a Východočeši tak budou rozehrávat. Byl u toho hostující Andrew Irvin, 26-letý Skot si nebyl vědom toho, že by zasáhl Dancáka nějak výrazně a trochu tam nad ním rozmáchával rukama a ptal se ho asi, proč leží na zemi, ale myslím si, že kontakt tam rozhodně byl. Mezitím Východočeši z levé strany centr do pokutového území. Tam takový nízký balón zhruba v metrové výšce odhlavičkoval pod sebe Zelený. Naštěstí pro Spartu tam nebyl žádný hradecký fotbalista, ale vracel se tam právě Andrew Irvin a ten balón odkopl na rohový kop. První roh Hradce z té levé strany, a že tentokrát to nebude levačka Horáka, která byla u prvního hradeckého gólu, ale bude to pravačka Daridy, která také byla u toho prvního hradeckého gólu, protože právě spolupráce mezi těmito dvěma hráči přinesla vedení 1-0. Teď ve 35. minutě už je to 2-0 pro Hradec. A Vladimír Darida bude centrovat z levé strany. Rohový kop a byl příliš nízký. Nesedl mu míč ideálně. Mercado odhlavičkoval před sebe. Může ale pokračovat v další aktivitě. Horák to zkusil sám z velké dálky. Ještě tady bude dorážka. Slončík. Potom se míč dostal k Van Bierenovi, který to zkusil z té levé strany. Tak metr v pokutovém území, ale přepálil zhruba o stejnou délku, lépe řečeno výšku, o jeden metr břevno spartianské branky. Spartané tak zkoušejí teď něco vymyslet, zkoušejí to z pravé strany. Tam byl Hufr pod tlakem, takže předávka golmana Sorovčíka doleva na Zeleného. Zelený vracím Besohovi, Gudál. Udál krásná ulička mezi třemi hradeckými hráči, přesně na nohu Macka. Macek slouší něco podobného. Tohle je šance! Výborný zákrok, dorážka, je to gól! Sparta snižuje na 1-2. Kapitán Adam Karabec se prosazuje z pravé strany. Teď byla ta defenziva Východočechů rozhozená, kdy nejprve vytáhl parádní zákrok. Adam Zadražil levou rukou, vytáhl míč, vyrazil ho před sebe, ale tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Špatně pokrytý prostor na levé straně, kde byl úplně osamocený Adam Karabec, který tedy snižuje ve 36. minutě na 2-1 z pohledu východočeského týmu. No a pro Adama Karabce je to vlastně první gól ze hry. Jeho třetí trefa v sezóně, ty první dvě ale přišly ze značky pokutového kopu. Takže se nám zápas dramatizuje a stále můžeme tedy konstatovat, že jde v podobných stopách jako před rokem, kdy Sparta prohrávala 0-2, snížila na 1-2. Loni zápas tímto výsledkem skončil. Uvidíme, jak tomu bude letos. 37. minuta, Zelený rozehrává. Roman Macek teď místo Godála na pozici středního stopera. Vyměnil si s ním pozici, dobrá protisměrná krička Irvina. Irvin zase vidí uličku, moc nechybělo, aby se Brunes dostal do velké šance, ale nepodařilo se mu v náběhu zpracovat míč, který mu podklouzl pod nohou. A Východočeši potom odkopli do zámezí na autové vhazování. Už se tak stalo, Spartané opět se snaží zmáčknout domácí tým. Teď načehraný míč za obranu byl příliš dlouhý. Hufr nebyl tak rychlý, aby dosprintoval. Uvidíme tedy rozehrávku od branky domácího celku. 38. minuta, Hradec Králové, Sparta Praha 2-1. Adam Zadražil bude odkopávat. Vzal to po levé straně. Oblouček na Toma Slončíka. Ten si bude muset dát pozor na některé své zákroky. Už třikrát po jeho střetu se soupeřem viděl rozhodčí z jeho strany nedovolený zákrok. Teď ale to byl faul, anebo ne? Ne. Vypadalo to, že byl Čvančera sražen dvojicí Spartanů, ale ještě předtím tam byl nahoře praporek pomezního rozhodčího, takže pouze offside útočníka domácího týmu a míč pro spartianský tým. Mbesoch. Mbesoch nakrátko placírkou na Godála. Gudál proti němu Čvančara. Gudál tak přibrzdil svůj pohyb. Zelený na levé straně. Krásné přebrání balónu v podání Irvina, který se teď častěji dostává k míči a dostává se do dobrého tempa. Je vidět, že má velmi vytříbenou techniku. Gudál teď jít zase dopředu středem, ale Tom Slončík mu jeho záměr překazil a přesně dal nohu do toho prostoru, kudy si Gudál naváděl balón. Nicméně ten se k němu vrátil, takže mohl zase pokračovat v aktivitě. Tentokrát dává na osu na Mbesoha, 40. minuta už se nám rozběhla v rámci prvního poločasu. Hradec Králové, Sparta Praha 2-1. Balon má František Čech, dobře si ho zpracoval. Snaží se teď zbavit Brunese, ten je ale také pohybově velmi zdatný. Dancák, na levé straně Tom Slončík. Tom Slončík, jeho pokus přejít přes dva hráče, spadl sám a nebylo to cizím zaviněním, rozhodčí ukazuje, pokračujte dál, takže na balónu jsou teď Spartané na levé straně, souboj jeden na jednoho, dvou sedmiček a zrychlení Alkosera je opravdu učebnicové, nicméně potom nechal balón trochu za sebou a to stačilo Uhrinčaťovi, aby ho zase o ten krok dotáhl a balón mu ukopl do autu. Hazování pro Spartany, Macek má balón, před pokutovým územím se snaží Adam Karabec pracovat, je tam souboj s Dancákem, Karabec udržel míč, ještě ho posouvá do levé strany, tady je opět připravený Alkoser, ale byl ubráněn Uhrinčaťem i na podruhé, takže ve 41. minutě Východočeši stále hájí svůj náskok 2-1 a Spartané začínají od svých stoperů Godál a na levé straně kousek od něj Mbesoch, Mbesoch a Zelený. Proti Zelenému udělal zrychlení Mick van Biren a tak Zelený raději vrátil zpátky na Gudála, který ale zase dává mít zpátky na Zeleného. Teď tři přihrávky mezi těmito dvěma spartianskými obránci. Gudál, teď si ho dobře už hlídají domácí fotbalisté, aby jim těmi dvěma, třemi zrychlenými kroky neudělal trochu paseku v té středové řadě. A podařilo se ho ubránit i na podruhé, navíc další pokus o kolmé vysunutí jednoho z hráčů Sparty, konkrétně Jonatana Brunese, skončilo offsideovým postavením tohoto 26-letého norského kanonýra, který přišel z polského Rakova, kde v minulých dvou sezonách dal dohromady 30 gólů, opravdu střelec par excellence. A hradečtí fotbalisté neudrželi míč, zase ho Spartané získávají a jsou už u rohového praporku na levé straně. Karabcův na čechraný míč přímo na hlavičku Filipa Čiháka, který balón poslal zase před velké vápno, ale teď ten tlak spartianského týmu opravdu sílí po té kontaktní brance, chtějí Spartané dát rychle vyrovnávací gól a hradečtí opět nedokázali dobře zakombinovat na vlastní polovině jejich další pokus. Mick van Biren to teď udělal velmi dobře a byl faulován. Obhodil si míč kolem Čosimara Alkosera a 22-letý Kostaričan dívá se na rozhodčího, co z toho bude. Zatím jenom domluva, docela výrazná, ale zatím se to obešlo bez žluté karty, což se nelíbí fanouškům, těm hradeckým samozřejmě tady v malšovické Finep aréně, ale je to trochu oddechnutí na chvíli pro defenzivu hradeckého týmu. Čihák už rozehrává, Čvančaru viděl rozběhnutého, ale u Čvančary byl Jaroslav Zelený, který odhlavičkoval balón ještě před útočníkem Hradce. No a tady taková drobná rozmíška mezi Mickem van Birenem a Čosimerem Alkoserem. Tady šli sobě oba dva hráči jako magnety s opačným pólem. Myslím si, že prvním aktivním strčením dozad soupeře byl spartianský fotbalista. To ale rozhodčí Marek Radina neviděl, potom viděl až to, jak mu to svým hrudníkem vrátil Mick van Buren, a za tenhle zákrok a následné trochu roztržce dvou kohoutů uviděl útočník Hradce Králové žlutou kartu, ale také na druhé straně žlutá, takže se odměňovalo v úvozovkách na obou stranách. Myslím si, že z tohoto pohledu je to naprosto spravedlivé. A ve 44. minutě tedy teď už můžeme pokračovat v té fotbalovější části tohoto sportu. Spartané jsou na míči, prohrávají v Hradci Králové 1-2 a rozehrává ve středovém kruhu Roman Macek na pravou stranu. Kodála výborně, Slončík ubránil čistým zákrokem. A ještě tam za ním byl připraven Mercado, který sebral balón a poslal ho zpátky dozadu na Mbesoha. Mbesoh viděl, jak nalevo je osamocený Zelený, teď ošálil Trubače, zkouší uličku do pokutového území, centr po zemi, to zkoušel teď Alcocer, ale výborný sklus tam předvedl František Čech, a navíc to bylo v situaci, kdy už tam byl spartianský útočník v offsideu, a nebo tam zahrál drobně rukou, nebylo to vidět přesně na tu dálku. Každopádně akce hostujícího týmu končí, rozehrávat budou fotbalisté Hradce Králové Adamem Zadražilem, brankář východu Čechů, dlouhým nákupem.

0: míč, takže Sparťané rozehrávají. Už nám vypršel čas, co se týče 45 minut v rámci prvního poločasu a nad rámec se bude odehrávat jedna jediná minuta. Sparťané teď centrovanými z pravé strany, který proletěl, byl přetažený až doleva před pokutové území, kde si ho sebral Alcocer. Alcocer se nabízel náběhem do vápna, ale přihrávka neprošla. Darida teď zkouší rozehrávat podél postraní čáři. Mick van Buren, souboj jeden na jednoho, ale dva kroky před ním byl rychlejší Tobias Gudál. Zorientoval se výborně a přihrál na brankáře Jakuba Surovčíka, který s zdviženým palcem ukazuje, takhle se mi to líbí, tak to má vypadat, s velkým přehledem, zbytečně neriskovat a pomoci si s gólmanem právě s rozehrávkou. Už se nám blíží konec a v tuto chvíli hlavní rozhodčí Marek Radina končí první poločas, po kterém tedy Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Rychlá rekapitulace. V 10. minutě po rohovém kopu se dostal k zakončení Vladimír Darida, dostal domácí tým do vedení. O 15 minut později krásně přebral přihrávku od domácího Čvančary. Mick van Buren zvýšil na 2-0, ale ve 36. minutě z dorážky dokázal Adam Karabec tedy korigovat. Po prvním poločase tak Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.
3: 18 hodin 47 minut, krásný nedělní večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Děkujeme Tomáši Borovcovi a jakmile se v Malšovické aréně znovu začne hrát, tak se samozřejmě na jediném čistě sportovním rádiu v Česku do Hradce vrátíme. Po poločase tedy domácí nad pražskou Spartou vedou 2-1. Připomenout můžeme také dnešní další výsledky nejvyšší české fotbalové soutěže. Mladá Boleslav si poradila na svém stadionu s ostravským Baníkem 4-0. Slovan Liberec veze všechny body z podještěckého severočeského derby, protože vyhrál v Jablonci 2-1 a taky ve Zlíně se radovali hosté, konkrétně tedy hráči z Teplic, kteří tam vyhráli 3-1. Zajímá nás třeba taky anglická Premier League, ta dnes měla na programu dva zápasy. Everton remizoval s Manchesterem United a dá se říct, že v taháku tohohle kola v londýnském derby Arsenal v 56. minutě vede nad Chelsea 2-1. Posloucháte Radiožurnál Sport, nezajímá nás samozřejmě jenom fotbal, ale taky nás velmi bude zajímat tenis, konkrétně US Open, protože tam už za pár minut by mělo začít osmifinále s českou účastí, konkrétně Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové, no a to je taky zápas, o kterém uslyšíme od našeho reportéra přímo na místě Davida Prouzy. Davide, tak přejeme hezký den.
4: Krásný den z New Yorku.
3: Můžeme se zeptat, jak to v tuhle chvíli vypadá? Probíhá rozehrávka před zápasem nebo už se schyluje k tomu, že hráčky začnou bojovat o postup do čtvrtfinále?
4: Linda Nosková sedí aktuálně na lavičce a to proto, že rozehrávka už skončila před několika málo okamžiky, no a tohle utkání, které bude, věřme, ne odvetou za Wimbledon, protože tam Linda Nosková porazila Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4, tak začne za několik málo okamžiků. Připomenu, že Linda Nosková je poslední českou zástupkyní nejenom v ženském pavouku, ale celkově v singlu na US Open, a to proto, že dnešní zápas Jakub Menšík s Američanem Leonardem Tienem nakonec nezvládl, prohrál v 5 setech a to znamená, že teď už tedy Linda Nosková poslední šance pro český tenis, aby byla účast také ve čtvrtfinále. Souboj s Martou Kostiukovou z Ukrajiny začíná právě teď. Ukrajinka na podání, tak se nechme překvapit, jak to dopadne. Vzájemná bilance obou tenistek v tuto chvíli 1-1, tak snad to bude 2-1, až skončí tento duel.
3: Budeme držet palce a budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě u toho s Davidem Prouzou zase za chviličku, teď Michal Prokop.

0: 18 hodin 54 minut, příjemný nedělní večer, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Fotbalisti Barcelony ve španělské lize rozstříleli domácí Valencii 5-0 a po čtvrtém kole se osamostatnili v čele tabulky stříborovým náskokem na Real Madrid. Katalánci jako jediný tým La Ligy ještě nestratili ani bod, Valencia naopak po třetí v řadě prohrála. A s jedním bodem je o skóre tabulky aktuálně poslední. Další dva zápasy jsou rozehrané ve 23. minutě Alavés Osasuna 0-0 a stejně tak Malaga s Levante, tam je minuta 25. a večer od 21 hodin ještě Espanyol bude hostit Sevillu. My ale zase od fotbalu pojďme k tenisu, konkrétně nás samozřejmě zajímá Grand Slam, který se hraje v New Yorku. Linda Nosková tam už bojuje o postup do čtvrtfinále Grand Slamového US Open. Její soupeřkou je Ukrajinka Kostiuková a je u toho David Prouza.
1: A sleduje zatím velmi solidní vstup Lindy Noskové do utkání nebo hrozivý vstup Marty Kostiukové do utkání. To nechám samozřejmě na zvážení. Marta Kostiuková absolutně prohospodařila svůj první servisový gem, prohrála ho, uhrála jediný 15 a v tuhle chvíli prohrává také v dalším gemu. Linda Nosková tedy vede 1-0 a 40-15 při svém vlastním podání. Přidám také informaci, teď relativně čerstvou, Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem končí ve druhém kole v deblu, prohráli 6-7 a 3-6 argentinskou dvojicí Molteny González. Ještě na jeden mužský debl se můžeme těšit a to ryze český Pavlásek s Riklem nastoupí proti britské dvojici Cash Glaspu, ale o tom až třeba za chvíli. V tuhle chvíli Linda Nosková stále vede s breakem, stále vede 1-0 v prvním setu nad Martou Kostiukovou v osmi finále US Open a při svém podání teď po dvojchybě je to stále s náskokem, ale už tím nejmenším 4-30.

0: Po Natálii Imbruglie si pojďme v 18 hodin 59 minut ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku připomenout, že české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 bodům po prodloužení a po druhé porážce už mají jenom teoretickou naději na postup do play-off. O šanci definitivně přijdou, pokud dnes večer favorizované Spojené státy americké přehrají Itálii, se kterou Češky v pátek prohrály. O 9 bodů 54-63. Nejlepší střelkyní poraženého týmu dnes s 18 body byla Eliška Joklová. V čínském dresu zářila Chan Si, která si připsala double-double za 22 bodů a 14 doskoků. V pondělí od 20 hodin 45 minut se výběr trenérky Romany Ptáčkové rozloučí se skupinou D utkáním proti americkým obhájkyním titulu. My pojďme znovu ve večerním radiožurnálu Sport do New Yorku. Tenistka Linda Nosková se snaží prodloužit svoji vítěznou sérii na Grand Slamových turnajích. Je už v osmi finále US Open a je u toho taky David Prouza.
1: A je to bitva, zatím velmi vyrovnaná, aktuálně 1-1. Dlouhý gem si teď odservírovala Linda Nosková, ale na konci prohrála dvě výměny za sebou. Marta Kostřiková předvedla dva neuvěřitelně přesné vítězné balóny. No a ten prolomený servis jí už tolik mrzet, respektive ztracený servis už jí tolik mrzet nemusí z úvodu zápasu, protože teď je to tedy 1-1. Ukrajinka začíná podávat a vypadá to, že tenhle zápas začne odznova. Linda Nosková v tuhle chvíli vede při podání Kostřikové 15-0.
0: No a v 19 hodin a 1 minut pojďme ve vysílání radiožurnálu Sport taky do Hradce Králové. Tamní fotbalisté v 7. kole šance ligy hrají se Spartou. Utkání sleduje Tomáš Borovec.
2: 8. vteřina druhého poločasu, který právě začal. Spartané jsou u míče a budou se snažit o další korekci, protože prohrávají Hradci Králové 1-2. V rychlosti ještě teď zrekapituluji, tedy v 10. minutě po rohovém kopu krásnou ránu vypustil kapitán Hradce Vladimír Darida. Dostal Východočechy do vedení. O 15 minut později po perfektním protiútoku a přihrávce Tomáše Čvančary byl nekompromisní Mick van Biren, který tak zvýšil náskok na rozdíl dvou gólů, ale v minutě 36. po krásné střele Brunese výborném zákroku domácího golmana Zadražela přislal kompromisní dorážka Adama Karabce, takže se trefili v dnešním utkání kapitáni obou týmů a tak Sparta tedy prohrává v tuto chvíli 1-2, no a zkouší teď útok po levé straně. Dívám se na trávník a zdá se tedy, že trenéři obou týmů, domácí David Horejš a hostující Brian Priske, neudělali do vstupu druhé půle žádnou změnu, takže pokračujeme se stejnými jedenáctkami prozatím jako na začátku utkání. Gudal teď rozehrává na levou stranu, tam je Zelený, klasická souhra a po nich Irvin nakopává směrem dopředu na Alcocera, nicméně ten pas byl nepřesný, vypadl do zámezí, autové vhazování u Hrinčaťo už poslal míč na nohu Filipa Čiháka, no ale ten si vedl podobně jako předtím Spartané, zase napálil balón podél postranní čáry nepřesně až za ní. Tentokrát tedy vhazují hosté. Gudál teď zrychlil, sprintuje kolem Micka van Birena, nedává mu šanci. Gudál je před pokutovým územím. No, už tam zkoušel kolmou rozehrávku na Brunese. Výborně František Čeho dokázal na poslední chvíli zablokovat, ale opravdu Gudál tady předvádí opět velké věci. No, dalo se to očekávat. Gudál v tomto ročníku šance ligy totiž urazil s balónem na noze téměř 900 metrů a to je nejvíc ze všech ligových hráčů. A to vynechal úvodní dva duely, úvodní dvě kola, tak to je opravdu co říct, co dokáže s balónem na svých nohách tenhle ten stoper z Norska, který na začátku nové sezony posílil pražskou Spartu. Dává jim tvář, co se týče defenzivy. 48. minuta utkání. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, radiožurnál. Zpátky tedy k dění na trávníku. Ještě ke Gudálovi. Toho samozřejmě Východočeši moc dobře znají, protože na začátku sezony hráli předkolo Evropské ligy proti norskému Tromsø a dokázali přes norského favorita postoupit a právě Gudál odehrál proti Hradci Králové svůj poslední zápas za norský celek a hned potom se stěhoval do týmu pražské Sparty, který posílil. Tak ten má určitě velkou motivaci východočechům vrátit to vyřazení z Evropské ligy. V té konferenční se potom týmu Stromse dařilo o něco lépe než hradeckému týmu. Pozor teď na útok Spartanů, ale teď finální přihrávka byla nepřesná z kopačky Irvina, který se snažil vyhledat Brunese, ten marně čekal na míč na hranici pokutového území a když letěl vedle něj nepřesně, tak alespoň se ho snažil dostihnout. Ani tam nebyl úspěšný a tak hradečtí teď zakládají útok po levé straně. Horák zasekl si před Mercádem, ale Mercado ten míč ještě stihl a o nohu Horáka ho poslal do autu, takže vazují Spartané v 50. minutě. Hradec Králové vede nad Spartou 2-1 a letenský tým teď z levé strany se snaží něco vytvořit. Výborně teď Vladimír Darida vyrazil rychle proti zelenému, ten příliš uvolněně tam kráčel s míčem, až o něj přišel, ale nepřišli o něj Spartané, protože Darida ho jenom odkopl ke Gudálovi. Teď je další pokus o kolmici středem hřiště. To zkoušejí Spartané velice často, ale nejsou v tom moc úspěšní. Myslím si, že více jim svědčila hra roztažená. Teď jeden z takových útoků zkoušejí hosté z pravé strany a Hufr se drží za hlavu, protože už byl ve vápně, zakončil míč mu, ale nepřesně sedl na kopačku a tak ho poměrně pozvolna poslal na Adama Zadražila, který hned vykopl. Na levé straně je tady před velkým vápnem Čvančara. Čvančara si navádí míč, přiťukl si s Van Birenem, ale ta zpětná přihrávka už nedoputovala na nohu nové posily hradeckého týmu, takže se Čvančara k zakončení nedostala. Jsou tedy na míči opět fotbalisté pražské Sparty. Opět to zkoušejí tentokrát z levé strany. Opět trochu roztažená hra. Teď se tady nabízí rychlým náběhem Jonathan Brunes, ale ten jeho pohyb výborně viděl František Čech, který mu míč ukopl a hradeští hned zkoušejí rychlý protiútok. Jeden z takových už jim vyšel v rámci prvního poločasu, když se ve 25. minutě dostali do vedení 2-0 po perfektní přihrávce Čvančary na Mika van Birena. Tentokrát z toho tedy nic nebylo a tak pokračují ve své aktivitě fotbalisté hostujícího týmu. Autové vhazování pro Spartu na levé straně už na polovině soupeře. Další pokus o uličku, o kolmici na Brunese. Opět neúspěšný František Čech si ho teď hlídá jako oko v hlavě a teď založil útok přes Čvančaru. Na levé straně ho podporuje Tom Slončík. Tom Slončík padá, když se tam trochu navezl na záda obránce Hufra. No, Božena Němcová by měla radost z toho, jak si hradecký fotbalista naskočil na hřbet svého protivníka, vzal si příklad z pohádky Čerta Káča. Byl to nedovolený zákrok ze strany hradeckého hráče a tak rozehrávali Spartané, nicméně nepřesně a tak je tady další pokus o rychlý protiútok Nákop směrem dopředu, tam byl ovšem Mick van Biren v offsideovém postavení a my tady máme první střídání. No a tohle to bude posílení defenzivy hradeckého týmu, protože poprvé po vyléčeném zranění jde do hry urostlý důrazný stoper Tomáš Petrášek. No a ten střídá na hřišti Toma Slončíka. Slončík se snažil, ale popravdě řečeno, ta jeho aktivita narážela na precizní obranu Sparty z té jeho levé strany. Měl tam také 3-4 nedovolené zákroky, fauly. A David Horejš tedy sáhl k jeho stažení, nicméně tady tím důležitějším faktorem byla skutečnost, že Hradec drží vedení 2-1 a tak se trenér východočechů rozhodl tedy posílit hru směrem dozadu. A teď je tady Filip Čihák, který zastavil akci hostujícího týmu, rychle rozehrál a teď je obrana Sparty taková více otevřená. Dancák to zkouší z levé strany na Trubače, Trubačovi přichází Horák, potom přibrzdil Dancák, Trubač mezi třemi hráči Sparty, zpětná přihrávka na Dancáka, zatím ale ten nemá moc komu, až Darida se mu středem nabídl pohybem, předává na pravou stranu Filip Čihák, jeho dalekonosná rána z pravého rohu pokutového území protáhla gólmana Jakuba Sorovčíka, který Robinsonádou zlikvidoval tuhle parádní ránu stopera Hradce Králové, který se po vzoru Gudála vydal směrem dopředu. To samozřejmě s trochu nadsázky řečeno v rámci dnešního zápasu, jinak Filip Čihák je známý také tím, jak umí podpořit hru směrem dopředu, teď se mu to povedlo. No a Hradečtí zahrávají z levé strany rohový kop, takže jeho exekutorem bude Vladimír Darida v 54. minutě, kdy Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Po rozehrání viděl rozhodčí nedovolený zákrok a...
0: Tak teď bohužel jsme ztratili spojení s Tomášem Borovcem, jakmile se nám ho znovu podaří získat, tak pochopitelně nabídneme posluchačům Radiožurnálu Sport opět aktuální informace ze zápasu Hradce Králové s pražskou Spartou. V tuhle chvíli toho můžeme zkusit využít k tomu, abychom se zase po nějaké chvíli podívali do New Yorku za tenisem. Linda Nosková tam hraje své osmifinále s Ukrajinkou Kostukovou a přímo u toho je David Prouza.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková dokázala před malou chvílí podržet svůj servis, takže srovnáno na 2-2, teď na podání Marta Kostuková, která servíruje na Lindu Noskovou a pravděpodobně si zvýší ten svůj náskok na 30-0, pakliže zvládne následující smeč, to se povedlo, takže aktuálně je to hodně vyrovnané, pořád 21 minut, jenom 4 gemy se zatím odehrály v souboji Marty Kostukové s Lindou Noskovou a skóre tedy vyrovnané po dvou.

0: Skupina Casabian v nedělním radiožurnálu Sport 19 hodin 12 minut. Pojďme zpátky na Šance ligu, protože to je to, co posluchači radiožurnálu Sport samozřejmě chtějí slyšet. Ze všeho nejvíc spojení s Malšovickou arénou obnovené Hradec Králové hostí pražskou Spartu. Je u toho Tomáš Borovec.
1: 57. minuta zápasu a Hradec Králové stále drží vedení nad pražskou Spartou 2-1. Před malým okamžikem byl ve vlastním velkém vápně sražen Mick van Buren, takže rozhodčí přerušil hru a čekalo se na drobné ošetření. K tomu také toho také využil trenér pražské Sparty Brian Priske, aby poslal na hřiště čerstvou krev, takže trávník opustil Andrew Irwin. No a do akce se dostává Hugo Sochůrek. Dalším čerstvým hráčem v tuto chvíli také Matěj Jurásek, ten zase vystřídal Jaroslava Zeleného. Takže Spartané se snaží oživit hru směrem dopředu, potřebují reagovat na vývoj tohoto utkání. Chvíli předtím také střídali domácí fotbalisté, samozřejmě Východočeši, ti zase musí ostřit břity, co se týče defenzívy, takže do akce jde urostlý důrazný stoper Tomáš Petrášek, který vystřídal Toma Solončíka. Teď je další zákrok na hřišti, po kterém zůstal ležet na trávníku Jakub Uhrinčať a tohle si myslím, že bylo na žlutou odměnu. Rozhodčí tohoto zápasu zatím dává pokyn směrem na lavičku, aby přiběhli lékaři. No a Jakub Uhrinčať tedy stále leží na pravém boku. Je to na té vzdálenější straně, myslím si, že by to mohl být problém s levou nohou, možná koleno, těžko odhadovat, ale zatím se nezvedá na vlastní nohy obránce Hradce Králové, to by rozhodně nebylo nic příjemného pro Východočechy. No a za ten zákrok nakonec opravdu vidí John Mercado žlutou kartu. S Jakubem Uhrinčatem už to teď vypadá mnohem lépe, nejenže neodchází z hrací plochy, ale už si také vyklusává do toho svého prostoru, bude tedy schopen pokračovat ve hře. No a fotbalisté pražské Sparty teď pravděpodobně míč férově vrátí domácímu týmu. Přesně to se stalo. Matěj Jurásek balón hodil k rohovému praporku pro golmana Adama Zadražila, který si ho navedl do velkého vápna, vzal do rukou a bude rozehrávat. Obě ruce nahoře má na levé straně Horák, který byl na chvíli úplně sám, protože právě Jurásek tam šel hodit ten aut směrem dopředu. Teď už ale Zadražil rozehrál delší výkop až před pokutové území, kde jde do souboje Čvančara úspěšného. Trošku tam postrčil, řekl bych, Gudála, ale rozhodčí ukázali, že bude to pouze out pro hradecký tým. Nicméně nic z toho následně nebylo. Spartané získali balón a už ho také rozehrávají směrem dopředu dlouhým nákopem. Na to reagoval Petrášek, který vyběhl, zdvojil teď tak tu pozici stoperskou na středu spolu s Čihákem. A teď už Spartané to zkoušejí zleva. Uhrinčať už je po té, co se zvedl z trávníku po prvé akci. Spartané ho dokázali obstřelit centrovaným míčem. Teď ještě tam naskočil do balónu aktivní Sochůrek, který přišel před malou chvíli na hřiště, nicméně od jeho hrudního koše balon odskočil 2-3 metry a to stačilo Uhrinčaťovi, aby se ho zmocnil. Spartané to stále zkoušejí z té levé strany, ale i v tuto chvíli byla defenziva Hradce Králové pevná. Nicméně je to pouze odkop do zámezí, takže ten tlak hostujícího týmu bude pravděpodobně pokračovat. A teď to Karabec změní z levé na pravou stranu. Gudál opět si navádí balón směrem dopředu až před pokutového území. Potom ho předal napravo Juráskovi, který se vrátil ke Karabcovi. A kapitán Sparty následně rozehrál až do středového kruhu na Mbesoha. Mbesoch předává napravo, tam je Hufr. Hufr vracím Besohovi, takže teď zatím Spartané to zkoušejí, postupně otáčí hru z osy napravo, potom zase zpátky nalevo, ale defenziva Hradce Králové v tuto chvíli působí velice pevně. Co Karabec? Karabec ale měl na zádech Dancáka, tak rozehrál také zpátky dozadu. Teď jeho oblouček, zkoušel to za obranu, výborně se ale vrátil Mick van Biren, který když je zapotřebí, tak velice zdatně právě pomáhá směrem do obrany. Teď souboj u středové čáry mezi Čvančarou a Mbesohem. Čvančara se ocitl pod tělem francouzského stopera. Zlobil se, že rozhodčí na to nereagovali, nicméně ti mlčeli a tak Spartané pokračují tentokrát se svou aktivitou. Hufr dostává se po pravé straně podél trubače, stihl i nacentrovat, nicméně na ten míč reagoval Vladimír Darida a kapitán Hradce ho poslal na rohový kop. Standardní situace pro pražskou Spartu, 62. minuta, za pár vteřin skončí a roh pražské Sparty jde zahrávat. 23-letý záložník kapitán Adam Karabec, který se po hostování z Hamburku a z Lyonu vrátil zpátky. Vyzrál natolik, že má i kapitánské C-čko. Jeho roh se bude opakovat, takže si staví míč ještě jednou pod dozorem pomezního sudího a svou levačkou zase zakroutí míč směrem ke Královéhradecké brance. Míču se snáší ke vzdálenější tyči, tam se vyšplhal brankář, zadražil balón, vyboxoval až k té pravé boční lajně, kde se snažili jeho spoluhráči reagovat, ale Spartané měli o něco blíž k balónu a tak jsou tady s dalším útokem, tentokrát z levé strany to zkoušel Suchůrek, vnikl do vápna, ale potom už ho zdvojili futbalisté Hradce Králové a vytlačili zase zpátky. Teď tam letí centr. Tam byl ale faul ze strany Jonatana Brunese, který tam trefil nohou Františka Čecha, v zápětí reklamoval Čechovu ruku, ale prvotní byl ten jeho zákrok někde do žeber, po kterém obránce Hradce Králové padal a jak letěl rukama dopředu, tak zasáhl balon. Samozřejmě, že tady se musel pískat faul ze strany spartianského hráče. 64. minuta zápasu. Hradec Králové, Sparta Praha 2-1. Zatím se to skóre zastavilo ve 36. minutě, kdy Adam Karabec se snížil. Od té doby platí právě tento stav zápasu. Další souboj na polovině pražské Sparty. Hradečtí mají balón a posílají ho až k brankáři Zadražilovi. Jeho levačka teď zase vynáší balón do vzduchu na polovinu soupeře. Tam Spartané byli úspěšní ve dvou soubojích a hned se toho snažil využít Suchůrek. Nicméně nepřešel přes Dancáka, kterému zkoušel dělat kličku kolem levé nohy. Alespoň potom balón předal Karabcovi, který byl podle rozhodčího faulován Petráčkem. Karabec reklamoval, že by to mohlo být i na kartu, ale rozhodčí měl na tohleto jiný názor a tak Karabec v zápětí rozehrál. Spartané to zkouší zase zleva, to je teď jejich častější aktivita, ale teď ten balón, který zase letěl nízkým obloučkem za obranu, nedostihl včas Mercado, navíc se s ním poctivě vrátil Mick van Biren a jenom kontroloval, jak balón zapluje za brankovou čáru a hradečtí tak budou rozehrát od vlastní svatyně. Adam Zadražil už si staví balón a brankář, který vzešel z motokrosové rodiny Schýnová, teď dlouhým balónem zase poslal hru o něco dál od vlastní branky, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat a zase bude muset být hodně pozorný. Už se tak děje, protože na levé straně se zase nabízí Brunes. Brunes šel do souboje s Petráškem, co z toho nakonec bude, odkop od branky nebo roh. Vypadá to na tu druhou variantu, takže Spartané získávají standardní situaci. Rychle se Roman Macek dožaduje balónu, aby mohl rozehrávat z té levé strany, co by pravák teď už zvedá ruku a ukazuje svým spoluhráčům, jakým způsobem. Standardní situaci rozehraje vysoký míč, ale zatočený do středu branky. To byl prostor Adama Zadražila. Nevím, co by se mělo stát, aby tohle to nekontroloval. Tenhle výborný golman Hradce Králové vyhozením rukou, pravačkou teď nachází nohu Františka Čecha, který kombinuje s Trubačem. Trubač v prvním poločase odehrál výbornou pasáž utkání. Byl u vstřeleného gólu a u dvou dalších rychlých průnikových akcí. Opět Trubač teď vrací Čechovi. Sám Trubač se potom snažil vymotat se mezi dvěma hráči Sparty, ale to se mu nepovedlo, takže Spartané se teď rychle snaží dostat do protiútoku. V 67. minutě Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Rozehrávka středem v podání hostujícího týmu. Marek Macek byl tam ale Čvančarou dobře vystínován a takto Spartané tentokrát po delší době zkoušejí zprava, kde je Kijana Hufr, jeho první zápas v dresu pražské Sparty, když přišel z Wolverhamptonu, kde hrál druhou anglickou ligu. Fotbalista, který v mládeži vyrůstal v Ajaxu a také v Liverpoolu. Jurásek na pravé straně. Zatím se nedostal tak často k míči, protože, jak jsem zmiňoval, hraje se spíše zleva. Hufr a Jurásek teď před dvojicí Horák a Trubáč a už zase se ten míč přesouvá doleva, kde je připravený Mercado. Mercado a Alcocer. Karabec na ose, má proti sobě Filipa Čiháka, ten teď může častěji vystupovat dopředu a udělat takový ten první defenzivní blok, když má vedle sebe Petráška. Ta defenziva je zesílená po tom střídání. Ale hraje Hufr na pravé straně před pokutovým územím. Kolem Trubače se nedostal, navíc na jeho míč reagoval Uhrinčáč, který teď přes Horáka vyzývá Čvančaru. Ten byl zatažen ze zadu za pravou ruku vracejícím se. Kdo to tam byl, vypadá to na Romana Macka, který vidí žlutou kartu. Takže hradečtí fotbalisté zůstanou na balónu. Ano, Roman Macek, žlutá karta za jeho zákrok. Pochopitelně bylo to zezadu zatažení za ruku, kdy už Tomáš Čvančara hledal své spoluhráče, aby je vybídl směrem k ohrožení velkého vápna. No a teď se střídá. Matyáš Vojta jde do hry v dresu pražské Sparty a vyměnil na hřišti Alcocera. Takže do akce jde 22-letý talentovaný útočník Matyáš Vojta, který přišel z Mladé Boleslavy, kde v 17 zápasech dal 7 gólů. A teď je tady šance pro Východočechy po delší době z levé strany Mick van Biren. Dostal se až k brankové čáře v pokutovém území, pak se snažil poslat přihrávku po zemi, ta byla ale zablokovaná a Východočeši z toho vytěžili rohový kop. Bude to druhý roh v rámci druhého poločasu v 69. minutě, kdy Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. No a teď tentokrát, i když je to z levé strany, tak Darida nakonec předal balón Horákovi a jde si hledat prostor před pokutovým územím, vlastně ten prostor, ze kterého potom vysprintoval dopředu a právě po rohu dal první gól hradeckého týmu. Tentokrát centr do pokutového území, hlavička Spartanu před velké vápno, tam byl připraven Darida, po jeho dalším centru se balón dostal až k pravému rohovému praporku, kde ho skrotil František Čech, za ním je Dancák. Čech teď výborně, Trubač je v pokutovém území, přidávka pod sebe, ale ještě hlavička, reflexivní zákrok gólmana Jakuba Surovčíka. Teď to bylo hodně nebezpečné pro defenzivu pražské Sparty, z ničeho nic. Hradečtí teď spíše brání, Spartané útočí do plných, ale jakmile přišla nějaká možnost, tak se teď Východočeši snažili prosadit. Samuel Dancák bude dalším hráčem, který opustí hřiště. Dnešní utkání pro něj končí. No a do akce půjde drobný záložník. Tentokrát to není posílení defenzivy, protože své minuty si připíše na svůj účet proti pražské Spartě v dnešním duelu Adam Vlkanova. Takže v 71. minutě další střídání, tentokrát na straně východočeského domácího týmu. A už se nám zase hraje a Spartané to zkoušejí. Zkoušejí to tak, že vrací míč k brankáři Surovčíkovi, který je tentokrát hodně vyběhnutý před velké vápno nějakých 10-15 metrů. I on se snaží zrychlit rozehrávku. Spartanů, kteří tedy dotahují to jednogólové manko. Opět to zkoušejí středem, ale tam je to hodně zahuštěné, to není ta správná volba. Teď už ale roztažená hra na pravou stranu. Adam Karabec se snaží proštrikovat přes dva hráče, domáhá se teď na hranici pokutového území faulu, ale rozhodně to žádný nedovolený zákrok nebyl. Adam Vlkanova mu čistě sebral balón, nedokázal se ale směrem dopředu prosadit, takže opět má míč hostující Hugo Suchůrek. Suchůrek ho ujájel proti Vlkanovovi, po něm hraje Karabec, je to nějakých 15 metrů před pokutovým územím. Karabcova nečekaná levačka, centr do pokutového území, kde tam šel do vzdušného souboje brankář Východočechů s hostujícím Romanem, ne, kdo to tam byl? Vypadá to nakonec na Hufra, který se vytáhl směrem dopředu. No, tak tohle byl náznak nebezpečné akce přímočaré, to trochu chybí Spartanům. Tak ne, byl to Matyáš Vojta, ten nový hráč ve spartianském dresu, který má zatím za sebou pár minut v dnešním utkání dobrým náběhem za obranu. Tam udělal teď kvalitní pohyb a také bylo dobré, že ho kapitán Sparty Karabec viděl a hned mu poslal velice dobrý pas vzduchem. Nicméně Adam Zadražil reagoval výborně svým vyběhnutím. Roman Macek ve středu. Gudal na pravé straně, Karabec už na polovině soupeře. Spartané se snaží zase zatlačit na defenzivu Východočechů. Teď jsou víceméně z 80% na míči fotbalisté hostujícího týmu, ale hrají do plných a zatím hledají nějakou tu dobrou skulinku. Našli jenom v jednom případě, když snížili na 1-2, tam byla defenziva Východočechů dezorientovaná, protože na té levé straně po výborném zákroku Adama Zadražila nikdo nedokázal být včas u Adama Karabce, ten měl kolem sebe obrovský prostor, takže si připravil dorážku a nekompromisně zavěsil. Ale to bylo, myslím si, jediné zaváhání Hradce Králové v dosavadním průběhu zápasu. Jinak je ta hra směrem dozadu velmi, velmi zodpovědná. Teď Adam Vlkanova. Vlkanova získává míč, Švančarany do pokutového území a bude tohle penalta? Nebude. Byl tam zákrok stoperem Bessona, kdy už Švančara chtěl levačkou zakončovat, ale arbitr dnešního zápasu Marek Radina jednoznačně rezolutně gestem rukama do strany ukázal, tohle to nic nebylo. Uvidíme, zdali se to ještě nebude řešit, protože tam rozhodně kontakt byl. Byl tam pravda kontakt s obou stran, ale myslím si, že ten důraz francouzského stopera v barvách Sparty proti Čvančarovi ze strany byl opravdu na hraně, tak uvidíme, zdali se tohleto ještě nebude řešit. Zatím se to řeší mezi oběma kapitány a rozhodčím Radinou, který promlouvá k oběma, vysvětluje jim tam své posouzení a v zápětí jednoznačně ukazuje, rozehráváme od branky pražské Sparty, takže tahle ta situace penaltou pokračovat nebude. Bude pokračovat pravděpodobně další aktivitou hostujícího týmu. A je tady centr do vápna z pravé strany, Matyáš Vojta. Nízký, pěkný, ale tam potřeboval dostat balón Jonathan Brunes o metr víc dozadu, aby na něj stačil dosáhnout. To se nestalo a že Východočeši teď vhazují z pravé strany, ale míč ztrácejí, vybojoval ho Suchůrek. Suchůrek předává Vojtovi na hraně pokutového území Karabec. Hodně důrazně si ho tam hlídá Horák, trochu ho přidržel za dres, Karabec se nicméně rozehrál zpátky dozadu. Začátek 76. minuty, Hradec Králové, Sparta Praha 2-1. Teď Karabec trefil jenom před sebou stojícího Čiháka, ten se navíc neukvapuje, dvěma kličkami se dostává přes Karabce, ale už byl ne zdvojen, ale strojen, balon ztratil čistým způsobem. Teď pozor na další šanci, kdy se tam rval přes obranu Hradce Králové aktivní Jonathan Brunes. 76. minuta zápasu, Hradec Králové, pražská Sparta 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Rychlý vstup pro posluchače Radiožurnálu a po zákroku Františka Čecha, který teď byl fantastický v defenzivě proti Brunesově, rohový kop pražské Sparty. Centr hodně vysoký na hranici malého vápna, tam byl jeden fotbalista Hradce Králové sražen po souboji a odkulhává, je to Čvančara, který teď pomáhal v obrané práci, rozhodčí tam ale nedovolený zákrok neviděli a tak se Spartané pokračují ve své aktivitě. Z levé strany výborně Mick van Biren, který se vrátil a Juráskovi vypíchl míč na autové vhazování. Míč už letí do pokutového území domácího týmu, tam byl Uhrinčať přesný, Vlkanová reaguje na jeho vyhlavičkování, potom po souboji se dvěma Spartany padá, ale ani tohle nebylo nad rámec povolených pravidel, balon se dostává k Van Birenovi, na levé straně se mu nabízel Horák náběhem, ale ta přihrávka přišla příliš za domácího hráče, který tak přibrzdil tuhletu akci, Spartané se stačili vrátit, teď je tady ale chyba v rozehrávce Sparty, Mick van Biren, Vladimír Darida na levé straně už po kutovému zemi. Co vymyslí kapitán Hradce? Zkusil technickou střelu k bližší tyči, ale tam se mu postavil do cesty Tobias Gudál a zblokoval míč na rohový kop na začátku 78. minuty. Po delší době Hradec zase ohrozil branku Sparty. Když už se východočeši dostávají dopředu, tak to mnohdy vypadá hodně, hodně nebezpečně. Už jenom proto, že Spartané útočí do plných a potom, když udělají chybu v rozehrávce, tak pochopitelně se nestačí tak rychle vrátit. Teď z toho Hradečtí mohli těžit, vytěžili roh. Je tady roh Daridy, míč letí do pokutového území, to byla výborná hlavička a ještě lepší zákrok brankáře Jakuba Surovčíka. Další rána, další blok, nebyla to ruka nebo ano, vypadá to, že ne. Tak tohle byly těžké chvíle pro obranu Sparty, která ale odolala a hlavně může teď tleskat a smekat pomyslné klobouky před Jakubem Surovčíkem. Tohle to byla opravdu 100% reakce. Párek Celánc z několika, ze dvou, ze tří metrů dokázal na ten vypálený míč reagovat pravou rukou a balón vyrazit před sebe. Už tady arena na té straně hradeckých fanoušků vyskakovala ze svých sedadel, ale oslava třetího gólu Hradce Králové v dnešním utkání to zatím nebude. Takže v 79. minutě stále platí Hradec Králové, Sparta Praha 2-1, ale Filip Čihák to byl, který po rohovém kropu měl třetí gól Hradce Králové na své kopačce. Chybělo málo. A tak teď zase Spartané mají chuť pochopitelně útočit. Karabec na pravé straně, dalšího centra do pokutového území, teď příliš nízký a jenom na hlavu Františka Čecha. Balon se ovšem odráží k Spartanům, teď tam byla možná ruka bránícího hráče východu Čechů před pokutovým územím, ale pokračuje se dál. Spoza velkého vápna další střelecký pokus, tentokrát to zkusil z větší dálky i Mbesoch, ale byl tam dobrý blok jednoho z hradeckých fotbalistů. Tak teď míč se odrazil až na polovinu spartianského týmu. Mbesoch na levé straně přebírá míč. Před sebou nemá nikoho a vybral si do spolupráce Matyáše Vojtu. Matyáš Vojta ale ztratil. Teď se nechal trochu ukolebat tím, že tam je možná sám nebyl. Čvančara ale komplikuje situaci pro východočechy. Když šel do souboje proti třem, zbytečně tam začal technickými finesami motat hlavu, nebo snažil se o to zamotání, až balon ztratil, podklouzl a potom ještě fauloval Karabce, jak se snažil na balon dosáhnout v pozice v sedě. Takže žlutá karta pro Tomáše Čvančaru v jeho prvním startu v hradeckém dresu po svém příchodu na hostování. Spartané už rozehráli, začátek 81. minuty. Hradec Králové, Sparta Praha stále 2-1. Skóre, které platí od prvního poločasu, od 36. minuty. Ve druhé půli už východočeši víceméně brání. Oba týmy samozřejmě potřebují body, jejich postavení v tabulce není nikterak růžové. Navíc poté, co fotbalisté Hradce Králové vypadli z evropských pohárů, v lize dvakrát prohráli, nedokázali být produktivní v posledních dvou utkáních, střelecky úplně na prázdno. Dnes tady dvakrát gólově udeřili, no a když je to proti pražské Spartě, tak to samozřejmě těžší dvojnásob, ale tady jsou mnohem důležitější body. No a Spartané, ti zase se naží se reagovat co nejlépe na tu porážku s pražskou Sláví a mají na to ještě zhruba 10 minut, aby reagovali na aktuální skóre, které je příznivější pro Východočechy. Karabec teď přebírá přihrávku, vrací Gudálovi, ten už je na vlastní polovině, kam couvnul, ale zase to zkoušejí Spartané z pravé strany. Teď je přihrávka na osu předpokutové území, tam byl připraven Suchůrek. Suchůrek mezi dvěma hráči. Hradce sice míč poslal, ale poslal ho na toho třetího Františka Čecha, který odkopl dopředu. Tady jde souboje Čvančara. Čvančara v souboji s Gudálem padá opět rameno na rameno, tělo na tělo. A zase to skončilo pádem hradeckého hrotového útočníka. Tady si ale myslím, že tam žádné přihrání z jeho pohledu nebylo, protože pokud by udělal ještě ten krok navíc, tak by se dostal před stopera pražské Sparty a měl by před sebou už jenom Jakuba Surovčíka. Ale potom souboj nakonec skončil na trávníku. Rozhodčí to posoudili jako naprosto čisté. Teď opět Čvančara. Hradečtí po delší době teď drží o něco déle míč na vlastních kopačkách. Čvančara špatně přihrával Daridovi na 10 metrů po zemi. Darida byl ve středu hřiště volný, ale ta přihrávka o Čvančary opravdu neměla oči. Možná je i znát to, že má za sebou delší herní pauzu Tomáš Čvančara, jednak po zranění, jednak se mu nedařilo v Mönchengladbachu, takže nedostával tolik příležitostí a tady tedy se snaží hned v prvním utkání po krátkém pobytu v Hradci, po jeho přesunu ukázat, co v něm je. Ale už zapsal asistenci u gólu, takže pokud Hradec tenhle zápas zvládne, tak rozhodně může být spokojen. Mezitím Spartané střídaní, Besson ochází ze hry. Myslím si, že odehrál velmi dobrý zápas. Místo něj jde Adam Ševinský na hřiště. Takže je tady střídání. A odchází i před chvílí zviňovaný Tomáš Čvančara na domácí straně, takže teď potlesk od fanoušků Hradce Králové. A místo Čvančary jde do hry čerstvý Abdullahi Umar a už víme, že tenhle ten talentovaný 19-letý Nigeriec umí být tím správným žolíkem východu Čechů. Především to ukázal v bitvě druhého předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul, kdy na hřišti soupeře dokázal během pár minut dvakrát skórovat. Takže střídání tedy na obou stranách do těch závěrečných pasáží zápasu. 84. minuta. V tuto chvíli končí. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1 a Spartané jsou u míče. No, to není něco, co bychom ve druhém poločase většinou nezmiňovali, ale i Východočeši zkoušeli pár nepříjemných rychlých protiútoků. Teď se snaží výborně napadat Umar, vypíchl tenhle míč, Abdullahi Umar jde na branku, ale Gudál mu ještě ten balon na poslední chvíli, když už se snažil Umar zakončit, vypíchl. Balon se ale odrazil k Adamu Vlkanovovi na levé straně, zkusil ránu přes Martina Suchomela. A bude z toho rohový kop pro Hradec Králové. Čas plyne a hraje se daleko od hradecké branky. To je pro Východočechy samozřejmě v tuhletu chvíli to velmi důležité. A rohový kop bude zahrávat z levé strany Vladimír Darida. No a Abdullahi Umar tedy po pár vteřinách na hřišti se málem dostal do velké šance. Co tenhle roh? Přetažený, odskočený Adam Vlkanova tam sjížděl, slajdoval po trávníku a s nohama vepředu minul ten balón o takových 20 cm. Takže následuje odkop od hradecké branky. Spartané to zkoušejí teď rozehrát po zemi z vlastní poloviny postupným útokem. Na levé straně je tam John Mercado. Mercado a proti němu Mick van Buren. Zpětná rozehrávka Na pravé straně první kontakt Martina Suchomela s balónem. Martin Suchomel, který také ví, jaké to je na východě Čech, když tady hostoval Abdullahi Umar, teď se snažil zase napadat, ale dostal jesličky od Adama Karabce, ale byla to rozehrávka kapitána Sparty směrem dozadu, takže žádné nebezpečí prozatím pro branku východu Čechů. Teď už je tady ale Suchůrek u pravého rohového praporku. Suchomel přidává nohu k dílu. Suchomel teď se tlačí před Adama Vlkanovu. Adam Vlkanova získává balón čistý tím způsobem. Martin Suchomel se drží za pravou nohu. Vypadá to, že tam došlo ke kontaktu. Abdullahi Umar teď byl zase hodně agresivní, vehementní, až fauloval Romana Macka. Takže Spartané mohou rozehrávat. Na levé straně je tam John Mercado. 87. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Uhrinčat teď dostal balón do svého držení. Snažil se ho vyvést od pravé postraní čáry, ale byl tam přidržen. Rozhodčí to viděl, takže píská nedovolený zákrok spartianskému týmu a východočeši budou rozehrávat stále ještě na vlastní polovině. Je tam Filip Čihák, uvidíme, jestli to bude nákop dopředu nebo rozehrávka zpátky pod sebe. Platí první varianta, Filip Čihák vidí, jak tam sprintuje dvojice Umar a Mick van Biren. Spartané si je ale dokázali ustrážit a rozehrávají. Nicméně odražený balón teď má Petrášek, který byl faulován, ano. Byl tam faul ze strany Matyáše Vojty, který se také teď vrátil, když mu vybíhal i Petrášek, co by stoper Hradce Králové dobře přečetl hru a byl včas na správném místě, aby udržel balón na polovině soupeře. 88. minuta zápasu. Hradec Králové, Sparta Praha stále 2-1 a je tady standardní situace pro domácí tým. Nicméně míč je nějakých 25 metrů od velkého vápna Darida. Centr za obranu, tam byli jak Čihák, tak Petrášek, ale nedostali se k hlavičce, respektive možná Petrášek, ano, ale ještě po něm zasáhl balón hlavou Jonathan Brunes, který teď také udělal kus práce směrem do obrany a bude z toho rohový kop. Východočeši pochopitelně nikam nepospíchají. Vladimír Darida ale zase se neloudá tolik jako někteří jiní fotbalisté. Teď už si staví balón a v začínající 89. minutě zahrává rohový kop. Tentokrát je nižší varianta a na tu byli Spartané připraveni. Fotbalisté Hradce Králové teď od Uhrinčatě rozehrávají až daleko dozadu k brankáři Zadražilovi. Jeho levačka vypouští balón velmi přesně. Teď se tři Spartané nezorientovali ve vzduchu a málem poslali balón do autu. Tady byl nedovolený zákrok Daridy, to bude na žlutou. Tam si výborně John Mercado pohrál se dvěma hráči Hradce, už se dostával do volného prostoru. Vladimír Darida mu tam nastavil koleno. Myslím si, že tohle byl takový účelný faul, aby zastavil aktivitu jednoho hráče, kterému rostla křídla v průběhu té akce. A tak je z toho rozehrávka na polovině pražské.
0: 19 hodin 45.

0: Louisa Armstronga, a tak se ujímá vedení 1-0. Třetí vzájemný zápas mezi těmito dvěma tenistkami, to vyrovnané na vzájemné zápasy 1-1. Teď tedy Linda Noskova o trochu blíže, už dvakrát přišla o svoje podání, ale třikrát prolomila servis Kostukové. To znamená, že se přiblížila postupu do čtvrtfinále US Open.
1: Děkujeme Davidu Prouzovi a velmi rychle pojďme zpátky do Malšovické arény. Hradec Králové hostí pražskou Spartu a slovo má znovu i na Radiožurnálu Sport Tomáš Borovec.
2: 91. minuta zápasu, rohový kop Sparty, hlavička Mercáda a zákrok Adama Zadražila, takže stále platí Hradec Králové, Sparta Praha 2-1. Hradeční hned odkoplí mít směrem dopředu, u rohového praparku je Abdullahi Umar, snaží se tam prosadit, soubojí jeden na jednoho, rozhodčí zvedá praporek a ukazuje, že Umar byl příliš aktivní nad rámec pravidel, takže Spartané hned rozehrávají. Nastavovat se budou 4 minuty, takže 3,5 minuty mají fotbalisté Sparty Prahy, Sparty Praha na to, aby se pokusili alespoň jednou skórovat a odvést si z malšovické Finep arény bod, ale musí útočit do plných. S jedinou výjimkou Abdullahi Umar, ten zůstává vysunutý dopředu, teď lavička! Jonathan Brunes se vznesl do vzduchu, ale bylo to na něj příliš vysoké, ten míč trefil horní části lebky, poslal ho ale nějakých 10 metrů vedle levé tyče a i kdyby to bylo mezi ty postranní tyče, tak by to bylo příliš nahoru nad břevno. Takže teď si může defenziva Hradce Králové na chvíli oddechnout. 92. minuta zápasu. Teď je tady rozehrávka Adama Zadražila, která se ale nelíbila rozhodčímu zápasu Markovi Radinovi. Míč tak budou mít fotbalisté pražské Sparty a teď je z toho tedy z levé strany standardní situace, rohový kop, tak teď už jsou samozřejmě i s Umarem všichni východočeši ve svém pokutovém území, centr do vápna a tam ukazuje pomezní sudí nedovolený zákrok jednomu ze spartianských hráčů ve velkém vápně Hradce Králové, takže východočeši budou rozehrávat v začátku 93. minuty, takže ještě zhruba 2 minuty nastaveného času tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové vede nad Spartou Praha 2-1. Adam Zadražil, vysoký výkop na polovinu soupeře. Abdullahi Umar se neprosadil v hlavičce, ale míč se odrazil k Miku van Birenovi. Po něm výborně reagoval čerstvý Matěj Valenta, který přišel na hřiště. Matěj Valenta po druhé u míče Uhrinčať, který hraje na pravé straně obrany velmi dobrý zápas. Mnoho soubojů tam svedl s Čosimarem Alkoserem a i když je spartianský kostarický 22-letý záložník výborným technikem, moc se nedokázal prosadit v dnešním utkání. Co teď Martin Suchomel nedokázal přihrát přes Františka Čecha. Pak ho tam trošku přišlápl František Čech, zakulhal, ale už zase hraje. Teď už je to samozřejmě i o vůli. Umar výborně si zpracoval přihrávku od Adama Vlkanovi. Adam Vlkanova na levé straně, soubor jeden na jednoho, Vlkanova nespěchá, dal jesličky Suchomelovi a pak byl faulován, takže je tady rozehrávka pro Hradec Králové. Adam Vlkanova klečí na trávníku, teď už se staví na nohy a Spartanům už nezbývá mnoho času. 40 vteřin do konce nastaveného času a malšovická Finep Arena už je na nohou a chystá se slavit vítězství nad pražskou Spartou. Teď je tady ještě navíc Umar, ale na poslední chvíli mu balón Gudal vypíchl. Umar opět u míče, je tam ale sám, co nakonec vymyslí, jde do vápna, měl tam proti sobě ale tři hráče pražské Sparty, tohle to nevymíchal, ztratil míč. 10 vteřin do konce nastaveného času. Dá se říct si poslední šance pro pražskou Spartu na útok po levé straně. Výborně Čihák. Balón odkopl daleko až k brankáři Surovčíkovi. Ten jde dopředu, ale už nemá kam. Hlavní rozhodčí Marek Radina končí tohle utkání a následuje výbuch nadšení hradeckých fanoušků a smutný sektor pražské Sparty, protože Hradec Králové poráží pražskou Spartu 2-1, stejně jako před rokem a na svém území píše 8. ligové vítězství v řadě za sebou. Takže konečný rezultát Hradec Králové, Sparta Praha v utkání 7. ligového kola

0: 2-1 z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Moc děkujeme Tomáši Borovcovi, 19 hodin 51 minut, posloucháte večerní Radiožurnál Sport a pojďme si taky připomenout další dnešní výsledky fotbalové šance ligy. Mladá Boleslav si poradila na svém hřišti s Baníkem Ostrava 4-0, Slovan Liberec vyhrál v Jablonci 2-1 a Teplice zvítězili na hřišti Zlína 3-1 a ještě můžeme pro jistotu zopakovat taky dva dnešní výsledky anglické Premier League. Everton Manchester United remíza 2-2, no a Arsenal ve šlágru kola si poradil s Chelsea 2-1.

0: Guns N' Roses v 19 hodin 56 minut. Přejeme krásný nedělní večer všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Augsburg v německé fotbalové lize 4 góly ve druhém poločase otočil zápas a zvítězil ve Frankfurtu 4-1. Po druhém kole se vyhoupil do čela tabulky Oskore před rovněž 100% Freiburg, Dortmund a Elfenberg. Mohučta deklasovala domácí Hamburg 5-0 a jako jediný tým v soutěži ještě neinkasovala. My ale pojďme znovu za tenisem, znovu nás samozřejmě zajímá US Open, obzvláště tedy, jak si aktuálně vede česká tenistka Linda Nosková, proti ní Ukrajinka Kostyuková, u toho David Prouza.
1: Linda Nosková po zisku prvního setu 7-5 ustála problémy při svém podání na začátku sady druhé. Teď aktuálně po tom, co si Ukrajinka podržela servis, tak je to 2-1 právě pro Kostyukovou, ale po přestávce se na podání zase bude chystat Linda Nosková, tenistka, která na cestě do čtvrtého kola si prošla takovými těmi, řekněme, zápasy, kde se jí úplně nevedlo, ale přesto dokázala vítězit. Narážím zejména na souboj s Američankou Volinecovou v prvním kole a pak další utkání s domácí tenistkou Ann Leeovou. To bylo v kole třetím a pokaždé Linda Nosková, byť byla určitě lepší tenistkou na kurtu, tak se hodně natrápila s Leeovou dokonce ve třech setech. Oproti tomu Kostyuková zvládala své zápasy úplně v pohodě, víceméně předváděla super tenis až doteď a tenhle souboj mezi Kostyukovou a Noskovou zatím vypadá tak, že ani jedna hráčka není úplně v tom ideálním rozpoložení, ale Nosková už si na to zdá se v New Yorku zvykla. Pro Kostyukovou je to novinka. Jsem zvědavý, jak se s tím vypořádá ve druhém setu. Zatím hraje velmi slušně. Vede 2-1 nad Lindou Noskovou, ta ale první sadu vyhrála 7-5.
2: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
5: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no, takže...
6: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
7: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější a Extraliga tak přináší další otázky.
8: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína.
2: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
7: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
2: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
7: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
2: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
9: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
10: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
11: Ano, jsou srovnatelné.
10: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
7: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
12: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
2: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
13: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
7: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
2: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
7: Nebo na webu irozhlas.cz.
2: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
14: 20 hodin. Na radiožurnálu vysíláme zprávy. Má je pro vás Ondřej Látal.
15: Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize pražskou Spartu 2-1. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
15: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
11: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
15: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
16: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
15: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mikoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibu.
17: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
15: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou anebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Sport.
18: Tenistka Linda Nosková hraje s Ukrajinkou Kostíkovou o postup do čtvrtfinále US Open. Duel posledního českého zástupce v soutěži dvouher v New Yorku sleduje David Prouza.
19: Linda Nosková o trochu blíže postupu do čtvrtfinále US Open. První set nad Ukrajinkou Kostíkovou vyhrála 7-5, třikrát prolomila servis své soupeřky, dvakrát ztratila, ale stačilo to ve druhé sadě. Aktuálně česká reprezentantka při svém servisu ztrácí 2-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
18: Fotbalisté Hradce Králové porazili v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. V Malšovické aréně zvítězili 2-1. Na druhé místo české nejvyšší soutěže se dostal Liberec díky výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední a stále bez bodu zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A belgický cyklista Wout van Aert vyhrál ve sportu uprchlíků zkrácenou 15. etapu Vuelty. V čele celkového pořadí zůstává před volným dnem Španěl Enric Mas.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Silný provoz na D1 do Prahy a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je silný provoz na příjezdu do metropole. Poprvé se brzdí před kolonou už za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru a v nesouvislé roztrhané koloně se pokračuje až do Prahy ke sjezdu na Pražský okruh na nějaký 10. kilometr. Zdržení celkově provozem na Prahu asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy menší kolony jsou hned za výjezdem z Benešova před Mračí a pak také před Cenohraby u nájezdu na D1 celkově naberete asi 10 minut. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu za vjezdem z Nové Povltavské hlášená nehoda. Kolona je od mostu Barikádníku asi na 15 minut. A menší kolony pak v Praze čekejte i na magistrále na konci Nuselského mostu do centra a také před omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
0: 20 hodin 6 minut, krásný nedělní večer všem, kteří posloucháte. Radiožurnál Sport, pořadatelé běžecké Grand Prix na 10 kilometrů se omluvili keňskému běžci Viktoru Kiprutovi, který v závěru sobotního závodu v Praze na vedoucí pozici chybně následoval doprovodné vozidlo, které opouštělo tráť a přišel tím pádem o vítězství. Připustili, že pro závodníka v kritické chvíli vznikla nepřehledná situace, na kterou včas nedokázali zareagovat. Dnes v prohlášení oznámili, že do budoucna se zaměří na zlepšení opatření kolem sjezdových zón. Výsledky zůstávají v platnosti, Kypru to omylem se běhl ztratit těsně před cílovou rovinkou a než se vrátil, propadl se na třetí místo. Teď už Pink Floyd, příjemný poslech.
20: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Pink Floyd dohrávají ve 20 hodin 11 minut, posloucháte večerní radiožurnál Sport a teď dojde na sport, který v našem vysílání zas tak často prostor nedává, a to konkrétně na šipky. Czech Darts Open vrcholí v pražských Letňanech a je u toho kolega Kristián Šveda.
1: Čtvrtfinálový blok pokračuje třetím utkáním mezi Velšanem Claytonem a Nizozemcem Van Gerwenem, který tu má v Praze obrovskou podporu. Do semifinále už postoupil Velšan Price a taky Angličan Humphries. Luke Humphries, to je bývalý mistr světa i světová jednička a taky trojnásobný šampion tohoto pražského turnaje Czech Darts Open. Humphries vyřadil Ira O'Connora. Atmosféra, možná to pod mým hlasem slyšíte, už je skutečně bouřlivá, byť jsme o tom mluvili podobně na radiožurnálu Sport už odpoledne, že to tak je během celého víkendu, tak teď skutečně miláček, troufám si to tak říct, místního publika, byť to není Čech, tak Nizozemec Michael van Gerwen opravdu probouzí hlasité chorály. Připomenu, že žádný z českých šipkařů v programu není a to už od pátku. Všichni čtyři vypadli v prvním kole: David Rossi, Jiří Brejcha, Adam Gavlas i česká jednička Karel Sedláček. Na druhou stranu nevypadá to, že by to úplně mělo nějaký negativní dopad právě na atmosféru tady v Letňanech, protože se stále fandí a dá se to očekávat i dál. Ten program bude směřovat ke svému konci. Ty nejlepší zápasy, si troufám říct, nás čekají. Právě teď tedy třetí čtvrtfinále. Michael van Gerwen hraje zatím s Johnny Claytonem nerozhodně 1-1. Teď se hraje do 6 legů a poté v semifinále do 7, ve finále do 8. Ještě bude následovat souboj Dannyho Nopperta, to je Nizozemec, který se utká s Angličanem Lukem Littlerem, světovou jedničkou a taky úřadujícím mistrem světa, možná největší hvězdou, nebo určitě největší šipkarskou hvězdou, takže o tom za okamžiky. Dál vás budeme na radiožurnálu Sport informovat o tom, jak to tady v Letňanech vypadá, jak o semifinále, tak poté i finále. Z pražských Letňan Kristián Šveda, radiožurnál.

0: Plastik Bertrand v nedělním radiožurnálu Sport, 20 hodin 16 minut, krásný večer všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Znovu pojďme do New Yorku za tenisem, zajímá nás osmifinále s českou účastí, Linda Nosková proti Martě Kostiukové a v New Yorku u toho David Prouza.
1: Je to stále pořád to samé. Zápas, který nevypadá buchví, jak Linda Nosková s formou, která rozhodně není optimální, ale přesto s náskokem 7-5, 5-4 a 30-15 wimbledonská šampionka prostě ukazuje, že se jí nemusí dařit stoprocentně na to, aby získávala body, gemy a sety. A proti Martě Kostiukové, tenisce, která do toho zápasu určitě vlétla o poznání lépe, sbírala vítězné balónky zprava, zleva, dělala chyby, tak stejně nakonec nemá ani set a teď čelí matchballům Lindy Noskové 40-15 pro českou reprezentantku, wimbledonskou šampionku, která je jeden míček od toho, aby přidala 11. vítězství na Grand Slamu za sebou. Takováhle skvostná bilance české hráčky se může za chviličku stát. Linda Nosková opravdu nemá žádný, nebo takhle, má možná výkonnostní pokles po Wimbledonu, ale rozhodně to není znát na výsledcích jednotlivých zápasů. Ano, trápila se tady s mnoha hráčkami, už třeba s Katie Volinecovou v prvním kole, ale protrápila se k vítězstvím a nakonec by mohla pomýšlet na postup do čtvrtfinále, ale ještě se to nestane, protože Marta Kostiuková teď ustála docela velkou výměnu, ve které Linda Nosková hodně tlačila od základní čáry, ale Kostiuková se udržela tentokrát pod tím tlakem a nakonec se vybičovala ke krásnému vítěznému úderu forehandem křížem. Takže matchball je pryč jeden, ale stále má Linda Nosková další k dispozici 7-5 a 5-4 a 40-30. Česká reprezentantka, která už na tři sety hrála tady proti Líové z Ameriky o zápas dříve, tak určitě ví, jaké to je vyhrát v momentě, kdy třeba publikum není úplně na její straně, v momentě, kdy nemá třeba taková čísla, na která je zvyklá, ale ta flegmatická tvář Lindy Noskové ukazuje se, že pro tyhle zápasy je opravdu velmi důležitá. Teď Kostiuková vyřešila tu situaci velmi zajímavě, přitáhla si Noskovou k síti, no a vidíte, dva matchboly jsou pryč, řadu tenistek si myslím, že by to mohlo docela hodně rozsypat, rozhodit, ale Linda Nosková podle mě teď má v hlavě úplně klid a čistotu a může klidně za chvíli zprava nastřílet jedno SO a pak zleva druhé. Na radiožurnálu Sport slyšíte o tom, jak na US Open v Americe pokračuje už jenom Linda Nosková, nikdo další už tu není. Petr Nouza s deblistou Rakušanem Ninem Oberleitnerem prohráli ve druhém kole 4 hry, takže ti už pokračovat v New Yorku nebudou. Bude nás určitě ještě zajímat, jak se bude dařit také deblistům Pavláskovi s Ricklem a jejich soupeři budou z Velké Británie. Cash a Glasspool, to utkání začne za chvíli. No a mezi tím Marta Kostiuková otočila z dvou matchballů na breakball, tak opravdu ten zápas ještě teoreticky končit nemusí. Je to velké drama, které na radiožurnálu Sport určitě zase přiblížíme v dalším vstupu. Věřme, že se to Lindě Noskové nakonec podaří.

Skupina Travis, 20 hodin 23 minut neděle 6. září posloucháte večerní radiožurnál Sport. Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. V finále s Itálií doma v Istanbulu po obratu vyhráli 3-2 na sety, když tiebreak ovládli v poměru 15-10. Po volejbalu pojďme na fotbal. Barcelona dnes ve španělské La Lize vyhrála na hřišti Valencie vysoko 5-0. V těchto chvílích jsou těsně před závěrem další dva duely. Alavés vede nad Osasunou v 91. minutě vysoko 5-2, naopak Malaga Levante, tam už se hraje 95. minuta a než jsem to stihl doříct, tak už je dohráno a na tomhle stadionu gol nepadl vůbec. Španělská La Liga dnes nabídne ještě jeden zápas, ten začne za nějakých 35 minut. Espanyol bude hostit Sevillu. Posloucháte večerní radiožurnál Sport?

0: Alex Skupina Nirvana ve 20 hodin a 29 minut a my znovu pojďme na tenisové US Open do New Yorku, jak si aktuálně vede Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové, to ví David Prouza.
1: O dost hůře než před pár minutami, když měla matchboly při svém vlastním servisu 7-5-5-4 a 40-15, ale nevyužila ani jeden z nich. Od té doby už těch 15 nepozbírala moc, v podstatě žádný. Marta Kostěkova předvedla otočku, otočila na 7-5 ve druhém, to znamená, že zhruba za nějakou minutku, 2-3, až se Linda Nosková vrátí zase na kurt, začne rozhodující třetí sada o postup do čtvrtfinále US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
0: My se s Davidem samozřejmě budeme znovu spojovat, teď už ale bude půl devátá. Té jsou tu aktuální zprávy.
2: 20 hodin 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
3: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Česká vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. V finském Dílí se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. Podle policie tam zemřel nejméně jeden člověk a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranářům podařilo vyprostit. 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce. Sport. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmifinále US Open proti Ukrajince Kostěkové. Podrobnosti přidá přímo z New Yorku David Prouza.
1: Linda Nosková nedokázala využít 2 matchboly při svém vlastním servisu při vedení 1-0 na sety a 5-4 v druhém a tak to byla Marta Kostěkova, která nakonec vybojovala druhou sadu. Aktuálně na začátku té třetí vede při svém servisu 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v nové sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0 a Zlín je poslední a ale bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte silný provoz před Prahou na Benešovsku. Pomaleji se teď jede od sjezdu na Chocerady z kilometru 25 a to až před Pražský okruh na 13. kilometr. Zdržení celkově asi 10 minut a postupně se zkracuje. V Praze přetrvávají komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu, srazila se tam 2 osobní auta a menší kolona, tak asi na 5 minut z Povltavské. Zdržení je pak i ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan před nájezdem na Cínoveckou, tam pracují silničáři, pomalej se jede od Prosecké, čekejte 5 minut navíc. A menší kolony pak čekejte i na magistrále ve Vilzonově ulici, obou směrně před omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Před námi je chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Foo Fighters, 20 hodin 37 minut, krásný nedělní večer všem, kteří nás posloucháte. Triumf na atletické mistrovství republiky družstev slaví ženy pražského USK a muži Dukly Praha. Trať 100 metrů překážek ovládla Slovenka Viktorie Forsterová ze Škody Plzeň před českou reprezentantkou a závodnicí USK Ester Bendovou. Ta s časem 13,26 sekundy při silném protivětru příliš spokojená nebyla. V Karlových Varech vyspovídal Ester Bendovou reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak jak se české reprezentantce Ester Bendové závodilo na trati 100 metrů překážek při mistrovství republiky družstev v Karlových Varech?
2: No, upřímně, takhle ke konci sezony je to fakt náročný se zase skoncentrovat víc, aby ten výkon nějaký proběh ještě po tom vrcholu, který se taky neúplně povedl, takže bylo to jako náročný a škoda toho protivětru, každopádně jako chtěla jsem aspoň vyhrát, no, takže spokojená úplně jako asi být nemůžu ani.
1: Už jste to naznačila, ta sezona byla hodně náročná a přinesla asi velké zklamání v podání toho mistrovství Evropy v Birminghamu, kde se nepovedlo dokončit ten rozběh, tak jak dlouho jste se s tím srovnávala, nebo pořád to ve vás ještě?
2: Tak celkově ta sezona byla taková hořko-sladká, že vlastně ten progres tam byl, za který jsem strašně vděčná, ale zase vím, že to mohlo být ještě lepší a to je takový to, že člověk chtěl předvést to maximum, který nepředved, takže mě to mrzí, že zase budu muset čekat vlastně až do příštího roku, protože 60 překážek, to je zase úplně jiná disciplína, takže mrzí mě to, ale ten osobák tam byl, i ten titul z MČR tam byl, takže spokojená jsem, ale zároveň ten Birmingham, jak jste se ptal, tak to bylo jako náročný, no, jako nemůžu říct, že by mě to nějak jako složilo, to ne, ale není to úplně lehký se zase pak vyhrabat z toho.
1: Osobní rekord 12,89 je příslibem do budoucna, to zklamání z Birminghamu možná poučením?
2: Jo, určitě, ono samozřejmě, já jsem celou sezonu nebyla úplně zdravá, taky mě furt něco trápilo, takže si myslím, že to bylo hodně i tím a myslím si, že fakt jako příští rok, když zůstanu zdravá, když to všechno půjde tak, jak má, tak doufám, že budu po těch 13 běhat pravidelně a ne jenom někdy.
1: Co bylo tím největším problémem, co vás zdravotně brzdilo?
2: Tak já jsem měla problém s předním stehnem na přetahovce, takže mě to docela limitovalo ke konci té sezóny, kdy právě jsem se chtěla už soustředit na to, tu přípravu na ten Birmingham, takže to nebylo úplně jako příjemný. Plus samozřejmě nervozita z té Evropy, nejenom z toho závodu, ale z toho, jestli vlastně bude člověk zdravý, tak to bylo asi to osudový, že vlastně nebyla ta hlava v klidu, no.
1: V Karlových Varech jste uzavřela závodní sezonu, teď zasloužený odpočinek.
2: Jo, teďka už jako končím a ano, teďka mám 2 týdny volna, takže se těším, že zase se tak zresetuju a budu mít zase tu chuť začít makat dál.
1: Prozraďte posluchačům, jak a kde se zresetujete.
2: V Bologni, v Itálii, s přítelem, který tam hraje fotbal, takže odvodlí tam vlastně v úterý a budu tam, nevím dokdy.
1: Takže budete navštěvovat prvoligové zápasy Serie A v italské Bologni a fandit Martinu Vitíkovi.
2: Přesně tak, budu mít stejnak ten sport furt před sebou, budu zase z jiný pozice, ale budu fandit, budu sledovat a chodit na zápasy.
1: Dobře, bude se víc mluvit o fotbale nebo o atletice?
2: Tak teďka asi o tom fotbale, já o tom nechci teďka už mluvit. Chci si odpočinout chvilku od toho.
1: A kdy se vrátí Ester Bendová opět k tréninku atletickému?
2: Tak k tréninku se vrátíme nějak na začátku října, pak si asi začnu ke konci září nějak něco dělat sama a potom už začneme asi se skupinou, budeme na soustředění a zase takový ten klasický koloběh.
1: Říká česká reprezentantka Ester Bendová z Karlových Varů, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: To byla Adele ve 20 hodin a 45 minut. Posloucháte večerní radiožurnál Sport a my se znovu vydáváme na tenisové US Open. Linda Nosková hraje stále s Ukrajinkou Kostukovou. Hraje se o postup do čtvrtfinále US Open. No a v New Yorku je David Prouza.
1: Je to třetí vzájemný zápas Lindy Noskové s Martou Kostukovou. 1-1 na vzájemná utkání a také 1-1 na sety v tom aktuálním ve čtvrtém kole US Open. 2-2 v rozhodující třetí sadě. Marta Kostuková na podání a po sérii velkých chyb od Ukrajinky dost možná třeba ještě nějaká dramatizace tohoto servisového gemu od Kostukové, která už odvrátila dva matchboly ve druhém setu, tam kde Linda Nosková nakonec nezvládla ani jednu z výměn při svém vlastním podání. Měla 5-4 a 40-15, nevydařilo se.

0: Který cyklistický závod pro amatéry je ten úplně největší? Pokud vezmeme v potaz počet účastníků, pak by jim podle dostupných zdrojů měl být ten, který se jezdí v kapském městě. Jmenuje se Cape Town Cycle Tour. A zajímavé je, proč se stal tím největším. Schválně, věděli byste v naší nesoutěžní otázce, co k tomu pomohlo?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Závod vznikl v roce 1978 a byl pro všechny, a to v té době v Jihoafrické republice nebylo zrovna běžné. 80. léta to stále byla doba apartheidu a ostatně i tenhle závod vznikl jako protest. Jenže ne proti rasové segregaci, ale proti mizerné cyklistické infrastruktuře. Pro tehdejší účastníky byl ale kolikrát protest jako protest. Zkrátka začal jezdit zmíněný závod. Ten není nijak extrémně dlouhý ani extrémně náročný. Jde o zhruba 100 kilometrů kolem Stolové hory s převýšením nějakých 1200 metrů. Příští ročník se pojede 14. března, startovné je zhruba 2500. Ale k jednomu podstatnému číslu jsme se zatím nedostali. Mluvili jsme o tom, že Cape Town Cycle Tour je podle počtu účastníků ten vůbec největší závod pro amatéry. Každý rok ho jede víc než 25 tisíc lidí. Před pandemií koronaviru se některých ročníků zúčastnilo až 35 tisíc cyklistů.

0: Joe Cocker v nedělním radiožurnálu Sport. Krásný večer přejeme z červeného studia našeho čistě sportovního rádia. Je 20 hodin a 55 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Teniska Linda Nosková stále hraje s Ukrajinkou Kostiukovou. Hraje se o postup do čtvrtfinále US Open. No a v New Yorku to sleduje David Prouza.
1: A hraje se rozhodující třetí set, je to stále velice vyrovnané, po 2 hodinách a 6 minutách je to 3-3 ve třetím. Linda Nosková má teď další příležitost k tomu se přiblížit k postupu do čtvrtfinále US Open. Při servisu Kostiukové měla 2 breakbally v podobě vedení 40-15. Jeden Kostiuková dokázala agresivní hrou vymazat, ten druhý, ten také. Dobrý bod z podání pro Martu Kostiukovou, jak můžete slyšet, tak podpora z tribun v tuhle chvíli jde spíše na stranu Ukrajinky. 3-3 a 40-40.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte nedělní Radiožurnál Sport krátce před 9. hodinou.
3: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Ondřej Látal.
4: Volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála podle prognóz strana AFD. Zemřel majitel hradu Český Šternberg. Filipu Šternbergovi bylo 69 let. Tenistka Nosková bojuje proti Kostulové o místo ve čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a CDF dostala až 44,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle nynějšího odhadu většinu mandátů v zemském sněmu nezískala a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Všechny strany, které se tam dostaly, spolupráci s AFD odmítají. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona anebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje to Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
5: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
4: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Hrad Český Šternberg teď bude mít na starosti jeho dcera Anastázia. Šternberg považoval hrad za svůj domov, střídavě žil tam a ve Vídni. Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
6: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
7: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
6: Představení uvádí divadlo DIP ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková bojuje o postup do čtvrtfinále US Open. Její duel s Ukrajinkou Kostukovou vidí v New Yorku David Prouza.
8: Souboj Noskové s Kostukovou dospěl do třetího setu. První vyhrála Nosková 7-5, druhý stejným poměrem ztratila. V tom třetím Češka vede 5-3. Na podání se ale chystá Marta Kostuková. Linda Nosková už v utkání nevyužila dva mečgoly. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v sedmém kole šance ligy nad pražskou Spartou 2-1. Na druhé místo se posunul Liberec po výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A turecké volejbalistky obhájily titul mistryň Evropy. Finále s Itálií doma v Istanbulu vyhráli po obratu 3-2 na sety. Tiebreak ovládli 15-10. Šampionát spolu pořádalo i Brno. Češky skončily v osmifinále.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě čekejte silnější provoz. Zpomaluje se u Velkých Popovic na 15. a pak také u Průhonic na 6. kilometru. Zdržení do Prahy je na pár minut, ale místy se brzdí do zastavení. Může to překvapit. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi. Kousek od nájezdu na dálnici D10 se srazila 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A v Praze pak menší kolony čekejte na magistrále ve Vlzenově ulici, a to před omezením u hlavního nádraží. Je to vždy asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci a ráno se ochladí, teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně, zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu jasní a teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy. A začíná Sportžurnál s Karlem Janů.
2: Krásný nedělní večer, je 21 hodin 5 minut, začíná Sportžurnál, tedy spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenisové US Open, fotbalová šance Liga, mistrovství světa basketbalistek. Jen některá z témat, kterým se budeme věnovat. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Desáté místo, 9 bodů a víc porážek než vítězství. Pro fotbalovou Spartu se šance liga rozhodně nevyvíjí podle představ. Pražský tým teď prohrál v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Spokojenost je naopak v Liberci. Slovan bodoval po třetí za sebou naplno, když odpoledne vyhrál podještěcké derby v Jablonci 2-1. V tabulce je druhý, souboj velkých rivalů rozhodl v 83. minutě povedenou ranou spoza vápna hostující Vasil Kušej.
1: Odražený míč pro liberecké, Kušej pálí, krásný gol! Tak to byla vymetená šibenice.
2: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem měl už u té trajektory ty střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
3: Těšilo hrdinu Slovanu Vasila Kušeje, který si premiérový gol v libereckém dresu snad nemohl schovat na lepší moment. Šikovný křídelník se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od konce února, kdy ještě nastupoval za Slávii. V minulosti Kušej skóroval i v derby pražských S na Spartě a po utkání Liberce v Jablonci tak mohl srovnávat.
2: Jsou to trošku odlišní zápasy, ale samozřejmě ty emoce vždycky po těch gólech a po těch vítězstvích jsou furt stejný. Fanoušci skvěle fandili, je to prostě pro ně velký zápas a i pro nás jako pro kabinu. To nastavení bylo od začátku neuž vidět už vlastně celý ten týden, je to derby jako derby.
3: Úvod libereckého angažmá Kušejovi nevyšel podle představ. Hned ve druhém kole této ligové sezony dostal v první minutě utkání s Teplicemi červenou kartu. Slovan prohrál a člen širšího reprezentačního kádru pak kvůli trestu 2 utkání vynechal. V posledním domácím duelu s Hradcem Králové ale rodák z Ústí nad Labem přihrál na klíčový gol Maškovi a teď rozhodl podještěcké derby v Jablonci.
4: Bohužel to prostě trefil, ale byla to pozice, která možná je jakoby nejméně nebezpečná z těch jako mnoha dalších v tom zápase, který byly, takže klobou dolů, to je ta jeho kvalita v tom zakončení, kterou on předvedl a my jsme ji bohužel nepředvedli.
5: Vasila si nemusíme představovat, čiže víme, čeho je schopný a já jsem velmi rád, že od zápasu do zápasu a i on se dostal do také pohody a přesně na to tu je v tom mužstvu a to je jeho úloha, aby přinesl nějakou rozdělovou věc.
3: Navázal na domácího kouče Luboše Kozla trenér vítězného Liberce Branislav Fodrek. Z Jablonce nad Nisou Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Daří se také fotbalistů Mladé Boleslavy. Baník Ostrava porazili 4-0, drží neporazitelnost v této ligové sezóně a jsou třetí. Naopak hodně starostí mají ve Zlíně, který je bez bodu poslední. Odpoledne prohrál s Teplicemi 1-3.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Lucie ve Sportžurnálu je 21 hodin 16 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Tenistka Linda Nosková už nehraje v osmi finále US Open s Ukrajinkou Kostukovou. Je to informace stará pár desítek sekund. Informace teď doplníme s kolegou Davidem Prouzou, který je přímo u toho v New Yorku. Davide, hezký večer.
1: Krásný večer z New Yorku a máme stále jednu Češku v pavouku díky Lindě Noskové. 2-1 na sety.
0: 2-1 na sety, říká David Prouza, ale byl to tedy zápas opravdu hodně dlouhý, hodně napínavý a hodně vysilující. Co říkáš?
1: 100% v tuhle chvíli Marta Kostuková už mizí za potlesku. Užívala si určitě více podpory z tribun, to můžeme říci. Linda Nosková potřebovala 6 matchbolů k tomu, aby postoupila do čtvrtfinále US Open. Několik z nich, nebo vlastně všechny z nich měla při svém vlastním podání, ale ne a ne ty výměny poskládat tak, aby to klaplo. Na ten šestý pokus se to povedlo. Musím říct, že obdivuju trpělivost a duševní vyrovnanost Lindy Noskové. Já bych všechny své rakety zlám mal, vyházel, nechal se vyloučit a zmizel v šatně a nikdy se na kurt nepodíval, ale Linda Nosková to udělala jinak a i proto je teď nakonec ve čtvrtfinále, po tom, co poráží Martu Kostukovou po druhé za sebou. Nejdřív se jí to povedlo v semifinále Wimbledonu, teď se jí to povedlo ve čtvrtém kole US Open. Paradoxní věc, zápas, ve kterém Linda Nosková nedala ani jedno eso, přesto je vítězkou a přesto se raduje z postupu.
0: Tak vítězství přesto, že ten výkon zdaleka nebyl, řekněme, dokonalý nebo povedený, jak říká kolega David Prouza, který je přímo u toho, tak možná, že se to počítá dvojnásob. Takové výhry samozřejmě jsou extrémně cenné. Ty si, Davide, říkal, že Linda Nosková dál zůstává jediným českým zástupcem, pokud jde o dvouhru, ale pokud jde o čtyřhru, tak tam ještě nějaká česká želízka jsou, je to tak?
1: Je to tak, to už je takový, řekněme, kolorit všech Grand Slamových turnajů, že minimálně na přelomu prvního a druhého týdne, tak jsou tam nějaké české deblové dvojce. Jenom doplním, že Lindu Noskovou čeká Arina Sabalenková, světová jednička ve čtvrtfinále US Open. Pokud jde o ty debly, tak Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem už vypadli, s Gonzálezem a Moltenem z Argentiny po setech 6-7 a 3-6 a Marie Bouzková se Španělkou Soribesovou Tormovou prohrávají 1-6, ale vedou také 5-4 nad dvojicí tajvansko-lotyšskou Siech Ostapenková. No a Pavlásek s Riklem, ti bojují s Cashem a Glasspoolem z Velké Británie, tam je to 5-5 na centrálním dvorci. Teď začíná právě vítězný rozhovor Lindy Noskové, ze které tedy opravdu je cítit, že se jí hodně ulevilo po tom, co proměnila až šestý matchball a postoupila do čtvrtfinále.
0: Je to tak, pod hlasem Davida Prouzy můžete slyšet českou tenistku, jak v angličtině už rozdává první rozhovor, samozřejmě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme reakce české teď už čtvrtfinalistky US Open, ale pochopitelně v češtině. A to díky Davidu Prouzovi. Davide, moc děkujeme, zatím naslyšenou.
1: Hezký večer, naslyšenou.

0: České basketbalistky dlouho sahaly ve druhém utkání na mistrovství světa po senzaci, dost možná postupu do play-off, ale nakonec s Číňankami prohrály v Berlíně 70-74 bodům po prodloužení. Jejich naděje na účast v play-off už je tak pouze teoretická. Po dramatickém zápase se světovými čtyřkami a finalistkami posledního světového šampionátu si se smutnou českou pivotkou Natálí Stoupalovou povídal Jakub Kanta.
1: Za velmi dobře rozehraným utkáním, ale nakonec prohraným se budeme ohlížet s kapitánkou českého výběru Natálí Stoupalovou. Tak co se vám teď honí hlavou?
2: Asi to úplně nejde popsat. Smutek. Prostě tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest.
1: Byla to na konci už trochu křeč, nebo jak byste to popsala?
2: Určitě, já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli. Těžko říct, strašně se to těžko prostě teďkom popisuje, byli jsme prostě úplně, nevím, hlava mi teď nejde nad takovýma myšlenkama, prostě jsem smutná, nedokážu se teď asi úplně vyjádřit.
1: Pojďme tedy trochu po stopách toho zápasu. Čím to, že jste dokázali Číňanky zaskočit, vypracovali si až 10-bodový náskok v první půli?
2: Myslím si, že útočně jsme hráli velmi dobře, taky v té obraně jsme si super pomáhali, tak jak jsme chtěli, samozřejmě prostě přes 2 metry je vysoká hráčka, nikdy to úplně nejde, ale myslím si, že jsme prostě makali na obou stranách, tak jak jsme potřebovali a to byl ten klíč.
1: Obětavými zákroky, vypomáháním právě na ty urostlé přes 210 cm vysoké pivotky jste dlouho drželi zkrátka, ale ve druhé půli přitlačili ještě víc.
2: Je to tak, určitě v volčase si řekli něco na ten náš útok, obranu změnili trošičku a možná je i pravda, že prostě nám ubývaly víc síly, přece jenom v té obraně se tam mlátit furt s těma podkoševěnýma hráčka, nám to strašně vzalo síly a pak na ten útok prostě už asi nezbylo.
1: Zítra zakončíte asi celé účinkování na turnaji zápasem s Američankami, s úřadujícími šampionkami. Tak trochu za odměnu, ale jak těžké bude tohle hodit za hlavu?
2: Hodně těžký, já si myslím, že tohle bylo nejbliž, co jsme asi kdy byli nějakému úspěchu tady v tomhle blízkém období a bude to hodně těžký, ale ten zítřek už prostě si musíme užít a nějak to odehrát.
1: Jak se těšíte na Caitlin Clarkovou, Angel Reeseovou, hvězdy zámořské WNBA?
2: Určitě jsou obrovské hvězdy a před turnajem by se mi ani nezdálo, že můžu hrát proti někomu takovému, ale jak říkám, teď momentálně přemáhá ten smutek a asi se v tom ještě chvilku budeme koupat.
1: Říká po porážce 70-74 v prodloužení s čínskými basketbalistkami česká kapitánka Natálie Stoupalová z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 21 hodina 30 minut. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona anebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letišť, a to včetně dvou mezinárodních v Jakartě, informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 15 stovek letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Strojvedoucí v Česku se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici D10 a neprůjezdná silnice na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 6,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale je to úzká krajnice, takže se lehce vybočuje. Na silnici číslo 12 stále čekejte komplikace, a to na cestě z Úval do Českého Brodu. Kousek za výjezdem z Úval řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, projíždí se kyvadlově, provoz je ale slabý, takže se projíždí bez kolon. A na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 na trase mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi, kousek od nájezdu na dálnici D10. Tam se srazila tři osobní auta, nedá se projet, objízdná trasa tam vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Před námi je chladná noc a pak také ráno. Teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme přes den oblačno až polojasno, přechodně bude až zataženo a ojediněle se přidá slabý déšť. Večer se bude od západu vyjasňovat. Teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: 21 hodin 33 minut, po zprávách dál posloucháte Sportžurnál, tedy spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V téhle půlhodině se budeme bavit třeba o šipkách, dojde taky na plážový volejbal, no a už za chviličku se podíváme na dostihy s nevědomými fanoušky.

0: Stars Radio, 21 hodin 37 minut, krásný nedělní večer všem, kteří nás posloucháte, jsme za to moc rádi. Czech Darts Open, celý víkend se v Letňanech hrají šipky a celý víkend je na místě kolega Kristián Šveda, hezký večer.
1: Hezký večer, sledujeme druhé semifinále tohoto večera a Luke Littler, světová jednička, úřadující světový šampion, právě netrefil políčko, které potřeboval, tedy double, a k velké radosti, jak slyšíte pod mým hlasem, zavírá Michael van Gerwen, to je Nizozemec a trojnásobný mistr světa z let uplynulých. Littler teď dominuje šipkám, Michael van Gerwen, ten měl tu svoji největší slávu, řekněme, před nějakými 5 až 6 lety, ale ano, MVG zní halou, to jsou iniciály nizozemského šipkaře. Musím říct, že publikum v Praze výrazně víc přeje právě tomuto šipkaři z Nizozemska a ten teď bojuje o to, aby postoupil do finále, do kterého už se probojoval Luke Humphries. Ten 3x vyhrál právě turnaj Czech Darts Open v Praze a Michael van Gerwen se pokouší zastavit Luka Littlera, který je velmi ambiciozní, v tomto roce prohlásil, že chce vyhrát všechny ty hlavní major turnaje, jak se v šipkách říká, a zatím směřuje za tím, že by zvítězil i v Praze. Maximální nához 180 bodů, to znamená 3x trefit políčko trojnásobné dvacítky. Fanoušci, zhruba 4000 lidí v hale slaví tento nához a Michael van Gerwen bojuje, zatím prohrává s Angličanem Lukem Littlerem 2-4. Vítěz tohoto duelu bude tedy hrát s Lukem Humphreysem. Luke Littler právě teď zavřel a už vede 5-2 na legy. Hraje se do 7. V hale se zpívá a fandí velmi hlasitě po dobu celého víkendu. Ani teď ta atmosféra neustává. Je to opravdu mimořádná záležitost celých šipek. Musím říct, že i sami hráči si to pochvalují, že do Prahy cestují rádi právě proto, jaká je tu atmosféra, a fanoušci podporují vždy všechny hráče. Takže aktuální stav ve semifinále mezi Michaelem van Gerwenem Lukem Littlerem je 2-5. Ve finále už čeká Angličan Luke Humphries. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Projekt Českého rozhlasu a nadačního fondu Světluška byl na další sportovní akci speciální komentář, který dostali do uší jen zrakově postižení přímo na místě ve Velké Chuchli, se tentokrát týkal dostihu s názvem Sandledger.
1: Vítejte,
2: já jsem Kristýna, mám zbytky zraku, na jednom oku vůbec nic nevidím a na druhý mám úplnou skoro nevědomost.
1: Takže když se koně a žokejové blížili sem k nám, tak to je samozřejmě zvukově poznat. Jaké to bylo?
2: Je to takový jako, jak bych řekla, vzrušující, protože ty lidi vlastně, jak už vidí ty koně, jak přibíhají, tak už ví, jako který už vlastně i vyhraje vlastně o nějakou tu délku, tak je to takový, že už i já vlastně tuším, který to vlastně bude.
1: Souboj dvou koní a vypadá to na Dramatic Effort a Loch Pike. Tohle bude souboj, koně už jsou na rovince. Ano, někteří z vás si stoupáte správně, protože závodníci mít.
2: Třeba ty drezy komentovaný, která stáje a který vlastně žokej jede třeba na tom konkrétním koni, což jako je ideální. A pak třeba se mi osvědčilo i to, že už třeba chodí v tom padoku nebo už se chystají na start, zavádí se do boxu, což třeba já sice jako mám monookulár, ale až takovou dálku já třeba nevidím.
1: Čili dalekohled na jedno oko?
2: Ano.
1: Projekt Nevědomý fanoušek funguje i na jiných sportech. Byla jste poprvé nebo už za sebou máte nějaký takový zážitek?
2: Byla jsem teďka poprvé, protože já moc fotbalu neholduju, takže koně jsou pro mě spíš než nějaký fotbal.
1: Chápu, koníky, jasná volba.
2: Ano.
1: Tak díky.
2: Já děkuju.
1: Teď aktuálně v té cílové rovince 11 lidí, kteří mají něco, co připomíná koště, jako kdybyste měli koště, ale sundali z něj ty štětiny. A jsou to věci, kterými se zašlapávají drny, které udělali koně svými kopyty.
3: Jsem slepej a jmenuji se Ivo. Mně se to líbilo, vyhrál jsem prachy samozřejmě, takže zase jsem si šel tady pro peníze, no, takže komu by se to nelíbilo.

0: sestavy, přesně tak.
1: Co je
0: to? Můj úděl, takový věčný náhradník.
1: Tak třeba zase někdy.
0: Jste hodný. Dík.
1: Děkuji.
0: Naschle.
1: Z Velké Chuchle František Kuna, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Skupina ZZ Top dohrává ve 21 hodin a 52 minut. Přejeme krásný nedělní večer, ať už nás posloucháte kdekoliv. Česko má nové republikové mistry v plážovém volejbale. Na turnaji v pražském Beach klubu Ládví triumfovali mezi ženami suverénně Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou. Mužský titul si odnesli Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou.

0: Z české špičky přitom na turnaji chyběli pouze David Schweiner s Tadeášem Trousilem.
1: Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vítězí na republikovém šampionátu, kde jak mezi muži, tak i mezi ženami nakonec dominovaly reprezentační páry, pro které to byl takový kvalitní trénink za velké účasti fanoušků. To oceňuje členka vítězného ženského páru Marie Sára Štochlová.
2: Mě to jako hrozně baví. Já jsem takový zápasový hráč a na tréninku moc jako neřeším skóre, kdo co vyhrál a prohrál. Baví mě, že je takhle kvalitní beach volejbal tady, že máme kvalitní sparingy, že máme kvalitní soupeře a myslím si, že takovýhle zápasy, ať už v Brně nebo tady tenhle víkend, jsou strašně důležitý pro nás růst jako tým a zvládat ten tlak.
1: Turnaj světové série kategorie Futures v Brně před týdnem měl stejné složení mužského i ženského finále jako mistrovství republiky. Mezi ženami to dopadlo opačně, ale mužskou kategorii zase ovládli Jakub Šépka s Ondřejem Perušičem.
3: Myslím si, že to byly dva velmi fyzicky i psychicky náročné týdny. Takže jsem rád, že jsme v obou těch turnajích udrželi neporazitelnost vůči domácí špičce a to, že se nám dvakrát podařilo porazit týmové parťáky, tak to je jasné. Byť si myslím, že to všichni bereme trochu nadsázkou, tak samozřejmě ten zápas prostě chci hrát, chcete.
1: Hlavně mezi ženami byl turnaj nabitý tak, že třeba obhájkyně titulu z loňského šampionátu nedokázaly projít do boju o medaile. Důvody loňské slabší účasti objasnila tehdejší šampionka Andrea Lorencová.
4: Jeden důvod byl, že jeden tým už odletěl do Ameriky studovat sestry Pavelkovi a zbylé dva týmy hrály s nejvyšší světový turnaj, který byl ve stejném termínu, že se to zrovna sešlo, ale to s tím, že bude olympijská sezóna teď začínat až na podzim, tak teď je takový hluchý období, kde nejsou turnaje, takže všechny tři reprezentační týmy mohou se účastnit.
5: My se dlouhodobě snažíme, aby ty nejlepší páry hrály mistrovství republiky, tak aby český diváci měli možnost vidět právě českou bílorobovou špičku u nás doma. Ne vždycky se to podaří kvůli nějakým zraněním nebo ostatním světovým turnajům, ale letos se povedlo mít tady vlastně 5 ze 6 reprezentačních dvojic. Tohle je součást reprezentačních uvozovkách povinností. Spíš to mají za odměnu, že se můžou ukázat před domácím publikem, fanouškama a rodinou.
1: Dodává za Český volejbalový svaz bývalý reprezentant Martin Lébl z pražského Ládví, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Tenistka Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, pokračuje Babiš.
3: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
1: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudební stylu reggae nebo ska. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku byl tam Sonntag, to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Rezort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží, anebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Země tímto krokem reaguje na zmařený útok na letišti Lipsko-Halle. Berlín z něj viní Moskvu a incident považuje za projev hybridní války, kterou Rusko vede proti západním státům. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
4: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
1: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Kostyukovou porazila 2-1 na sety. Další soupeřkou wimbledonské šampionky Noskové bude světová jednička Běloruska Sabalenková. Fotbalisté pražské Sparty prohráli v Šancelize v Hradci Králové 1-2. Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0 a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. A české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
5: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D10 u Prahy a nehoda u Jihlavy. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs. Na 6,5 kilometrů stojí nepojízdné auto. Je na úzké krajnici a lehce se vybočuje. Nepojízdné auto nepřehlédněte i na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy. Stojí tam u sjezdu na Přelouč na kilometru 76, je v odstavném pruhu, tak pozor. Velmi aktuálně pozor také na D1, a to na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Podle informací policie tam stojí srnka, je na kilometru 199, to znamená za sjezdem na Bratislavu. Hlídka už jede na místo, tak pozor, srnka v pravém pruhu. Na Mladoboleslavsku je stále neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek u nájezdu na dálnici D10 uklízí vozovku po nehodě 3 osobních aut. Provoz policisté zastavili, objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A pozor také na výjezdu z Jihlavy po silnici 602 směrem do Pelhřimova. Za obcí Hosov srazilo osobní auto zvěř, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večerce od západu vyjasní, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
7: 22 hodin 6 minut, krásný nedělní večer všem, kteří dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tak slyšeli jsme, že českým basketbalistkám to na mistrovství světa proti Číně neklaplo, když s Číňankami prohráli po prodloužení, no a vlastně tak nějak se čekalo, že dnes večer Spojené státy americké jednoznačným způsobem přehrají Itálii, ale ten zápas se vyvíjí zatím trošku jiným směrem, je docela hodně vyrovnaný, protože na začátku čtvrté čtvrtiny Američanky sice nad Italkami vedou, ale v tuhle chvíli jenom o 3 body, 42 ku 39. Teď už Train, Drive-by, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: České basketbalistky přišly na světovém šampionátu o reálnou šanci na postup ze skupiny. Sice byly blízko překvapivému vítězství nad Čínou, ale ve druhé půli přišly o náskok a v závěru hrací doby nedokázaly rozhodnout. Proto nakonec podlehly stříbrným medailistkám z posledního mistrovství světa a světovým čtyřkám po prodloužení 70-74. S jedinou českou hráčkou z WNBA, 24-letou rozehrávačkou Eliškou Joklovou, která byla nejlepší střelkyní s 18 body, si povídal reportér Jakub Kanta.
1: Eliška Joklová byla, řeknu, smutnou hrdinkou asi jak závěru té základní hrací doby, tak i pak celkem v prodloužení, tak jak těžko se to kouše.
2: To hodně těžko, když jste u těch momentů, který rozhodli, a když jste to mohl rozhodnout dvakrát a ani jednou se to nepodařilo a selhal jsem, ale bohužel to je sport.
1: Musí vás to posílit, spoluhráčky vás určitě podržely, ale vy jste hráli celou dobu vyrovnaně s finalistkami posledního mistrovství světa se světovými čtyřkami a sahali po tom vítězství, byli jste opravdu blízko, co?
2: Bylo to strašně blízko, stačila proměnit 1-6, byli jsme v osmi finále, bohužel se to nepovedlo, no.
1: Jak moc je to smutné, teď i vzhledem k tomu, že by ta výhra byla blízko postupu?
2: Myslím, že to budeme asi nějakou dobu kousat, nebo určitě já, protože jsem byla u těch rozhodujících momentů, které se nepovedly, ale myslím si, že můžeme být na sebe pyšní za to, jaký zápas jsme předvedli, za to, jaký basket tady předvádíme. Trošku se to od nás neočekávalo, myslím si, že se očekávalo, že spíš budeme prohrávat s vyšším rozdílem, a jsem fakt pyšná na to, jakým basket tady hrajeme, bojujeme a hrajeme týmový basket, na který se lidi rádi dívají.
1: Přesně tak, týmové pojetí v útoku, v obraně jste bojovali, snažili se předskakovat, právě v závěru vám mohly asi dojít i síly, ne?
2: Myslím si, že oba týmy na tom byly stejně, hrálo se s užší rotací, ale bohužel se nepovedly proměnit ty šestky a to nás potom stálo ten zápas.
1: Eliško, s turnajem se rozloučíte zápasem s Američankami, které vy asi znáte ze všech nejlépe. Tak co vás v souboji s úřadujícími světovými šampionkami a olympijskými vítězkami čeká?
2: Ještě o dva levely vyšší basket, než jsme tady hráli teďka. Budeme do toho chtít jít s nasazením, s jakým jsme do toho šli poslední dva zápasy, ukázat hru, jakou jsme hráli, a uvidíme, jaký bude výsledek, ale myslím si, že se určitě nevzdáme, což jde vidět tady na tom turnaji.
1: Říká po porážce 70-74 po prodloužení česká basketbalistka Eliška Joklová. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Ozzy Osbourne dohrává v nedělním radiožurnálu Sport, posloucháte nás ve 22 hodin a 16 minut. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open, wimbledonská šampionka a nasazená šestka dnes v New Yorku porazila Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7, 6-4. Zápas ukončila při šestém matchbolu. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Sabalenkovou.

0: 22 hodin 20 minut v nedělním vysílání Radiožurnálu Sport znovu prostor dostanou šipky Czech Darts Open 2026, turnaj, který dospěl už do finále. Hraje se v pražských Letňanech a přímo u toho je Kristian Šveda.
1: Světová jednička proti světové dvojce, úřadující mistr světa proti bývalému světovému šampionovi. Souboj Angličanů Luke Littler versus Luke Humphries, to je bitva, která je finálová tady na turnaji Evropské tour Czech Darts Open v Letňanech. Zatím vede Luke Littler 2-0 a viděli jsme už ve čtvrtfinále a poté i v semifinále vynikající šipky, fantastické výkony. Ze hry jsou i další bývalí mistři světa, například Gervin Price anebo Michael van Gerwen. Teď tedy souboj světové jedničky, tedy Luka Littlera s dvojkou Lukem Humphriesem. Zatím Humphries, který třikrát už v minulosti turnaj tady v Praze Czech Darts Open vyhrál, tak se mu úplně nedaří. Oproti tomu Littler sice nemá ani jeden titul tady z Prahy, ale zatím je na té nejlepší cestě, jak ho získat. Vede 2-0, teď ovšem Humphries může zavírat. No a možná se slyšeli tu bouřlivou atmosféru zhruba 4000 fanoušků v hale. Humphriesovi se povedlo zavřít, navíc to bylo protipodání, takže teď vzal Littlerovi servis a bude podávat na to, aby vyrovnal na 2-2. Hraje se do 8 legů a tak i o tom, jak to tady v Letňanech dopadne, ještě na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Zatím naslyšenou z Letňan, Kristian Šveda, Radiožurnál.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
8: taky. Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Martina Matějky.
11: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí, dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Česká vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. A paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. A v indickém Delhi se zřítila 5-patrová chlapecká kolej. Podle policie tam zemřeli nejméně 3 lidé a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranářům podařilo vyprostit, 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce.
3: Sport.
11: Tenistka Linda Novsková porazila ve 3 setech Ukrajinku Kostukovou a poprvé postoupila na US Open do čtvrtfinále. V něm se česká wimbledonská šampionka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Zápas ji čeká v úterý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D10 za Prahou a uzavřená silnice na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 opatrně nově na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy a Turnova. Za sjezdem na Horní Počernice na 7,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je na úzké krajnici, takže se vybočuje opatrně. Na Mladoboleslavsku zůstává uzavřená silnice 275 v úseku mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi, kousek od dálnice D10. Tam se srazila 3 osobní auta. Je to větší nehoda, na místě stále zasahují záchranáři a nedá se projet obousměrně. Náhradní trasa vede přes Brodce a Libichov a je dobře průjezdná. A pozor stále také na výjezdu z Jihlavy směrem do Pelhřimova po silnici 602. Za Jihlavou za obcí Hosov srazilo auto zvěř. Na místě jsou policisté, vyšetřují to, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. K ránu se kolem vodní plochy ojediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20. Na horách 16 a na Šumavě bude kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette ve večerním radiožurnálu Sport je 22 hodin a 35 minut. Druhý nasazený hráč a obhájce titulu Carlos Alcaraz ze Španělska ve čtvrtém kole tenisového US Open porazil Američana Tommyho Paula ve třech setech. A my znovu pojďme, ne tentokrát do New Yorku, ale do Letňan, právě tam totiž vrcholí Czech Darts Open 2026 a přímo na místě je Christian Schweda.
1: Turnaj Evropské tour a finále mezi dvěma Angličany, Littlerem a Humphreysem. Luke Littler, to je světová jednička, úřadující mistr světa, proti němu dvojka Luke Humphreys, který turnaj Czech Darts Open třikrát vyhrál. Teď je stav mezi Littlerem a Humphreysem 7-5. Luke Littler má šipky na vítězství na 160 bodů, to je ještě docela dost, takže upisuje zatím jen 60, zbývá 100 a Luke Humphreys má 112. Proti podání na snížení na 6-7 hala tak zahučela, chtěla podpořit Luka Humphreyse, ta první šipka není úplně povedená, ale ještě může Luke Humphreys a tu druhou taky netrefil úplně přesně, takže Luke Littler na 100 bodů dostane příležitost a může vyhrát nejen tento zápas, ale i celý turnaj. První šipka je do singlového políčka a ani druhá není trefená, takže Luke Littler stále nezavírá a hala by chtěla co největší drama, opravdu ta podpora je tady fantastická. Luke Humphreys, jeho šipky na double. Fantastické teď od Luka Humphreyse, který proti podání snížil na 6-7 a ještě to bude dramatický závěr tohoto utkání. Hala vstala, už jen málo kdo sedí na těch lavicích, 4000 lidí v hale v pražských Letňanech teď sledují finále 12. zastávky European Tour, prestižní turnaj, prestižní série se vrátí jen jednou za rok vždy do České republiky. Je to jediná zastávka, na které se představí profesionální šipkaři a Czech Darts Open 2026 teď nabízí finále mezi Lukem Humphreysem a Lukem Littlerem. Dva Angličani hrají spolu o titul. Luke Humphreys už ví, jaké to je, dokonce třikrát tady v Praze zvítězil a často rád v rozhovorech mluví o tom, jak je mu Česko sympatické. Konec konců na radiožurnálu Sport vám nabídeme ohlasy. Luke Humphreys už po těch úvodních zápasech zmiňoval, že ano, že ví, že není Čech, ale že se tu lidi k němu chovají tak, jako by byl. Další, řekl bych, bouřlivá oslava, to je proto, že Luke Littler se třikrát trefil do políčka trojnásobku dvacítky, trefil tedy maximální nához možný, 180 bodů a teď mu zbývá 164 na výhru. První trefuje do trojnásobku, další taky šipka na výhru pro Luka Littlera není přesná a Luke Humphreys může vyrovnat na 7-7. Obrovské drama v Letňanech ve finále Czech Darts Open. Luke Humphreys první šipku minul, ještě druhá a ta taky není ve dvojnásobném políčku. Luke Humphreys téměř poklekl na pódiu a teď Luke Littler, 39 bodů na výhru. První trefuje do 19 a ještě double, jedna šipka k dispozici a trefuje. Luke Littler vyhrává turnaj Czech Darts Open poprvé vůbec v kariéře. Vítězí v Letňanech, poráží Luka Humphreyse čistě anglickém souboji, v souboji jedničky proti dvojce a Luke Littler slaví, protože je šampionem tady na turnaji v Praze. Lidi si stoupli nejen na lavice, ale dokonce i na stoli. Spustila se tu menší pyrotechnika, dýmy, takové jiskry a bude začínat oslava, protože 19-letý šipkař Luke Littler zvítězil, porazil Luka Humphreyse nakonec 8-6 na legy a vůbec poprvé tedy opanoval tento turnaj v Praze. Byli jste u toho díky radiožurnálu Sport, samozřejmě vám nabídneme i ohlasy. Pro tuto chvíli je to ode mě všechno. Mějte krásný zbytek večera. Z Prahy Christian Schweda, radiožurnál.
0: Děkujeme za to, 22 hodin 39 minut. Posloucháte nedělní radiožurnál Sport. Já ještě připojím ze studia informaci, která se týká českých basketbalistek. Ty totiž definitivně přišli na mistrovství světa v Berlíně i o teoretickou naději na postup do playoff. Rozhodla o tom výhra Spojených států amerických nad Itálií 50-48, po které už nemohou svěřenkyně trenérky Ptáčkové skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, dnes s Čínou po prodloužení, no a vítězky poslední 4 světových šampionátů Američanky budou posledním soupeřem českého týmu v pondělí od 20:45.

0: Pokud nás posloucháte pravidelně, tak už velmi dobře víte, že od tohoto týdne vám denně připomínáme jednu událost, která se ten den stala v minulosti a dnes se vrátíme do 6. září roku 2015, kdy na veslařském mistrovství světa ve Francii získal svůj 4. světový titul Ondřej Sinek. Český skifař v dané sezóně do té doby nevyhrál jediný závod v tom nejdůležitějším u jezera Egbilet, ale královal. Hned po startu se Sinek dostal do popředí, ještě rychlejší tempo ale nasadil litevec Grisko. Oba veslaři jeli vpředu dlouho společně, v poslední třetině ale začal Grisconis ztrácet, zatímco do útoku se vrhl velký konkurent českého reprezentanta, Novozélanďan Drysdale. Sinek s Drysdalem finišovali až do cíle bok po boku, víc sil ale zbylo prvnímu jmenovanému. Svůj třetí triumf na světovém šampionátu v řadě a celkově čtvrtý vybojoval Ondřej Sinek s náskokem 34 setin sekundy.
1: Jsem strašně unavený, hrozně bolí nohy a asi mi to za chvíli dojde, ale super, no, vyhrál jsem po 4. mistrovství světa. Jsem rád, že jsem Drysdalovi sebral možnost vyhrát po 6. a tím by se stal nejlepším veslařem v historii, tak ještě jsem mu to zase oddál o kousek. Jel jsem úplně v pohodě celou dobu, strašně jsem jim ujížděl, i jsem Drysdalovi v 3. pětistovce ujížděl, což není normální. A pak už poslední 250 metrů jsem zavřel oči a říkám, jedu a hrozně mi pak vytuhly ruce, ale nějak jsem to tam došťouchal. V cíli jsem ani nevěděl, jestli jsem vyhrál nebo jsem druhej. To pak každý se rozsvítila tabule. No.
0: Ondřej Sinek to nakonec oddal Drysdalovi na dobro. Novozélanďan už ten 6. světový titul nikdy nepřidal. Naopak rondák z Brandýsa nad Labem jeho bilanci v roce 2017 dokázal dorovnat. Kromě toho je český skifař taky čtyřnásobným mistrem Evropy. Na olympijských hrách získal 2 stříbrné medaile a 1 bronz. Sportovní kariéru ukončil dnes 43-letý Ondřej Sinek před 5 lety.

0: Atletické mistrovství republiky družstev ovládly v Karlových Varech ženy USK Praha a muži pražské Dukly. Kvalitní úroveň měla na závěr sezony soutěž koulařů. Dva závodníci oddílu Tepo Kladno překonali 20-metrovou hranici. Vyhrál Tomáš Staněk, i když ve čtvrté sérii na chvíli předstihl a přehodil Tadeáš Procházka, který zapsal 20 metrů a 5 centimetrů, a to je jeho nový osobní rekord. S mikrofonem radiožurnálu Sport se za kladenskými vrhači vydal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Překvapivě vyrovnaný byl souboj o vítězství soutěže koulařů na mistrovství republiky atletických družstev v Karlových Varech. Tadeáš Procházka šel ve čtvrté sérii do vedení 20 metrů, 5 centimetrů. Co jste tomu říkal na závěr sezony, osobní rekord?
2: Forma k tomu spěla, závodil jsem na závodech a několikrát za 19 metrů, takže jsem čekal na ten správný úlet a povedlo se, že já jsem nadšený, moc si toho vážím, takže jsem nadšený.
1: Co se stalo, že to takhle ulétlo? Vítr za to určitě, vzhledem k tomu je těžká, je koule nemohl.
2: Tak, určitě spěla tomu změna trošku techniky, trošku jsem se ustál, dokázal jsem se ustálit v té správné technice a zešlo z toho tohle, takže toho se budu držet, no.
1: Vám říkal oddílový kolega Tomáš Staněk, který nakonec potvrdil tu roli favorita a přehodil vás v zápětí.
2: Tomáš byl nadšený za mě a já z toho vážím, protože Tomáš je zároveň motorem i pro mě. Navzájem se snažíme doplňovat, takže doufám, že spolu ještě někde třeba na nějaký velký akci vystoupíme.
1: A vy ho určitě budete chtít třeba porazit taky někdy.
2: Samozřejmě, ano. Nevím, jestli mi to bude chutná, když bych ho někdy porazil, popravdě, ale samozřejmě to bude taky mým cílem.
1: Tomáš Staněk potvrdil nakonec roli favorita. Vyhecoval vás ten pokus vašeho oddílového kolegy za 20 metrů?
3: Tak než vyhecoval, tak jako příjemně zaskočil. Samozřejmě jsem jako čekal, ale dokud to prostě nepadne, tak to nemáte zapsaný. A asi díky nějaký ty euforii jsem trošku vypnul a neřešil jsem sobě tu techniku, která mi dneska teda vůbec nešla, i když jsem se cítil asi možná nejlíp letos. Ale ono to občas tak bývá, že jako máte superový poslední házení, nebo vlastně trénink jako, a na závodech víte, že jste na tom dobře a křečíte to a, ne, a prostě nejede to. Ale ještě mám jeden závod, takže jsem rád, že jsem vyhrál, ale jsem hlavně rád za to, že tady až hodil 20, protože měl nůž na krku a je to hrozně dobře.
1: Jaká byla ta sezona, ve které vás tady ještě jeden závod čeká?
3: Tak pro mě byla taková jako návratová, no. Bylo to hodně těžký, protože jsem neměl na házíno to, co bych potřeboval. Vlastně v únoru jsem byl na operaci, v půlce února, takže jsem odjel do Afriky. Nešlo to úplně hned, samozřejmě chtělo to ten loket trošku, než přestal bolet a šlo házet trošku jako výkonnostně, nejenom tak rehabilitačně. Takže zabralo to čas a ta technika se začala chytat bohužel až po Evropě trošku, ale je to o tom, prostě ten sport není jenom cesta nahoru a já jsem hrozně rád, že ten loket už nebolí, což byla poslední dva roky velký problém. A to, že hážu nepovedeným a odtama kolem 20, tak je jedině super na halu a myslím si, že ta příprava na halu bude úplně jiná, než byla teď.
1: Birmingham a 9. místo na evropském šampionátu, už jste hodil za hlavu?
3: Tak co vám zbývá, no, samozřejmě mě to mrzelo, ale musím to brát tak, jak to je. Jak jsem říkal, můžu být rád, že házet můžu, že je to bez bolesti a věřím, že když se budu moct připravit,

0: plnohodnotně, tak vlastně nic jiného mě netrápí, takže si myslím, že když získám zpátky tu techniku, tu jistotu, takže dneska to bylo taky vidět, že každý pokus je jiný a věřím, že když se do toho opřu, tak to ještě může pěkně odletět.
1: Popisuje Tomáš Staněk z Karlových Varů, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál, 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
3: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Izraelská armáda zaútočila na jižní Libanon po tom, co Hizbalah odpálil drony. Fotbalisté Mladé Boleslavy zdolali Ostravu a v lize jsou dál bez porážky. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři, a poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. A koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
3: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. A poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála Alternativa pro Německo AFD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 44 až 44,5% hlasů. Druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle současných odhadů nezískala většinu mandátů v zemském sněmu a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Izraelský útok na jižní Libanon má 7 obětí, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví, a podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci, a podle Izraele je využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily více než 4300 lidí. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost, upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
5: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme, a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
3: A ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. O jeho úmrtí informoval syn Štěpán. Vedle působení v Jojo Bandu vydal také několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české hudební scéně patřil k průkopníkům reggae a ska.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy v novém ročníku nejvyšší soutěže stále neprohráli. V 7. kole šance ligy porazili doma Baník Ostrava 4-0 po 2 gólech Schuberta a jedné brance Johna a Kolaříka. Oba týmy měly v utkání řadu šancí. Zatímco hosté 3x trefili tyč, středočeši byli produktivní. Mluvil o tom kouč Mladé Boleslavy Aleš Majer.
6: Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne. Myslím si, že opravdu jsme viděli krásné utkání s poměrně krutým výsledkem pro Baník, ale my jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo.
3: V dalších zápasech prohrála Sparta Praha v Hradci Králové, Liberec porazil Jablonec a Teplice přehrály Zlín. A české basketbalistky přišly po 2 porážkách na mistrovství světa v Berlíně i o teoretickou šanci na postup do play-off. Rozhodlo o tom vítězství Američanek 55-52 nad Italkami. Proti Američánkám nastoupí Češky zítra na závěr základní skupiny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D2 u Hustopečí a také v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 14. kilometru havarovalo osobní auto. Ve vysoké rychlosti tam vyjelo mimo dálnici, na místě už jsou policisté, hasiči, také záchranáři. Zpomaluje se, ale bez kolon. Opatrně také na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice na kilometru 7,5. Tam stojí nepojízdné auto, je na úzké krajnici a vybočuje se. V Praze jsou nově komplikace ve Kbelské ulici s hloubětí násměrem do Letňan. Mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely řeší nehodu osobního auta s nákladním, projíždí se pomaleji, ale bez většího zdržení. A na Mladoboleslavsku je stále uzavřená silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě obousměrně. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní a pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Přejeme vám hezký vstup do nového školního roku i s Desítkou Pavla Horváta, protože student jako Pavel Horvát, ten myslím, že my jsme vám v lavici taky šiknul, Pavle.
9: Dobrý den všem školákům, kteří nás poslouchají. V současné chvíli, myslím přímo.
8: Ty jsi byl oblíbený student takhle, když jsi sednul do lavice? Nezlobil jsi?
9: No, musím říct, že párkrát na rodičovských schůzkách bylo, že se předvádí a šaškuje, no.
8: Dobře. No a když jste dělali obor řezník, tak u toho se stálo, ne?
9: Tam máš v ruce nůž, Honzo, tam.
8: Tam jako učitelská profese.
9: Tam je lepší se ho nedávat do kapsy a nesedat si.
8: Dobře, no tak koho jsi takhle na začátek toho školního roku pozval, nějakého tvého učedníka třeba?
9: Vždycky učedníka, no, ale vždycky jako přemýšlím, jak to osta představit, tak dneska, když si pustíte záběry na YouTube z prvního titulu Plzně, tak tam u lavičky postává takový blondýn s přelivem a ten sedí teďka vedle mě, je to Michal Krmenčík. Míšo, ahoj.
10: Ahoj, zdravím vás, dobrý den.
9: On v tu dobu začínal vlastně v podstatě ve velkém fotbale, bych řekl, tak se tam tak nějak učil a musím říct, že jako, abych pravdu řekl, tak jsem nečekal, že dosáhne třeba na nároďák. Věděl jsem, že jako je velký, že je rychlej, že je silnej, ale že to bude na nároďák, to popravdě jsem nečekal, takže jsem rád, že tady máme bývalýho reprezentanta.
10: Já vám děkuju za pozvání a měl jsem tu možnost se učit od těch nejlepších.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Předpokládám, že ne na trávníku, ale samozřejmě k tomu se třeba ještě dostaneme, nicméně Michal Krmenčík, trojnásobný mistr Česka, dvojnásobný mistr Belgie, když jsem slyšel, že jeden ten titul máte takový k tomu přístup jiný, ale to si taky možná řekneme, vítěz řeckého poháru, účastník Eura 21 v české první lize, 193 zápasů, 62 gólů, rodák z Kraslic, který se po angažmá v mládeži ještě Baníku Sokolov přesunul do Viktorky Plzeň, ve které debitoval 15. dubna 2011, 4 minuty vedle Pavla Horváta. Pamatujete si vedle, proti komu to bylo?
10: Bylo to proti Příbrami, jestli se nepletu. Příbrami.
8: Ano, proti Příbrami. Pamatuješ si, že tam hrál Michal Krmenčík ten debit? Jo?
9: Ne.
8: Dobře. A pamatuje si Michal Krmenčík, trenéra Příbramy, jak se jmenoval?
10: To asi ne, už.
8: Vidíš, my se dostaneme teď, Pavel je trošku překvapený, od začátku ke konci, ale tam zase pak se vrátíme k začátku, tak abyste nebyli zmatení, Roman Nádvorník.
9: Aha.
8: A tušíte možná, proč se dostáváme ke konci. Protože on vedl Artis Brno v baráži... Když jste hrál za Slovácko.
10: Jo, ano, ano, jo. Jo.
8: Hezky se to spojilo, vaše premiéra a derniéra prozatímní, nebo jaká vlastně v první lize, s jedním trenérem Romanem Nádvorníkem.
10: Ale já si pamatuju spíš na ten první zápas, vlastně myslím si, jestli se nepletu, jak jsem střídal Míšu Ďuriše, ten první zápas můj v lize, takže na to vzpomínám hezky, no. Jako byli tam jiný.
9: To bylo v Plzni, jo?
10: To bylo v Plzni, no.
8: To bylo tři.
9: Ne, jako vlastně v Plzni na Staďáku, jako.
10: Ne, jsme hráli v Příbrami.
8: V Příbrami, Pavel mimochodem dával góla z penalty.
9: A kolik to bylo? 3-0?
8: 3-0 jste vyhráli, no. Jiráček Ďuriš.
9: Jo.
8: No. Ale ne, tak já
9: to
8: se
9: to byl
8: chci...
9: titul vlastně.
8: To byl titul 2011, jo. Ten
10: se jsem dostal
8: titul...
10: čuchnul, a pak jsem dostal medaily.
8: Jo. To je medaile za 4 minuty.
9: Ano, a ten přeliv si dostal.
10: A ten přeliv ještě, no. Já si to posílal, víš, že jsem vypadal jak Black Eyed Peas.
8: Byla tehdy kapela mimochodem pro posluchače, kteří by zapomněli. To je
9: furt ještě kapela, ne?
10: Jo, já nevím, já nevím. Jo. Já jsem to chtěl poslouchat, až mi to řekl, já neznal. Jo.
8: A jaká jste poslouchal kapely vlastně?
10: Já poslouchám hip-hop.
8: Jo?
10: Poslouchám Rytmuse a tak.
8: Dobře.
9: Hektora.
10: Taky.
8: Od malička.
10: Od malička, no, no, no.
8: To jelo v Kraslicích.
10: To je v Kraslicích, no tak já jsem vyrůstal mezi jako jinýma typama lidí, takže ty mě to naučili poslouchat, no.
8: Narážíte jako na někoho, kdo poslouchá třeba vážnou hudbu, nebo jako jinýma typama lidí?
9: To rockeři, no.
10: Nebyli to rockeři, tak víš sám, ne, to, co je v Moskvě a tak, takže to jsem zažil v Sokolově.
8: No. My se dostaneme ještě samozřejmě do Plzně, probereme toho spoustu, ale zajímá mě to, že opravdu 27. května v barážovém utkání na Artisu, kdy jste vyhráli se Slováckem 4-1, jste teda odehrál 8 minut proti týmu Romana Nádvorníka, takže se to opravdu takhle prolnulo. Ale teď jsem říkal, že ta vaše derniéra to byla, tak opravdu jste skončil profi kariéru?
10: Opravdu jo, opravdu jo? Jsem skončil profi kariéru. A,
8: tak Dominik Hašek končil několikrát, že jo?
10: Třeba. Ne, to já opravdu jsem jako přesvědčený a moje tělo by to asi už nezvládlo, si myslím, takže jako už jsem skálo pevně přesvědčený, že tohle byl asi teda podle mě poslední zápas.
8: A co děláte teď?
10: Teď dělám pro agenturu IFMM s Danielem Smejkalem a Tomášem Ujfaluši, takže starám se o hráče, který máme pod sebou a naplňuje mě to, baví mě to.
9: A fotbal?
10: A fotbal hraju za Boršice, je to první A třída, je to vlastně šestá liga, tak bychom chtěli postoupit, jsme první, daří se nám. Mimochodem hraje tam se mnou ještě Petě Reinberg a Standa Hoffman, takže nám to šlape a chtěli bychom postoupit, no.
9: A co hraješ?
10: Útočník klasicky, no.
9: Já myslím, že se jako...
10: To je zatím nejlepší střelec.
9: A to já ti neberu, to já jako ti přeju.
8: Po kolika kolech teď zatím?
10: Odehrál jsem jenom 3 zápasy teda, skvěl jsem 3 zápasy a jsme vlastně hráli pohár, kde jsme postoupili do semifinále hejtmana z Zlínského kraje, no. Takže tak jim se daří, bylo tam hodně lidí, byl jsem překvapený, bylo tam asi 1000 lidí.
8: To jsi na Krmenčíka, ne?
10: To spíš asi na Peťu Remberka si myslím, ne, jako chodí jako vesměs jako na nás 3 ligoví fotbalisty bývalí, takže bylo to hezký, no.
9: A 3 hráči v takovémhle mustu, to už je jako celkem, nebo mělo by to být znát, ne? Cítíš to jako, že to rozhodujete vy 3 třeba?
10: Tak myslím si, že my tam máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který jako se kterými si můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako že jsem našel takový to, že mi to zase baví jako malýho kluka. Ne, už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
8: A na východě Čech, teda na východě Moravy jste taky spokojený?
10: Ano.
8: Co by západu Čech?
10: Ano, jo, jako je to takový, vím, že třeba Petěj Ráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
8: No, každopádně ten závěr kariéry, představoval jste si ho, když jste šel na Slovácko, že přijde už třeba po těch 2 letech?
10: Tak vlastně na Slovácku mě dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty 2 roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už víc bych nedal. Už.
9: A kvůli zranění si přemýšlel, nebo jaký byl důvod?
10: Kvůli zranění, no tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý.
8: Hmm. Pamatujete si, proti komu jste dal poslední prvoligový gól?
10: Proti Teplicím?
8: Jo. A brankáři?
10: Trmal?
8: Jo.
10: To jsem mu vyvedl ten zápas celkem.
8: To jsem mu vyvedl, on to tehdy otočil ve váš prospěch, no.
10: Chudák, no já jsem mu pak říkal, že mi lítá, ale že děkujem, no, za 3 body.
8: No, to bylo pro vás vlastně tehdy v té sezóně snad poprvé, co jste zvítězili v tom 8. kole, když jste to otočili, on mu vypadl ten balón, že byste to pak 94. dával na 2-1, ale já jsem si říkal osudový golman možná pro vás, protože to jste si taky možná neuvědomil, 28. října 2018, to datum nevím, jestli máte, asi možná jste radši zapomněl. To bylo to zranění proti Slovácku ještě za Plzeň.
10: Tam už jítal za Slovácku, jo? No. Aha, no tak to je vesmír.
9: Vrátil ty goly.
8: To já jsem si říkal, no, že má to trošku tak.
10: No, tak vůbec jako nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, že nějaký datumy, tohle spojení s něčím vůbec jsem tomu jak nepřikládal nějakou váhu, ale je to zajímavý.
8: No. Můžeme se klidně teď zaměřit na to, jak jste si bral třeba nějakou kritiku, protože od Romana Skuhravého jsem tam zazněla docela otevřená. Neříkám, že bych tady chtěl schazovat Michala Kramenčíka, to neděláme v desíce. Spíš chci upozornit na to, že opravdu tady byla slova neobvyklá a otevřená třeba na to české fotbalové prostředí?
11: V tom meziprostoru prostě nemáme tu správnou pracovitost. Jo. Nic proti Krmovi, ale prostě je to lajda. A já jsem tam dneska potřeboval na červa, prostě aby on nehrál. Myslím si, že Daníček je v této chvíli pro to mužstvo, v této situaci, v které jsme jako klíčový proto, že je hráč. A vy v této chvíli nepotřebujete
8: No, tam říkal na konci to slovo, to jste možná pochopili, kam směřoval. Nevím, jestli to směřilo na vás.
10: Tak já si myslím, že trenér z Kuhlaví takovýhle věci má a mně se to líbí, jak komunikuje s médiem a s hráčema v kabině a dělal to asi pro něco, no, jakože že chtěl třeba ještě opravdu ke konci té mý kariéry vymáčknout to nejlepší a abych se třeba zdravě naštval. Což jsem myslím si, že se mi povedlo a já ho obdivuju jako trenéra.
8: To bylo po 18. kole, kdy Slovácko porazilo Plzeň 3-0 a právě to bylo to slavné utkání, jak Vlastimil Daníček hrál pozici defenzivního.
10: A dával gola, myslím, ne?
8: No, a ještě snad přihrával na jeden gol.
10: Ano.
8: Vyhrali jste 3-0. A tohle mě jako zaujalo, že teda tím pádem vás motivovala takováhle kritika?
10: Ano, já takovouhle kritiku, jako takhle, nikdy jsem si nebral kritiku osobně, ale tohle vím, že bylo prospěšný pro tým a nějak jsem se s tím jako zžil a naučil pracovat, takže se mi to líbilo.
9: A tak nemusíme chodit daleko, pan Tvrdík na Mojmíra chytil, taky si nebral úplně... Já jsem dělý servítek, ale u brousek. takže to Mojmír chytil, vzal podle mě taky za správný konec a s podporou těch spoluhráčů to dopadlo dobře. No. Je to nepříjemný, samozřejmě ona je nepříjemná i ta kritika jenom v šatně, když tě kritizuje trenér, že jo, před těma ostatníma spoluhráčima u videa třeba, jo, natož takhle veřejně úplně jako z toho asi radost nemáš, ale zase je pravda, a obzvlášť si myslím, že ty starší hráči třeba jsou schopní říct, hele, tyve, on má asi pravdu, jako on má pravdu, já bych s tím měl něco udělat, a pak je to jenom do plusu.
10: Až díky zastaví, oni hráli Ligu mistrů a my jsme hráli o udržení v lize. Víš, jako že vlastně pan Tvrdík kritizoval Mojmu a taky, myslím si, že pak druhý zápas nastoupil, dával gola.
8: Takže docela mu to šlo pak.
10: Jo, podle mě mu to jde doteď.
9: No. Ještě pořád.
8: Jo. Ale jenom abych třeba můj pohled a možná ho budou mít společní někteří posluchači, když jsme pak na jaře s Pavlem tady mluvili o tom, jak se Slovácko těžce pralo o každý bod a často jsme zmiňovali třeba váš příklad, kdy třeba 30 cm na Andrově stadionu vás připravilo o gol několik různých třeba i spálených šancí, tak já osobně jsem z toho měl jako neblahý dojem, že to nemusí být úplně vám příjemné, jo? Jako, že se třeba nedaří, že jste pod nějakou hroznou dekou a do toho jsme si dávali ta slova Romana Skuhravého, ale tím pádem teď mi to jako trošku zase se vysvětluje, vy jste byl úplně v pohodě, jako v tomhle ohledu.
10: Jako jo, vlastně Horvy to třeba sám ví, že když prostě se hraje o ty první příčky, bojuješ o titul a pak bojuješ o udržení se v lize, tak je to prostě nebe a dudy, no, takže já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul, anebo jestli se to Slovácku udrží v lize. Takže za mě to byl stejný tlak, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
9: A ještě rozdíl v tom tlaku, kolik je, ty mladý hráči, to jako, ty to podle mě vůbec neřeší, málo kdo z těch mladých hráčů, jako, jak to říkal Krmi, si to budeš brát domů, nebo maximálně možná zavřeš, nebo zavřou se na tou dveře.
10: Pustíš
9: si PlayStation nebo nějaký hip-hop.
10: Ano.
9: A seš jako v pohodě, ale ty starší hráči o tom samozřejmě přemýšlej. No.
8: Jo, já teda narážel na to, že vlastně asi pan Skuhravý trošku tušil od té, jak se to říká, povaha, kdy...
9: Od té splachovací povaze.
10: Ano.
8: Jo.
10: Jo, takhle bych to nazval.
8: Jo. A vlastně možná takhle jako vybudit nějakým...
10: Jo, tak jo. Já jsem to teď vlastně s Pavlíkem jsme se bavili a já ke konci té kariéry jsem byl takovej, že když jsem byl takový v té Plzni, jsem byl emotivní, prožíval jsem to všechno, i když někdy zbytečně a asi, nevím, změnili mě děti podle mě a byl jsem takovej jako, že víc vyčilený, víc klidu, no, takže možná si myslím, že mi to trošku i ublížilo.
8: Dobře, tak s Michalem Krmenčíkem pokračujeme ještě s jedním tématem, které, myslím, taky zbuzovalo emoce.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Pustíme si jeden názor, zazněl v pořadu na televizi O2 TV Sport v Tiki Taka a řekl ho před nějakými 5 lety Vladimír Šmicer.
12: Tohle to není o slávě, tohle to je o tom vztahu Krmenčíka z Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzni měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhle tom, co bylo jak v Solomoucí, tak i teďkon, tak prostě to je konec, no.
8: Možná neblahá 13. kolo sezony 21-22. Vy jste byl tehdy ve Slavii a dával jste gól v 95. proti Pavlově Plzni. A slavil jste a pak jste se tam nějaký trošku tak lehce handrkovali z Plzeňáky. Pavel byl hodně zadumaný po tom zápase, viděl jsem teď na YouTube. No, ty jsi byl asistentem Michala Bílka, no, nekousali jste to.
9: Tak hlavně si prohrál, no a pak když jako máš kluka, kterýho si znal s tím Přelivem. A ještě tě popraví, no tak to samozřejmě nic příjemného není, no. Myslím si, že v tu chvíli moc Plzeňáků jako by teď, co bych řekl, neotevřelo tvůj Instagram asi, jo. Nebo možná jo, ale s tím, že ti tam pošlou nějakou zprávu, no.
10: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina. Já si myslím, že spousta lidí si ani neuvědomuje to, že pak vlastně tu druhou botu, co jsem udělal, že nastoupíš si, nebo stoupneš si před ten slavistický kotel a všichni řvou to, co se tam řvalo. Málo z nás si to dokáže představit. Já jsem se prostě nechal strhnout davem a strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků a s tím už se nedá nic dělat. Já s tím prostě musím žít. Nějak jsem se s tím vyrovnal, říkám, probrečel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
9: No tak viděli jsme teďka zase případ Matěj Jurásek, prostě v tom sportu prostě takhle to je, no, ta doba už je taková, že všechny tyhle ty, jsem chtěl říct prostý slovo, ale tyhle hlouposti, který uděláš na veřejnosti, prostě někdo vytáhne a samozřejmě je to nepříjemný. Já si myslím, že tohle je super sebereflexe, no, prostě co jako jiný může říct, jo? Je to jasný. Já jsem to tady zmiňoval i u toho případu toho Matěje Juráska. Já si myslím, že taky jako kdyby tenkrát byla někde nějaká videokamera nebo telefon a natočili mě nebo moje spoluhráče, tak asi bychom na to nebyli pyšní, ale my jsme v úvozovkách měli to štěstí, že ta doba byla jiná. Teďka už ta doba je takováhle a tohle k tomu patří a myslím si, že pak je dobrý si říct, hele, udělal jsem to špatně, co teď?
10: Jako takhle, jako vím asi, čím si teď Jurásek prochází a není to asi nic jako jednoduchýho. Já jsem vlastně viděl teď ten zápas po tom derby, ještě chudák měl narozeniny a řve na tebe takhle celý stadion a viděl jsem, že asi jako není v pohodě a tímto bych ho chtěl podpořit, že má můj velký obdiv za to, že tam vůbec šel a přeju mu, jak se mu daří.
8: No to vypadalo trošku jako kdybyste cítil nějakou křivdu, či třeba Plzeň nějakou v tom momentu, tak asi to možná vyplynulo z toho zápasu, jestli tam pak pošťuchoval s Hejdou nebo s Chorým.
10: Promiň, že přerušu, ale vlastně já jsem tam vlastně nešel rovnou z Plzeň, já jsem byl ještě v těch Brugách a v Pálku, takže já jsem tam vlastně nešel jako z jedničky hned a říkám, musel jsem si to vzít s manželkou, jsme debatovali každý den o tom, jestli tam mám mít, nemám tam mít, ale prostě nakonec jsem to vzal a stalo se to, co se stalo, no, takže.
9: A byla nabídka z Plzně v tu dobu?
10: Byla.
8: Ale vy jste měl nabídku už v dobách plzeňských ze Slavie, dřív to bylo ještě, že jo, někdy 2017.
10: Podle mě jsem měl, ale pan Čádek před domů zavřel dveře.
8: A jak jste to měl jako s tím, jakože jste byl ochotný třeba i po té výzvě pak?
10: Jakože bych šel z Plzně do Slavie, ne, to bych neudělal. No, to bych neudělal už jenom kvůli panu Šátku, když jsem ho viděl.
8: Jo,
10: dobře.
9: Pojďme teďka přeskočit, já nevím, jak to tam máš napsaný, pojďme přeskočit k tomu, že se blížil ten přestup a přišlo to zranění v Plzni.
8: Ano. Dobře, tak to je podzim 2018, tak tomu můžu připomenout vlastně to, co se povedlo Michalu Krmenčíkovi po dvou nezdarech, totiž které znamenají to, že neprošla Viktorka přes předkola do Ligy mistrů, tak se to povedlo díky tomu titulu v roce 2018. Já jsem tehdy osobně dokonce i byl ve Štruncových sadech, když přijelo CSKA Moskva, viděl jsem dva góly.
13: David Limberský to bude zřejmě, který nakonec se centruje. Šajtle, hlavička, jednoho, slovo! Limberský a znovu jeho šajtle, tohle je zakopnout! Michael Krmenčík, Plzeň vede 2-0 v prvním utkání základní skupiny Ligy mistrů. Michael Krmenčík to teď trefil báječně z první zvoleje, překonává brankáře Akinfejeva, tohle se nám líbí.
8: Michal Krmenčík způsobil mimochodem to, že kolegové, kteří to tehdy komentovali, Jan Suchan s Davidem Ničem, pak 3 týdny nemohli do práce, že neměli hlasivky. To jsou hezké vzpomínky, ne?
10: Jsou to krásné vzpomínky a já na to vzpomínám velice rád. A Limba mi teda hrává na dva góly.
8: Já se pamatuju tu šajtli hlavně, no, myslím na ten druhý,
10: aha,
8: no.
10: Aha, jo,
8: já tak... myslím, že on nemá Ačko u toho prvního, protože tam to ještě někdo protečoval.
10: Jo, ale jo, krásný zápas, super vzpomínky, no, jako je, bylo to nádherný, no.
8: A teď do toho, do konce srpna 7 gólů lize za 6 kol, Liga mistrů 2 góly, vlastně zahráste si i na Realu Madrid, Milan Havel, tomu jsme to tady předhazovali, jak jste mu přichystal tu šanci.
10: Chápeš, to nedá tohle.
14: Chale, já to chápu. Ty jako střelec bys to měl pochopit taky.
10: Já jsem mu to nahrával, ne?
14: Já vím, ale že bys to měl pochopit taky, že to nedal.
10: Já tomu nerozumím do té.
8: No dobře, tak jste si zahrál na San Bernabéu, možná i památný zápas, ale pak přišel už ten zmíněný 28. říjen a to zranění a k tomu se chtěl bavit asi.
9: No, ale už tam byla nabídka, že jo? Už tam byla nabídka k tomu, aby si šel pryč.
10: Tak já jako tady mluvím otevřeně, už mám po konci kariéry, já jsem měl nabídku z Newcastlu, kterou vlastně už jsem mi podepsal a pak to museli skartovat, no, kvůli tomu. Takže já jsem měl, myslím, že za 11 milionů liber tam jít asi podle mě. Takže to je takový jako nepříjemný, ale no, živočel dál.
9: No dobře, no, to je živočel dál, no, ale v tu chvíli.
10: Říkám, já jsem fakt splachovací, jako já opravdu jako pak jsem měl taky dobrou kariéru, dobrý kluby, ale jako...
9: Dobře, já tohle chápu, ale já v tu chvíli, kdy už jako máš podepsaný Newcastle.
8: Ta nabídka byla na kdy? Jako v zimě, že byste tam šel?
10: Ano, že bych tam šel v zimě a právě jsme, pan Čádek ovšem věděl, tak jsem pak k němu přišel do kanceláře, nějak jsme to, podepsal jsem novou smlouvu a pak se to stalo, no, tak ale říkám, nikomu to nedám za vinu, prostě život šel dál a nějak jsem to pak neřešil.
9: No ne, já beru to, že vlastně máš jako Newcastle, teď já nevím, jak se jmenuje ten stadion, to budeš vědět i Honzo.
8: St. James's Park, jo, to znáte z filmu Goal? Ne? Jak tam hrál San Antonio.
9: Jo, takže než jdeš do St. James's Parku a jdeš si lehnout do štruncáku na lehátku, aby se ti léčilo koleno. Jako.
10: Jo, jako blbý, ale...
9: Tak si neříkej mi, jestli nepřemýšlel, říkám, ty kráso, kdo
10: jako, tak, jako štvalo mě to, ale prostě jsem chtěl být co nejdřív zpátky a myslím si, že za 8 měsíců jsem pak hrál další soutěžní zápas a myslím, že za půl sezóny jsem dal 10 gólů a odešel jsem za 7 milionů euro do Obruk, no.
9: A motivovalo tě to jako víc ještě k tomu tréninku, že jsi si říkal, ale teď jsem mohl jít do Anglie, jedu dál.
10: Jo, přesně tak, já jsem to vzal prostě za ten správný konec. Jestli můžu poděkovat, tak Pejkovi na Sledovi z Plzně, který vlastně dělal se mnou přesčasy, když nemusel a zamakli jsme na tom, abych byl co nejdřív fit a nastoupil jsem vlastně na tu do té sezóny, takže za půl roku jsem dal 10 gólů. A...
9: Já jenom tady k tomu, Peťa na Sled výborný a oni ty fyzioterapeuti moc jako přesčasy nedělají, oni dělají furt.
10: Já myslím, jako normální pracovní dobu.
9: Jo, jasný, no, ty dělají furt, ty tam jako jsou, ráno přijdeš, už by tam měli bejt a odcházíš a oni teprve...
10: A jsou na obědě.
8: Ne, ale to je vlastně zajímavé téma, jenom toho, jak jste říkal, že jste spachovací, tak jste si nedělal třeba z konkurence tolik, protože vlastně už tam v tu dobu někdy, když jsme tady připomínali ty dva góly, byl, nebo přišel Tomáš Chorý taky, pak Jean-David Bogel, vlastně možná i...
10: To jsem nezažil na Dukle, podle mě.
8: Ten přišel potom asi.
10: Ten přišel potom, když já jsem šel pryč, ale z Chora se máme kamarádský vztah, jako bavíme se spolu normálně na kamarádský bázi a tehdy v Plzni nám to sedlo, že vlastně když hořelo, tak nás nedával, jako na dva jsme hráli a takhle jsme udělali ten poslední titul, co jsem tam byl, takže nám to šlo a Chora se mám rád, respektuju, jo, a je to výborný fotbalista.
8: Já myslel, jestli si tím zraněním třeba ale změnila trošku vaše pozice, protože to byla fakt dlouhá pauza od konce toho října až do té nové sezony, kdy jste začal naskakovat.
10: Podle mě by se změnila, ale já jsem dával góly, no, takže trenér Vrba to měl tak nastavený, jestli Boval asi o tom ví víc, že prostě když útočník dává góly, tak ho neposadí jen tak, takže...
9: No, hlavně ta pozice, jako samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že jako v tom ústu nebudou útočníci, že budou čekat půl roku, než ty se uzdravíš, takže přijdeš a zase, pravda, leží na hřišti, přesně jak to říkal.
8: Ale tak no, já to, teď třeba Jan Kliment v Sigmě, jako skvělá sezona zranění a teď nenastupuje, že jo, třeba.
9: No dobře, hrajou kluci dobře, vsadili na nějaký styl, který možná Klímičovi by neseděl úplně, hraje dobře, to mužstvo boduje, takže není důvod prostě tam ty hráče dávat, ale prostě zase, já to budu opakovat do zblbnutí, když budeš na hřišti, budeš dávat góly jako útočník, tak ten trenér by byl blázen, kdyby si nehrál, že jo.
8: A třeba jenom teď, když to porovnáme, protože byste odcházel pak z Plzně, společně s Pavlem Vrbou, ono to bylo trošku jako asi časově, možná pár týdnů jinak, ale prostě končili jste oba potom podzimu 2019. A když ho třeba, já nesi ho pamatujete jako mladík, tak když jste tam zkoušel naskakovat do Ačka, protože vy jste tehdy, jenom to dopovím, po tom debitu ještě s Pavlem na hřišti, tak jste až po 5 letech se vlastně dostal zpátky do Ačka, to už tam pan Vrba vlastně nebyl, takže jste zažil určitě několik příprav, kdy jste se tam neprokousal.
10: Ano, já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře, za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat, děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si ho pamatuju, tak když jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
8: Jako na autoškole, nebo kde?
10: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
8: Cože?
10: Říkal, pojď sem prosím, takhle se to nedělá, dej mi to, a udělal za mě ptačí budku, doteď to vypráví všude.
8: A vy jste ji dodělával všetně, jo, někde, nebo?
10: Ne, on přišel normálně na praxe ke mně a dodělal to se mnou, no.
8: On jako, Michale, půjdu ti tam udělat dobrý zvuk, prostě přijdu tě podpořit a pak vydělám.
10: Ne, protože já jsem tam nějaký problémy s panem Bystrem a on to šel nějak vyřešit a zrovna shodou okolností se dělali závěreční zkoušky, tak asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
9: Takže teď nabijeme všem tvým jako hejterům, nebo jak se to říká, takže ty seš nevyučenej truhlář, v podstatě.
10: Dá se říct, že jo.
8: No ne, tak co jste...
10: Že bych to měl předat trenerovi Urbovi, že ten papír.
8: No tak...
9: Takže Pavel Urba kromě jinýho je i truhlář,
8: no, tak. V podstatě. Není to trošku kanibalismus s příjmením Vrba dělat truhláře? Ne, ale to pojďme. Každopádně, co jste postavil teda jako truhlář?
10: No nic. No nic právě, já jsem to ptačí budku a navigal jsem si rady se skolíkovým spojem. Takže trenér Vrba to vzal... To
8: máme kolíkový spoj.
9: Kolíkový spoj.
8: No. Tak to je v kopačkách něco, ne?
9: To nebude, to bude v té buce.
10: To je v té buce, no.
8: A takhle, abych si představil.
10: Asi.
8: A co to bylo za...
10: Zaváme trénerovi.
8: Ne, ale jakože vy jste měl závěrečnou práci udělat...
10: Tačí budku, ano.
8: Dobře. Ne, já jsem si představil na truhlářině třeba stůl nebo něco... To je lehké stůl?
10: Já už si to nepamatuju, to jako, ale pamatuju si tady ten konkrétní moment.
9: Podle mě jako pro mě by byl stůl jednodušší než budka.
10: Já si taky myslím.
8: No jasně, tak to asi složíme každý, ne, s návodem třeba.
9: Jo, složíme, ale takhle, musíme udělat, ne?
10: Já třeba, když stavíme něco s IKEA, tak to staví hlavně manželka a já se koukám na televizi radši.
8: Dobře. No já jsem si říkal, potřeba bych někde opravit housle, víš, tak možná kouslaři radši, ty.
10: No.
8: Každopádně, co ten pan Vrba z hlediska toho fotbalového hlediska, jak Michal Krmenčík, jako dá se říct odchovanec Plzně, kousal to, že každý ten půl rok vlastně asi po návratu z hostování se to nezdařilo, těch hostování bylo požehnaně, když to tak jako můžeme připomenout. Sokolov jaro, 2012 Čáslav, pak ta sezona 1, ve Vlašimi jste byl na podzim 2013, v Baníku jste zachraňoval společně s Václavem Svěrkošem Baník v lize v roce 2014, ale mezi tím asi byly ty přípravy tady hvězdami na bytém kádru, který vedl Pavel Horvát.
10: Horvát jezdil na kole, ne? Ty přípravy vždycky.
9: No, vypadalo to tak. Já jsem běhal...
10: Ne, počkej, ty jsi jezdil na kole, ne?
9: Já jsem měl prasklý prst tenkrát.
8: Jo,
9: jednou,
8: takhle,
9: víš,
8: aha, jo.
9: Měl jsem jednu speciální přípravu před tou druhou ligou mistrů.
8: Aha.
9: Jsem vlastně měl prasklý kloup na palci a nemohl jsem běhat. Proto aha. Jsem jezdil na kole a brusil v bruslích.
10: Jo, to si pamatuju, že my jsme běhali kolem stadionu.
9: A já jsem tou samou rychlostí brusil na kolečkový bruslík.
10: A jako mladý jsem si říkal, ty vole,
9: to jsou výhody,
10: ty vole, já chci být taky kapitán.
9: Já chci být taky tlustej a kapitán.
10: Tak tlustej jsem přibral 4 kila teď. No.
9: Fakt,
10: no?
9: No. Ta bílá hrozně rozšířuje.
15: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Tak říkali jsme si, že půjdeme s Michalem Krmenčíkem teda ven, do zahraničí. Nejprve Brugy.
9: No počkej, Brugy, musíme začít jinde.
10: Já věděl, že to řekneš.
9: Do you know Fernando Torres?
10: Yes, I know.
8: Takže začneme v Indonésii.
9: No tak přiletíš vedro jako blázen.
10: No počkej, přiletíš a čeká tam na tebe 1000 fanoušků.
9: Fakt?
10: No. Jako, já jsem viděl ty záběry, no. Aby ti někdo neudělal.
8: A to je na YouTube, pusťte si to, tam byla fakt spousta fanoušků.
10: No byla, no. Já jsem
9: a dostaneš zimní šálu.
10: Do zimní šálu, to pak tě bouchne to vedro do rypáku a jdeš se fotit s fanouškama, jako to jako nic příjemného, no. Jako nečekal jsem, že tam budeš takovýhle vedro.
9: No dobře, a pojďme press conference teda.
8: To byl rozhovor někde na lavičce, ne?
10: Jo, tak nejsem na to pyšnej, ale prostě jsem to řekl a asi se to se mnou potáhne do konce života.
9: To je úplně jako v pohodě, protože všude, nebo hodně často se zmiňuje standaře záč, ale já vlastně jako proto mám fakt jako pochopení, protože nevím, jak ty jsi byl vybavený, když přiletíš.
10: Jako, nevím, tak prošel jsem těma Brugama, tak jako uměl jsem si objednat jídlo, poděkovat a aby to bylo na takovýhle bázi, že...
9: Ale aby si se charakterizoval úplně konkrétně jako hráč.
10: Ne.
8: Ale jsi tam říkal ještě Ibrahimoviče, ne, podle mě?
10: Jo, já jsem myslel, že si mě ptají na to, jako koho mám rád.
16: Že... Takže já jsem ani moc neposlouchal, podle mě, co se mě ptají, tak jsem tam vypálil Fernando Torres, no.
8: Ale důležitá informace, ale... nevím, jestli to všichni pochopili dosud, jo, jakože jste nevěděl, že se vás neptají na to, abyste popsal
9: jste,
8: sebe.
9: Ale víš, dobrý, že ty jsi přiletěl, a on to přiletěl, když jsi přiletěl na Mars, že oni jako, Fernando Torres, jako znáte ho?
16: Aj no, já znám, jestli... A ještě znám toho, Ibrahimoviče.
8: A vy jste tam vlastně přišel jako první, protože vás tam bylo z Čechu, ještě pan Klíma tam byl a byl tam...
16: A kudy?
8: Ondřej Kudela.
16: Ano, ano. Jo, tak ale podle mě čapli prvního mě, že mám jít na rozhovor, tak jsem dělal rozhovor a řekl jsem takovýhle blábol.
9: No, no dobrý, a výhoda Čechů samozřejmě víc, že vás bylo.
16: Jo, tak jako výhoda Čechů, že jsme vlastně bydleli na stejném vlastně ve stejném komplexu a měli jsme dobrýho trenéra. Německá legenda taky hrával s Lotarem Mateusem na hrotu.
9: S Lotarem Mateus.
16: To já se jako
9: ty jména ti jdou.
8: No pokračuj.
16: Tomáš Doll.
9: Jo,
8: Tomáš Doll,
16: ano, takže toho jsme tam měli a jako na nás to stavěl, vlastně ještě Jussi tam byl, takže se nám dařilo, já jsem si, že jsem dal 10 gólů nebo 11 gólů, on 10. dal 9 a jo, bylo to pěkný, nádherný stadiony tam byly, vlastně my jsme končili na stadionu, kde přišlo 100 000 lidí. Dal jsem hat-trick, takže super, jako opravdu jako nádherný, lidi milí a jsem rád za tu zkušenost, že vlastně manželka i moje děti poznali jinou kulturu a moc se nám tam líbilo. Jako.
9: Jak dlouho jste tam byli?
16: Rok mi stačil.
9: Ne, to je v pohodě.
8: A jak to tam je koncipované, to jste měl na rok smlouvu?
16: Ne, tam jsem měl, myslím, že na 2 nebo na 3 roky, ale tam vlastně se nehrálo kvůli tomu, že vlastně oni tam jak tam bouchali ten slzný plyn, tak tam umřelo asi 200 lidí na nějakém stadionu, tak to na 2 měsíce uzavřeli tu ligu.
8: To jste tam v tu dobu byl?
16: To
8: vlastně.
16: Jsem tam byl, no. Takže pak jsem si říkal, že tady to asi moc safe nebude, takže jsem, rok mi stačil, no, jako.
8: Jak to funguje, protože jsme tady měli několik hráčů ze zážitky z Turecka a vlastně vím, že i pan Caňák tady vzpomínal na nějaký pas, kde mu někde zabavili. Tady to funguje jako v Evropě v vozovkách v dojednávání konce kontraktu?
16: Jo, podle mě ne. Podle mě to bude fungovat stejně jako to funguje v Turecku nebo v tady těch zemích a ani, říkám, já jsem čekal na poslední chvíli na prostě nabídku, můžu říct finanční nabídku. Měl jsem tehdy i do Unionu Berlín, ale Daniel Smejkal za mnou přijel domů a ještě mám kde fotku, jak to podepisuju mojí dcery propisku, taková růžová s peřím. Takže rychle jsem to podepsal a druhý den jsme letěli, no.
8: Perzi.
16: Ano.
8: Jo, ale já jsem myslel potom, když jste už tam nechtěl pokračovat, jak to funguje, jakože...
9: To ukončení řekl, prostě.
8: Jenom abyste to pochopil, fakt jsme tady měli lidi, kteří říkali, nebylo to snadné vůbec tu zemi jako opustit.
16: Říkám asi, jako mám povahu, tak prostě jsem řekl, že tam nepokračoval, jsem nepokračoval.
8: Jasně. A v kontextu toho rozhovoru, který jste dával, jak jste to řekl, nebo to za vás komunikoval agent pak nějak?
16: No, to vyřešil,
8: dobře. A dostal jste nabídku, teda pak Kypr byl?
16: Pak byl Limassol, jestli, ano, a jo. Pak vlastně tam jsem taky končil a vlastně Milánek Petržila mi řekl, jestli si nechci přijít ještě zahrát tady na Slovácko a jsem za to strašně rád, protože v Uherském Hradišti jsme se zabydleli, líbí se nám tam, jsem to říkal, jsou tam suproví lidi a není tam takový schon jako tady v Praze.
8: No, ale možná schon byl, já tam zažil schon, když jsem tam byl před 12 lety v Soluni, tam stačila jízda autobusem a říkal jsem si, to jsou úplný blázni a to jsem ještě byl na severu Řecka a vy jste tam strávil v Pauku, myslím, že nakonec hodně vzpomínaný půl rok.
16: Ano, ano, já, teď mi vlastně posílali fanoušci pozvánku na to, že jsem pozvaný do toho Gate 4, to je jejich nějaký hooligan sektor, takže...
9: A půjdeš?
16: Půjdu, jasně. Ještě mi tam chtějí něco předávat, takže poletíme s rodinou, asi si tam uděláme nějaký výlet a pak to vezmu na fotbal, no, takže tam to byl krásný půl rok.
8: A proč vás vzpomínají, to můžete připomenout sám?
16: Tak říkali mi ty maséři, kteří vlastně tam jsou celý život, že když dáš gola Olympiakosu, tak to je, jak kdyby si jich dal 20 za sezónu a ty lidi tam na tohle jakoby nezapomínají, takže...
8: A ještě připomeňte prosím, kde jste ho dal, v jaké příležitosti?
16: Ve finále řeckého poháru, myslím, že to vyhráli asi po 6 letech nějakou trofej velkou.
8: Ještě navíc 90. minutě, takže ano. To si pamatují, no, že Michal Krmenčík rozhodl...
9: A bylo to na stadionu s dráhou?
16: Ano, bylo.
9: A běžel si někam, to se letěl.
8: Tak my tam fanoušci nebyli, ne?
16: Nebyl jsem nikam, ale nebyli, to bylo vlastně po covidu, no. Ale pak to bylo hezký, no, ty oslavy na tom náměstí a to bylo fakt jako nádherný, no.
8: Chci se zeptat na konkrétní spoluhráče, protože když jsme tady ani vlastně ještě nemluvili o Brugách, kdy jste taky měl třeba Charles de Ketelar, který teď na MSO dával 3 góly i Španělům ve čtvrtfinále, tak tady mě zaujala jména Christos Colis, ten teď pronikl do Arsenalu, říkali Leandro Trossard, ten je zapomenutý, máme Colise. Ten vlastně pak šel z Pauku do Bruk.
16: Ne, on měl ještě nějakou štaci mezi
8: tím. No, ale jakože v Brugách se vykopal do premiéry. A toho jste tam zažil teda ale před 5 lety už.
16: Toho jsem tam zažil jako mladí linky, ještě jsem tam zažil toho Costa de Lias, jak šel do Borussia Dortmund, ale čolice jsem tam zažil a myslím si, že jsem mu nahrával na první ligový gól.
8: Jo. A to je křídílko jako.
9: Křídílko, no. To nebudem hledat, to jsem nahrál jsem mu na první gól.
16: Myslím si, že jo.
8: Ne, no.
16: Ale nahrál jsem mu na první gól, jasně,
8: pak,
16: že jo, ne.
8: Jo, pak jsem koukal vlastně Štefana Švaba, pamatuju ještě z jiného angažmá, nevím, jestli hrál za Mitula někde, nebo za nějaký rakouský klub.
16: Za rakouský, ale myslím, že Austria, no, něco takového, no. No.
8: Ale Pavel, že jo, ve své kariéře to prolnul taky z Japonce, vy jste tam měl
16: Shinji Kagawa. Ano, a to jsem, to my jsme po tréninku říkali, hele, máš rád sushi na mě? Říkám, jo, mám rád sushi. Tak pojď, jak je pozvu tady ke mně na barák, on měl svýho kuchaře a lepší sushi jsem nejde v životě.
9: A jak je to možný, vy?
16: Zase nevím.
9: No já taky nevím.
16: Podle mě se chtěl ožrat a nechtěl se ožrat sám.
14: To tím pokutilo všechno.
16: No jasně.
8: Ne, ale tam já svého jako kuchaře na sushi, jo?
16: Ano, nebo ne, jako na to jejich kuchyni, ne? Ty asi budeš vědět víc, co
9: oni. No je to možný, jo. Protože oni jako brali spoustu peněz a já už tenkrát, když jsem byl v Japonsku, tak fakt vím, že teď já si nespomenu o tom jméno, v Hamburku byl Japonec a oni fakt s nima trávili s kamerou a to celý den a koukali na něj, jak si vaří. Jak kouká na televizi, jak pak někam jede do parku na procházku, takže věřím tomu, že to, protože i ty kluci tenkrát už začínali mít svoje třeba jako individuální kouče nebo trenéry do posilky a to, tak věřím tomu, že si pozval třeba, jo. Asi tam nebyl s ním furt, ale možná se
16: ne, on vždycky třeba si pamatuju, že jsme měli předzápasové nějaké jakoby to jídlo, jak máš tento, den před zápasem máš nějaký jídlo a on si otevřel krabičku, kulčičky si umyl a začal si jíst jako to, co on považoval za správný před tím zápasem. No.
8: Pavle, ty jsi do Japonska svého kuchaře neves, jako na českou kuchyni.
9: Já ne, no. Já jsem byl rád, že tam v obchodáku měli Budvar a Plzeň ve třetinkách.
8: To vlastně kuchaře
9: to nám stačilo.
8: Vy jste šel vlastně do pauku na hostování z Bruk, které v zimě tehdy přivedli Base dostat, takže místo nebylo. A zajímá mě to, když jste tam přišel, tak jste prý absolvoval nějaký takový jako možná třeba pro vás tehdy ještě nečekaný rituál jako přivítací kníňováčkovský, nebo to nebylo? Něco s nějakým zpíváním?
16: Jo, ano, musel jsem zpívat a tak si nepamatuju, co jsem zpíval. Myslím, že možná Vondráčkou.
8: Ne, prý kabáty jste
16: říkal. Kabáty, vidíš to, no. Tak kabáty.
8: Vy jste zpíval hodně třeba s Pavlem, jo, někde takhle v Plzni. Jste s Pavel zpíval výborně, že vás naučil, nebo?
16: Tak jako já si myslím, že s Horvým byly jako taky slušný akcičky občas, jako, jo, že
9: a zpívání.
16: A zpívání hlavně
8: ne,
16: taky.
8: Ne, teda. Že jste říkal, že ten hip-hop, tak jsem říkal, kde jste k tomu
16: přišel. Ne, to ne, to já jako radši, jako já jsem šel po tom, co jako opravdu znám, jako to, že kabáti nemohli zklamat, jako si myslím.
8: A jakoby tím rytmem hip-hopu, nebo věrně jako
16: to? Ne, věrně, jako kabátovský, klasický.
8: Kabátovský, dobře, no.
9: Já si teď jsem někde byl, teď nevím, kde to je, možná v Zápek, že pouštěli, vždycky pustějí jako celou ne, desku teď už, ale celý jedno album pustějí před zápasem a hraje to tam a v těch šatnách, musím, že už to vymírá, teda musím říct, že už spíš se tam tlačí ty moderní písničky, ale vlastně kdykoliv pak pustíš ty kabáty, jo, tak se to znova jako vrací a ty kabátovský hity v těch šatnách jako z něj furt, no.
16: A Horvý, a ty pamatuješ si, co se poštěl před zápasem?
9: No Šaman.
16: Ano. A to jsem měl normálně, jakože před zápasem, já nevím, jak to by mi bylo zabudovaný, ale normálně jsem vždycky si, jak jsem hrál kdekoliv, tak jsem si pustil Šamana předstupem na rozcvičku.
9: No mě to vlastně, já jsem to taky cítil, protože jsem v Plzni tohle pouštěl sám, pak jsem zjistil, že už tam před tím zápasem jsem skoro sám, že všichni odcházejí z té šatny, ale pak už, než se šlo na hřiště, tak vlastně tahle písnička byla fakt jako rituální, bych řekl.
16: A jako by mě to nějak jako zakořenilo, já jsem si to pouštěl jako před každým jako zápasem, než jsem na rozcvičku.
8: A to vás pozbuzovalo takhle,
9: jo,
8: konkrétně?
9: Jo, je to takový zvláštní prostě to, ne to téma té písničky, ale tak jako je to tak,
16: mě to třeba jako se mě nabudilo.
9: Prostě, já jsem si to říkal, to by mohlo být trošku o mně samozřejmě.
8: Jo, Michale, nasaďte si sluchátka s Pavlem, jestli jsem to trefil tuhle.
9: Jo.
16: Ano.
8: Takhle si mám představit Michal Krmenčík se sluchátkama třeba v indonéské šatně.
16: Ano, ale podle mě jsme nebyli samotní, jako podle mě to jako hodně kluků.
8: Jakože i Indonézané to znají.
16: Ne, myslím, bývalý spoluhráč.
9: Jak dáli temný bonga zní. Co tu?
8: Jmenuje ten zpěvák, se ne pan Vojtek, ne?
9: Pepa Vojtek,
8: Pepa Vojtek, dobře.
16: To hrubě zná si líp, ne?
9: Jasně.
8: Dobře. No tak skvělý tedy hudební vhled i takhle. Kabáti jsou hodně asi známí i pro posluchače Radiožurnálu Sport. V Brugách, když se dostáváme teď vlastně tím trošku proti směru.
9: To se omlouvám, jsem ti naboural ten. No,
8: úplně v pohodě, krásně nám to šlape, věřím, že to posluchače baví. Do Brug jste odešel těsně před pandemí koronaviru a tady se dostávám k tomu titulu, který jsem zmiňoval, že možná k němu má takový jako zvláštní vztah.
16: Ten druhej, myslíte?
8: Ten první hned, vy jste přišel v lednu 2020,
16: ano.
8: A pak se vlastně v Belgii ukončila liga někdy na začátku března.
16: No,
8: a byli jste v čele.
16: Jo, ale já jsem to bral tak, jako vlastně, že jsem pak jako už ke konci moc nehrával, protože jsme tam měli vlastně trenéra toho Klementa, který vlastně pak šel do Monaka. A Kuba Brabec by ho měl v Genku a říkal mi, že kámo, to bylo špatný, nemá rád Čechy, protože...
9: Těžký,
16: protože on tam hrál, kdo tam hrál v Brugách za stopera?
9: David Rozehnal.
16: Ano, a tak oni právě si hráli na místě. Tak proto neměl rád Čechy.
8: Jo, jakože ještě byl konkurent Davida Rozehnala z jeho kariéry.
16: Ale to je jako, no opravdu, ale.
8: To bylo roky, ale ne, už jako.
16: No to je roky, a on podle mě na to nezapomněl.
9: Hodně zakořeněný teda.
8: No ne, jak si tam vzal ze Slavie stopera, teda radši zahraničního Simona Deliho, Eduard Sobol tam hrál taky.
16: Ale tak Simon Deli to byl doktor Pátek. On Pátek šel trénovat, a pak byl nejlepší na hřišti.
8: Jo, ale takže to znamená, že jste myslel ten druhý titul, jako co jste tam měl zapsaný, ne ten první ty.
16: Ten první, ten jako beru.
8: Že to bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou šest zápasů ukončí sezonu, protože v Belgii to ukončili snad jediní, všichni to dohrávali.
16: Jo, tak tam na to byli jakoby psi, no, tady na to, já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale tam ty prověrky, co jsme museli mít jako oční, ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
8: A co vám tam zkoumali?
16: Klasicky jsem si večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat. No, že jsi dehydratovaný. Říkám, už chce vypít pivo, jak může být dehydratovaný.
9: To bylo v pohodě.
16: Takže mi nepustili první týden asi na 4 tréninky, takže to bylo slušný, jo.
8: No, vlastně tehdy opravdu pouze od 2. února jste stihnul 6 zápasů, velmi specificky ukončená sezona, ale nakonec slavili Brugy titul a ten druhý tedy máte, byť jste pak strávil čas na hostování, i když Ligu mistrů jste si tam kopnul taky, ne?
16: Jo, ano, tyjo, no. to bylo super, my jsme vlastně hráli proti Borussii Dortmund a tehdy tam hrál Sancho, Haaland vepředu, Hummels na stoperu.
9: No, ten tam hrál ještě dalších 10 let.
16: Potom, jo, no, potom, ne, jako, že to bylo jako,
9: jo, jasný, jo.
16: To bylo hezký, jako, no.
8: A vy jste hrál dokonce snad na Borussii v základu, ne?
16: Ano.
8: Jo.
16: A chápeš, že pískali slovenský rozhodčí a nepískli mi penaltu?
9: Ne.
8: A vy jste možná takhle.
9: Asi už nerozuměli.
8: A nebo počkej, a Pavle, možná rozuměli.
9: Nebo tě rozuměli.
8: No. No ale zajímá mě, jako, jaké to je pak, protože si přestal si tam hrát, jo, vlastně v těch třeba obou případech, jako říkali vám to jak takhle, prostě teď ne, nebo jste tam byl limitovaný zdravotně nějak, nebo...
16: Jako v těch Brugách?
8: No.
16: Jo, já už poprvé ani nevím.
8: Už jste to vymazal takhle. Jo, ale tak to taky mám, jako to člověk vymaže, jde dál.
16: Jo, tak jako ty špatný vzpomínky se snáš vymažou, než ty hezký. No.
8: Dobře.
9: Já teda řeknu jeden příběh z Portugalska. Já jsem vlastně taky takhle nastupoval a najednou jsem přestal hrát a dokonce mě trenér nevzal do nominace. A myslel jsem si, že jsem jako trénoval normálně, že jsme vlastně hráli tak nějak jako... normálně, no ale podle mě to bylo v podstatě to samé znamení, jako když ti Roman Skuhrový řekl, že potřebuje, jak to tam říkal, hráče, ale jako každý trenér prostě ti to dá jinak najevo a musím říct, že venku se s tím párají daleko míň, jako tady.
16: Tam se s tebou nikdo nebaví, podle
9: mě. Tady my furt chceme mluvit s hráčem a vysvětlovat, hele, makej, bude to dobrý, nebo ne, dneska nehraješ, protože...
16: Ale tam jsou ještě ty mější vlivy, že opravdu ty, jako máš každý den kyberou moč, pak jdeš na krev, potom jdeš na oční a třeba zuby, jo, já jsem třeba tam přišel a první, co chtěli vědět, tak moje zuby. A já říkám to, jako proč zuby, jakože to, a takže samozřejmě byly dva kazy, takže já jsem taky přišel o první zápas kvůli tomu, že jsem neměl pořádku zuby třeba.
9: To chtěl trenér Kotrba, musím říct, už tenkrát, když jsem byl v Jablonci, tak chtěl před přípravou vždycky, aby jsme navštívili zubaře, aby tě to pak neseklo od těch zubů v tom, v přípravě. A já teda musím říct, že moje zuby nikdy nikdo vidět nechtěl.
8: Já teda odbočuji úplně, ale přece jenom tyhle dlouhodobé třeba zdravotní potíže, které ani nevíte, že máte, ale můžu se občas projevit. Vím, že Lukáš Zoubele hrával taky za Jihlavu.
9: Říkali zuby taky.
8: No, myslím,

0: padá dolů ta nemoc a máš vlastně zánět horních cest dýchacích, že ti to ty mandle nechytnou, ale je pravda, že jsem taky měl, tuším, fakt jako 4-5 angín po sobě a není to nic příjemného. No.
1: Dobře, tak Michal Krmenčík říkal, že ty špatné věci vytěsňuje a my budeme připomínat teď ty dobré závěrče. 10 minutovce to ne, ale máme tady...
2: Já to nedostanu, ty vole.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: V Edenu jsem v roce 2016, 11.11. taky seděl jako fanoušek a musím říct, že v té 11. minutě jsem taky řval.
6: Teď dočkal, podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým, tak Češi dávají gol v 11. minutě svého čtvrtého zápasu v této kvalifikaci a ta oslava tomu bude odpovídat v tomhletom mrazivém večeru. Teď skutečně Krmenčík rozehřál české publikum tady na tribunách v Edenu, 1-0 vedou Češi nad Norskem.
1: Gol při debitu a ještě první v kvalifikaci pro celý národák, to jde?
2: Jo, já si pamatuju teda, že se nějak strašně dlouho nemohl dát gol a pak to vzal vlastně trenér a vlastně pak jsem přišel, to si pamatuju, jak se nemohl dát gol a já jsem seděl v hospodě, říkám, můžu dát gol. Ne, opravdu, takhle to bylo, z vrachu jsem seděl v hospodě, říkám, nemůžu dát gola. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní, byl zraz a já jsem byl v nominaci a pak jsem dal gola. No.
0: No, a je to.
2: A, je to.
0: No. A líbal si znak.
2: Česky asi jo.
0: No. No. To znělo i předtím, tak ty si to nedělal jako proti někomu, ty si prostě líbal po každém gólu znak.
2: No.
0: A co jako? Někdo dělá helikoptéru, někdo dělá Tomáš Necit, dělá toho.
2: Tak, každý má, Ronaldo má Siu, ne?
0: No.
1: Ne, to byl zápas s Norskem, Češi vyhráli pod Karelem Jarolímem tehdy vlastně první utkání v té nakonec nezdařené kvalifikaci nad Nory 2-1. Byli tam Němci. To si pamatuju, tehdy vlastně i Mats Hummels hrál 1. září v Edenu zase. Nějaký zápas, který vám utkvěl za repre? Máte jich 35, těch gólů 9.
2: To je asi možná zápas proti Belgii. To si pamatuju vlastně, že se Láďa Krejčí mi nahrával a dával jsem Courtoisovi góla, takže ten asi jako přišlo hodně lidí. A škoda, že nehrál Hazard, on se nějak zranil předtím, ale jako, že De Bruyne a všichni tady tyhle zabijáci hrál.
0: No a když seš jako trošku zraněný, tak je to Hazard.
1: No, ale ještě vlastně vaše reprezentační derniéra, která přišla vlastně na tom Euru ve čtvrtfinále proti Dánsku.
7: Vidíme, že trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý bude na ten nepříznivý vývoj zápasu reagovat hned dvojnásobným střídáním. Michal Krmenčík posílí v útoku Patrika Šika, který možná bude hrát trochu zataženěji, než je zvyklý. K míči se teď dostává Krmenčík, který jej sklepl pro Ševčíka. Znovu Krmenčík, ten už je před hranicí 16. Mohl byl vystřelit, Krmenčík pálí, ještě odražená střela. Tak dobrý začátek pro český tým. Tomáš Kalas teď posílá balon na Bořila, už by to chtělo pouze nakopnout směrem dopředu, to také Bořil dělá, ale je konec. Je dobojováno, čeští fotbalisté se loučí s letošním evropským šampionátem ve čtvrtfinále.
1: Lukáš Michalík komentoval poslední zápas. No a Michal Krmenčík tam na druhou půlku naskočil jak živá voda v baku. Tak vy jste si poseděl na lavičce většinou ty zápasy, jak jste asi cítil motivaci, ne?
2: Jo, jsem dělal dvojku Šikimu, ale to nemůžeme říct nic, protože to za mě to je útočník, asi nejlepší útočník, co teď máme. A
0: už ne.
2: Už teda ne, no. Tak já teď doufám, že třeba se mi líbí ten Vašulín třeba teď. Doufám, že dostane nominaci. Takže jo, jsem rád, že jsem tam mohl být součástí toho týmu a pomoct klukům jako na tréninkách a i někdy v zápase, no.
1: Říkáte si, co by kdyby někdy?
2: Ne. Neříkáte.
1: To je možná dobře, ne?
2: Asi jo.
1: No, já jsem si říkal, co by kdyby...
2: Ne, tak
1: byli
2: nejsem.
1: Na MS 2.18 třeba, vy jste byl zdravý, že jo? No. A tady třeba, protože tady už možná to zdraví taky nebo úplně 100%, ne? 21.
2: Po zranění kolene, nevím, nechci se v tom nějak jako šťourat, lejpat, jako, ne, že by mi to bylo jedno.
0: Byl tam, tak nemůžeš tam být zraněný na tyhle akce, podle mě jako seš v topu a to, že toho míň odehraješ prostě i vzhledem ke konkurenci, kterou v tom týmu máš, takže...
1: Jako... Ale čtvrtfinále mistrovství Evropy si zahrál Michal Krmenčík a jsme rádi, že nám o tom taky pověděl v Desítce, no, že jste přišel.
2: Jo, já taky děkuju za pozvání.
1: No, Pavle, děkuju, že jsi pozval. bývalého spoluhráče i svěřence.
0: No já jsem ho nepozval, my jsme spolu mluvali a on říkal, že

0: může přijít.
1: Jo, já jsem se pozval sám.
2: Ne, já jsem taky rád samozřejmě, že vážil tu cestu z Moravy až sem a samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať v první A třídě postup a hlavně zdraví, no, ať se tím užíváš.
1: Děkuju, já vám taky přeju zdraví.
3: A se daří v profesi taky.
1: Děkuju.
3: Jo?
0: Já nebudu žít truhláře.
1: Doufám, že...
3: Jo, já nevím,
1: mám mistra pana Vrbu.
3: Já nevím, ptačí budky, ale s tou budkou to bylo dobré, no. Jo. A myslím, že i spousta posluchačů si možná trošku upravila názor, byť jak jsme pochopili, tak si z toho nic neděláte, tak zůstaňte asi takový, jaký jste, no.
1: Zůstanu.
3: Dobře. Michal Krmenčík byl v desíce Pavla Horváta, moc děkujeme a samozřejmě Pavlovi taky, že s námi je a těšíme se na příště.
0: Díky za pozvání ke mně.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tady jak mi fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
4: No asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy,
1: pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů
0: uslyšíte od 30. srpna do 13. září
1: od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej.
5: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
6: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku-Anhaltsku historickou porážku, slaví pravicová AfD. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou a je ve čtvrtfinále amerického Grand Slamu. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. A spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
7: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkovávané Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
8: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. A prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministryně financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard spíš nepočítá.
9: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
6: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledním dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun na 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
10: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
6: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
11: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
6: A podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Celkem 15 státních muzeí a galerií v neděli otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou i bez nutnosti registrace. Volný vstup bude platit i dál, každou první neděli v měsíci. Zvýšený zájem hlásí třeba Národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
12: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
13: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
12: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
13: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
14: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
13: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
6: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae.
15: Hledám zase ten nejkou.
16: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
17: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
16: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Martu Kostukovou z Ukrajiny po setech 7-5, 5-7 a 6-4. V New Yorku tak slaví premiérový postup do čtvrtfinále singlu, ve kterém narazí na světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Češka využila proti Kostukové až šestý matchball a i když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
18: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy v poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
6: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. A kvůli výhře Spojených států amerických nad Itálií navíc přišly i o teoretickou šanci na postup do play-off.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na D2 u Hustopečí a také na Mladoboleslavsku. Na dálnici D2 z Bratislavy směr Brno stále ještě pozor za Hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují nehodu osobního auta. To vyjelo mimo dálnici. Na místě jsou stále policisté. Zpomaluje se, ale bez kolon. V Praze pak stále pozor ve Kbelské ulici z hloubětí na směr Letňany mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely. Tam dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Také tam je ale provoz slabý. Dá se projet bez kolon. A na Mladoboleslavsku je od večera neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc je teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. K ránu se kolem vodní ploch ojediněle vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
20: Jak vážně bere Vladimír Putin nový pokus USA obnovit mírová jednání? V Sasku-Anhaltsku probíhají zemské volby. Ovládne je poprvé v historii krajně pravicová AfD. A můžou ledviny od prasat vyřešit nedostatek těchto orgánů od lidských dárců? Setkání s vámi bude jednou patřit k našim nejlepším a nejvýznamnějším vzpomínkám, řekl ruskému vůdci Vladimíru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod jejich včerejšího jednání v Kremlu. Společně se zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem se v Moskvě pokusil obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tříhodinové jednání pak při odletu označili za užitečné a konstruktivní. Dnes se mají američtí vyjednavači setkat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina a Rusko prohlásilo, že po dobu jednání nebudou útočit na svá hlavní města. Jinde ale vzájemné údery pokračují dál. My jsme teď ve spojení s politologem Petrem Kratochvírem z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den, pane profesore.
21: Dobrý den.
20: Tak Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. Dá se o výsledku té schůzky v Kremlu nebo z toho výsledku schůzky v Kremlu něco vyčíst z toho, jak se po ní obě strany potom vyjadřovaly?
21: Myslím, že se zatím ještě vyčíst mnoho nedá, protože ty signály, které vysílají obě strany a zejména tedy ta ruská, jsou smíšené. Opravdu si budeme muset počkat na podrobnosti plánu, až bude zveřejněn, a pak samozřejmě také na reakci Kyjeva. Jak jste říkali v úvodu, američtí vyjednavači se snažili nasadit velmi srdečný tón, ale ruská strana, i když jak si ten tón opětovala do určité míry, tak současně prezident Putin opakovaně v posledních dnech říká, že nehodlá Rusko ustoupit ze žádného ze svých požadavků, včetně anexe těch 4 východních ukrajinských regionů a tak dále. To znamená, ano, jednání jsou obnovena, ale že bychom byli nějak výrazně blíž k vyřešení konfliktu, to se zatím nezdá.
20: No a ilustruje tuhle celkem váhavou reakci ruské strany i to, že Putin tentokrát ty vyjednavače přijal v méně reprezentativních prostorách a teprve pozdě odpoledne, nejdřív třeba otvíral novou linku metra, a pozorovatelé taky komentují výběr restaurace, kam je předtím vzal na oběd jejich ruský protějšek Kiril Dmitrijev. Prý není tak prestižní jako ty podniky, kam Rusové Američany berou jindy.
21: Já bych samozřejmě ty signály nepřeceňoval, ale je třeba říct, že tady se nabízí srovnání s tou poslední cestou nebo s vyjednáváním, které američtí vyjednavači vedli zhruba před rokem v Rusku, a tehdy zveřejnili ten takzvaný 20-bodový mírový plán, který šel velmi na ruku Rusku a těm jeho maximalistickým požadavkům. Tenhle nový plán velmi pravděpodobně tak příznivý pro Rusko není, a myslím, že jedním z důsledků právě téhle proměny situace i na bojišti, i z hlediska toho nového plánu, jsou i tyhle drobné diplomatická rýpnutí, o kterých mluvíte.
20: No ale mimochodem, co znamená poznámka kremelského mluvčího, že v Moskvě probíhaly nebo se probíraly i vzájemně výhodné rusko-americké projekty?
21: No a to je právě to zajímavé, co vlastně není součástí toho mírového plánu, a to si myslím, že je ten argument, který, nebo ta zbraň, kterou Rusko už v minulosti se o ní pokoušelo několikrát diplomaticky. Myslím, že i ta vyjádření ruské strany, která hovoří, když jsou dotázáni na ten mírový plán, tak řeknou, že probírali množství zajímavých ideí. Takže takový velmi vágní pojem, pod kterým, myslím, se právě mohou schovat i vyjednávání, která vlastně přímo s mírem na Ukrajině nesouvisí, ale souvisí s nějakým obnovením vzájemných ekonomických vazeb mezi USA a Ruskem, zejména tedy výhodných pro okolí prezidenta Trumpa. Takže myslím, že něco takového jistě se může vynořit, ale to se, myslím, musíme ještě počkat, než se to dozvíme, protože to samozřejmě není součástí toho oficiálního mírového plánu.
20: A jak vážně brát ta vzájemná ujištění, že Rusko teď nebude útočit na Kyjev? Podle listu Kyjev Independence americký vyjednavač Steve Witkoff dokonce bál do Kyjeva jet.
21: Já bych tomu věřil, že připomeňme, že se jedná skutečně o třídenní neútočení na hlavní město, to znamená, nejde ani o dlouhodobé příměří, nejde ani o dlouhodobé zastavení boju nebo vysílání dronů, prostě se 3 dny soustředí na, jak tedy připomeňme, že tedy se jedná i o ukrajinský příslib vůči Moskvě a ruský vůči Kyjevu, a že se tedy po ty 3 dny vyvarují útoku na hlavní město, to si myslím, že není žádná velká taktická ztráta, výsledek té války to nijak neovlivní, takže myslím, že tohle skutečně obě strany víceméně dodrží.
20: Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždějí do Kyjeva vůbec poprvé. Jak důležitá je ta jejich návštěva pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
21: Já myslím, že je vůbec celkově důležité, že se alespoň částečně mění ten základní paradigma nebo základní nějaký mentální rámec úvah amerických vyjednavačů. Dřív to bylo vždycky představa, že tady proběhne bilaterální vyjednávání USA-Rusko, do kterého není zapojen ani Kyjev, ani samozřejmě Evropská unie. A teď se to trochu posouvá, tedy k tomu trojúhelníku USA, Rusko, Kyjev, ale pořád ještě tam, myslím, přetrvává ta mentalita, že není to jenom nějaký dojem, protože oni to sami vlastně říkali, že nyní přetlumočíme pozice ruského prezidentu Zelenskému. Takže pořád ta představa, že primárně ten mírový plán dohodne Rusko a USA a pak ho nějak předloží Kyjevu, to tam je. A zároveň tam je ten drobný posun směrem k větší citlivosti vůči asertivnější a také vojensky úspěšnější Ukrajině. Takže uvidíme, jaké budou ty výsledky jednání v Kyjevě.
20: No a ty americké návrhy mají na mírový plán mají být oznámeny příští týden. Jaké by mohly být jeho hlavní obrysy? Vy už jste naznačil, že by to mohlo být méně příznivé pro Kreml než dřív.
21: Ano, tak jak říkám, ten předchozí plán skutečně byl do značné míry prostě okopírován, dokonce i některé výrazy byly vlastně rusizmy, vlastně zdálo se, že to bylo doslova přeloženy některé části toho plánu z ruštiny, takže maximalistický plán nelze čekat, jednak, jak říkám, protože se situace prostě proměnila, Ukrajina je mnohem úspěšnější, než byla ještě před rokem, to za prvé, za druhé ten předchozí plán tvrdě narazil u opozice ve Spojených státech, tak ale i v Evropě. Takže ten nový plán jistě bude o něco umírněnější. Myslím, že je pravděpodobné, že spíš to nebude vyčerpávající celkový mírový plán, že bude mluvit o nějakých různých alternativách, možnost A, možnost B a podobně, ale to už je spíš moje spekulace. Prostě domnívám se, že skutečně to sebevědomí Kushnera a Witkoffa, že prostě rychle jedním velkým plánem ten konflikt vyřeší, to už tam není po tom předchozím krachu, a myslím, že ten plán bude umírněnější a flexibilnější.
20: Tak to byl politolog Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Moc krát vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
20: V malé vnitrozemské spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v bývalém komunistickém východním Německu se dnes hlasuje v zemských volbách. A výsledek může způsobit zemětřesení v celoněmecké politice. Alternativa pro Německo má nakročeno k vítězství, což by mohlo znamenat první případ, kdyby krajní pravice sestavila vládu na jakékoliv úrovni od porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. V hlavním městě Saska-Anhaltska Magdeburku je evropský editor deníku Luboš Palata. Dobrý den.
2: Dobrý den.
20: Tak jaká je, Luboši, zatím nálada? Jaká je, pokud to víme, volební účast?
2: Ta volební účast je relativně vysoká, alespoň se to zdá podle těch prvních mých zážitků, které jsem z toho měl. Je tady na jedné straně velké očekávání od lidí, kteří chtějí volit AFD, a těch je opravdu někde mezi 30-40%. A tito lidé očekávají, že z AFD přijde nějaká pozitivní změna. To heslo AFD je pro Sasko-Anhaltsko, všechno je možné, a její hlavní kandidát Ulrich Zikmund je takovou usměvavou, pozitivní tváří AFD, takže tahle část voličů čeká opravdu, že s nástupem AFD k moci přijde velká změna. Pak je tady ale druhá část společnosti, stejně velká nebo větší, která naopak z toho má velký strach. Já jsem tady včera v podvečer byl na velkém mítingu, který se konal pod Magdeburským domem. Nebyl to míting politický, žádní politici tam nevystupovali, ani se na organizování nepodíleli, ale církve, odbory, občanské organizace, všichni tito zástupci občanské společnosti pokládali za nutné se prostě sejít před volbami a dát najevo své obavy z toho, co by se stalo se zemí, kdyby AFD zvítězila, co by to znamenalo pro Sasko-Anhaltsko.
20: Na stanice Euronews zase přinesla reportáž z takzvaného rodinného festivalu AFD nedaleko centra Magdeburku, kde tisíce lidí jásali, oslavovali svého Ulricha, tedy Uliho, Ulricha Zikmunda. Ano, a mě by zajímalo, jestli jste se bavil s lidmi na těch mítincích, možná i AFD, proč je pro ně ta strana tak přitažlivá?
2: Oni prostě chtějí změnu. To je pro ně zásadní. Pak je tady spousta různých motivů, které začínají dokonce až někde u covidu, zklamání ze sjednocení, z toho, že jim západní část Německa vnucuje zelenou změnu, že jim rostou okolo domu větrníky, to je tady velké téma, větrné elektrárny, jedno z hlavních nosných hesel AFD. Je tady určitá opravdu východní nostalgie. A hlavně je tu pocit, že Sasko-Anhaltsko stále zůstává nejchudší spolkovou zemí, zemí s nejvíc problémy, a ten sen, že se východní Německo dotáhne na to západní, se prostě hroutí, a oni s tím chtějí něco dělat. A je to vlastně takový nástup nové východoněmecké identity, která staví na mnoha různých pilířích. Jeden z nich je právě například odpor zelené politice, odpor k migraci. A to je prostě moment, který je tady velmi důležitý. A pak je to samozřejmě i osoba lídra, kdy opravdu Ulrich Zikmund je úplně jiný politik, než by si člověk představoval u lídra extrémně pravicové strany. A opravdu třeba ten rodinný festival, nebo to, že dnes přijel do volební místnosti v Tangerminde na mopedu i s manželkou.
20: Na Simsnu, předpokládám.
2: Ano, na Simsnu takhle.
20: To bylo velmi populární ve východním Německu, i tady vlastně.
2: Úplně staříčkem, a mimochodem ty Simsny jsou také vlastně jedním z momentů té volební kampaně, která je velmi, velmi vidět. Tady opravdu jezdí jízdy motorkářů na Simsnech, je to trochu legrační, ale když si člověk uvědomí, co je na konci cílem, tak trochu z toho tuhne krev žila.
20: No a jak vlastně na tenhle vzestup AfD reagují tradiční strany, jako doteď vládnoucí CDU nebo SPD, případně přece jenom zase jinak radikální Die Linke?
2: Ono je to takové, že hodně varují před tím, co se bude dít, když se AfD dostane k moci, rozporují mnohá hesla AfD, například o migrantech, vypovídání migrantů, to, že budou vyměněni například v nemocnicích, a poukazují na to, že bez doktorů ze zahraničí, například i ze Sýrie, se dnes německé nemocnice už prostě neobejdou. Takže je to taková spíše reaktivní kampaň, protože na druhou stranu prostě tyto strany byly z velké části u moci v této spolkové zemi desítky let, nebo se na ní nějakým způsobem podíleli, a ty výsledky prostě jsou, že Sasko-Anhaltsko zůstává nejchudší nebo téměř nejchudší spolkovou zemí.
20: Evropský editor deníku Luboš Palata, který je právě teď v Magdeburgu, v hlavním městě Saska-Anhaltska, kde probíhají zemské volby, byl naším hostem. Díky za to, přeji hezký den.
2: Také děkuji, hezký den přeji.
20: Ledvina transplantovaná z prasete udržela 66-letého muže naživu rekordních 9 měsíců, než dostal tento orgán od lidského dárce. Američan uvedl, že transplantace mu dala naději a ušetřila mu měsíce, kdyby musel chodit do nemocnice na filtrování krve dializačním přístrojem. Podle týmu z nemocnice Massachusetts General Brigham jejich práce ukazuje, že prasečí orgány lze použít jako most, dokud nebudou k dispozici ty od lidských dárců. Naším hostem je profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Vítám vás, pane profesore.
3: Dobrý den.
20: Jak důležitá zpráva je pro vás, co by odborníka, že prasečí ledvina vydržela v lidském těle fungovat takhle dlouho, ono to bylo přesně 271 dní?
3: To je úžasná zpráva a další krok vpřed ve smyslu xenotransplantací. Xenotransplantace jsou problematika, která je diskutovaná desítky let a experimentálně zkoumaná desítky let. Jsou tam v zásadě dva problémy. Jeden je imunologický, nebo skupina problémů. Jedna skupina je imunologická, druhá je riziko infekcí od prasat. Proto jsou ty orgány geneticky modifikovány. A jak už vyplývá i z tohoto příběhu, ono nutně ty prasečí orgány nemusí pomoct tomu pacientovi na pořád nebo na místo lidského orgánu, ale mnohdy právě mohou pomoci, jak si překonat bariéru čekání na orgán od jiného člověka.
20: Tak vy jste už zmínil, že se jednalo o geneticky modifikované prase, konkrétně jukatánské mini prasátko. Jak přesně se muselo to zvíře upravit, aby jeho lidské tělo tu ledvinu tedy neodmítlo?
3: Tak u těch xenotransplantací na rozdíl od lidských transplantací hrajou zásadní roli takzvané sacharidové antigeny, která ta prasata produkují a vůči kterým je agresivní vlastně ten lidský imunologický systém. To znamená, v první řadě je potřeba vyřadit enzym, který je zodpovědný za takzvaný tvorbu takzvaného alfa-gal epitopu, který produkuje tyto antigeny. A druhé jsou ty zoonózy, to jsou ty infekční nemoci zvířat, kdy například jeden nejčastěji skloňovaný, asi nejnebezpečnější, je takzvaný prasečí endogenní retrovirus, který je přítomný přímo v genomu prasat. To znamená, tam na těchto dvou úrovních nebo v těchto dvou skupinách je potřeba geneticky modifikovat to prase tak, aby člověk za A nedostal infekci od toho prasete a za B, aby neodhojil tu ledvinu okamžitě.
20: No, ten tým amerických chirurgů upozornil, že se přece jenom jednalo o jediného pacienta bez srovnávací skupiny a že ten výsledek odráží pečlivý výběr pacientů, intenzivní specializovanou péči. Takže je možné tenhle postup zopakovat i jinde třeba u nás? Nebo máte například přístup k orgánům takto modifikovaných zvířat?
3: Tu odpověď bych rozdělil na dvě části. Za prvý už dneska běží od loňského roku ve Spojených státech prospektivní studie, která je registrovaná na transplantace lidských pacientů prasečími ledvenami, a tam jsou dvě skupiny pacientů. Za prvé pacienti, kteří nejsou jaksi medicínsky vhodní k transplantaci ledviny od člověka, a za druhý u pacientů, kteří jsou na čekací listině a je vysoká pravděpodobnost, že se nedočkají a zemřou. A v plánu je udělat několik desítek takových transplantací. To si myslím, že nás opět posune daleko a daleko dál ve znalosti toho, za a jak postupovat a jakou úspěšnost očekávat. A zpátky k České republice, no, my bychom samozřejmě velmi rádi zkoumali i tuto cestu, na druhou stranu by to znamenalo obrovské finance a obrovské granty. Nejsem si jist, zda v současné době jsme schopni je získat. Na druhou stranu, ta prasečí ledvina není jediná jaksi prasečí tkáň, která se používá a už se dneska používá. Plastičtí chirurgové používají sedermu, což je, používají se prasečí chlopně u člověka, takzvané kroslinkované, což to znamená, jsou upravené tak, že vlastně ta tkáň lidská nebo imunologický systém na ně vůbec nereaguje. To znamená, ta prasečí ledvina není jediná jaksi tkáň, která se dá používat nebo která už se dneska třeba používá v medicíně.
20: No a na závěr vás poprosím o stručnou odpověď. BBC uvádí, že ve Spojených státech čeká na ledvinu přibližně 100 000 lidí. Části z nich by mohla tahle terapie nebo transplantace pomoct. Jak je to u nás?
3: Já odpovím obecně. Orgánů nebude nikdy dostatek. U nás čekají stovky lidí na transplantaci ledviny a část těch pacientů se nedočká. Ať už z důvodu dlouhého čekání, komplikací, anebo prostě proto, že jsou imunologicky složití a je těžko pro ně ledvinu najít.
20: Takolik profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Děkuji vám za informace. Přeju hezkou neděli.
3: Děkuji, pěkný den všem.
1: A tolik taky publicistika, moderoval Tomáš Pavlíček. Je pondělí 7. září, tady je vysílání Radiožurnálu, přejeme klidnou noc. Na hodinách je 12:30. A zprávy má Martin Matějka.
4: Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti v Miami přejel runway, narazil do vozidla, začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude vyšetřovat federální letecký úřad. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko také označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letiště, včetně 2 mezinárodních v Jakartě. Informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 1500 letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 000 cestujících. Úřady zároveň pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Sopka Anak Krakatoa vybuchla od pátečního večera několikrát. A polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, odhalila to Česká obchodní inspekce. Inspektoři od začátku dubna do konce června prověřili 239 kamenných i internetových obchodů. Ve 122 případech zjistili porušení pravidel. Nejčastěji obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Obchody taky špatně informovali zákazníky o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů před zlevněním. Sport. Fotbalista Juventusu Turín remizovali ve třetím kole italské ligy s AC Milan 1-1. Oba týmy utrpěly první ztrátu v sezóně. AC Milan je díky lepšímu skóre před Juventusem čtvrtý, společně zaostávají za vedoucí dvojici AS Řím Inter Milan o 2 body. A Bologna doma remizovala se Sassuolem 2-2 a získala první bod. Český obránce Martin Vitík do zápasu nezasáhl a opět zůstal pouze mezi domácími náhradníky.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na D2 Hustopečí a také v Praze ve Kbelské. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na Hustopeče. Na 14. kilometru dořešují večerní nehodu osobního auta mimo dálnici. Jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale zpomaluje se. A kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. A v Praze pozor v Ekbelské z Hloubětína směrem do Letňan a k dálnici D8. Mezi sjezdy na Novopatskou a na Kbeli, tam se srazilo osobní auto s nákladním, na místě jsou stále ještě policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet, večer se pak od západu vyjasní a nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
1: A jsme tady s vámi společně taky s Lukášem Millerem, který má zelenou vonu a Martin Matějka každou půl hodiny přinese aktuální zprávy. Je pondělí 7. září, 4 minuty po půl jedné, na úvod z hudby Ellie Goulding, ať se vám dobře poslouchá.

0: Radiožurnál posloucháte na začátku nového dne a taky nového týdne. Je pondělí 7. září. Ohlédneme se i za víkendem. Knihy, jejich autoři i ilustrátoři o víkendu zaplnili ulice a další místa v centru Tábora. Festival Tabuk nabídl autorská čtení, debaty, výstavy nebo program pro děti. Na pravidelný knižní trh přijelo více než 30 malých nakladatelství.
1: Račte si všimnout, napravo se prohání lipicáni. Vzhledem k tomu, že se nesmějí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. No, ne, opravdu se nemůžete projet. Ne, opravdu neslavíme Oktoberfest.
2: Úryvky z novely Zity Maršíkové Nevěřte sněhu mohli lidé poslouchat přímo v ulicích Tábora.
3: No není to nádhera?
2: Na Tabuk se vypravili paní Vlaďka a Eva.
4: Navštívili jsme knižní veletrh, nakoupili jsme některé tituly, které nás zaujaly. Teď pokračujeme výstavami.
5: A já jsem tady vlastně už po třetí a strašně se mi to tady líbí, to prostředí, procházet se tady těma uličkama a tak jako nasávat takovou tu uvolněnou kulturní atmosféru. Moc hezký.
2: Jste vybavené velkými batohy.
5: Máme už jako naplněný různýma knížkama.
4: 2-3 kila inspirace na dlouhé zimní a podzimní večery a já jsem ráda, že mě kamarádka Vlaďka sem vzala.
5: A já tady vlastně vždycky jako řeším vánoční dárky.
2: Na zahradě u Střelnice si užívají festivalový program.
6: Tonička Zemanová. Evelinka Staně.
7: Emelka Bušková.
8: Johanka Janková.
9: My jsme udělali masku a dělali jsme společně vajíčka.
10: Já jsem si poslechla pohádku.
11: Já jsem vyrobila loutku a poslechla jsem si pohádku.
12: Na té pohádce a ještě jsme tam dělali chvilku z kukly a pak jsme mezi nimi skákali a hráli jsme mezi nimi.
2: Takže to byla poslouchací pohádka a trošku jste si u toho i hráli. Mladý básník Lubomír Tichý se zapojí dnes hned do několika debat.
13: Tady jsem v diskuzi, k čemu je literární kritika, potom tady mám autorské čtení s Danielem Hradeckým a to je ono.
2: Ilustrátorka Tereza Říčanová na letošním ročníku vystavovala obrazy vytvořené technikou podmalba na sklo.
14: No je to podmalba, kdy se maluje na tu obrácenou stranu toho skla, že ta hladká strana je napřed, pak je ta pomalovaná strana, ale jak to sklo je průhledný, tak to samozřejmě jako vidíte. Takže malujete vlastně zrcadlově.
2: U stánku nakladatelství Pink Box prodává Barbora Fialová a před sebou má vystavené knihy, na kterých vidím jména velkých filozofů a zároveň vypadají trošku jako dětské knihy.
15: Je to edice Monáda, ve které se snažíme představovat myšlenky těch velkých filozofií zpracovaný do živého příběhu.
2: Festival Tabuk se v Táboře koná už po 13. a své knihy na něj přivezlo víc než 30 malých nakladatelství. Z Tábora Eva Marvanová, Radiožurnál.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: 1 hodina. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
4: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Papež Lev 14. vyzval k míru na Ukrajině, podpořil diplomatická jednání v Kyjevě. Fotbalista Liberce vyhráli ligové derby v Jablonci a dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
6: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
4: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Papež Lev 14. v tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. A papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
7: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
4: V Kyjevě v neděli jednali zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a v sobotu se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. A polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o více než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole.
5: Sport.
4: Liberečtí fotbalisté se v neúplné tabulce šance ligy vrátili na druhé místo. V 7. kole této sezóny vyhráli derby v Jablonci 2-1. Utkání rozhodl v 83. minutě technickou ranou přímo do rohu branky útočník Slovanu Vasil Kušej.
8: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem už u té traktory ty střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
4: Jablonec je v ligové tabulce aktuálně 7. V dalších nedělních zápasech porazila Mladá Boleslav Baník Ostravu, Teplice, Zlín a Hradec Králové Spartu. A ve věku 86 let zemřel krasobruslařský mistr světa Otto Jelínek. A pražský rodák reprezentující Kanadu získal na šampionátu v České metropoli v roce 1962 se sestrou Marií titul v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D2 u Hustopečí a otevřená silnice u Luštinic. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Hustopeče, kousek za odpočívkou na 14. kilometru ještě dořešují nehodu osobního auta. To ve vysoké rychlosti vyjelo mimo dálnici, teď je na krajnici i s policisty. Nepřekáží, ale v místě se zpomaluje. A na Mladoboleslavsku je opět průjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek u dálnice D10 už hromadnou nehodu odklidili, dá se tak projet bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
3: A to nedlouho po jedné hodině v noci je v pondělí 7. září. Teď si představte 15-patrový plovoucí hotel, který nese na palubě 2700 pasažérů a v podpalubí má zaparkovaných 550 aut. Takhle vypadá největší trajekt na světě, který pravidelně pluje na trase mezi norským Oslem a německým Kýlem. Na jednu takovou plavbu vás vezmeme v reportáži nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:45. Teď z hudby zpěvačka Miley Cyrus a taky přání klidné nedělní pondělní noci.
0: Noční radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: Tohle jste možná nevěděli. Mezi německým Kielem a norským Oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete několik restaurací, barů, kasino i akvapark. A na trajektu mají dokonce i vězení. Svezla se Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka.
1: Hello, guten Tag. Danke.
2: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
3: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
2: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
3: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
2: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
4: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace. A bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor, takže jsou tu lidé i pracovně, na konferencích a team buildingsích.
2: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně čtyři státy. Po vyplutí z německého Kielu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
5: Jmenuji se Alek, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
2: Zajímá mě, jak Alek tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
5: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
2: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z Oslovského fjordu Zdeňka Trachtová.

0: zhasnout. Posloucháte Radiožurnál, pojďme za kulturou. V Brně mělo v neděli premiéru interaktivní loutkové představení čtveroročních dob. Nejmenším divákům ukazuje proměny přírody na příbězích jedné čapí rodiny. Inscenace propojuje hudbu Antonia Vivaldiho s poezí Františka Halase.
1: Tady se můžete projít po přírodě.
2: Po chodníku s kamenou šišek a látky přichází bosá přímo na scénu. Příjemné. Herečka Iveta Kocifajová mě usazuje na deku, která představuje rozkvetlou louku.
3: A tím, že jste sem došla, tak se stáváte naším pomocníkem.
4: Příběh čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy.
2: Čápy v podobě loutek provázejí diváky celým rokem, přibližuje herečka Tereza Sikorová.
5: Jsou to loutky, které my herečky nosíme na své ruce, jsou to takové zobáky. Hrozně dlouho jsme vymýšleli, jakým způsobem je právě stvárnit, ale nakonec vzhledem k tomu, že všechno okolo máme spíše abstraktní na té scéně, tak jsme zvolili čáp jako konkrétní podobu čápu.
2: Pro režisérku Julianu Vališkovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody.
6: Co třeba je pro jednoho trošku nepříjemný, tak ale znamená pro druhého něco dobrýho. Jako třeba, že když je bouřka, tak ty čápy se musí držet, ale zase žábám se v tom líbí a můžou vyskákat ven.
2: Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase Před usnutím.
6: Ona ten rok krásně pojímá v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se a že ta příroda maluje obrazy.
2: Osu celého představení tvoří stejnojmenný cyklus Antonia Vivaldiho.
6: Jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
2: Divadlo DIP nemá stálou scénu. Příběh o tom, jak plyne příroda, tak uvidí diváci v brněnském klubu Leitnerova. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: No a jestli jsme vás teď na tohle představení nalákali, tak ta další jsou naplánovaná na 18. října. Radiožurnál a za chvíli bude půl druhé.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Jedna hodina 30 minut. Krátké zprávy a Martin Matějka.
4: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže. A premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhoval. Nebude. Jednání s americkými vyjednavači v Kyjevě byla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského velmi podstatná. S Američany Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem mluvili třeba o bezpečnostních a ekonomických zárukách pro Ukrajinu nebo o dodávkách protivzdušných raket. Zelenský i Kushner se shodli, že jednání o ukončení války by měla směřovat k třístrannému formátu, tedy za účasti Spojených států, Ukrajiny a Ruska. A do sněmovny se v tomto týdnu vrátí několik zákonů, které poslancům vrátili senátoři. Spornými novelami se budou zabývat nejspíš téměř celý sněmovní týden. A poslanci budou rozhodovat třeba o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků nebo o novele stavebního zákona. Opozice obě předlohy kritizovala a blokovala. A v Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí, přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují mexické úřady.
5: Sport.
4: Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil na US Open do čtvrtfinále. Druhý nasazený hráč a obhájce titulu si poradil 6-4, 6-3 a 6-4 s domácím Tomem Paulem a v dalším kole narazí buď na Řeka Tsitsipase nebo Američana Sheltona. A plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ve finále nestačily na Rakušanky Bergerovou a Hoanarovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D11 u Hradce a také na 14C v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Jaroměře velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 97. kilometru se srazila dvě osobní auta. Podle policie stojí v pravém pruhu a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy ještě opatrně za hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují včerejší nehodu osobního auta mimo dálnici. Jsou v odstavném pruhu, ale zpomaluje se. A na silnici 14 jsou komplikace na průtahu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion tam havarovalo osobní auto. Je to těžší nehoda se zraněním. Na místě zasahují i záchranáři. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
3: No a bude pokračovat třeba taky telefonickou soutěží. Už za půl hodiny pro vás mám nové CDčko, novou audioknihu Václav Erben, Pastvina zmizelých, nový detektivní román. Tak si o něj zavolejte, zatím pouze poznamenejte telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255. Telefonická soutěž nočního radiožurnálu po zprávách ve dvě. Do té doby nás budou třeba zajímat taky šipky. I tenhle sport pro vás máme. No a teď taky hudba Avicii a Ella King.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 2:45. Už nezbývá moc hodnocených turnajů, které by 19-letý šipkař Luke Littler nevyhrál. Angličan je světovou jedničkou i dvojnásobným mistrem světa a o víkendu mu poprvé patřil i pražský turnaj Evropské tour Czech Darts Open. Ve finále zdolal svého krajana a světovou dvojku Luka Humphreyse a překazil mu tak cestu za čtvrtou trofej z Prahy.
1: Je to dobrý pocit, poprvé jsem v Praze vyhrál a taky jsem tu zabránil Lukovi v zisku dalšího poháru. Byl by to jeho čtvrtý a z toho třetí v řadě. Já tady budu chtít příští rok svůj titul obhájit.
2: Říkal spokojený šampion Luke Littler, který ve finále nad Humphreysem vyhrál 8-6 na legy. Právě Luke Humphreys má každoročně v hale velkou a hlasitou podporu a sám Angličan se svým kladným vztahem k Praze netají.
3: Miluju to tady, miluju ty úžasné lidi, fandí mi, podporují mě, milují mě. Uznávám, nejsem Čech, ale chovají se to ke mně, jako bych byl. Za to jim patří velký dík a velký respekt.
4: Je to naprosto neskutečné, ta podpora, kterou tady dostávám, to jsem nikde jinde ve světě nezažil, ani nikdy v životě jsem to nezažil. Fanoušci jsou fenomenální.
2: Navazuje na Humphreyse Michael van Gerwen, i Nizozemce totiž hlasitě podporovali tisíce fanoušků během celého víkendu. Specifickou atmosféru Czech Darts Open vysvětluje další z elitních šipkařů, Velšan Johnny Clayton.
5: Pokaždé, když přijedu do Prahy, tak je tu naprosto fantastická atmosféra. A skvělé je, jak tu lidi fandí oběma hráčům. Minutu fandili mě a minutu soupeři. To je neuvěřitelné. Tak by to mělo vypadat.
2: Přestože všichni čtyři čeští zástupci vypadli už v prvním kole turnaje, i oni měli velkou podporu.
6: Já mám husinu úplně všude, já jsem úplně jako šťastný, protože tohleto, co se tady dělo, tak je prostě neskutečné. A já jsem fakt v životě asi nezažil nic lepšího. Já se vždycky opakuju, když tady v Praze hraju a něco dokážu, ale teď jsem zápas prohrál a stejně ta atmosféra byla neskutečná.
2: Potvrdila bouřlivou atmosféru v hale česká šipkařská jednička Karel Sedláček z pražských Letňan Kristián Švéda, Radiožurnál.

0: Na startu nového dne z hudby v Radiožurnálu taky Chris Ria, za chvíli třeba Royal Otis nebo zpěvák Michael Jackson. Máme za sebou skoro první dvě hodiny nového týdne, za chvíli zprávy.
1: Host Radiožurnálu.
2: Studio Y, takzvaná Ypsilonka, zahajuje už 62. sezónu. Martin Dejdar tam hraje takzvaně od školy. Nastoupil do tohoto originálního divadla hned po studiu na Damu. Kde je dnes Ypsilonka a kam jde? Jak se Martin Dejdar těší na pánskou šatnu aneb improvizaci v Ypsilonce? A kdo jsou hasičanky aneb z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky? Martin Dejdar bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: 2 hodiny v noci. Martin Matějka má zprávy.
4: Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale třeba není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AfD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vládní koalice bude dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
5: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
4: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AfD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AfD se 44% hlasů. Druhá skončila se 17% CDU. Ta ve volbách zaznamenala výrazný propad. Dostala skoro o 20% hlasů méně než před 5 lety. Sasko-Anhaltsko teď nejspíš čekají náročná jednání o sestavení zemské vlády. Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letiště v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
6: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
4: Více se měly ve výcviku využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře.
3: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostukovou využila wimbledonská šampionka až 6. matchball. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
7: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
4: Další zápas čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. A druhého Němce a kolegu z týmu Lidl Trek Maxe Wallsteita porazil o 33 sekund.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D11 u Hradce Králové a také na silnici 14 v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře stále velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové centrum. Na 97. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Stojí i s policisty v pravém pruhu, vybočují.